0: vidí něco jiného.
1: Co v ní vidíte vy, když se řekne Jaroměř?
0: Krásný kostel, Mariánský sloup samozřejmě a dneska už tady patří k Jaroměři i Josefov, který neskutečně mám ráda. Uchvacuje mě ta historie, tam z toho každého domu něco čiší, protože ta historie není tak dlouhá jako v Jaroměři. Takže tam ta paměť je teda bližší, takže o každém domě se pomalu dá cokoliv povídat tam v Josefově.
1: Paní Věr, vy jste sama říkala, že každý den si musíte zapisovat, každý den musíte psát, protože pořád se něco děje. Jaký byl třeba teď poslední zápis, než jste šla na natáčení se mnou, taky jste něco psala?
0: Dneska jsem nic nepsala, a psát budu. Včera jsem psala, co jsem doplňovala, dětský den, co se dělo v parku, protože tam dětský den pořádal Dům dětí a mládeže, ale podílelo se na tom spousta organizací, které pracují s dětmi.
1: A kronikáře zajímá všechno, absolutně všechno zapisuje?
0: Absolutně všechno. Sport, kultura, dění ve městě, zdravotnictví, všechno.
1: A čím je pro vás kronika, to zapisování?
0: Pro mě je to velká láska. Nemyslela jsem si, když jsem začínala, že mě to tak chytí. Skutečně mě to nesmírně baví a uvědomuju si, co všechno se teda v Jaroměři děje a že budoucí generace možná se budou někdy tím probírat a říkat si, ta Jaroměř byla živé město.
1: A to začínala, znamená kdy zhruba? To budou desítky let.
0: No, to budou desítky let.
1: A vás to lákalo už jako dívku, že jste si říkala, já bych psala?
0: Ne, mě to vůbec nenapadlo. To až na tu výzvu odboru, tedy pracovnice z odboru školství, jsem se přihlásila. Měla jsem z toho obavy, protože jsem si říkala, že to nebudu umět. Takže mě poslali na školení, tam jsem měla vizi, že se spojím s kronikáři tady z okolí, aby mě to naučili. Prostudovala jsem takové průvodce, jak psát kroniku a tak dále. No a tak nějak to přišlo samo a už mě to teda jde a nesmírně mě to baví. Ten záběr je hrozně veliký.
1: No je to taky profese, je to kumšt, není to tak jednoduché, jak by se asi zdálo, že jenom něco zapisovat, že?
0: Tak.
1: Musí tam být nějaký systém, nějaký
0: musí to, styl. Samozřejmě mám to rozdělené do oddílu, dění ve městě, obecní záležitosti, výstavba a opravy ve městě a tak dále. A tak každý oddíl, různě školství, kultura, sport, život ve městě, což ne přímo obecný, ale takový ten volnočasový život, zdravotnictví, obyvatelstvo, personálie. No je toho hodně a do každého oddílu prostě zapíšu něco, co se zrovna objevilo. Teď třeba jsem zjistila, že zemřela paní Alena Pacáková, dlouholetá členka divadelního souboru Vrchlický, která pocházela z rodu Wagenknechtů, byla rozená Wagenknechtová, to byli takoví divadelníci tělem i duší, tak i toto zapíšu, všechno tohle zapisuju.
1: A zapíšete, že jsme dnes spolu i natáčeli pro Český rozhlas? Paní Věro, ale já si říkám, kde to všechno je?
0: Člověk musí chodit po městě s očima otevřenýma, ušima nastraženýma. Hodně mě pomáhají sociální sítě, široký záběr.

0: Když by někdo chtěl nějaký ten zápis, třeba vrátit se do nějakého roku, kde to najde? To je všechno u vás?
1: Uzavírám kroniku každý rok, odevzdávám to městu. Město to pak posílá do archivu, do Náchoda. Jeden výtisk je v muzeu. Ale já se domnívám, že teď v poslední době je nějaké omezení, kdy teda se kroniky mohou veřejně používat. Myslím, že je jenom možnost nahlédnout do nejnovějších kronik jenom s povolením. Starší kroniky ano, ale novější s nějakým omezením.
0: Na rozhlasové návštěvě jsme v Jaroměři, v Žákově studovně, v Žákově kavárně s Věrou Sílovou. Paní Věro, já jsem nám objednala něco na osvěžení. Vy jste říkala nějakou limonádu, tak tady by měla být nějaká malinová, snad bude dobrá. Vypadá to teda, doufejme, že to tak snad to je nějaký regionální produkt přímo. Já mám kávu, já jsem na tu kávu a při kávě se taky hezky povídá. Vy jste byla dokonce oceněna městem za tu svoji práci a činnost.
1: No to bylo, když jsem měla 70. narozeniny, tak jsem dostala ocenění města odboru kultury.
0: Čím to pro vás je?
1: No bylo to úžasné překvapení. Moc mě to překvapilo a potěšilo samozřejmě, protože komu se to stane, aby byl oceněn za nějakou činnost, takže jsem byla velmi, velmi ráda. Zvlášť, když to byl teda takový významný rok mých kulatých narozenin.
0: Kolik to je rok už?
1: No, já vám to prozradím. Letos mě bude 77.
0: Já se na to ptám spíš z toho důvodu, aby lidé věděli, že by měl člověk pořád být aktivní, mít nějaký zájem. Já si myslím, že to je nejdůležitější v každém věku.
1: No těch zájmů mám spoustu, musím říct. Všechny přišli ke mně tak nějak sami. Odvíjelo se to vlastně od psaní kroniky, takže jsem se seznámila s tím, co která organizace dělá a velmi mě zaujalo třeba to, co dělá Bastion 1 a Podzemí, takové akce pro veřejnost, kam jsem teda nakoukla trošku do těch akcí, pak jsem se těch akcí zúčastnila a pak mě řekli, jestli nechci provázet v Podzemí, tak jsem začala provázet v Podzemí. Dělám navíc ještě v senior klubu, tam jsem ve výboru, jsem v Červeném kříži, v seniorském klubu Českého Červeného kříže, tak ten vedu prostě.
0: Tady těch aktivit je kdy zbývá čas na život.
1: No co na život, máme zahrady a to už musím říct teda, že ta zahrada už mě teda zmáhá, takže tam už se tak moc neangažuju, ale mám i vnoučata, takže se starám občas o vnoučata, o ty mladší teda, starší už mě nepotřebují, ale mám kalendář úplně zaplněný vždycky na celý týden.
0: Vy to máte jako my?
1: Já musím mít zápis. Zápisník, abych si to všechno pamatovala, co mám kde, v kolik hodin, kam.
0: Takže jste i průvodkyní v podzemí, takže i tam vás můžeme potkat.
1: I v podzemí mě můžete potkat. Jako průvodkyní. Eventuálně provázím i po Josefově, kde teda, ale to je spíš výjimečné, po městě, kde vyprávím o těch budovách, ale to je výjimečné, to je takové neoficiální, když mě někdo požádá, abych o tom něco pověděla. Tak to jsem třeba provázela knihovnice, seniory Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje po Josefově. Samozřejmě, že jsme došli i do podzemí. Provázela jsem členky spolku Santé po Josefově, kde jsem vyprávěla a podobně. Tak.
0: Vy jste zmínila i ten Bastion. Rozvíjí se podle vás Jaroměř nebo i ten Josefov? Je tam znát ten rozvoj za desítky let?
1: No tak určitě. Určitě je znát, zvlášť teď, když nám přišly i nějaké finanční prostředky na opravy, tak uvidíme, jak to bude dál, kam až to dosáhne, protože Josefov jako takový je dost v současné době, nechci říct zanedbaný, ale je to omšelé město, protože čas si vyžádal nějaké změny. A je potřeba, aby ten Josefov byl přívětivý, aby se opravil.
0: A vy jste říkala, že právě ten Josefov je vaší srdeční záležitostí, no. Že to je srdcovka.
1: Tak, je to srdcovka a jsem strašně ráda, že teda se začalo s opravami bývalých jízdeckých kasáren a vedle stojící v bývalé vojenské nemocnice, ovšem zatím ty finanční prostředky dosáhnout jenom na střechy a krovy, protože součet plochy těch dvou objektů jsou 2 hektary na střechách, což je neskutečná rozloha. Takže to bude stát pár pořádných milionů.
0: Ne-li miliard v dnešní době.
1: Miliard, ano.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

se mám. A tak vím, dík novinám, co by řekl mi Houston.

0: Houston.
1: Věra Sílová, kterou vám představujeme v dnešním portrétu regionální osobnosti ve vysílání Českého rozhlasu, Karel Sladký vás zdraví, je se mnou v Žákově studovně, Žákově kavárně a paní Věra je nejenom kronikářkou, bývalou ředitelkou městské knihovny v Červeném kříži, průvodkyní v podzemí, ale taky spisovatelkou, protože vy máte na svém kontě i několik knížek a velmi pěkných knížek, paní Věro.
2: Báje a pověsti Jaroměstka.
1: Na ty myslím.
2: Loni vyšlo už třetí vydání rozšířené o tři nové pověsti. To byly pověsti nejen z Jaroměře a Josefova, ale i z okolních obcí. Takže jsem šla do kronik obecních, potom jsem byla v muzeu různě, v archivu jsem hledala prameny a tak dále.
1: Lidi to baví, lidi to zajímá.
2: Je to zajímavost, protože se tam povídá o Jaroměři, co bylo a co se k Jaroměři vztahuje. A pokud vím, ve školách ty báje a pověsti používali jako regionální tisk. Děti si to měli za povinnost přečíst, proč ne?
1: Myslím na to, jestli nějaká báj nebo pověst by byla i v 21. století, jestli by se našla, paní Věro.
2: No to určitě. Určitě, ale s odstupem doby. To se musí prostě nějak jako prožít, zažít a pak s odstupem doby to napsat jako báj a pověst.
1: Báje a pověst je Jaroměřská nádherná zelená knížka, já ji úplně vidím, krásná.
2: To samozřejmě výtvarnou stránku měl na starosti akademický malíř Jiří Škopek, který mě i tu knihu ilustroval. Obálka měla vyjadřovat tajemno. Proto je to takové zelené, tajemné.
1: Vy jste léta pracovala i jako ředitelka městské knihovny v Jaroměři. Myslíte si, že i to vás hodně ovlivnilo, že jste se setkávala s těmi lidmi, se čtenáři?
2: No, pracovala jsem jako ředitelka 21 let tady v Jaroměři a vlastně knihovnicí jsem byla celý život. Původně jsem začínala na pedagogické fakultě v Hradci Králové, pak jsem teda přešla do Jaroměře potom, když se mi narodili děti a nešlo to skloubit s dojížděním rodina a školky a podobně, nestíhala jsem to časově, tak jsem přešla do Jaroměře a celý život jsem vlastně pracovala s lidmi. Takže samozřejmě, že mě to velmi ovlivnilo. Musím říct, že mezi lidmi jsem byla velmi ráda.
1: A pořád jste.
2: A pořád jsem. A kdybych nebyla, tak by mě to chybělo.
1: Na rozhlasové návštěvě jsme v kavárně, v Žákově kavárně v Jaroměři s Věrou Sílovou, kterou dnes představujeme. Určitě se vám taky hezky poslouchá, je to příjemné povídání dámy, která získala i ocenění města v oblasti kultury za to, co celý život dělá pro lidi, pro veřejnost. Vy jste říkala, že vás baví práce s lidmi, nebo že celý život vlastně jste mezi lidmi, což je pochopitelné. Jaká je práce s lidmi podle vás a mezi lidmi?
2: No, já mám vlastně jednu stránku, jenom chodili k nám kulturní lidé, takže byla to práce krásná. Nestetkali jsme se nikdy s nějakými protivenstvími nebo výpady a podobně, takže byla to práce vždycky krásná. Řekla bych, že se to časem docela mění.
1: Tak mění se mnohé, máme tady moderní technologie, samozřejmě i ta doba se mění a proměňuje, ale předpokládám, že vy si pořád držíte takovou tu pohodu a klid.
2: Ano, ano, samozřejmě, já stále, s kým se setkávám, tak vždycky to jsou pozitivní lidi. Ať to je v tom podzemí při provázení, nebo nadzemí při provázení, nad kronikou. Člověk je docela sám, to musím říct, ale jinak v tom setkávání při průvodcovské činnosti mě vlastně s těmi lidmi tak nějak zbližuje. A když se jim to líbí, tak mě to nesmírně těší. Když mám pochvalné reference, když mě lidi řeknou, jste úžasná, no není to krásné.
1: Zajdete si i vy v dnešní době ještě do knihovny, abyste se třeba pozdravila s kolegyněmi bývalými?
2: V knihovně jsem každý týden, protože si nosím domů neskutečné nálože knih. Tam pracuje teď moje dcera, která pokračuje v mé práci, takže tam jsem každý týden s kolegyněmi. Abych tak řekla pravdu, už se moc nepotkávám, protože nastala generační výměna. V knihovně z toho staršího kolektivu jsou pouze dvě osoby. A to jedna je moje dcera a jedna je současná ředitelka. Jinak ostatní to už jsou všechno mladší lidé, s kterými samozřejmě mám navázaný vztah, známe se, občas s nimi i vyjedu na nějaký výlet.
1: Ale už je to jinde
2: generace. Ale je to jiná generace.
1: Ale musíte mít radost, když vidíte, že o knihovny je stále zájem, že lidé chodí do knihoven a půjčují si knížky a chtějí číst.
2: A samozřejmě, a navíc knihovna dělá množství akcí, besed, přednášek, školení pro veřejnost, informační technologie, IA učí a podobně. Takže skutečně ta knihovna je dneska úplně ještě někde jinde, než byla za naší doby, protože dneska je to takové nějaké i komunitní centrum.

0: Karel Sladký vás zdraví z Žákovy studovny. Tady se do nás zaposlouchala jedna paní. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mé jméno je teda Koberová, rozená Holbichová.
0: Vy nejste odsud?
1: Ne, já nejsem odsud, jsem z Děčína. A přijeli jsme, protože jsem se v covidové době pustila do pátrání po svých předcích. Moje babička bydlela tady vedle na podloubí číslo 44. Můj děda pochází z rodiny Halbichových. Jeho tatínek byl...
2: Legionář?
1: Ne, nebyl. To byla druhá rodina, která pocházela z Vejlichovek 50, zatímco mi naše rodina pocházela z Vejlichovky 10, jako původně. Ale bydlel Pražské předměstí 9, byl to obuvník, jeho tatínek byl krejčí a můj děda pracoval tady ve spořitelně, byl v nějakým Sokole a s bratry hrával ve 20. letech fotbal za Jaroměřské SK. To se mi podařilo jako vysledovat v minulosti. A navíc tady teda mám i babičku, rodina pocházela z Cihelen, jmenovali se Růžičkovi, to zase jejich bratranec, Josef Růžička, zemřel v Terezíně ve 45. roce, těsně před koncem války. Takže prostě nějakou vazbu na Jaroměř mám.
0: A vás teď zaujalo to, že si tady natáčíme?
1: To, že jsem tady zaslechla, ano, váš rozhovor o kronikách. No. A o tom, jestli jsou nebo nejsou přístupné. A já jsem vlastně kvůli tomu jsem do Jaroměře přijela, protože jsem nenašla jako nějaký podrobnější zprávy o tom. A proto jsem teda paní chtěla oslovit.
2: Kroniky jsou uložené v okresním archivu v Náchodě.
1: Jo,
2: Náchodě. Pak zkuste teda muzeum. Muzeum, tam by možná také mohly být nějaké kroniky, ale nevím přesně, které roky.
1: Jo. No to právě, to je důvod, proč jsem se ty troufla se vás tady oslovit.
0: A to je dobře, že jste si nás troufla oslovit. Zkuste to muzeum tady jaroměřské.
1: No já vím, kde je, to
0: případně
1: mě udíval kolem, že
0: no, to je no, Venkovu dům, bývalý.
2: A jinak to jméno Halbich, to je tady v Jaroměři známé.
1: Ano, protože Antonín Halbich je vlastně název teď legionářské obce, že tady
2: ano,
1: jaroměřský.
2: Ano, ano.
1: Já jako opravdu jsem dost potom pátrala, co, kde
2: takže,
1: a jak.
2: Takže víte.
1: Takže některý, ale ten taky nemá vazbu jako přímo. Ten, jo, je to rodina Halbichova, která taky pochází z Velichovek, ale jeho praprarodiče byli, tam měli kovárnu, zatímco teda ten můj předek byl z Velichovek 10, ten nejstarší, kterýho jsem našla. A byli to vlastně, no, čtvrtláníci nebo nějaký takovýhle, jenom malý, prostě neměli žádné
2: pozemky
1: a majetky.
0: A jaké je to pokolení, vy jste?
1: Já jsem devátá generace.
0: Devátá, panečku.
2: Pane, to je zajímavé.
0: No. Ale dobře, že se o to někdo takhle zajímá.
2: Ano, určitě, určitě.
1: No, tak to dneska je moderní, nebo módní spíš, že si lidé...
0: Pátrat po kořenech, po předcích.
1: Pátrat po kořenech, no, mě k tomu přivedla vlastně covid.
2: No.
1: Jo. Protože najednou nic nebylo a začala digitalizace těch a mě zemřela maminka a od ní jsem měla nějaký zprávy, ta pochází ze Solnice, takže to byl trochu jako jiná strana, ale od ní jsem měla ještě zprávy, protože měla uchovaný některé náležitosti.
0: Tak ať se dopátráte, no, držíme pěsti.
1: Teď se chci podívat na ty kroniky, to mě právě zaujalo, takže tady do muzea.

0: Paní Věro, když se tak zamyslíte, jaké období vašeho života, toho profesního podle vás, bylo pro vás nejdůležitější, stěžejní, zásadní?
1: To nedokážu posoudit. Pravdou je, že když už jsem končila, nebo když už se mě blížil důchod, tak jsem pocitovala takovou nějakou únavu. Hodně se měnily zákony a my jsme to ani nestačili všechno sledovat. A já jsem vždycky říkala, že si připadám, že jsem jednou nohou někde ve vězení, že něco provedu, co tedy neúmyslně, ale prostě něco zanedbám, zapomenu, nestihnu a podobně, tak z toho jsem byla taková jako unavená, protože v těch zákonech nastalo takových změn, že to prostě se mohlo stát, že mě něco uteče. A z toho jsem měla velké obavy. A tak jsem dokonce byla i ráda, že už končím.
0: No ale mnohé zvládáte. Já si myslím, že je pro vás všechno takovou výzvou, že?
1: No byla to výzva, ale byla to velká zodpovědnost. Byla to velká zodpovědnost a s tím se velmi těžce pracuje, když nevíte, kdy co provedete, aniž byste mysleli, že to tak teda nemá být. No.
0: Vy jste sama zmínila, že vaše dcera je pokračovatelkou. To, co vy jste vytvořila v té knihovně, tak z toho musíte mít velkou radost.
1: Samozřejmě, že mám radost a už tam je v podstatě jako jedna z nejstarších pracovnic. Byla tam ještě za mě, tenkrát hned po škole, protože ona jediná měla ve škole informatiku a začaly informační technologie, s kterými jsme si my nevěděli rady. Tak ona nás to učila. Všechno samozřejmě šlo to velmi rychle. My jsme se ty informace a práci s počítačem a tak dále učili za pochodu. Oni to měli ve škole, takže nám s tím pomáhala. V tom teda byl ten její přínos velký. No a postupem doby tam stále zůstala a stále pracuje.
0: Jsme v Žákově studovně, Žákově kavárně. Měli bychom určitě zmínit, že Jaroměř má řadu osobností, nezapomenutelných osobností.
1: Je jich hodně, ať to jsou umělci.
0: O čem to svědčí? O tom, že zřejmě je tady úrodná půda.
1: Tak, je to tak.
0: Kdo z těch osobností je pro vás takový stěžejní?
1: No, tak asi ten Jaroslav Žák, vzhledem k tomu, že to byl i částečně sice pedagog, ale spisovatel. Tím v podstatě máme po něm krásné filmy. Na jeho teda scénář byly nafilmovány, které se pouštějí nebo promítají v televizi ještě v současné době a vždycky lidi pobaví, takže Jaroslav Žák.
0: A proto jsme se setkali dnes také v Žákově studovně, kavárně. Kávu dopijíme, džus bude také dopitý. Paní Věro, jaké jsou ty nejbližší plány, co máte v hlavě, co byste ráda ještě? Krom toho, že každý den sedět a psát tu kroniku.
1: Neplánuju nic, protože všechno ke mně přijde nějak samo. Prostě najednou to přijde a je to.
0: Takže necháváte ten život volně
1: plynout. Nechávám to plynout. Dneska člověk v podstatě, se dá říct, nevidne ani hodiny. Už mám také svůj věk.
0: Tak věk je jenom číslo.
1: To je jenom číslo. To máte pravdu.
0: Vy to potvrzujete.
1: No je to dobře, že se cítím ještě akční. Až někdy si říkám, že už bych si potřebovala odpočinout, abych toho na sebe nevalila tolik. A musím dobře plánovat, abych to všechno stihla.
0: A co vás těší, co vám dělá největší radost v současné době? Co je takovým vaším hnacím motorem?
1: No, těší mě psaní kroniky a těší mě provázení v podzemí. Mě to neskutečně nabíjí. Styk s lidmi, protože ta kronika, to je taková osamělá práce. Člověk nad tím sedí sám. A pak přijdu a mám skupinu 40-50 lidí a když vidím, že je to moje vyprávění v tom podzemí zaujímé, no tak to je něco neskutečného, co mě nabíjí. A musím říct, že máme tam mezi těmi našimi průvodci spoustu takových srdcařů, dá se říct, protože to nejsou průvodci obyčejní. Oni to dělají proto, že je to baví, zrovna tak jako mě, takže nám tam jezdí průvodce z Prahy, z Trutnova, z Náchoda, z Broumova, z Hradce Králové, z Pardubic, protože je to baví a jsou to všechno mladí lidé a já mezi nimi navíc omládnu. Neřeší zdravotní problémy a povídáme si o úplně jiných věcech.
0: Kronikářku Jaroměře, ale jinak ženu mnoha profesí, zájmu a zálib jsme vám představili v dnešní rozhlasové návštěvě. Paní Věro, já jsem rád, že v tom diáři jste si našla čas na Český rozhlas, že jsme se dnes mohli setkat společně, trochu bilancovat, ale taky na vás hlavně představit posluchačům, protože si myslím, že takoví lidé jako vy jsou velmi důležití i pro ty další generace a právě pro to uchování toho, co zažíváme a co se děje.
1: Tak já vám děkuju.
0: Naše rozhlasová návštěva je u konce a mnohé jsme se dozvěděli a bylo to velmi příjemné zastavení v Žákově studovně, Žákově kavárně v Jaroměři s paní Věrou Sílovou, která byla také městem za tu svoji činnost oceněna. Moc děkuji za to setkání.
1: Děkuji vám.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Karel Sladký. Ať i vás baví život. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Le Défense rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman nezaspíval.

I následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůjí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Déšť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růžek vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaup, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertů.

Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráků. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Otavy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilenovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: A i dnes v pravidelném čase krásné chvíle s šarmem přeje Lada Klokočníková. Tak už známe desítku šarmantních, pro které můžete hlasovat do konce září a dnes vám první z nominovaných osobností představíme. Bude to František Kinský. V módních trendech se zaměříme na dámské letní overaly a kalhotové kostýmy. Kouzelnou moc bylinek nám přiblíží etnografka Hana Macháčková. Expert na etiketu Daniel Schmidt v dalším díle seriálu o etiketě poví, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci. Taky se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a v konci šarmu jednoho z vás za hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku odměníme. Tak nabídku znáte a 2. červnový magazín i o tom vašem životním stylu může začít.

0: je dnes prvním hostem Šarmu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Kinský, velká radost, že tady máme tu desítku a že se s vámi budeme opět setkávat na rozhlasových vlnách i v našem Šarmu. I když já bych nejprve chtěla poblahopřát k ocenění, které jste nedávno obdržel, a to je řád Královéhradeckého kraje za mimořádné zásluhy, takže za naše posluchače Šarmu blahopřejeme.
1: Děkuji mnohokrát. Bylo to pro mě velmi překvapivé ocenění, musím říct, ale současně mám z toho opravdu velkou radost.
0: Já když se podívám na to vaše pracovní vytížení, tak si říkám, že v poslední době je to opravdu velké množství věcí, které vás zaměstnávají. Modrá krev televizní, rozhlasová práce, koncerty, setkávání s diváky, s posluchači. Jak se to dá všechno zvládnout s Šarmem?
1: No, musíte to zvládnout a mě to baví. Já to dělám rád, já se hrozně rád s lidmi potkám, hrozně rád se s lidmi setkám. Mě vlastně těší, když mohu někomu udělat radost, když jsme u nás a teďka já tam jdu směrem k zámku, ať vidíte, jak z dálky už vás lidi zaostří a už se tak jako blíží a vy víte, co to bude. Bude to potřesení rukou, bude to pozdrav, bude to žádost o fotografii, bude to žádost o podpis. A pokud to jenom trochu jde, tak každému vyhovím, protože si myslím, že když jsou ty lidi ke mně tak milí, přece se nemohou chovat nemile. Takže já to udělám samozřejmě rád.
0: Musí vás určitě také těšit ten velký zájem, který sklízí Modrá krev na televizní obrazovce, protože tam, když to tak řeknu laicky, válcujete všechny ostatní pořady.
1: Já s toho mám nesmírnou radost. Vůbec jsme netušili, že budou 4 série. Ta Modrá krev odvedla velký kus práce. Velký kus práce. Změnila v mnoha případech myšlení, změnila v mnoha případech pohled na ty takzvané modrokrevníky, nebo modráky, jak jim říkáme my. A i těmi diváky je velmi pozitivně přijímán.
0: Takže to je jedna vaše velká radost. Já si myslím, že naše rozhlasové zámecké léto. Další radost, protože jdeme do dalšího ročníku.
1: No na to se moc těším. Jako opravdu na to se moc těším. Těším se na dvě zámecká léta. Těším se na zámecké léto s rozhlasem a pak se těším na to novozámecké hudební léto, které budeme pořádat my u nás v Kostelci. Kdy vystoupí, to nám takové hvězdy, že nám to někteří ani nevěří. Jako opravdu u nás bude hrát Míša Majský, Lukáš Vondráček, Karmína Burana. Je to neuvěřitelné.
0: Takže krásné léto v Kostelci nad Orlicí. No když už jsme se dostali na váš zámek, tak máte tam nějaké místo, kde si rád odpočinete a kde čerpáte tu energii, kterou přece jenom člověk potřebuje někde nabrat?
1: My jsme si udělali s tím mým úžasným týmem takový obýváček v té jedné místnosti v galerii. A musím říct, že tam si s chutí jdu, tam si sednu a nechám to na sebe jenom tak plynout.
0: Přesto člověk musí se asi nějakým způsobem udržovat v kondici. Já mám takový pocit, že u vás také jste trochu změnil image za tu dobu, co se známe, takže co pro to člověk dělá?
1: No tak změnil jsem image, zestárl jsem za tu dobu, co se známe.
0: Já bych řekla, že jste zeštíhlel, máte nový účes.
1: Ano, bývávaly doby, kdy jsem nosil delší vlasy, teďka nosím kratší vlasy, protože mi někdo řekl, že to Jacka dělá mladší. Jinak musím trošku říct, že vlastně nedělám nic, měl bych něco dělat, procházky bych měl dělat a jsem lenivý a jezdím všude autem.
0: To já si myslím, že se nachodíte při těch seriálech Modrá krev, při zámeckém létě až. Poslední otázka, máte nějaké životní moto?
1: Víte co, možná nejjednodušší je to, co by byl rád, kdyby se mě opravdu v plné míře povedlo držet se desatera, ono to stačí v životu.
0: Mnohokrát děkujeme za hezká slova, za vaše životní krédo, které jste mi dal. František Kinský byl naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Pravidelné módní trendy a pravidelný host, návrhářka Jitka Šedová ve studiu. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Minule jsme končili kostýmy, dámskými kostýmy. Pojďme jimi dnes začít, protože léto už je tady a my určitě budeme chtít třeba i na tu dovolenou nějaký ten kostým zabalit. Doporučíš, Jitko?
1: Můžu doporučit podle toho samozřejmě, do jaké destinace jedeme, na jakou dovolenou se chystáme. Myslím si, že třeba na tu sportovní to až tak třeba brát nebudem, ale pokud jedeme na nějaké poznávání, kde víme, že se budeme procházet po městě, po historických centrech, nebo zkrátka, že si to chceme jakoby užít i v tom hotelovém rezortu, tak nějaký ten letní kostýmek si tam zabalit můžeme. Kostýmek neznamená, že si musíme představit sako a nutně ať už dlouhé kalhoty nebo nějakou sukni a že spíš bude to vypadat jako business moda, ale může to být kostýmek z lnu, z buretového hedvábí, může to být kostýmek i z pevnější bavlny a můžou to být třeba šortky a sáčko, dejme tomu i klidně jakoby trošku přiléhavější a s krátkými řasenými rukávky nebo něco, z čeho vlastně opravdu dýchá to léto a jindy než během léta si ho nevezmeme.
0: Takže v létě kostýmky ano, víc sukňové nebo kalhotové? Mám pocit, že v poslední době jsou to spíš ty kalhoty, které k saku bereme.
1: Je to tak, že sice se přikláníme jako ženy víc do těch kalhot, že potřebujeme být stále akční a připadá nám, že nám ty kalhoty to dovolují, ale můžou to být i sukňové, protože pokud zvolí opravdu lehký materiál, tak i lehká sukně vypadá velice dobře. Může ta sukně být ať už dlouhá a to sáčko může být krátké, a nebo může to být opravdu zase takové to delší sáčko nebo sakové šaty a pod to k tomu třeba vzít ať už ty šortky a nebo klidně tu krátkou sukni. To už je na nás.
0: Slíbili jsme také, že se nezaměříme na overaly. Overaly tím mají bohatou historii. Oni prý sahají až někdy do 18. století.
1: Overaly jako takové vycházejí opravdu z pracovní módy, kde vlastně to nosili víceméně víc muži než ženy, protože ty v té době nosili opravdu výhradně ty sukně a žena v kalhotech byla výjimečná a zvláštní a podezřelá. A tudíž, jak se nám furt ty módní trendy takzvaně vracejí a inspirujeme se vždy něčím, co už v historii odívání bylo, tak zkrátka to padlo i na ty overaly. A myslím si, že od té doby, co ženy oblékly kalhoty, tak overaly jsou velice jakoby nutnou součástí ty dámské módy.
0: V čem je jejich výhoda?
1: Výhoda je něco jako šaty, oblíknete a nemusíte řešit. A pokud jste milovnice kalhot a nechcete řešit přesně, ano, vezmu si kalhoty a teď co nahoru k tomu, tak vlastně to splňuje tady tuhle tu podmínku toho pohodlí. Můžeme zvýraznit pas, můžeme nechat volně splývat ten overall. Je kombinovatelný, že můžeme podvlíknout něco pod to nebo něco přes to. Podobně tak, jak se chováme k šatům, které nám dovolují vrstvení, tak ten overall je podobné.
0: Mám takový dojem, že overall sluší spíš vysokým štíhlým ženám. Je to pravda?
1: Myslím si spíš, že záleží na tom, jaký ten střih toho overallu je. Takže můžeme mít třeba overall, který je přiléhavější a má krátké nohavice, anebo to může být overall, který je volnější a má široké nohavice a tam zase jako je krásný, když je to splývavý materiál a vleje za námi podobně jako zase třeba rozevláté šaty. Je to zkrátka o tom, co si chceme dovolit, co si nechceme dovolit, co nám dovoluje naše postava a v čem se cítíme dobře.
0: Pokud bychom se zastavili u barev, tak u těch overallů je to také to vyletnění, barevnost, není to ten černý overall, který si vezmeme třeba?
1: Myslím si, že přesně tak, jako je to o tom zase, co se nám líbí. Takže může být hodně barevný, pestrý, může být puntíkovaný, může být riflový, z tenké rifloviny, může být i ze šifonu, kde pod ní podvlíkneme, dejme tomu, jenom nějaký jakoby tělovej, počívkový díl, může být z krajky. Je to podobný jako u těch šatů opravdu, ale není tam sukně, jsou tam kalhoty dole.
0: Dobře, overaly a kalhotové kostýmy jsme dnes probrali s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, takže už víme, co si vzít sebou na dovolenou. Děkujeme a těšíme se na další rady v magazínu Charm. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a bota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: Blíží se to, blíží. Už v nadcházejícím týdnu si budeme připomínat magické období letního slunovratu. K němu patří i svatojánská noc z 23. na 24. června. V lidovém prostředí se tradovalo, že právě o letním slunovratu mají bylinky tu největší sílu. Souvisí s tím, že právě teď je většina rostlin v plném květu. Při takovém tradičním sběru bylin bylo třeba dodržovat přísná pravidla. Patřilo k nim i magické ticho. Dívky a bylinkářky museli při trhání mlčet, nesměli se ohlížet ani smát, no nebylo to jednoduché. Na další zajímavosti se na Roboušské faře, kde se právě o tomto víkendu koná svatojánská noc, zeptala etnografky Jičínského muzea Hany Macháčkové má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Cítím sušené bylinky a ty k té svatojánské noci patří, ovšem čerstvé květiny také nemohou chybět.
2: Samozřejmě čerstvé květiny nesměly nikdy chybět, protože měly svou specifickou kouzelnou moc.
1: Říká se, že to je devatero kvítí, ale záleží to spíš na náhodě, co v tu chvíli, když se rozeběhneme do okolí, najdeme, anebo tam některé druhy skutečně by měly nebo musí být.
2: Záleží na to, k jakému účelu je použijeme, protože pokud by si dívka chtěla uvít ten věneček, tak tam bylo jedno, jaká bylina tam prostě je, jen museli splnit to, že byla natrhaná na devatero mezích nebo sedmero mezích a muselo být 9 druhů. Nesměl samozřejmě chybět rozchodník, říkalo se mu také cvalníček, který měl specifickou moc. Jednak věštil dívce, jestli se vdá nebo nevdá ten daný rok, protože když ji uschnul, tak samozřejmě se nevdala. Pokud zůstal zelený, tak měla naději, že se může vdát.
1: Tak rozchodník určitě.
2: Rozchodník určitě, samozřejmě trhali svatojánské kolo, což je kopretina, která nesměla chybět a věneček bez ní vypadá zvláštně tanicovatý.
1: Nedomrlý,
2: ano, krásné slovo české. Samozřejmě by neměla chybět mateří douška, která má tu významnou moc. Je to jednou z důležitých bylin, které se při svatojánské noci používaly, ale ta se používá spíš při tom stlaní svatojánské postýlky.
1: Tady už jsou sušené bylinky. Ne, to není levandule, to je ostřejší.
2: To není levandule, ostřejší. To je šalvěj, která má samozřejmě tu výraznou vůni, která odpuzuje zlé síly. Samozřejmě ty byliny měly základní funkci, že měly odpuzovat zlé síly, protože při svatojánské noci ty zlé síly se mají možnost dostat do naší reality a škodit. Proto naši předkové se snažili ochránit jak sebe, tak úrodu, tak své obydlí před čarodejnicemi a právě těmito zlými silami nejrůznějším způsobem proto používali ty byliny. Důležité bylo, že měly být čerstvé, takže samozřejmě věneček nebo opasek z pelinku měl zabránit ušknutí nebo působení čarodejnic.
1: Kromě šalvě, což je to babské ucho asi, ano. Co ještě v té směsi bylo?
2: Oni je nesušili, oni využívali možnost použít
1: přímo
2: živé květiny, ale samozřejmě, když připravovali děti nebo i mladé dívky tu svatojánskou postýlku, tak se tradovalo, že byliny posvěcené tím, že na něm spočinula hlava svatého Jana nebo tělo svatého Jana, měly o to výraznější moc, takže se využívaly pak nasušené na léčení nejrůznějších neduhů, také do toho škapulíře, kde se jim přisuzovala významná magická moc.
1: A nebylo jedno, co se do toho škapulíře dalo, určitě?
2: Nebylo jedno, ale stejně při přípravě té svatojánské postýlky se vlastně využívaly místní zdroje. Když zrovna odkvetlo něco, co bylo potřeba, tak se to muselo samozřejmě něčím nahradit, ale neměl by samozřejmě chybět řebříček, mateří douška, černý bez, protože černý bez měl obrovskou moc, zvlášť nasušený se používal při kloktání, při bolestech v krku. Čerstvé listy černého bezu vlastně pomáhají proti bolesti, snižují horečku a další léčivé účinky známe každý, kdo pijeme bylinkové čaje.
3: Na Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: A i dnes je tu náš seriál o etiketě a expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: No a čeká nás zase velice zajímavé téma, které jste pro nás vybral, a to je veřejné opravování výslovnosti a gramatiky, pokud se podíváme na vztah starších vůči mladším. Kdy nás ti starší rádi poučují, nebo kdy ti starší rádi poučují mladší a opravují je?
2: Přesně tak, stává se to i nám, protože i vůči nám jsou některé osoby starší a může jim přijít na mysl, že to třeba neříkáme správně, nebo bychom to měli jinak vyslovovat. Výměme z tohohle výčtu prohřešků proti etiketě vůči mladším jakékoliv vzdělávání. Pokud jsem učitelka, učitel a mám vést žáky k nějakému výkonu, k nějaké znalosti, tak je musím opravovat. Samozřejmě zdvořile, korektně, podle toho, abych si získala svoji autoritu jako učitel, učitelka. Stejně tak musíme umět opravovat naše děti, ale v zájmu zase jejich vzdělávání. Úplně jinou situací je ale opravovat někoho na veřejnosti, když někdo neřekne něco správně, nebo dokonce upozorňovat na to, že díky své, řekněme, vadě řeči něco není srozumitelné, nebo by to měl říkat jinak. Ne, že by tohle bylo příliš časté. A zároveň, pokud tohle se vyskytne, tak je to opravdu dehonestující pro člověka, který ve společnosti říká něco s dobrým vědomím a svědomím a starší lidé ho opravují. I starší lidé dělají ve výslovnostech různých věcí chyby. Představme si tedy, že by nás na veřejnosti mladší lidé opravovali, jak ten moderní jazyk se vlastně teď nově vyslovuje. Hmm. Máme novou češtinu, je spoustu nových slov, které mnohdy ani nevíme, jaký význam mají. Hmm. Takže máme-li jiný názor na výslovnost toho či onoho, nebo že ten člověk třeba neříká tu věc špatně, tak je opět vždy otevřená komunikace, ale v ústraní, ne před někým. A zároveň zvažte, zdali máte k tomu člověku tak dobrý vztah, že máte mandát ho vlastně vůbec opravovat.
1: Takže noblesně opět přejít, nechat být, protože zkrátka to je pravidlo společenského chování.
2: Ano, být elegantní a zdvořilost nemá věk, už jsme to říkali na začátku našeho seriálu, zdvořilost je starší vůči mladším a mladší vůči starším stejná. I přesto zlaté pravidlo, chovejme se k ostatním i k mladším lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden.
2: Děkuji za pozornost. Mějte se krásně.

0: šarmem do společnosti.
1: Dnes bychom vám chtěli představit projekt Podnikám česky, který sdružuje podnikatele po celé republice. V klubech si vzájemně pomáhají a také se vzdělávají. V Hradci Králové jsou dva podnikatelské kluby, a to multioborový a také investiční. Jsou otevřené pro každého, kdo chce načerpat anebo sdílet zkušenosti. Členové zvou na přednášky různé odborníky, ale radí si i sami mezi sebou, protože motem projektu Podnikám česky je, že spolupráce je víc než konkurence. V hradeckých klubech působí i podnikatelka Ivana Kolbabová, která Janě Kudivejsové přiblížila svoji práci a také hlavní témata v podnikatelských klubech. Tady je rozhovor.
2: Největší zájem vnímám, že je o marketing, že vlastně dneska každý podnikatel řeší, jak se zviditelnit natolik, aby lidi si kupovali jeho služby. Takže my si tam zveme různé odborníky, ať to jsou různé sociální sítě, ať je to strategický marketing. Ti odborníci za náma přijdou a podělí se s těma lidma o to svoje know-how zpravidla zdarma a ty lidi získají cenné informace a ještě v bezpečném a přátelském prostředí. A to je v rámci multioborového klubu a v rámci investičního klubu za téma, který táhne nejvíc, je diverzifikace a rozložení portfolia. Mnoho lidí dneska už má investiční nemovitosti a vlastně řeší, co dál a kam ty peníze je možné ještě dál dát, aby to bylo bezpečné, aby tam byla určitá likvidita a aby se jim to zhodnotilo dostatečně, když už podstupují nějaká rizika, tak aby za to měli ten adekvátní výnos.
3: Jací podnikatelé jsou mezi vámi? Jsou to spíš ti drobnější nebo třeba i zástupci velkých firem?
2: Já bych řekla, že je to tak půl na půl. Živnostníci, OSVČ a majitele malých firem. Zpravidla, když to je majitel malé firmy, tak má několik jednotek zaměstnanců a ti OSVČ nebo ti menší podnikatelé, ti většinou to táhnou celé sami. Takže se tam i radíme, jak předávat kompetence, co je ještě dobré a co už není dobré pouštět dál. Takže těch rad tam člověk získá spoustu a ty zpětné vazby jsou krásné, že jim je to přínosem a že toto jejich podnikání poslalo do jiných úrovní a můžou potom i vydělávat víc peněz.
3: I vy sama jste podnikatelka, nebo už teď podnikáte v tom, že radíte, jak podnikat?
2: Ne, já sama podnikám, já jsem napsala knihu, takže ta moje cesta je i šíření knihy do světa. A ta kniha je o finanční gramotnosti, takže v tom já třeba pomáhám těm podnikatelkám a já sama v tom vlastně podnikám. Zároveň s manželem 12 let podnikáme v rámci realit. Takže ten rozhled ohledně peněz a podnikání si myslím, že mám poměrně velký.
3: A když teď odhlédneme úplně od práce, tak všechny ty projekty, o kterých mluvíte, to jsou finance, jsou to starosti, je to podnikání, je to úřad, je to papírování. Jak relaxujete?
2: Můj největší relax je s mýma třema dcerama, protože máme tři menší dcerky a to je pro mě největší odměna, když to podnikání mi dá tu svobodu a já mohu ty 2-3 dny třeba odpoledne strávit s nima, jít si projít do lesa s pejskem. Že to je pro mě největší odměna a relax v rámci vlastně celého života.
3: No ale zase na druhou stranu věřím tomu, že ty 2-3 dny volna jsou vykoupené tím, že další dny jsou potom nabité. Jak to zvládáte se třemi malými dětmi?
2: Musíme fungovat s partnerem velmi dobře jako tým a neumím si tohle představit sama. Takže funguje partner skvěle, manžel mě ve všem podporuje, když cokoliv potřebuju. Je i takový, že zvládne s těma dětma opravdu vše od A do Z, což se dnes úplně až tak nevidí. A zároveň ve velké spolupráci je sestra, babička, máme i paní na hlídání. Takže je to o tom, že spoustu věcí se deleguje, co jde, a takový ten kvalitní čas s těma dětma si necháváme sami pro sebe, abychom s nimi mohli být tady a teď.
3: V projektu Podnikáme česky jsou i podnikatelky. Narážíte někdy i na tohle téma, že třeba jim i poradíte, jak na to a jak to zorganizovat?
2: Určitě. Je to velmi žádané téma, hlavně u žen a maminek. Právě potřebují vyvážit ten život tak, aby mohli pracovat, aby mohli vydělávat dostatek peněz a zároveň, aby zůstali matkami a aby si ty děti mohly užít, protože ty dětičky vyrostou a ten čas letí neskutečně rychle. Ta obrovská síla je v tom, když slyšíte od jiné ženy, že ona to má stejně. V okamžiku, kdy ty ženy slyší, že ty jiné ženy to mají podobně, tak se necítí špatně, ale vidí, že je to zkrátka nějaký proces toho života, že když se rozhodnete podnikat, tak to sebou nese spoustu úskalí, i co se týká organizace rodiny.
3: Ale nese to i výhody.
2: Obrovské. Za mě to je jednoznačně svoboda.
3: Vyžaduje to velkou disciplínu?
2: Já si myslím, že podnikání vyžaduje velkou sebedisciplínu. Že pokud jdete podnikat a nemáte v sobě zakořeněný jasně cíl a to, proč to děláte, tak to velmi rychle sklouzne k tomu, že chodíte na kafíčka, na kterých ale nevyděláváte a vlastně doženou vás ty finanční problémy. Takže za mě je to hodně o sebedisciplíně a o tom si rozvrhnout ten čas, aby to bylo efektivní a zároveň, aby vám to ty peníze zkrátka přinášelo.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Ano, jak jste slyšeli, naše anketa Šarmantní osobnost roku je ve své druhé polovině a až do konce září můžete vybírat z té nabídky 10 nejšarmantnějších. I dnes jednomu z vás věnujeme knížku. Kdo to bude? Pěkný den, hlasují pro usměvavou herečku paní Naďu Konvalinkovou, kterou podporují každou soutěž Šarmu. Doufám, že to už konečně vyhraje. Děkuji vám, tak to nám napsal pan Zdeněk Rokitenský z Hradce Králové. My vám mnohokrát děkujeme. No a uvidíme, kdo to vyhraje. Budeme držet pěsti všem nominovaným. Vám, pane Rokitanský, ale posíláme krásnou knížku. Doufám, že vás potěší. A i váš hlas postupuje do losování o 10 hlavních dalších cen, které vyhlásíme koncem října. Tou hlavní, jak jste slyšeli, je televizor. Pro tuto chvíli blahopřejeme a přidáváme ještě písničku pro vás. Když

Tolik tedy písnička pro pana Rokytenského, doufám, že vám udělala radost a budeme se loučit. No ale ještě než se rozloučíme, mnozí se ptáte, jestli už jsou v prodeji lístky na náš gala večer, tak jsou a vy se můžete obrátit na adresu hkpoint.cz. Budeme se těšit, že toho 23. října se i s vámi setkáme. No a to je z dnešního magazínu vše, snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Charm a Lada Klokočníková. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Meteorologové varují před vedry. Ohrožení jsou seniori a malé děti. Schůzka lídrů Evropské unie potvrdila pokračující podporu Ukrajině. A bude slunečno s teplotami do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dát pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hileová.
2: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
1: Před pobytem na přímém slunci by se všichni měli namazat opalovacím krémem. Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku, například rafinerii v Burgasu. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
3: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o dalších balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Bývalý prezident České republiky dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl Václav Klaus mezi roky 2003 a 2013. Předtím zastával také post premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Klaus stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. Po svém odchodu z prezidentského úřadu opustil aktivní politiku. V současnosti vede vlastní institut Václava Klause a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky. Na Masarykově náměstí v Jeseníku dnes v 9 hodin začnou tradiční farmářské trhy. Návštěvníkům nabídnou regionální potraviny a řemeslné výrobky. Připravený je taky doprovodný program, doplňuje za organizátory Martina Seidlerová.
4: Jednak 4 hudební vystoupení, třeba pěvecký soubor s lidovými písněmi, anebo stingové a jazzové melodie za doprovodu piana. A potom, co se týče doprovodného programu pro děti, tak máme připravené 2 textilní dílny, potom to máme ještě dřevěný kolotoč na kriku, střelnici a budeme tam mít farmakoutek s ovečkou a s jehňátkem.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru ruší noční uzavírku, v jízdních pruzích se pohybují lidé a technika. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je po včerejším požáru nákladního auta omezení. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 279 je zavřený pravý pruh. To byly zprávy, slovo má Jakub Kaloč.
6: A já děkuji, zdravím zároveň starší, moudřejší Jitku Sakálovou, dobré ráno, ahoj, ta táhne noční takzvaně za režijním pultem. No a promiň, Jitku, ale mladou, svěží.

0: Takové ráno na dvojce.
1: 6 hodin, skoro 9 minut, dnes je pátek 19. června, ranní dvojka je s vámi a je tady pro vás. A zároveň pro vás máme ranní špek, který připravil Jakub Kaloč.
2: Mm-hmm.
1: A chceš tomu něco říct, nějaký úvod?
2: Ne.
1: Ne.
2: Nechám vás se soustředit. Nechám vás se soustředit, ale docela se těším.
1: Tak
2: myslím,
1: tak,
2: že ze začátku je to poměrně těžké.
3: Aha.
2: Jak to bývá, no, pak už jsou ty nápovědy jasné. Ale mimochodem, ty jsi zmínil na začátku vysílání, jestli, nebo se zeptal, jestli známe nějakého Leoše, oba jsme řekli, že ne, tak Míša píše, prosím nás, sucha řípu.
1: Děkuju.
3: Tak jo, to
2: tak,
3: je
2: to jo, tak to no jo.
1: To, teď se stydím.
2: Tak pomeň na to.
1: Já jsem jenom nevěděl, že sucha řípa dělá ranní show Evropy 2. To jsem nevěděl, ale...
2: Šikovný kluk, už tak. 30 let, víš? Tak jo, jsem spodstatnělé přídavné jméno. To je důležité vědět. Jo, a teď, prosím vás, já se píšu furt stejně. Ať jsem ti, nebo ta, a nebo ten. Mm-hmm. Fakt jo. Jo. A můj okruh zájmu, tohle pro vás si myslím bude také důležité, můj okruh zájmu má něco společného se salámem, ale i s klubem.
1: S klubem? Klub. Ne klubkem.
2: Klubem. Opravdu klubem.
3: Jako nějakou organizací. Jo.
2: Přesně tak. A prosím vás, my zásadně nikam nejezdíme. Jo. My zásadně nikam nejezdíme. Možná vám pomůže včerejší nárt. Jsem skvělým způsobem, jak poznávat krajinu. A máme také svou zónu.
1: Začínáš na V?
2: Mm-mm.
1: Takže nejsi vrchní.
2: Ne.
1: Já, že bych prchnul.
2: Že bys prchnul. A hezky, jo, levá, pravá, seno, sláma, jak se to říká. No. A v té, já vám ještě pomůžu. V té naší zóně máme přednost před auty. Tak. Tak ještě jedno.
1: Takže spodstatnělé přídavné jméno.
2: Přesně tak, ano, spodstatnělé přídavné jméno. A přestože se píšeme stejně, jo, takže můžeme být ti, ta nebo ten. My opravdu jako nikam nejezdíme, zásadně. A můj okruh zájmu má něco společného se salámem, ale i s klubem. Jsem skvělý způsob, jak poznávat krajinu. Včerejší nárt by vám mohl pomoci. A je to hezky. Levá, pravá, seno, sláma. No. A máme také svou zónu. A v té zóně máme přednost před auty. Máme přednost před auty, ano. Dobře to říkám. No. Tak.
1: No. No to seš jako nachnej seš.
2: Mm-mm. Nejsem, člověče.
3: A co ti
2: myslíš,
3: napadlo?
2: Pavel Chour?
3: No, chození.
1: Chodec, nebo...
3: Ale to musí být to spodstatnělé přídavné jméno. Já se držím toho tvého vrchního, protože to tam sedí.
1: Je to nějaký, jako není to, je to trní, nebo to bude takhle, ne? Takhle to slovo bude znít.
3: Správně? Nebo nějaký točení, nebo...
1: Ale to...
2: Jdete dobře, děti. S trním jdeš dobře. No.
1: Chrní, vrní.
2: Chrní, ano. To je zásadně, máme svou zónu, že? Chrnící.
3: Ale to moc nepoznáváš krajinu, když chrní.
2: Přesně tak, to jdeš taky dobře. My fakt jako nikam nejezdíme, jo. To ne. No a ten okruh zájmu má opravdu něco společného se salámem, ale i s klubem. Hezky levá, pravá, sleno, sláma. Máme také svou zónu, jak jsem říkal.
1: No zóna, to dejme tomu, že bychom asi možná věděli, jaká je ta zóna. Jenže pozor, jak je to s tím salámem? Tomu
3: no já proto mě tam to točení.
2: Ten salám je, no.
1: A to, je to slovo má přímé spojení se salámem?
2: Svým způsobem má, no, i s tím klubem, člověče. Neříkej to, Jiříku, jo?
3: A Jirko, vy už to víte?
4: Ne.
3: Jo, tak
2: aha,
3: ale vypadáte, myslím,
2: že vypadalo, že
3: jo. No, jo.
1: No počkej, a seš na T?
2: Ne.
3: A co jsi myslel? Troubení.
1: No ne, jako turista, nebo...
2: No, ale nejsem turista, to by bylo jako podstatné jméno.
1: Turisty.
2: No, máme svou zónu.
1: No zónu...
2: Máme, no máme, opravdu, jo. Že jo, neříkat. Dělejte, že to nevíte.
1: Já
3: nevím.
1: Já trochu tuším.
2: Já vím, že víš. Reggae ví taky už určitě. Hrajete toho dobře, no, ale chodí tam správné odpovědi.
3: A to je dobře.
2: No.
1: Co hrajete to dobře? Já si jenom myslím, jo. No myslím si, že vím, ale nesedí mi některé ty nápovědy.
3: To třeba to, že to má stejný tvar ve všech ženským, mužský.
1: Ten, tati.
2: No jasně.
1: Ale co ten klub?
2: No.
1: Klub? Řekni ještě jednou ty
2: tam
1: nápovědy.
2: V tom klubu se nachází hodně těch špekonků. Jo, takže... Pardon, já si musím otočit tady monitor. Tak. Takže přesto, že se píšeme stejně, tak můžeme být ti, ta nebo ten. Jsem zpodstatnělé přídavné jméno. Má, můj okruh zájmu má něco společného se salámem, ale i s klubem. My fakt nikam nejezdíme. Toto ne. No a včerejší nárt vám možná pomůže. Jsem skvělý v způsob, jak poznat krajinu. No hezky levá, pravá, seno, sláma. Máme také svou zónu. Vnímáme přednost před auty. No.
3: Já tomu nerozumím, když nechodíš a přitom poznáváš a levá prava.
1: No.
3: Jak můžeš nechodit a levá prava?
1: No právě.
2: To nechodit?
3: To je nějaký... No. A na P to není?
2: My nechodíme.
3: Nechodíte?
2: Vy já chodíte? Se ptám, ty jsi řekla, že nechodíme.
1: No, víte co?
3: A je to na P?
2: Je.
3: A potom je tam R?
2: Ne.
3: Tak to není přešlapování.
1: I takhle, je to přešlapování,
3: si myslím, je.
1: Dvojka Zemňáč, rozhlas.cz, pojďte nám zkusit napsat váš tip.

0: Ranní dvojka na špeku.
1: To jsme dopadli.
2: Viď.
3: No jo.
1: Já mám pocit, že jsme na to, milí posluchači, společně na to přišli. Snad tedy. Ještě jednou nám to tedy řekni a pak budem vědět.
2: Tak jo. Takže, přestože se píšeme stejně, tak můžeme být ti, ta nebo ten. Jsem spodstatnělé přídavné jméno. Můj okruh zájmu má něco společného se salámem, ale i s klubem. My opravdu nikam nejezdíme. Včerejší nárt by vám mohl pomoci. Jsem skvělý způsob, jak poznávat krajinu. No hezky, leva, pravá, seno, sláma. Máme také svou zónu, v ní máme přednost před auty. No a teď přidám další dvě, ale je to píseň Ivety Bartošové, kterou já jsem teda neznal, která se skládá ze dvou slov, ten název. Špek pták, z alba čekám svůj den. No a komu nepomohly nápovědy doteď, tak by jim mohla pomoci pěšinka. Pěkně si ji přehoďte zleva doprava, nebo nechte si ji uprostřed, ale...
3: Nebo taková cikcak se ještě dělávala.
1: Inka.
2: Cikcak, Inka.
1: Ve špeku, nebo do špeku se zamotalo slovo pěší.
2: Jo. Yeah. Pěší.
3: Pěší zóna.
2: Pěší zóna.
3: Jasně.
1: To je přídavné jméno v tomto ano. případě.
2: A ta definice pěších vlastně je prostě každý chodec.
1: Je pěšák.
2: Ano. A zájmový chodec je ten turistický klub, to znamená turistický salám.
1: Jo, takhle.
2: A je to klub. Zónu máme, pěší zónu.
1: Jasně.
2: Kdy bychom měli mít přednost před auty. Uh-huh. Iveta Bartošová naspívala píseň Pěší pták.
1: Prosím vás, já jsem tu písničku nikdy v životě neslyšel.
2: Je,
1: a myslím, že vy taky ne. Ale ten zvuk, to je tak hrozně zvláštní. Vy to znáte?
4: Já to znám.
1: Hele, poslouchejte.

0: Stal se ze mě pěší, to je nějaká
1: stal se ze mě pěší pták a tohle je novější verze. Já jsem objevil rok 90, myslím 7 dokonce. Uh-huh. A tam je to jako poetičtější. Ty aranže jsou... Tohle je taková moderna, no.
2: To je
0: moderna z roku 2002.
1: No, aha. A tam to je, myslím, rok 97, Mirko?
3: To asi bude remix, ještě. Tohle.
1: No to bude, no.
0: Tohle remix. Mm-hmm. Jo, už to vidím. Takhle to je.
1: To je baladičtější, no.
0: Jo, tak to jo, to už vím. Tam to byl nějaká podivnost. Mm. No, tak máme teda pěší pták.
1: Tak,
0: to je. Dobrý, tak jo.
2: Napsala Iva, skvělý ročník 64. Já jsem pěší, dnes mě těší. Poslední den, kdy učíme podle rozvrhu.
1: No,
2: to je krásné.
1: No, zarýmoval si i Václav z Brodu Českého. Dobré ránko, není to pěší? Jestli ano, tak mě to těší.
2: No, tak to je hezký.
0: Vážení veselí, vypadá to, že Jakub dnes začaroval dnešní titaten.
1: Titaten.
0: Ano, je to výraz pěší, ale titaten...
1: Titaten je dobrý. Jak máme litačili, víc?
2: Jo, přesně tak. A Katka z NMNM si vzpomněla ještě na jeden takový veršík. Pěší strýček s pěší tetou, když se předřídítka pletou. To je totiž nějaké pohádky. A myslím si, že to zpívala Dáda Patrasová, Královna koloběžka, nebo něco takového.
0: A jakže se to jmenuje?
2: Pěší strýček s pěší tetou, když se předřídítka pletou a myslím, že to pokračuje, tak se na ně zazvoní.
1: No, já jsem to slyšel ve verzi, když se před Tatrou nám te pletou, ale...
2: Tohle no, není z téhle pohádky.
1: To určitě ne, no. To je z Kopřivnice.
0: Ne. Já jsem zadal do vyhledávače pěší strýček s pěší tetou a...
2: A dej Královna koloběžka.
0: A je suchý šlitr tři tety. Aha. Vladislav Pešek, já s písničkou jdu jako ptáček. Tak to je vyřešený.
1: Tak v pohádce o Bušku s Pytlevem byl taky pěší, že jo, chlapec. Dobré ráno, tak dnešní špek nám dává zabrat, ale shodli jsme se s kolegyňkama, nebo s kolegyní na tom, že by to mohl být pochod. Akorát nám tam nesedí ten salám. Tak v létě bývá salám někdy na pochodu, když není v lednici, ale je to teda turista Zdenko ze Zlína.
0: Napsal Vladamo z Hnátnice. No to je teda slovo, kam na to chodíte. No, chodíme, hovore po dědině.
2: A píše Jirka, zřejmě diktoval do hodinek nebo do nějaké aplikace. Zdravím vás, pokud asi je to, protože tady je dieto, pěší, ale pěší je taky taková dieta vlastně, tak mám svůj zlatý špek, protože jsem uhádl 3 špeky tento týden, pokud ne, tak mám svůj stříbrný. Jsem rád, že jste Jirka.
1: Jsem rád, že jste Jirka.
0: A napsala Mirka, Brno, ročník 1945. Dobré ráno z Brna. Pěší, pěšák, pěšina. V klubu turistů jsem taky. Chodíme pěšky.
1: Hezky. No výborně. Mimochodem, pěší vzniklo to slovo pravděpodobně, co jsem včera zjistil, ze slova pěšák.
2: Jasně.
0: Jo? Ano.
1: No, to je všechno asi teda z vojenského nějakého souvislosti. Hmm.
2: Krásné zatím vlahé ráno. To bych byl fešák, kdyby to byl pěšák. Nebo třeba pěchota a to už bych měl zlatouška.
1: No tak. Pak můžete být chechota. Když se vám to podaří.
0: Občas mám pocit, že proti mě sedí mekota, ale tak.

0: vědky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Jaké to je na vlastní oči vidět start mise Artemis? Co vše nám přináší výzkum vzdáleného vesmíru a co je největší chloubou Štefánikovy hvězdárny? O tom všem jsem si přímo na hvězdárně povídala s popularizátorem vesmíru a budoucím novinářem Ondřejem Heiglem.
0: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
1: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu. Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů. Celková podpora pak může být maximálně 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli. Odborový svaz Kovo dnes odpoledne volí nové vedení. Rozhodovat bude přibližně 160 delegátů. O post předsedy se ucházejí dosavadní šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Součástí programu sjezdu jsou i volby místopředsedů a diskuze o dalším směřování odborového svazu. Zúčastní se taky zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat v zemi budou moct i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Agentura Reuters uvádí, že opatření Karibský ostrov zavádí pod tlakem amerických sankcí. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V cele číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné. Výstava potrvá do 31. srpna. Fotbalová reprezentace ani podruhé na mistrovství světa neudržela vedení a s Jihoafrickou republikou remizovala 1-1. Češi vedli po gólu Sadílka, soupeř vyrovnal v závěru z penalty. Národní tým tak bude hrát za týden o postup do play-off proti jistému vítězi skupiny Mexiku, které vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu popojíždějí z kilometru 175 až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Přímo v Brně je pak nehoda v centru města. Dvě auta se srazila na křižovatce Plotní ulice se Zvonařkou. Na místě jsou záchranáři a v okolí čekejte kolony. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová s vámi je dál Ranní dvojka.
3: Ano, ano, je to tak, jsme tady. 6 hodin 33 minuty. Napsal nám Martin, stále nepěší ročník 1990. Mladý kluk. Dobré ráno. Píseň se jmenuje Koloběžka a je z alba Pasu, pasu písničky od Dády Patrasové. Puste prosím alespoň kousek, vrátí mě to do dětství.
4: Tak jo.
5: To bychom mohli.
4: Tak jo.
3: Tak jo.

0: Potkáme-li se s překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si octan hlinitý.
2: Dá si octan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: No.
1: Vítá vás junior.
2: Ty to všechno znáš.
0: No jo.
2: Regina tady gestikulovala, buší,
0: srdce,
2: ruší,
0: vítr kolem uší,
2: uší.
0: No, odstan hlinitý.
2: Jsi odstan.
0: No.
3: Vítr kolem uší, tomu srdce láskou buší, toho baví, baví.
2: Tak my jsme vrátili do dětství nejenom Martina,
0: no
2: ale tady paní Květoňovou.
0: Já jsem se na to dívala ještě včera.
2: Jirka Mištera, zvukový mistr, který přišel jako pěší z Pleší, tak se tady usmívá, má rohlíček. Jak
0: no jo, baví nás svět tady s koloběžkou.
2: No to je, já samozřejmě si to nepamatuju, nebo nevím, ale nenapsal to náhodou text Svěrák a hudbu Uhlíř? To je úplně jejich styl, no. Že jo? Je to docela chytrý.
4: Je to možný.
0: Je to možný. Nebo Ladislav Štajdl, nebo ne? Ne, to ne. Nezní to tak štajdlovské.
5: Mě teda potěšila i Lída z Horácka. Ta napsala Dobré ráno, hadači. Od pondělí vím, že nedojdu ke Zlatému špeku, ale tím můj boj nekončí. Dnes mi ale v mozku došlo zaciklení u slova děti. I když jsem věděla, že je to blbost, protože děti se přece do salámu nedávají. Dokonce ani po vysvědčení. Tak zas poneděli, ahoj.
2: To napsala. Ale já tady mám ještě poměrně dost no skvělých e-mailů. Jedeme. Tak si zahrajeme. Hráč, skupina, která se toho názvu nebojí.
5: Je to skupina
2: Turbo.

0: 6 hodin 40 minut, ano, je to tak, že koloběžku první, respektive hudbu k celé té pohádce napsal Jaroslav Uhlíř, texty Zdeněk Svěrák, ono to fakt jejich poetiku mělo. Já jsem se opět ukázal jako neznalec té pohádky, no jsem to nějak zapomněl, jenom ty si říkala, že ona pořád jezdila po Průhonicích na koloběžce.
1: No, to je pravda, to si pamatuju.
0: To je v Průhonickém parku asi.
2: Jako i mimo natáčení, jo.
1: No to já jsem u toho nebyla, jenom jsem se na to dívala pořád v televizi. A,
0: jo. Ještě prosím jenom rychle, hledali jsme to slovo pěší, což je takové zvláštní slovo, ty si říkal, že to je spodstatnělé přídavné jméno. Mm-hmm. Používá se asi v současné době jenom v souvislosti s tou pěší zónou, ne? Mm. Někde je napsáno pro pěší.
1: Ano.
2: Protože někde přišla i odpověď, že už nevím, posluchačku, domácí. Vlastně to samé.
0: Domácí.
2: Ano, podstatněle. Mm-hmm. No, no.
0: Ta domácí, ano. Ten domácí. Přídavno, ano, přídavno. A nebo i přídavné jméno. Mm.
1: A mohl by to být i domácí salám.
2: Vidíš to.
0: Ale hlavně tam je domácí žvíkání, ne? To byl Polášek, ne? Jak se to jmenovalo?
1: Jo.
0: Na toto...
1: Takové to domácí žvíkání.
0: Žvíkání. Jaký žvíkačky to byly, ne? Pamatuješ?
1: Když to bylo ve velkém balení, víš? Že tam jako můžeš žvíkat, počastovat třeba i strýčka.
0: Ano.
1: Tetičku.
0: Na toto domácí žvíkání.
1: Však víme.
0: Jo. No, bystrost nedorazila. Katka 73 Mořina.
2: Ne.
1: Jsem snad pěší, jsem neřidič, tudíž ta pěší. Krásné ráno přeje Úča Mirka, skvělý ročník 59.
2: Manžel se v pondělí vrátil z další etapy stezky Českem. Šel Český les a kus Šumavy, takže pěší turistika je teď u nás velmi in. V červenci já jedu do Varů na festival, on má v plánu Krušné hory, Lenka.
0: Tak no, dobrý.
2: Vidíte se aspoň třikrát do roka, Lenko, to je hezký.
0: Ona ta stezka Českem je, to je asi zážitek. Musí být dobrý. Obejít celou republiku, navíc v krásných lokalitách. Dnes mi váš ranšpek svědčí, já jsem totiž pěší, Dáša ze Strážnice. Pěší zóna, bože, co to bylo? Když jdu pěšky, beru si chleba s máslem, jen si nevím rady s tím klubem. No, Marie z Berouna, superročník 1956, to jsme si, to asi klub českých turistů, v podstatě by se dalo říct takhle, že jo, slavný. No tak jo. Tak máme špek, pěší, krásné slovo, ale jdeme dál.
1: No.
0: Co byste řekli třeba skupině Beatles?

0: ta se povedla, tahle písnička tedy. Taky jsme ji hrávali ve vlaku se špatnými akordy, protože tam to se nedá přijít, že jo? Jsme tenkrát uměli jenom G-dur a C-dur, maximálně D-dur.
1: My máme výhodu, s Regi, my neumíme nic, ani C-dur.
0: Jinak ale v podobném duchu nám přišel jeden e-mail o dutosti.
2: Jsem dutej celý týden, ať žije zlatý pukavec. Pavel 80 Lanškroun.
1: Protože to si taky člověk musí zasloužit, to dá taky práci, zlatý pukavec.
2: To je pravda.
1: Tak.
0: To dá práci na to nepřijít.
1: Ano, přesně tak.
0: No ale je tady ještě jeden takový velmi zajímavý dotaz a já bych ho zatím položil, aby to pan profesor neslyšel, jestli by to šlo, Jakube.
1: Aha.
0: Co by se mi stalo, kdybych si za bouřky sáhl na hromosvod a zrovna do něj uhodil blesk? Díky za odpověď posluchač, který se jmenuje Zadým Uhel. A píše ještě něco o bustech, ale to už nevím, jestli to není. Skočte šláni pro něj. No,
1: pojďte.
0: Aby, no. Pane profesore, halo, dobrý den, pojďte.
1: Pojďte, pojďte. Ale nezouvat, pojďte.
0: Pojďte.
1: Dobré ráno.
0: Dobrý den, dobrý den. Pane profesore.
1: Ano.
0: Představte si, že ano. Je venku bouřka.
1: Ano.
0: A já se opřu o hromosvod u paneláku. Co se stane?
1: Už se asi nepotkáme.
2: A to, kdo asi
1: já, když je bouřka, tak sedím v zásadě
0: pod stromem.
1: A nebo se držím na poli elektrického vedení toho sloupu.
0: Ale
1: no
0: to
1: ne,
0: vážně.
1: Co by se stalo? No,
2: a není tak, to buřt, pane profesore?
1: Jestli tam stojíte nebo nestojíte?
2: No, já dávám takovou další otázku.
1: No, podívejte
2: otázku.
1: Se. A kdo se ptal, prosím vás?
0: Pan Zadým.
1: No, upřímně Zadýme, člověk nemá dobré elektrické izolační vlastnosti, to si musíme říct předem. A ten elektrický odpor lidského těla je za normálních podmínek, teď to tahám z hlavy, a ne,
0: ano,
1: přibližně...
0: Já vím, že jsem vás s tou otázkou překvapil.
1: Přibližně 1000 ohmů. Ale suchá, tlustá kůže na rukou člověka může sice mít ten elektrický odpor až 100 000 ohmů, ale v přítomnosti napětí nad 500 voltů ztrácí své elektrické izolační vlastnosti ten člověk.
0: Já můžu mít odpor 100 000 ohmů?
1: Můžete. To vy můžete být i odpornější klidně. Ale...
0: To asi celý život žiju v ohmilu.
1: Asi jo. No ale jako kladně nabitý profesor jsem tuto otázku samozřejmě podrobil přísnému vědeckému zkoumání. Takže nejprve krátce a nudně. Kdybyste se za bouřky dotkl hromosvodu Zadýme, tak právě ve chvíli, kdy do něj udeří blesk, tak velmi pravděpodobně byste se stal krátkodobým světelným efektem a následně i důvodem k mimořádné schůzi hasičů a havranů. Ten hromosvod totiž odvádí proud o velikosti desítek až stovek tisíc ampér a to není opravdu elektřina na rozsvícení lampičky, ale vás. A proto já jsem třeba vyvinul speciální ochranný oblek, Douflash se to jmenuje. Skládá se z několika vrstev nafukovacích krokodýlů, korku, dřeva a kostek lega. Jenom jedinou nevýhodou je, že se v něm člověk nemůže posadit, projít dveřmi a téměř ani dýchat. Takže to bych si bral jen v krajních případech. Další z možností byl i dřevěný skafandr, ten jsem testoval osobně. Bohužel začalo pršet, takže nabobtnal, pak vyrašily větvičky a pak se na mě uhnízdil datel. Tak to jsem si říkal, že pokus také zastavím. Pak jsem docela velké naděje vkládal do akumulační aktovky speciální, měla zachytit tu energii blesku. No a doma pak bych z ní několik let napájel ledničku. Bohužel při prvním pokusu se aktovka změnila v menší meteorický roj a včera letěla kolem Svitav. Takže tam to také nedopadlo úplně dobře. Ale k té otázce asi zásadní, zda by si člověk mohl při úderu blesku opět zbůřt, tak teoreticky ano. Prakticky by problém spočíval v tom, že boost by byl hotový za přibližně 0,001 sekundy a za stejně dlouhou dobu by ten klacík, na kterém by boost byl napíchnutý, neměl kdo držet. Takže tento gastrofofr zakazuji, přímo zakazuji. Doporučuje se být od hromosvodu, pokud to lze, alespoň 3 metry, vzdálen 3 metry. Jinak je to fakt nebezpečné. Takže nevím, jestli nás ještě Zadým Uhel poslouchá, ale hromosvodu bych se během bouřek rozhodně nedržel.
0: Ne, já si myslím,
1: držel
0: že...
1: Držel bych se máminy sukně já a nepokládal myslím, bych takovéhle zbytečné otázky.
0: Ano, já s vámi souhlasím. Jediné, co jsem si odnesl z toho vašeho pojednání, je výraz gastrofofr.
1: Je to takový gastrofofr.
0: To bylo i vidět, myslím, ve filmu...
1: Když si autogenem opéká busta...
0: Ne, to je Marečku, podejte mi pero. kdy Kroupa starší přece strčí na takovém obrovském kup inzetu má, nebo co chytne do toho busta a strčí to do té vysoké pece, ne?
1: A vytáhne.
0: Asi na 2 sekundy a je hotov.
1: Já si vzpomínám, ano, v dílně třeba někteří chlapci, zvláště svařeči, si opékali busty autogenem.
0: Jo.
1: To je něco podobného.
0: Ano, ano. Tak jo, tak naschledanou, pane profesor.
1: Také vidět, naviděnou.
2: No, tak je vidět.
0: Tak je vidět. To je vidět.

0: 6 hodin 54 minuty, my jsme otevřeli Mladou frontu dnes verzi z Jihlavy, nebo na Jihlavsku, s titulkem Cestu do Bobrové střeží krystal velkého Santiniho.
1: No a to je teda věc. To si určitě všimněte, můžete si udělat na Vysočinu výlet a musíte do Bobrové. Řidiči, kteří do Bobrové na Žďársku přijíždějí ve směru od Zvole, si božích muk u silnice sotva stihnou všimnout. Turistická trasa k ním nevede a tak zůstává drobná stavba trochu stranou pozornosti.
0: Božích muk. Trošku jsme se zabývali tím, jak se to vlastně skloňuje a je tam ještě jedna taková zajímavost, že jsou to boží muka, což je množné číslo, ale stavba je tam jenom jedna. Ale to nechme stranou. To bychom se do toho zamotali. Historická boží muka ve tvaru dokonalého krystalu pocházejí z roku 1709. Na východním okraji vesnice tak stála dokonce ještě dříve, než velký Santini dokončil přestavbu monumentálního bobrovského kostela svatého Petra a Pavla či neméně působivého chrámu svatého Václava v sousední obci Zvole.
1: Tato boží muka jsou cennou ukázkou drobné sakrální architektury, která byla v minulosti budována jako projev víry a zbožnosti. Významná jsou nejen svou architekturou a kvalitním řemeslným zpracováním, ale také umístěním. Přiblížila Ilona Ampapová, mluvčí Národního památkového ústavu v Telči. Ve svahu u hlavní silnice totiž podle ní tvoří stavba výrazný krajinný i architektonický prvek.
0: A zaujme vás právě svojí takovou netypickou červenou barvou. Vždy to takhle nebylo, po většinu času byla boží muka klasicky bílá, jak ukazuje řada dobových fotografií. Ovšem při kompletní obnově stavby v roce 2020 vykoukla na svět její původní barva, takzvaná pompejská červeň.
1: Ta současná červená barva tak není žádným novodobým nápadem, vychází z průzkumu starších vrstev omítek, který potvrdil, že červený nátěr byl na stavbě použit.
0: Takže hurá do Bobrové.
1: Hurá.
0: Aspoň se tam zastavit.
1: No to, to co jí za výlet?
0: No na chviličku se zastavit.
1: Vyfotit se u toho.
0: No, já jsem se zamyslet.
1: No, to taky.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Leoš Mareš už dosáhl snad všech svých cílů. Jeden mu ale zatím chybí. Oslavit kulatiny v přímém přenosu toboganu. Tenhle sen se mu vyplní už v sobotu. K tomuhle setkání zahraje a zaspívá jeden z nejúspěšnějších slovenských zpěváků současnosti Adam Ďurica.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Senioři by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu, upozorňují lékaři. A dnes čekáme slunečno a teploty do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
5: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat. Ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
4: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, upozorňují na to meteorologové. Podle lékařů by měli být opatrní například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
6: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném potření.
4: Těmito pravidly by se ale měli řídit i všichni ostatní. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Tým vedený Vencem byl připravený odletět, cestu ale odkládá. Uvedl to Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání. Podle agentury AP se tak Američané rozhodli poté, co televize blízká libanonskému protiíránskému hnutí Hizballáh uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Od čtvrtka do neděle probíhají v olomouckém ESC centru v Lascích mezinárodní závody v parkurovém skákání s názvem Banka Kreditas, které jsou součástí kvalifikace světového poháru. Mezi české hvězdy a aspiranty na triumf v nedělním hlavním závodě bude znovu patřit i jeho loňský vítěz Aleš Opatrný s koněm Kapsonesem.
7: Domácí mezinárodní závody jezdím už několik let strašně rád, protože ty diváci si to zaslouží tam mít nejlepší české jezdce. Mě to taky baví, když potom člověk jim dá ten aplaus, protože když je člověk někde v cizině a vidí ty domácí jezdce tam, jak dostanou ten aplaus, tak my i naše koně si to taky občas zasloužíme.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 je hustý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu brzdí na kilometru 170. Osobním autem zastavíte až od sjezdu na Ostrovačice, a to až k omezení, a tady se zdržíte asi 20 minut. V Praze houstne provoz, třeba na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most se plní před Lanovým mostem. Ucpává se i k Belská ulice na Průmyslovou, na křižovatce k Belské spodě Bratskou je taky nehoda dvou osobních vozidel. To byly zprávy a vy dál posloucháte Ranní dvojku.
8: Na. 7 hodin 4 minuty, za chviličku se budeme věnovat vlastně rozhlasovému tématu,
9: takovému rozhlasovému zlatému grálu, nebo jak bych to řekl?
10: Vlastně podíváme se na historii rozhlasových her. Myslím si, že to je taková disciplína, kterou mají posluchači Českého rozhlasu moc rádi, že si na to počkají. Teď už nemusí na ten čas vysílání, můžou si to pustit i zpětně ze zpětného poslechu, což se hodí, protože ne vždycky třeba jste doma nebo máte čas, neusnete.
9: Počkej, posluchači Českého rozhlasu to mají rádi jako oni. Ne, my to máme rádi, všichni posluchači.
10: My taky. Ano.
9: Já bych chtěl říct právě, že seš určitě také aktivní.
10: Já jsem taky posluchač Českého rozhlasu, seš, víš? Takže já jsem se z toho nějak nevyloučila.
9: Jsem se z toho nějak zamotali.

0: Herecké mistrovství Viktora Prajze, Ivana Trojana, Daniely Kolářové nebo třeba Taťány Medvecké obdivuje mnoho divadelních či filmových diváků, ale málo kdo by je asi označil za neviditelné herce. A přesto se ve stejnojmenné rozhlasové anketě pravidelně umisťují na předních příčkách, především díky účinkování v oblíbených rozhlasových hrách. No a právě o tomto žánru nám řekne víc Adéla Vymazalová. Adélo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No teď, kdo a kdy s nápadem na rozhlasovou hru vůbec přišel?
1: No tak tento žánr vzniká v Británii, protože Britové zahajují rozhlasové vysílání jako úplně první v Evropě, a to už v roce 1922. Jenom teda připomenu, že československý radiožurnál vzniká jen o jeden rok později, no a v rámci kontinentální Evropy, tedy mimo ty britské ostrovy, vysílá jako úplně první. Ale tohle byla doba úplných začátků, kdy rozhlasové žánry teprve vznikaly. Do éteru se tak nejdřív dostaly záznamy divadelních inscenací a až o pár měsíců později nastupují fiktivní reportáže. Jedna z prvních se jmenovala Danger, neboli Nebezpečí, a napsali Richard Hughes. Pochází z roku 1924 a vyprávěla o hornících, kteří uvízli v zavalené šachtě.
0: Tak to byl začátek v zahraničí, ale pojďte nám připomenout, jak to bylo u nás.
1: No v Československu to bylo trošku složitější, protože autoři si s novým žánrem zpočátku moc nevěděli rady. Nedokázali pochopit, že ten vyprávěcí styl v rozhlase není stejný jako na jevišti, že musí omezit množství postav a časoprostor rozhlasové hry dotvořit pomocí zvuků a ruchů. Rozhlasový časopis Radiožurnál dokonce vypsal literární soutěž, ale ani jeden ze 170 zaslaných textů neodpovídal rozhlasovým potřebám. První vysílanou inscenací tak byla krátká folklorní scénka Přástky z roku 1926. Později se přidaly i zmíněné fiktivní reportáže o nejrůznějších katastrofách. První vytvořil Jan Grmela a informovala o požáru opery.
0: No to si říkám, že to muselo posluchače trochu vyděsit.
1: No je to tak, když rozhlas odvysílal, tak lidé věřili, že Národní divadlo je opravdu v plamenech. No ale mnohem větší paniku vyvolala hra Válka světů od režiséra Orsona Wellese, která byla odvysílána v Americe. Několik milionů lidí tehdy propadlo panice, že na zemi opravdu přistály mimozemšťané.
0: My víme, že technika v té době nebyla úplně nejlepší, tak nám řekněte, jak takové nahrávání rozhlasové hry vlastně probíhalo?
1: No tak zpočátku se rozhlasové hry vysílaly živě. Všichni herci byli v jednom studiu, takže museli perfektně ovládat text i práci v prostoru. Zvuky okolního prostředí pak doplňovali ruchaři. Například takovou chůzi v listí napodobovali šustěním starých magnetofonových pásek. Někdy se ale zapojil i komparzní sbor nebo symfonický orchestr, takže na výsledku se potom podílelo spoustu lidí. Příkladem je třeba hra Kristoval Kolón od Františka Kožíka ze 30. let. Je to dílo o životě Krištofa Kolomba a bylo tak dobré, že ho převzal i pařížský rozhlas a dodnes je součástí cyklu nejlepších rozhlasových her světa.
0: No a jak tedy vypadají současné rozhlasové hry? Živě se asi už nevysílá.

0: Běžně už ne, ale v roce 2017 se právě na dvojku experiment s živým vysíláním her vrátil. V režii Víta Vencla vznikla inscenace Sherlock Holmes ve státních službách. Ale vznikly také další tituly, jako Podivuhodný odkaz doktora Jekylla a pana Hyda, nebo Chvilka štěstí a Vraždy v ulici Morg. Všechny zmíněné hry si posluchači můžou pustit ze záznamu na platformě Můj rozhlas. No a když jsem mluvila o tom experimentu, tak ještě musím zmínit první vesmírný přenos hry s názvem Ze země na měsíc od Žila Verna. Hra byla pomocí obří parabolické antény vysílána směrem k měsíci. No a odražený signál pak mohli slyšet posluchači po celém světě v místech, kde šlo v daný okamžik měsíc pozorovat.
1: Do tajemství tvorby rozhlasových her nás pozvala Adéla Vymazalová. Děkujeme.
0: Hezké ráno.

0: Je 7 hodin 17 minut, přátelé, tady se připravuje patrně nějaká retro snídaně. Jakub tady něco vaří, peče, ohřívá anebo zahřívá.
1: Volské oko, udělám takovou klasiku, Regie má ráda, prý dělám nejlepší na světě. No. Volské řekl jsem si, oko. Že jenom sobě dělat nebudu.
0: Tak.
2: Známe pár očí.
1: Máte... A nebo buličí oko se taky říká.
0: No a teď právě vám chci položit tu zásadní otázku, máte na to asi 3 minuty. Proč?
2: Co proč?
1: No jako bulík, jako vykulený.
0: Proč se
1: jako
0: tomu
1: jako
0: říká
1: bulíka?
0: Volské oko?
1: No.
2: Tak volské nebo bulíčí?
1: To záleží. Koukáš jak bulík.
0: Přemýšlejte.

0: kousek.
1: Tak, 7 hodin 21 minuta. Vycházíme z pokrmu, který se běžně snídá, a to je volské oko. Ty říkáš bulíčí oko. A teď, jaký je rozdíl, nebo respektive, kdo je teda bulík? To je asi tím, bychom začali.
2: No tak my jsme tady nějak dohledali, já už jsem to ztratila, že to bude malý volek, říkal.
1: Je to volek tedy.
3: Jako? Malý volek, no, koukáš jako volek třeba, nebo jako
2: bíček,
3: bulík.
2: Ne?
3: Koukáš jak bulík, takový ten nevycválaný, naivní, trošičku hloupý bulík.
1: Malý... A souvisí s tím sloveso bulet?
2: Tam jsem našla informaci, že ne.
1: Aha, dobře.
3: Můžeš bulet ve vlaku, to je bullet train. Krásný film.
1: Bullet train, ano. To já jsem bulel teď, když jsem byl do Kroměříže. Tam jsem bulel. Vlak byl trošku narvanější, zejména dětmi na výlet. A učitelky to pojali asi takový společný, jak se říká, challenge. Česky, že jo?
3: Jako benevolentně.
1: Oni jim nekoupili místenky. Ale teď už se ve vlaku docela místenky užijí, protože ty vlaky jsou poměrně dost jako užívané. Takže se tam dělo to, že tam nastoupili normálně cestující a pak tam přišlo asi 850 dětí, které jeli někam na výlet, že jo? Který si ale posedali, paní učitelka, sedněte si tam, kde prostě chcete. A na další stanici už se jich polovina musela zvednout, protože přišli ty lidi s těma místenkama. Teď je to takový trapný vlastně, co jako máš dělat, že jo? No a takže tam různě postávali, bylo mi jich líto.
3: I když místenka je zdarma, ne, k tomu lístku, k té
1: jízdence. Já myslím, že už teď je zdarma, ne? Já taky myslím.
2: Vím.
3: Nebo já jí mívám zdarma, ale nevím, jak to je u mentálně postižených lidí. Možná to tak mám, no.
1: Máš prostě, ty si sedneš tam, kam prostě uznáš za vhodné.
3: Se mnou nikdo nehne. No ale teda, a vy říkáte volské oko.
1: Ano.
3: Já jsem si vždycky myslel, že vymyslel Miky Volek, ale to asi neví.
1: No, já jsem tady jednou říkal příhodu z filmu, tuším, že to je Zralý víno, tam hraje Menšík a Hrzán hraje člověka, který sedí na bagru a nějak protestuje proti tomu, že nevím co, je tam nějaký spor o tom, kde budou vinice, a ten Menšík, to byl myslím předseda družstva nebo co takového, a říká, prosím tě, já to tady, a vleze na ten bagr a říká svojí partnerce, prosím tě, udělej mi doma nějakou svačinu, já to tady udělám, ale volský oči ne, těch mám dost, když se podívám tady na Zezuláka. On se jmenuje Zezulák, ta postava toho Hrzána, to je geniál. Volský oči ne, to si vymyslel menší kolem mě na místě. Takže, a je to asi braný tak, že ten vůl je, jako myslíš, trochu omezený myšlenkově?
3: No tak vyplývá to z toho, no.
2: Jo, ale možná, že to oko má velké, víš? Jako, že
3: no
2: je to
3: já
2: jako
3: si
2: veliký.
3: Myslím, že to je no veliký a kouká no. Tak jako otevřeným okem, sleduje.
1: Já si myslím, že když se na tebe dívá vůl nebo kráva, tak to už...
3: Tak si otoč zrcadlo.
1: Tak to není dobrý. No.
2: Ale má krásný oko. To no, je oko, zvíře, které má krásné
3: má, nemá,
2: oči, že?
3: Má,
2: to jsou
3: ale dokonce i moudré. On to vypadá, že v těch očích jako je ten
1: to měl,
3: život.
1: Mimochodem, teď jsem si vzpomněl na povídku moudrý. Práče, to vyprávěl taky Vladimír Menšík, že tam měli scénu, kdy, že tam vytáhnou nahoru krávu, trošku ji vzteklíte, ona se rozběhne dolů a tam jí Menšík zastaví, ohne jí tohle a řekne něco, jo. On. Já jsem zastavoval, já nemůžu zase krávu, že jo, a teď říkal, že viděl ty oči, jak se to řítí na ně a skočil do nějakého kurníku tam přece. Že když vidíš prostě volská oka před sebou, tak si myslím, utíkej, asi takhle.
2: No, tak si radši dáme sázená vejce,
1: tak,
2: ne?
1: No. Sázená vejce, to je výraz.
3: Tak máš prostor v kuchyni.
1: Prosím, ano.
2: Já si budu jenom vyvalovat oči na to.
1: Tak se o to zasaď.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Organizace poskytující terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem musí část klientů odmítat nebo je zařazovat na čekací listiny. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Ministerstvo spravedlnosti jim letos neposkytlo dotace na programy pro dospělé. Peníze dodatečně vyčlenilo pouze pro práci s mladistvými. Podle organizací se to může dotknout stovek lidí, kteří mají účast v programu nařízenou. Ministerstvo slibuje, že financování na příští rok zajistí. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce. Česká charitativní organizace Nesehnutí zprovozní další solární elektrárnu na Ukrajině, tentokrát na čističce odpadních vod ve městě Šack. Už včera otevřela jednu ve Lvově na střeše nemocnice. Malé místní elektrárny mají stabilizovat dodávky proudu pro klíčová zařízení v případě, že ruské bombardování vyřadí z provozu velké centrální elektrárny. Moravskoslezský kraj letos vyčlenil 10 milionů korun na podporu malých a středních podnikatelů. Dotační program po čtyřleté pauze navázal na ukončené vouchery pro podnikatele z Fondu spravedlivé transformace. Kraj letos částku rozdělil mezi 44 firem. Dnešní noc Sokoloven nabídne speciální program ve víc než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené jednoty proto připravily například soutěže, čtení nebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. Podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské.
2: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
2: Doprava.
3: V Praze houstne provoz, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je i nehoda. Kilometr před sjezdem na Štěrboholi se srazila dvě auta v levém pruhu, kolona je od Hradecké dálnice. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstávají kolony. Osobním autem budete popojíždět mezi kilometry 179 až 196, zdržíte se 25 minut. Kamiony postojí déle a jedou z kilometru 171 nesouvisle do omezení. Tolik zprávy a Mária Kunová. Dál poslouchá. Posloucháte ranní dvojku.
4: Ano, krásné dobré ráno, je 7 hodin 33 minuty, tady už se rozdávají volská oka, sázená vejce, ale proti mně sedí naše slovenská spolupracovnice Klára Badinková-Mráčková. Dobrý den, Klárko.
5: Krásné dobré ráno.
4: A vy dobře víte, že spolupráce s vysíláním a s týmem ranní dvojky je náročná disciplína.
5: Ano, je. Tak. Musím povedať. Hneď v piatok ráno.
6: A to je správná odpověď tak, na tu
4: otázku. Ne. Já totiž, milí posluchači, mám jednu otázku. Pani. Položím vám, Klárko, otázku.
5: A nemusím odpovědět.
4: Musíte odpovědět správně a hned.
6: Mm-hmm. Tak to člověka podpoří.
4: Jste připravená?
5: Ne, asi. No, zkusím.
4: Sousejte se. Já, no. Pojďme spolu létať.
5: Pozri, já už letím. Pojďme spolu.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, já jenom jsem chtěl navázat na tu písničku, která dozněla, Sweet Dreams, což je skladba 83, tuším rok, zpívala Annie Lennox, Eurythmics, že jo, Dave Stewart a Annie Lennox. A Annie Lennox nedávno zveřejnila takové kratoučké video, které mi díky znalosti sociálních sítí pustila Regina. A je to hrozně zvláštní. Je tam taková pěkná žena, samozřejmě ve věku, která říká také věci, které vlastně nejsou moc veselé o tom současném světě. Takový zvláštní zamyšlení, to kdybyste náhodou na to někde narazili.
3: Stojí to za to. Už i ten pohled na ní, jak ušlechtile dokázala zestárnout, moc jí to sluší, nepředstírá žádnou mladost a v těch očích se zračí to, co říká o tom současném světě, který, jak vzpomíná, vlastně sama jako nepamatuje za celý svůj život, v jakých nesložitých vztazích se nachází.
4: A to najdeme na jejím Instagramu.
3: Ano.
2: Je to Annie, 2N, myslím, že jaký 2N, Lennox.
4: Lennox.
2: Myslím. No, nebo jedno, to teď bych nerad. Prostě Annie Lennox. Lennox asi stačí napsat. Najděte si to, je to zajímavý. No. Takový jako smutno-realistický.
3: No, je to pravda.
2: No, to je jedno, my se teď budeme bavit o počasí.
4: Já vám taky řeknu spoustu veselých historek, možná, no to ne, ale no já nevím, no jak pro koho. Pro mě ty teploty, to není nic veselého, ale teď zatím ještě, tam je příjemně, já jsem se byl na chvíli projít v parku, bych se sklidnil.
3: A povedlo
4: se. 21 až 23 stupňů Celsia a skoro azuro, občas jsem tam nějaká mlhovinka nebo obláček, ale možná na horách, pak na severu, severovýchodě, východě se objeví místy přehánky a také bouřky. A ty teploty dnes do 35 stupňů Celsia, severovýchod malinko chladnější, ale říkám malinko, 28 až 31 a na horách v 1000 metrech příjemných 25 stupňů Celsia. Sobota o stupínek výš do 36 stupňů Celsia, tam budou ty tepla vrcholit, má být opět polojasno, ale odpoledne, nebo jasno, ale odpoledne a k večeru pak přechodně zataženo a nejdříve v Čechách, na Moravě, ve Slezsku pak během odpoledne přehánky a bouřky a ty budou místy i silné. Očekávají meteorologové ty srážky intenzivní. Budou to takové ty přívalové srážky, přívalové deště. Takže nic moc. Na horách 27 stupňů. No a ta neděle, tam už bude malinko prý klidnější. Sice ještě se objeví bouřky, přehánky, ale neměly by být tak silné. A teploty do 34 stupňů Celsia.
3: A hrozí kroupa?
4: A hrozila v neděli má hrozit kroupa.
3: Aj.
4: A není to Janek.
2: No,
4: ale jančit budou.
2: Nesmíte
4: jančit vy hlavně. Schovejte si už včas všechno, co by se mohlo poškodit kroupami, tak někam, kde se to nepoškodí prostě, aby to bylo v bezpečí. A celkově má napadnout kolem 60 mm. Myslím tím teď za celý víkend té vody. No, takže
2: automobil do garáže.
4: Já nevím, jak budou velké.
2: Ty garáže.
4: Právě.
2: Se nevejdou.
4: Ty kroupy, jestli se ty kroupy vejdou do garáže.
2: No tak navážeme písničkou, sice o něčem trošku jiném, ale je to pořád voda. Voda živá v tomto případě. Aneta Langerová, hezké ráno, 7.49.

0: 7 hodin 52 minuty a protože Jakub Kaloč, to se o něm málo ví, že on všechno ví, tak já se ho teď zeptám, Jakube, prosím tě, jestli si vzpomeneš, stalo se to 240 let před naším letopočtem a přišel na to Eratosthenes z Kyrény, toho znáš?
1: Ježíš Maria, neznám.
0: Víš, co udělal? Jak je možný, že ho neznáš, že to byl jeden z nejznámějších matematiků, astronomů a zřejmě největší geograf antického Řecka.
1: Neříkej.
0: Ano. Eratosthenes vypočítal obvod Země.
1: Dvě pír na druhou.
0: A teď se potřebuju tebe zeptat, jak to 240 let před naším letopočtem udělal?
1: Jak to mohl vědět?
0: Ne, jak to udělal, že vypočítal obvod Země.
1: Já ti to řeknu. Vzal si, co já vím aspoň z historie, vzal si 12 párů sandálek a prostě šel a šel a krokoval.
0: Jasně.
1: Prostě úplně jednoduchý.
0: Ale kudy?
1: Jemu stačilo, aby si, co? Kudy? Normálně po obvodu, to já nevím, kudy šel přesně, to já nevím. Chlapec si asi vzal mapu a prostě šel. Vím, že šel kolem Rychnova.
0: Ale jsou místa, kde ti sandálky nestačí. Jako třeba Tichý oceán.
1: Kamaráde, to musí obejít přeci, ne.
0: Jo, takhle, on to obešel a proto je to obvod. On to je obchod.
1: Už si na to přišel.
0: On je to obchod země.
2: Je to podvod, víš?
1: Každopádně, jaký je ten obvod země? My jsme se vždycky učili, že to má být 42 tisíc kilometrů, ale ono to tak není.
0: Ty chceš tady rozporovat Eratosthenesa?
1: Ona je to 40 tisíc. A nějaký druh.
0: Se svrkla.
1: Záleží, jak se hodně nají.
0: Jo. Tak jo.
1: No ne, je to mý, tak no.
0: Takže to bylo...
1: No jak to spočítal, tak to nám řekni. Nebo Regi to ví.
2: Já tady odpovídám na nějaký e-mail.
1: Jo, jasně, tak koukám, že tady...
0: Takže tady naše oblíbená rubrika PZI, přehled zbytečných informací.
1: Ale mám pochvalu, tak to je dobrý. Děkuju tady od posluchače.
0: Tak
1: je to. Ne, to je za hudbu, aha.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Lidé po opuštění vězení nebo v probačním dohledu čekají i půl roku na terapie. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos nedalo peníze. Meteorologové varují před vysokými teplotami, zdravotníci doporučují pít hodně vody a vyhýbat se sportování na slunci. A čekejte slunečno, teploty do 35 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie, na takzvané probační programy pro dospělé, ale nedalo ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Organizace tak finance schánějí jinde, nebo programy musí omezovat.
7: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
8: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
7: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
9: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
7: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Česko čekají tropické teploty. Například na jižní Moravě předpovídají meteorologové na dnešek 32 stupňů Celsia, na zítra až 35 stupňů. Jihomoravští záchranáři tak doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývky hlavy a vyhýbat se v těch největších vedrech těžším sportovním aktivitám, například jízdě na kole, pokračuje jejich mluvčí Michaela Botová.
10: Klíčové je pít. Děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
6: Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Český Krumlov se ode dneška vrátí do časů Rožmberku. Začínají slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene narození Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka a Mikuláše Zrinského. Návštěvníci uvidí turnaj růží na koních i velký historický průvod centrem města. Program doplní šermíři, jarmarky, hudebníci, tanečníci a večerní ohňostroj. Akce potrvá do neděle.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty budou mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
2: Doprava.
6: Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm jsou dvě nehody. První u Zašové, další pak před omezením před Rožnovem, zdržíte se asi 20 minut. Na Karlovarsku na silnici 198 z Bochova do Toužimi zpomalte. Kousek za Bochovem je nehoda a omezený průjezd. V Praze je kolona směrem z centra na letiště. U letiště je omezení na kruhovém objezdu až do Evropské. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. To byly zprávy, společnost vám dál dělá Ranní dvojka.
5: Ano, Ranní dvojka je tady. Než se podíváme společně někam do divadla, tak Jakube a milí posluchači, já jsem tady trochu hledal, jak to všechno vyřešil ten Eratosthenes.
11: To by mě zajímalo.
5: Řekové totiž věděli, že země je kulatá a měřili a došli k takovému nepřesnému řádově správnému obvodu 60 000 kilometrů, jak zmiňuje Aristoteles v díle o nebi. Ovšem pozor, ten Eratosthenes změřil úhel slunečních paprsků pomocí slunečních hodin a tížnice v pravé poledne v Alexandrii na jednu padesátinu kruhu, tedy 7,2 stupně. Tedy tato vzdálenost má být padesátinou obvodu Země. A zároveň znal přesné vzdálenosti mezi oběma místy přibližně 5000 egyptských stadií. Stadium.
11: To znamená, z předchozích záznamů vycházel.
5: Řecký stadion byla antická řecká a Římany převzatá délková míra odvozená od délky dráhy stadionu. A pozor, on vyčíslil obvod Země kolem poledníku vynásobením vzdálenosti míst 50 na 252 tisíc stadií, tedy asi 39 až 40 tisíc kilometrů. On to normálně trefil.
11: No to teda trefil, já už jsem chtěl říct místo, aby šel normálně pracovat, protože kdyby se spletlo, tak je to k ničemu a to je lepší, kdyby
5: makal. A on se normálně nesplet.
11: Tak to je.
5: 39 060 až 40 360 kilometrů.
11: Což to je, no.
7: To je dobrý.
5: Minimální tedy odchylka, protože skutečný poledníkový obvod země koule 40 007,86 kilometrů. To jsou věci.
11: To je, viď.
5: Byla doba, jo.
11: Já bych tam chtěl chvíli žít.
5: No taky.
11: Klidně bych, nevím, vyráběl třeba jenom inkoust.
5: To by asi koukali.

0: Je pátek 19. června a já vítám u nás ve studiu Kateřinu Radhouskou, kreativní producentku Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Vy nás chcete pozvat do Hradce Králové?
1: Je to tak. Já bych vás dneska ráda všechny pozvala na festival Regiony, který se každoročně koná v červnu v Hradci Králové. Začíná dnes 19., končí 26. a program je každý den opravdu velmi bohatý, takže myslím, že si vybere každý. Já bych upozornila alespoň na dvě večerní představení, která se odehrávají na té hlavní scéně Klicperova divadla. Zítra na festivalu vystoupí divadlo Na zábradlí se svou inscenací Časokryt. To je adaptace stejnojmenného románu a je to hodně zajímavá inscenace. Zpracovává nebo dotýká se takových témat jako Alzheimerova nemoc, paměť, vzpomínání, takže to mohou být těžká témata nebo jsou, ale ta inscenace vlastně není nějak depresivní nebo zátěžová, naopak to zpracování je velmi originální a má i pozoruhodnou scénografii, kdy herci a herečky sedí na takových židličkách nebo křesílkách nad jevištěm, takže vlastně jsou trošku ve vzduchu.
0: Levitují.
1: Ano, dá se to tak v podstatě říct. No a určitě teda můžu tuhle inscenaci doporučit. A ku příkladu, v pondělí 22. června se na festivalu představí Horácké divadlo Jihlava se svou inscenací Velbloud v zemi nikoho. Já jsem ji teda bohužel neviděla, ale znám ten příběh z jiného zpracování. Tam se přeneseme do roku 1945, kdy skončila válka a je to příběh o velbloudici Pepitě a skupině skautů, takže je to i pro děti. A já ten příběh znám z inscenace Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde jsem ho viděla zpracovaný. Takže aspoň tyhle dvě pozvánky a pro desítky dalších odkážu na web festivalregiony.cz.
0: To je festival, ale vy do Klicperova divadla zajdete i během roku, kdy není nějaká ta festivalová část divadelní produkce. Mimochodem asi cinká v uších teď Ondřej Malému, protože my jsme minulý týden hráli v Činoherním klubu představení Linda Vista. On nám vyprávěl o tom, nebo jsme si tam povídali o nějaké záměně termínu. A on nám vyprávěl starou historku, říkal, my jsme hráli v Klicperáku a tam se hrálo v 10, ve 3, v 6:30 a v 7. Různá představení. A já jsem jednou si takhle vykračoval a říkám si, mám velké líčení, hraje se to od 7, je 17:45, tak to zvládnu. A říkal, tady je nějak strašně lidí, co se to tady děje? A tam supěl ředitel, který byl větší než golem. Kde seš? Ale nakonec se to zvládl a říkal, že dostal tučnou pokutu, tak zrovna jsme se bavili o Klicperáku, ale myslím si, že to už teď nehrozí, Ondřej už si na to dá pozor.
1: Já doufám, že herečky a herci Klicperova divadla nedostávají pokuty. A já jsem tam naposledy viděla novinku od Tomáše Dianišky, která se jmenuje Láska na první pohřeb. Kdo zná Tomáše Dianišku, tak samozřejmě ví, jaká je ta poetika. Vy tady na mě valíte oči. Ano, měl byste si někdy zajít na nějakou inscenaci Tomáše Dianišky?
0: Ne, já ho znám, já jeho produkci, teda respektive práce, hodně dobře znám, ale tohle je Láska na první pohřeb. To je fakt vtipný.
1: No je tam takový pohřeb totiž.
0: No tak jistě, musí tam být.
1: Ano, ano, když je to Láska na první pohřeb. No já bych připomněla, že Tomáš Dianiška, on samozřejmě dělá ty komedie, taky se věnuje.

0: věnuje různým osobnostem, takže chci právě připomenout jeho inscenaci Špinárka o Věře Špinarové, která se hraje v Ostravském divadle Petra Bezruče, jinak jeho domovskou scénou je divadlo Pod Palmovkou. No a tady teda pro Klicperovo divadlo napsal tuhle tu novou hru Láska na první pohřeb. Musím teda říct, že je podobná některým těm dřívějším kouskům. A samozřejmě to bude zábavné, hlavně pro mladé lidi. Je to inscenace, ve které se seznámí takový nesmělý hodinář s docela divokou tanečnicí. Odehrává se v 90. letech. No a prostřednictvím hodinek se tato dvojice propadne do minulosti. Takže je to takové bláznivé, je to ale i romantické. Hraje tam živá kapela. A inscenaci bych doporučila tedy hlavně mladším divákům, kteří se, myslím, nudit nebudou.
1: Tak to byly vlastně dvě pozvánky do Hradce Králové od Kateřiny Radohuské, kreativní producentky Českého rozhlasu. Děkujem.
0: Děkuju za týden naslyšenou.

0: Je 8 hodin 18 minut a my pro vás teď máme takové lehké finále našeho vysílání. Jsem přemýšlel nad tím, jak to celé uvést, protože Jakub Kaloč v minulém týdnu několikrát po sobě přinesl sem do kanceláře nějakou věc. Možná, milí posluchači, asi nevíte, jak to vypadá u nás v kanceláři. Díky jednomu členovi naší trojky je z toho skladiště. Dobře, uznávám, že mám rád staré věci a že nemůžu nic vyhodit a tak. Fajn. Ale to, co zatím teď předvádí Jakub Kaloč se svou partnerkou, to obdoby nemá, protože jsem ho potkal na chodbě a tam byl houpací kůň, lyže, výrobník ledu, větrák a starý kalhoty.
1: A brusle.
2: A lehátko pro kočky na topení.
0: Lehátko pro kočky na topení, který, to jsem, ani nevím, jak tě to mohlo napadnout si to někdy koupit. Představte si, milí posluchači, anténu, jo? Jak dřív bývaly antény.
2: Na to,
0: jak
2: měl, na střeše.
0: Ne ten krteček, jak měl tu. To je takový jako obdélník, který se zvláštním způsobem vyhne a pověsí se to na topení, jako se dřív v paneláku takhle bývaly zvlhčovače, jestli si pamatujete v 80. letech. Tak, na to se to pověsí. Oblíkne se na to, na tu celou konstrukci.
1: Neuvěřitelně. Prostě návlek, plyšový návlek.
0: Neuvěřitelně ošklivý plyšový návlek se na to. A to je prý držák na kočku.
1: Aby měla teplíčko v zimě. Takhle, já bych ho nikdy nekoupil, ale prostě...
2: Ty si ho dostal.
1: My jsme vyklízeli půdu a jeli jsme, původně jsme jeli prodat ty věci do Libně na bazar, ale bazar se zrušil, ta akce se zrušila, takže nejbližší místo, kde jsme ho mohli uložit, je tady
2: u nás vlastně
1: místnost, kde spí technici přes noc, když mají náročné směny, takže tam z toho je taky chudáci, tam z toho mají smetiště. No a lyže našla má přítelkyně u popelnic.
0: Ale počkej, než se dostaneme k těm lyžím, ještě bych se zastavil u tohle podivného drátu. Protože ta ošklivá věc, ten hadr, nebo co, jak ty říkáš, plyšový návlek.
1: To je sušák na kočky. No.
0: Tak ten skončil okamžitě u nás v koši. A ta drátěná
2: konstrukce,
0: která nemá vůbec žádné využití, tak Jakub říká, a to já si vemu zase zpátky.
2: Z toho já ještě něco vymyslím.
1: Já si něco udělám. No.
0: No, dobrý, tak jo. Houpací kůň, o toho má tady zájem Dáša, že se ano. Na ně bude houpat, perfektní. Starý větrák, prý se ho mám vzít já, ale já mám k větrákům takový ambivalentní vztah. A potom tady jsou ty lyže. Hmm. A teď to je ta poenta. Jsou to lyže Blizzard, které jsou podle mě z roku...
1: VR Rental.
0: 80.
1: leta, říkáš to dobře. Aspoň, co jsem našel já na internetu.
0: To
1: na
0: se jmenuje VR Rental.
1: Mm-hmm. VR Rental.
0: Dobře, VR
1: to byly carvingové dámské lyže. Už s litými hranami, prosím vás.
0: Ano, ale carvingové nejsou.
1: Píše se to tam, ale třeba ne. No,
0: ne. Jsou to klasické, rovné lyže,
1: prostě prkna,
0: na kterých se nedá zatáčet. Že? A to totiž je ještě z doby, kdy si se lyžovat musel naučit. Teď ten carving zatáčí sám.
1: Já jsem zjistil, že ty lyže jsou původně ze školiček a půjčoven.
0: Proto je to rentál.
2: Je to ukradený z půjčovny?
0: Ty jste to šlohli, prosím.
1: Ne, my jsme to našli teda. Přítelkyně to našla u popelnic a...
0: A no, teď je jedno. Tam, prosím, dobové vázání. Marker, a to je M35. Tak, a já jsem se podíval, jestli vůbec o tom vázání je někde něco k zjištění. Bohužel ta firma asi stále existuje, takže už se vyrábí úplně, a má to i stejná kódová čísla, takže nejde. Ale našel jsem na Aukru krásnou krabici. Na tom je to marker, to byl takový oblouk, to bylo napsané. M48, komplet lyžařských bezpečnostních, a pak už je to utržený.
1: No.
0: A jsou tam, je tam špička, ta je do strany vyhazovací takovou pružinou,
1: ano.
0: Což ten princip je v podstatě podobný i teď, ale jsou tam dvě varianty. Ty máš variantu toho zadního systému na chycení lyžařské boty, jsou to dvě pružiny.
1: Mm-hmm.
0: A víš, jak to tenkrát vypadávalo, když jsi spadnul, co se stalo? Pamatuješ si to?
1: Já jsem jezdil na sáňkách tenkrát, takže nevím. Co se stalo? To mi ukaž, co se stalo. Každopádně to vázání, ten výrobce byl jako mezi výrobci špičkou prý. Já nevím, jaká, no.
0: Zaprý ty lyže jsou těžký.
1: Jak kvalitní to vázání na tehdejší dobu bylo?
0: No to byla, to je naprosto převratná věc.
1: Jo, špička.
0: Protože ti tady vypadne ta pružina. Ty si nastavuješ sílu té pružiny.
1: Ano.
0: A při pádu se tohle vytrhne, to se rozdělí na dvě části a okamžitě liže opouští tvoji nohu.
1: Ale zbyde tam takhle ten drát, který ti probodne axilovku, ne?
0: Ne, to mizí.
1: To mizí. Aha,
0: tady už je takzvaná brzdička.
1: Tu si pamatuju.
0: Další posun, protože... Aha, já nemluvím do mikrofonu.
2: Když se díváš na Jakuba, si lépe slyšet. Mm-hmm. Když se díváš na mě, si slyšet hůř.
0: Tak, a teď tady ten systém fungoval jako brzda, geniální. Ano, protože
1: liže neujela.
0: Tak, protože dřív si měl takový pásek a měl jsi to chycený k noze.
1: To si pamatuju, pak jsem ležel s nohou doma asi 6 neděl.
0: Protože ty spadneš a ta liže
1: jde s tebou.
0: Tady s tebou rozmlátí ti celé tělo, že jo? To se ví. A zase ty jsi byl zodpovědný za to, aby ta liže neujela. Protože když by jela dolů, tak někoho zabije. Že?
1: Rozumím.
0: No. Mm-hmm. A špička byla tenkrát taky špičková. Musím teda přiznat, že ten výrobek je vysoce kvalitní. A měli byste za něj dostat určitě minimálně 60 korun.
1: Ježiš, tak
0: protože
1: to mám radost.
0: Ta celá sada na tom aukru je za korunu.
1: Tak to se asi vyplatí do bazaru. Já si jenom vzpomínám, že my jsme teda měli Geo, to byl jako ty červený doutník. G30 se tomu nazývalo. A tam se nastavovala ta pružina na u špičky boty, respektive vpředu toho vázání, respektive odpor k tomu, aby ta liže vyhodila včas. Pokud,
2: odpor znám.
1: Pokud byla vlastně povolená ta špička, tak ta liže při jakémkoliv výmolu vyskočila z přeskáče a bylo po lyžování. Ale když se přitáhlo, tak jste mohli válet kotouly sudy a ta liže vás neopustila.
0: No a potom se ten marker vlastně posunul a ta zadní pata, protože přece jenom to bylo komplikované v tom mrazu, to tam vracet zpátky, tu pružinu,
1: no to věřím,
0: bylo docela náročný, tak udělali už takovou tu patu vyskakovací, která je v principu stejná doteď.
1: Jo, takhle, ale tady, když ta pružina vyskočila, tak si taky doližoval, že si musel asi někde do dílny, ne?
0: Ne, ono se to tam dalo narvat zpátky, ale bylo zmrzlý ruce,
1: no,
0: že
1: právě rukavice. Takže je dobrý mít takhle třeba troje ty liže připravený tehdy.
0: No tak...
1: Vyskočí pružina, vezmeš si další.
0: No jasně, jezdíš-li v Kitzbühelu, tak si myslím, že ano.
1: Já jsem jenom koukal, kolik by stály v dnešní době na tu úroveň, kterou poskytovali technickou. 50 tisíc, 30 až 50 tisíc, je to možný prostě?
0: No asi to je možný.
2: Dneska
0: je
2: všechno drahý.
0: To bylo drahý, strašně moc. No. Já jsem třeba si přál liže a táta mi koupil tenkrát, to nevěděl, to byly Kestle RX, na to nezapomenu, byly to sjezdový liže a měli 205 cm a já jsem měl 150 cm. A oni ale jiný tenkrát v Sokolově v krámu neměli. Takže já jsem celý své dětství lyžoval na něčem, na čem se teď jezdí sjezd, že jo?
1: No ale naučil se výborně lyžovat.
0: Naučil jsem se výborně lyžovat, to je pravda.
1: Já jsem měl Monzumy s montovanou hranou, to bylo nějaká překliška, jsou na nich napsáno Monzun.
0: Monzunky a sulovky.
1: A sulovky ještě byly, to jsem měl za zběžky.
0: A ty hrany se očroubovaly, to zrezložilo samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Rozbil si zubu.
1: Přesně tak.
0: Tak, ano. Toto zimní téma jsme vám, milí posluchači, vybrali záměrně, protože nás v sobotu a v neděli zimní teplota opravdu nečeká.
1: To ne.
0: Tak jenom, abyste se trošku ochladili.
2: A přijďte do Sedlčan, jestli budete mít čas.
0: Hlavně nejezděte do Rokycan, prosím vás, do Sedlčan.
1: Sedlčany, tam si zaližujeme. Tak.
0: Tak jo, loučí se Regina Květoňová.
2: Mějte se hezky.
0: A Jakub Kaloč.
1: Děkuju a Dalibor Gondík. Proč to neřekneš?
2: Že se hraje.
0: A se stydím. Posílám ti pusu do té velké dálky.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
1: Jak to vidí?
0: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jak se proměnila americká demokracie za 250 let nezávislosti? Blíží se usmíření Spojených států a Iránu. Jakou roli v tom může ještě sehrát Izrael? Co říkají Američané na pompézní oslavy Trumpových 80. a jak hodnotí jeho kondici? To jsou některá z témat, kterým se chceme věnovat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
6: Dnes by mělo být ve Švýcarsku stvrzeno memorandum mezi Spojenými státy a Íránem, které prezidenti obou zemí elektronicky podepsali ve středu pozdě večer. Ve chvíli, kdy si povídáme, ještě není jasné, jestli k ceremoniálu dojde. Znamená to ale, že skutečně se blíží konec konfliktu na Blízkém východě?
7: Chtěla bych říci, že ano, ale nevím, jestli by to nebylo přání otce myšlenky, protože těch neznámých a přitom zcela zásadních momentů v tom memorandu, které je snad na stránku a půl, těch je tam velice mnoho a jedna z prvních je například ukončení všech bojů, takže i bojů, které stále Izrael vede v jižním Libanonu. Dalšími velmi zásadními otázkami, které jsou tam vlastně nevyslovené, je otázka obohacování uranu přímo na území Iránu, Hormuzský průliv. Takže těch témat, které budou mít ty týmy k probrání během 60 dnů, které se tady v tomto memorandu s nimi počítá, tak je skutečně velice mnoho. A jenom připomínám, ta Obamova administrativa, jejich tým potřeboval 20 měsíců, aby domluvil něco, co tedy Trumpova administrativa odmítla jako nejhorší deal ze všech dob.
6: Může ten výsledek prozatímní Donald Trump prezentovat jako své vítězství?
7: Může, prezentoval a bude prezentovat. To si myslím, že je jako jediné jisté, co v tomto směru víme. Myslím si, že trochu problém je, že i Irán to potřebuje prezentovat jako své vítězství a také to prezentuje jako své vítězství. A když máme mezi těmi dvěma vítězy tak velký jako rozdíl v tom, co tvrdí, tak nastává jistý problém. Takže obě strany si chtějí zachovat tvář. To, že Donald Trump bude deklarovat vítězství, si myslím, že můžeme si tím být jistě nadále. A on také za to vlastně neponese tu politickou zodpovědnost, protože on už nikde na kandidátce nebude mít jméno. Takže je otázkou, do jaké míry ho tíží, že to vlastně se nějakým způsobem neshoduje s realitou.
6: Čeho ale fakticky tím ozbrojeným střetem dosáhl?
7: No, já myslím, že ničeho lepšího, než to, co tady bylo již před tím únorovým útokem, před tou válkou. Režim zůstal, jaderný program obohacování uranu zůstává, dokonce na iránském území teďka. Myslím si, že naopak vlastně posílil tou nepovedenou válkou, můžeme-li to takhle již hodnotit, tak posílil Irán. Irán má novou zbraň a to je v podobě Hormuzského průlivu, který najednou se stal takovým tím v uvozovkách weaponizovaným, takovou tou zbraní, kterou do té doby si neuvědomovali, že mají. Tak teď ji teda opravdu mají a myslím, že otázka poplatků nebo způsobu průplavu bude klíčovou záležitostí.
6: Jak podepsání mírové dohody může poznamenat americko-izraelské vztahy?
7: No, on už je poznamenal, že jo, protože nejlepší kamarádi se najednou začali přes sociální sítě, zvlášť teda ze strany prezidenta Trumpa, častovat skutečně jako nevybíravými invektivy. Ta nejslušnější byla asi, že ztratil rozum Netanyahu. Myslím si, že napříč politickým spektrem jsem zaznamenala v Izraeli mínění, že ten mistr dobrého dílu Trump vyjednal skutečně velice špatný díl pro Izrael. Jo? Mm-hmm. takže je otázkou, do jaké míry americká administrativa bude úspěšná v tom, aby v uvozovkách si skáznila Izrael a ukončili se skutečně ty útoky, protože jestli budou pokračovat, tak v tom případě prostě bude pokračovat i válka s Íránem.
6: Donald Trump ohlásil, že je dohoda na spadnutí už nesetněkrát. Naposledy to mělo být v neděli k jeho 80. narozeninám. Ty ale oslavil opulentně a zřejmě podle vlastního gusta přihlížením zápasnické show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Jak na tohle pohlížejí běžní Američané?
7: To je otázka, kdo je ten běžný Američan. Já jsem poslouchala komentátory z National Public Radio, kteří říkali, že ta jakoby fanouškovská základna těchto smíšených bojových umění, že je zhruba tak 10% americké populace. Připomeňme, že to je opravdu takový jako gladiátorský nevybíravý způsob boje, kdy v zásadě se musíte jako udržet živý a nezabít toho druhého, ale jinak všechno je dovolené. A dokonce v některých státech to bylo zakázané a Donald Trump poskytnul svoje kasíno v Atlantic City, v tom Taj Mahalu. Tam poskytnul jako prostor pro provozování těch sportů ještě v dobách, kdy vlastně oni byli takový trošku jakoby na okraji těch vůbec přijatých forem sportovních zápasů. No, dneska jsou, nebo byli na tom jižním trávníku, takže vlastně jako velký úspěch pro tenhle ten druh sportu. Víte co, běžní Američané, ostatní Američané, které já znám, tak ty se z toho hroutí a prostě dávají si hřmánkový čaj. Ostatní jsou nadšený a je to taková prostě pouť jak na Matějskou. Co víme je, že na ten jižní trávník dostali lístky, to nebylo spoplatněné, ale musel jste mít lístek, takže tam snad byly fyzické parametry, které vám umožnili tam jít. Takže vojáci, kteří byli tou jako nejvíce zastoupenou skupinou mezi tím diváctvem, tak museli mít nějaký jako správný 90, 60, 90 nebo něco prostě správné míry, aby vypadali dobře, aby prostě ta Amerika měla ten správný formát. No, co se tady děje? Možná je to jenom prostě, že je Donald Trump skalním fanouškem, ale možná se tady taky dělá nějaká vlastně chytrá docela kulturní signalizace, taková ta toxická maskulinita, která by mohla zase posílit tu vazbu na nějaké části těch běžných Američanů, kteří jsou třeba naštvaní na ten politický establishment zprava zleva, ať už kvůli čemukoliv, připadají si kvůli něčemu prostě z toho vyloučení a tohle vlastně mluví jejich jazykem, není to nic elitářského, chcete-li.
6: No, zároveň to měla být i oslava 250. výročí založení Spojených států. Je to důstojná forma?
7: Je důstojná forma. Zesnulý skvělý státník John McCain, který měl kandidovat na prezidenta Spojených států amerických a možná by se ta historie a to dnešní povídání odvíjelo úplně jinak, kdyby předčasně nezemřel, tak nazval tyhle ty boje kohoutími zápasy v lidské podobě. Takže důstojnost asi úplně není v tom rejstříku, kterým bych to popsala. Nicméně, abychom zase se podívali na to z větší perspektivy, ty oslavy 250. výročí USA mají trošku delší a rozsáhlejší podobu. Ty 80. Donalda Trumpa to tak trošku jako odstartovali a správně říkáte, že se to tak jako sfúzovalo zajímavým způsobem, že jako prezidentové výročí je také výročí země, takže ty oficiální oslavy budou teď začínat nebo pokračovat další víkend až do půlky července nejrůznějšími koncerty, ale také tam nastaly jakési problémy, protože ty koncerty na poslední chvíli utrpěli tím, že umělci začali rušit ty svoje angažmá, říkali, že nevěděli, že je to vlastně politická akce. Původně je na to pozvalo snad ministerstvo zemědělství, říkají. Takže ty oslavy 250. výročí USA budou rozhodně širší než jenom tady tahle ta řežba těch kohoutích zápasů.
6: Šéf amerického federálního úřadu pro vyšetřování oznámil, že FBI ve spolupráci s policií zmařil útok, který se měl při té příležitosti odehrát. Ví se o tom něco víc?
7: No, já tohle vím jenom to, co píšou o tom Reuters nebo dokonce Guardian o tom měl, že to byly prostě nějaká asi pětice lidí, je tam pět podezřelých, kteří snad měli drony chtít exportovat exploziva právě do prostor do toho jižního cípu Bílého domu, kde se odehrával ten turnaj. A já si myslím, že jako vlastně vyšetřuje se to a nic dalšího úplně přesně nevíme. Snad to vyšetřování a echo na to, že se něco takového chystá, mělo přijít od maminky jednoho z těch podezřelých. Jo? Takže do jaké míry třeba FBI tomu byla vlastně jako v patách, uvidíme, jo? Ale v každém případě dostali na to nějaké echo. Já bych to zase četla trošku širším způsobem. Já si myslím, že ty 250. narozeniny USA zastihly tu zemi opravdu v takovém jako složitém momentě. A když poslouchám komentátory, kteří zažili třeba ty 200. oslavy, tak vzpomínají, což bylo v roce 1976 a Amerika vyšla od Nixonovy vlastně aféry a vlastně postavila se společně proti korupci, postavila se proti tomu špatnému, co se dělo. Měla za sebou tu dekádu 60. let, která přes všechny dobré momenty taky byla dekádou třeba politických vražd, vzpomeňme si na atentáty, tak vlastně tehdy ten etos byl takový to we, my dohromady. Jo? A to je něco, co opakovaně všichni komentátoři říkají, že tam letos vůbec není, že lidi to vnímají jako spolitizovanou akci, kde prostě vlastně se od toho odklánějí a mají o to velmi malý zájem.
6: V neděli měli opět pokračovat protesty organizované iniciativou No Kings. Jak byly masové?
7: Ty byly docela rozsáhlé, nejsou potvrzená přesná čísla, ale ty odhady se pohybují někde kolem 8-9 milionů lidí napříč USA. A co je na tom opravdu pro soudobou politickou geografii Ameriky dost významné, je, že to nejsou jenom ta velká města. Jo? Velká města mají přirozenou tendenci mít víc lidí, kteří jsou v těch profesních jobech, výše vzdělaní lidi, kteří jako inklinují politicky trošku někam jinam, než je třeba Donald Trump. A naopak ten zbytek rurální Ameriky, menší města, jsou právě tou základnou hlasu pro republikány. A co je na tom významné, je, že těch 9 milionů lidí se vlastně sebralo z těchto různých částí a je to dvakrát víc, než když to hnutí Žádní králové začalo loni v souvislosti s těmi zátahy proti imigrantskými v Los Angeles. Takže je to významné. A zase jeden z komentátorů, kterého jsem poslouchala, tak se k tomu vyjádřil hrozně, jako myslím pěkně, kdy říkal, já prostě na tom je vidět, že některé věci považujete za automatické, dokud vám je někdo neveme. Jo? Takže taková ta svoboda projevu, to, že není možné, aby vás někdo na ulici sebral jen tak pro nic za nic, tak to se najednou děje v dnešních Spojených státech amerických a lidé to vidí a jak teda vidno z těch 8-9 milionů, což není málo lidí, tak asi jim to začíná vadit a začínají se teda proti tomu nějakým způsobem dost stavět.
6: Trumpova popularita klesá. Dubnový průzkum veřejného mínění pro deník Washington Post a stanice ABC News ukázal, že se méně než polovina dospělých Američanů domnívá, že Trump je dostatečně duševně svěží a fyzicky zdravý k efektivnímu výkonu funkce. Jakou má teď podporu?
7: Ta podpora je velice nízká. Dokonce i ve srovnání s nízkou podporou, kterou touhle dobou rok do úřadu měl v tom prvním svém období. A vlastně smíchá se tam nepopularita kvůli válce v Íránu, ale také nepopularita a pochybnosti o jeho vlastně zdatnosti a schopnosti vykonávat úřad. Takže politická témata jsou velice nepopulární napříč, zejména kvůli válce v Íránu. Co se týče jeho věku, který tam je také přetřásaný, tak víc než polovina, 6 z 10 podle Ipsos posledního průzkumu se domnívá, že jako trpí takovými vrtochy stáří, by se to dalo říct, jo? Což si myslím, že je docela vlastně dobrý popis toho, co se děje. Probírají se ty jeho mikrospánky na jako nějaký basketbalový hře, kterou nebo zápase Madison Garden, který ostatní považují za naprosto jako infarktní zápas a on tam prostě pospával a tak dále. Já bych k tomu řekla, že v Americe obecně je téma toho stáří nebo ne úplně té 150% zdatnosti, tak je citlivé téma. Bratři Koeni na to natočili film Tahle země není pro starý. Ale takže myslím si, že v tomhle celém je to citlivé. Bývalý spojenec prezidenta Trumpa, dnes velký kritik Tucker Carlson, říká, pro něj je to extrémně ožehavé téma. Ale já bych řekla, že ty průzkumy veřejného mínění odráží možná i něco jiného, takového víc státotvorného. A to je to, že vlastně, když se teďka připomínáme těch 250 let, takže ti otcové zakladatelé se vlastně nejenom, když si podíváte na nějaký prostě dopisy Alexandra Hamiltona, Jeffersona a tak dále, tak oni řešili nejenom, jak rozdělit tu vládu mezi tu exekutivu, legislativu a ty další prostě funkce, ale řešili taky něco a úplně výslovně, co se týkalo integrity, morálky, která vás vlastně jako předurčuje pro to, jestli jste dobrý lídr nebo nejste. A tam si myslím, že ti Američani v tomhle směru možná jako v těch průzkumech hlasují i o tomhle.
6: Hostem hovoru je amerikanistka Kateřina Březinová.
8: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
6: Vy jste už řekl, jak se chystají Spojené státy oslavit 2,5 století od deklarace nezávislosti, připadá to na 4. července. Adam Vrubel nadepsal svůj komentář na webu ČT24. Americká demokracie oslaví 250 let, ale chřadne. Zpráva švédského institutu VDM uvedla, že úroveň demokracie v USA v minulém roce zažila nejprudší propad v moderních dějinách země. Kde se to podle vás projevuje zejména?
7: No, projevuje se to v tom, co můžeme sledovat na dálku, ale to, co běžní Američané zažívají na vlastní kůži. Začnu tím, že třeba kdokoliv byl součástí té státní správy, tak to byl vlastně takový jako fine job pod penzí. Jo? A víme dobře, že na základě maskových zvláštních zapojení do té druhé Trumpové administrativy se dělaly velké čistky v tom státním aparátu. Mnohem více se vnímá pozice státního úředníka s politizovaným způsobem. Takže tam to prostě lidi zažili hned a my to vidíme na těch číslech, kdy se prostě propouští ministerstvo školství, bylo teda téměř rozpuštěné nebo úplně rozpuštěné. Kde to potom vidíme dále, je, že se vlastně nevládne přes kongres, ale vládne se těmi takzvanými výkonnými rozhodnutími prezidenta. A to je prostě, v tom je Donald Trump, ale pozor, i Joe Biden a už před ním Barack Obama byli vlastně prezidenti, kteří objevili tady tuhletu svoji vlastně výkonnou pravomoc. Proč? Protože kongres byl zaseknutý a vlastně nečinný, takže nebyl schopný nic rozhodnout. No a v tu chvíli ty prezidenti potřebují tlačit, přinejmenším kvůli svému elektorátu, potřebují tlačit nějaká témata. No a teď to vlastně dělají právě těmi exekutivními příkazy, které ale následník jejich může krásně přijít a začít zase rušit. Není to tak snadné, potřebuje k tomu soudy. Takže zase, jak to zažijou Američani, neustále se chrlí exekutivní příkazy, okamžitě se proti nim zahájí soudní procesy. Všechno to trvá strašně dlouho a vy vlastně nevíte, v jaké té realitě žijete, protože něco, co zatím platí, tak musíte prostě respektovat, ale víte, že to za chvíli třeba platit nebude. Krásný příklad tohodle lidí, vlastně chycených v tomhletom divném pnutí, jsou lidi, kteří jsou v nějakém jako imigrantském statusu ve Spojených státech amerických. Třeba dostali tam přiznaný azyl a teď najednou je jedno výkonné rozhodnutí, které ruší jejich právo na ten azyl. Jsou různé soudní procesy, které to vlastně zpochybňují, ale jak to dopadne a za jak dlouho, to je otázka.
6: Dvě a půl století to vlastně není tak dlouhá doba. Jak se americká demokracie historicky vyvíjela?
7: No, ta se vyvíjela, když jsem se vlastně dívala na ty samotné začátky, tak na mě zapůsobila taková vlastně křehkost a svým způsobem nejistota těch otců zakladatelů, že tak říkám otcové zakladatelé, protože to byli samí muži. Oni vlastně jako nebyli si úplně stoprocentně jistí, jestli ten jejich radikální experiment s republikou, jestli jako vydrží. Takže oni strašně šli po sobě, zvlášť prostě Jefferson s Hamiltonem, George Washington byl takový vlastně jako úřada, který si nechával psát, jako, protože neměl nějaké větší charisma, ale tyhle ti dva zejména se tam dost jako byly. Byly se o to, že ta země musí mít velký kredit mezinárodní, to je na tom zajímavé a mělo to být přes právě takové to mravní chování, takové to příkladné chování a ačkoliv spolu se svářili, jak mohli, tak z toho vyplývá, že všem jim šlo o to, aby to přežilo, ten jejich experiment. Takže vlastně taková ta křehkost a zároveň přesvědčení o tom, že tady to, co jsme si vymysleli, tak se nějak jako za pochodu dá vylepšovat a nějak jako se to může, to si myslím, že jakoby provází ten americký projekt úplně od začátku.
6: Zůstávají Spojené státy stále v pravém slova smyslu multikulturní zemí?
7: Co znamená multikulturní země? Když vezmeme, jak Amerika vypadá, když vystoupíme prostě někde prostě v New Yorku, tak vidíme, že lidi vypadají různě, jo? Jako je tam prostě imigranti odevšať a je to součást toho americtví, toho, že jste normální Američan. Jestli tu zemi dělá multikulturní, nějaké jako multikulturní předivo, které je ještě trošku jako komplexnější, než jenom já vypadám nějak a vy jinak, vy jste Černoch, já jsem Aziat, tak tam si myslím, že přesně to je to, na co teďka ta poslední administrativa dosti útočí. Jo? Takové ty prostě diversity, aktivity spojené s uznáním a s přijímáním té různorodosti ve všech jejich polohách a formách. Tak tam si myslím, že teďka jsme v takovém jako stádiu únavy nad tímhletím. Ale zase bych se vrátila, protože když jsem se věnovala třeba výzkumu toho, jak Amerika se rozšiřovala historicky, tak významné rozšíření bylo třeba na úkor Mexika, na tom dnešním jeho západě. A tam žila spousta Mexičanů, část mexického obyvatelstva tam zůstala a oni vlastně jako bylo jim přislíbeno, že budou těmi americkými občany a budou mít všechna práva. V reálu to úplně tak třeba nebylo, ale někteří se z nich se prostě zapracovali do toho základního předěva. Dodnes prostě Los Angeles, San Francisco jsou vlastně původně Španěly a Mexičany pojmenovaná města. Takže jakoby myslím, že v té Americe ta nominální různorodost, ta nominální multikulturnost je prostě neoddiskutovatelná. Je otázkou, jestli i ta politická nebo ta politická vůle, a ta vzdělávací vůle, jakým způsobem čteme historii, jakým způsobem se prostě zabýváme naší kulturou.
6: No, jak moc se manipuluje výklad dějin? Například Smithsonův institut v tomto směru chronicky čili obrovskému tlaku ze strany Trumpovců.
7: Velký tlak, on dokonce už, když se stal po druhé prezidentem, tak okamžitě jmenoval J.D. Vance do takového boardu správní rady. Připomeňme, že ten Smithsonian je něco jako taková národní galerie, jo? Je to opravdu jako velký komplex muzeí a galerií. A oni začali s tím, že je potřeba vlastně se zbavit děl, které nějakým způsobem trošku jako znečišťují tu dobrou verzi americké historie o témata, která jsou spojená třeba s otrockou minulostí, s nějakými jako ne úplně s nějakými imperiálními výpady třeba směrem do střední Ameriky, do Karibiku. Takže spousta třeba v té Národní obrazové galerii, spousta autorů, kteří tam měli svá díla, tak najednou zjistila, že už tam nejsou či nebudou, protože prostě zobrazují témata, která jsou nechtěná. No a umíte si představit, co to vyvolalo za kontroverze.
6: Správní rada se před rokem zavázala, že udělá vše proto, aby instituce zůstala, cituji, nezávislá na politických nebo stranických vlivech. Daří se jí to?
7: No, daří a nedaří. Já si myslím, že teďka se jsme svědky toho, že má ta administrativa jiné trošku problémy, takže podobně jako další prostě části agendy, které nejsou úplně ty nejvíc top, tak teď jsou jako trošičku ve stínu a říkají se, že to možná ještě překlepou, ale vidíme, že jako i na ostatních institucích vys připojení Trumpova jména na nějaké významné kulturní instituce za jeho života neslýcháno prostě.
6: Teď ho sundali z Kennedyho centra, byla velká potupa.
7: No, byla to velká potupa, ale zároveň úplně jako vlastně obrovská facka Kennedymu, protože když se vlastně jednalo o tom, jak uctít památku prezidenta Kennedyho, tak tohle byla ta památka. Takže najednou spojit jediný Kennedyho vlastně pomník ve Spojených státech amerických s jménem žijícího prezidenta bylo i pro nějaké prostě konzervativní fanoušky jinak, tak bylo i tohle dost. No.
6: 3. listopadu čekají Spojené státy důležité volby do kongresu, známé jako midterms. Jak může dopadnout toto faktické referendum o Trumpovi?
7: Já se domnívám, že tam je několik věcí ve hře, správně to nazýváte referendem, ale zároveň Trump nebude na tom lístku volebním, že jo? Bude to jeho strana. A on se tedy velmi aktivně činí zajímavým způsobem. Ezra Klein v tom svém podcastu nedávno rozebíral s nějakým republikánským strategem, jestli náhodou nechce Trump prohrát midterms tyhle ty volby, protože dělá všechno pro to, aby jo, říká Američanům, mně je jedno, že je inflace, takovéhle jako věci, které by asi běžně člověk prezident, který chce, aby vyhrál, jeho strana nedělal. Co dělá určitě, je, že se snaží sjednat si naprosto velkou lojalitu v rámci té své strany republikánů. To je, prostě podporuje kandidáty, kteří jsou sešikováni vedle něj. Naopak jde jako sršáň po lidech, kteří se nějakým způsobem vyslovili proti němu, vys třeba hlasování o impeachmentu. Další, co už teďka jsme viděli, je v těch primárkách, je, že jsou už teď vlastně velké snahy prohlásit ten proces za skorumpovaný a v podstatě za blamáž. V podstatě to jakoby vytvořit představu, že tam byly nějaké ukradené volby. Tam už jsme samozřejmě byli, pamatujeme si 6. ledna 2021. Takže to podrývání důvěry si myslím, že je taky něco, co tam v těch volbách v listopadu bude hrát roli. No a třetí ten velký moment je, že vlastně teď už se nebavíme jenom o tom, jaký je ten který kandidát demokratů a republikánů, ale taky jak se překreslí ty okrsky, aby to bylo spočítané. Takže jak to dopadne v těch listopadových volbách, to je teda skutečně ve hvězdách.
6: To byla Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Děkuju. Naschledanou.
7: Děkuji za pozvání.
6: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele. Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. A bude slunečno, teploty do 35 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst, ale taky místa, kde se konají velké společenské akce. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
4: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců, uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Současné prodloužení bude muset ještě formálně schválit Rada EU. Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu. Ode dneška do neděle tam jsou závody MotoGP. Do ulic míří mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. K areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
6: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření buspruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
4: Dnes je noc Sokoloven. Už po 12. ji pořádá Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednotky tak vymýšlejí například takzvané limeriky, krátké pětiveršové humorné nebo nonsensové básně s rýmovanou strukturou, říká mluvčí České obce sokolské Jana Taušová.
7: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
4: Po celém Česku dnes lidé můžou navštívit 130 sokolských jednot. Víc informací je na webu České obce sokolské.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno přes den až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni. Na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách kolem 25 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Kamiony jedou od sjezdu na Domašov, osobní auta od sjezdu na Ostrovačice až do omezení v Brně a zdržíte se 25 minut. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů opravují vozovku mezi Bezvěrovem a Toužimí. Tady se zdržíte 20 minut. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště zpomalte u nájezdu z Barandova. Na 17. kilometru v připojovacím pruhu je nehoda a brzdí se. Tolik zprávy, teď začínají 2 na 2.
8: Tedy jmenovitě Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. Máme skoro 5 minut po 9. hodině dopolední. První pozitivní zpráva, je tu poslední pracovní den tohoto týdne.
9: Který bude prosluněný, bude teplý až horký, tak na sebe dávejte pozor, buďte opatrní, dodržujte pitný režim, případně se schovejte někam do stínu, ale v každém případě si ten dnešní den pořádně užijte. O čem si dnes budeme povídat?
8: Budeme snít o našem bydlení. Už teď nad tím můžete začít přemýšlet, jak byste si přáli bydlet. A možná nám napište i o tom, že ve svém vysněném bydlení už dávno žijete pár let. Jak to tam vypadá?
9: I to se může stát. České ceny za architekturu se budou udělovat na podzim a Česká komora architektů tedy hledá ty vítěze. Od toho se odrazíme a řekneme si o tom víc už za chvíli. Povídat si také budeme s předsedou České komory architektů a vás zveme k poslechu.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Zpíval Divokej Bill, to jsou kluci z Úval. Snad se jim tam bydlí dobře. O bydlení si budeme povídat a snít o tom ideální bydlení. A proč? No protože každoročně se za pozornosti odborníků i laické veřejnosti udělují české ceny za architekturu. No a Česká komora architektů letos na úterním nominačním večeru toho 11. ročníku představila 25 děl. Mezinárodní porota je zařadila do užšího výběru. Gratulujeme.
3: Je to tak, zastoupeny jsou novostavby, rekonstrukce, školy, budovy, občanské vybavenosti i stavby pro bydlení. Ta pětičlenná mezinárodní porota vybírala ze 301 přihlášených realizací.
2: Což je úctyhodné číslo a nutno poznamenat, že podle odborníků už samotná ta nominace do těch 25 finalistů je obrovský úspěch.
3: Tak to bezesporu, v té užší 25 úspěšných realizací najdeme sídlo společnosti, kulturní centrum, rekonstrukci mlýna nebo kanceláře. Pozornost porotců se soustředila i na zkvalitňování veřejných prostranství a života ve městech a nebo v obcích.
2: Ovšem, jak bylo řečeno, tak na ocenění jsou navrženy i stavby k úplně běžnému bydlení. Objevují se tam individuální domy, malé domečky, rekreační objekt, jsou tam velké bytové domy.
3: A protože architektura je pro nás všechny, ať už si to uvědomujeme více či méně, každodenní součástí života, snad každý z nás má nějakou ideální představu o svém krásném bydlení, proto se vás tentokrát ptáme.
2: Napište, jestli máte chvilku, jak by vypadalo vaše vysněné bydlení a nebo jak vypadá, pokud, jak Šárka zmínila, se vám podařilo své sny a plány v téhleté oblasti už uskutečnit.
3: Taky můžete dopsat, jestli preferujete dům nebo byt, město nebo vesnici, samotu čilý ruch okolo sebe.
2: Čilý.
3: 702-222-220, to teprve začínám, anebo dvojka@rozhlas.cz e-mailová adresa.
2: Šárka by tam ráda byla obklopena čičinkami.
3: Činkami a čičinkami.
2: Čili, pište.

0: Vysněné bydlení, naše dnešní téma, které jsme před chviličkou představili, také jsme vysvětlili důvod, k tomu se ještě vrátíme v rozhovoru už za pár minut. No ale Šárko, jistě očekáváš otázku, tvé vysněné bydlení?
1: Ano, tak moje vysněné bydlení by vypadalo tak, kdyby náš dům, který máme na periferii Prahy, se přestěhoval do Prahy, tak jak je.
0: A vlastně, na Václavák někam?
1: Ne,
0: tak.
1: To ne, ale viděla jsem vlastně na Staré Město a mohla jsem se kochat tou pražskou krásou, protože já si celý život přeju bydlet v Praze. Ale na dům v Praze teda rozhodně nemám a myslím, že se to do konce mého života nezmění.
0: Dobře, ale tak nějaké ideály jsou.
1: Nějaké ideály jsou a když teda bych mohla snít úplně, ano, tak ještě k tomu by se mi líbil takový malý domeček někde na pláži, v Itálii, aby to bylo. A takhle já bych to kombinovala, tu Prahu s tou Itálií a takhle ty dva domečky a takhle by se mě žilo úplně překrásně.
0: To je inspirativní.
1: Ano.
0: To je inspirativní. Mně by v Praze stačil byteček. Potřeboval domeček v Praze, ale ano, dejme tomu potom.
1: Tak když to, by to tak mohlo být, když, tady ano, se může
0: snít. Je to pravda, může se snít. Když bych se odrazil od toho tvého snění, tak vlastně by to mohlo být podobné, že nějaký ten byteček v Praze, to bych nepotřeboval dům, opravdu ne. A něco menšího, kamenného, staršího v Toskánsku, ano, to by se mi líbilo. Ale potom, když jsme mluvili o tom vysněném bydlení a mluvili jsme o českých cenách za architekturu, tak já jsem se podíval také na webové stránky. No a tam jsem našel jeden domeček z těch nominovaných. Jmenuje se Truhlík.
1: Ukazoval mi ho Jirka ráno v kanceláři. Je to teda nádhera. Je to zvláštní, ještě to krásné.
0: No a to jako bych klidně bral za to vysněné bydlení. To je tak krásný nápad, tak pěkná realizace. Dům Truhlík. Podívejte se.
1: Tak se podívejte, no za chvíli si budeme povídat o těch oceněních v architektuře a už se díváme, že nám vaše vysněné bydlení, když to tak jako obrazně řeknu, padá do našich skránek SMS-kových i e-mailových, tak se za chvíli podíváme, kde byste chtěli bydlet vy.
0: No a budeme si také povídat se slíbeným hostem, tím bude už za chvíli předseda České komory architektů Jan Kasl.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: My si s vámi dnes od 9. dopolední povídáme o vašich vysněných bydleních a už nám píšete, Jana se přidala. Milá Šárko a milý Jirko, moje vysněné bydlení je roubenka, ta klasická, stavěná postaru, žádná moderna, v osadě Jizerka v Jizerských horách. A realita? Panelákový byt v Hradci Králové. Roubenka bude do konce života, asi jenom můj sen, napsala Jana.
1: A já když jsem před chvílí zmínil ten dům, který mě nadchl z těch letošních nominovaných, tak už se kolegyně produkční tady podívali na něj a říkali, že ano, že takhle by
0: ano,
1: si
0: je to pravda. Mohli bychom se takhle postavit tři.
1: Podívejte se na truhlík, to je krásné. A vůbec podívejte se na stránky České komory architektů a uvidíte tam všechny samozřejmě ty nominace. A teď už před námi slíbený rozhovor na telefonu architekt a předseda České komory architektů, pan Jan Kasl. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
0: Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce, pane Kasle. My jsme říkali, že bylo 301 přihlášených projektů. Je to hodně nebo málo? To je moje první otázka. Možná potom ještě doplňte, jak je těžké pro porotu vybrat těch 25 nominovaných?
2: Tak 301 přihlášených je skoro nejvíc. Vynecháme první roční, kdy se začínalo a pochopitelně se přihlásili všichni za ty poslední roky, tak 301 je skutečně hodně a vybrat 25 nominací je neskutečně obtížné. My nemáme kategorie, takže poroty vybírají skutečně to nejlepší z nejlepšího a hledí na to, jestli ta architektura je především nějaká originální, jestli zakotvená v regionu, jestli přináší něco jiného než běžně opakované generické stavby, jak se říká. Takže je to složité.
1: No já doufám, že to nebude žádná reklama, když zopakuji, že můj favorit je ten truhlík a pak jsem také rád, že z mých rodných Louňovic se do nominací dostala i škola. Svazková Ložbates. Trefili se vám osobně porotci do noty? Vybíral byste podobně?
2: Tak já nebudu hodnotit výběr poroty, protože to je jejich pivo a oni budou osobně objíždět všech 25 nominovaných a budu s napětím čekat do poslední chvíle, co, kdo budou finalisti, kdo bude vítěz. Já bych možná jedině přidal do té nominace podle mě ne úplně doceněnou rekonstrukci hotelu Fairmont, protože to je skvostně udělaná nový život brutalistní stavby bývalého interkontinentálu. Ale prostě volba je to porodců, ne moje.
0: Mm-hmm. Říká předseda České komory architektů, architekt Jan Kasl, který se s námi na dvojce právě teď povídá. Pojďme k těm kritériím na chviličku. Jaká jsou vlastně kritéria a jak probíhá další hodnocení a možná musí se při konečném rozhodnutí všech pět porodců shodnout?
2: Tak kritéria jsou jednoduchá, nejlepší architektura a kritéria si upřesní vždycky ta pětice porotců. Oni budou objíždět s koncem srpna, myslím poslední srpnový týden, jestli se nepletu, objedou všechny stavby, musí se do odletu z Prahy vlastně někdy v pondělí ráno dohodnout, co vím ze všech předchozích 10 porot, tak i letos to bude asi stejné. Nikdy to není jako hlasování 3-2 nebo 4-1. Vždycky se snaží dohodnout, najít konsenzus a shodnou se. Je to prostě výrok poroty, včetně hodnocení. A oni se zatím stojí. A ta hodnocení většinou vyznívají velice pozitivně pro českou architekturu. Jsou plně respektu a oceňují právě to výjimečné, to jiné. Ne to, co se běžně staví po světě, po Evropě.
1: My už jsme dnes zmínili, že ona sama ta nominace mezi těch 25 je obrovský úspěch. Povězme obecně takovéto podnikatelské baroko, což bylo synonymum pro ty hrůzy z 90. let, ano, už je to pryč. Zlepšuje se vkus a přístup stavebníků jak k těm stavbám veřejným, tak k rodinným a bytovým domům? Snažíme se?
2: Tak určitě populace i veřejnost široká dospěla, máme šanci jezdit ven. I my se snažíme o světu, mnozí se snaží o světu ukazovat příklady dobré praxe, ukazovat dobré domy z zahraničí. Lidi jezdí ven a vidí, že není důležité mít tam věžičky, cimbuří a co nejvíc materiálu a zlaté kliky.
1: Ale že lva uvrat.
2: A lva uvrat, ano. A cipři kolem plotu. Takže ta architektura je ta minimalistická nebo taková ta skandinávská, nás říká, je často tím nejlepším prostředím pro bydlení. Takže já bych byl pozitivní, ano, zlepšuje se, ale samozřejmě nemůžete vyloučit, že si někdo nepostaví nějakou hruzu, která zase bude kopírovat jiný zdroj, jiný styl, nebude to podnikatelské baroko, ale taky to nebude správně. Ale my se snažíme a především třeba podporou architektonických soutěží o to, aby i veřejné stavby se vybíraly z toho nejlepšího. Také jsme výjimečný počin udělovali těm všem 60 vypisovatelům za loňský rok, protože ono to je, někdo to spočítal, že to je jenom 1% z veřejných staveb po celé České republice, které se postaví na základě soutěže, a to je hrozně málo. Mm-hmm. Soutěže jsou důležitým nástrojem, jak vybrat nejlepší kvalitu, i když pak vás hrozně mrzí, já znám to ze své zkušenosti, že prostě nevyhrajete a té práce do toho dáte spoustu, tak přesto vás to zase naučí jiné věci a ten vypisovatel získá objektivně nejlepší možný návrh. Hmm.
0: Pane Kasle, vraťme se s poslední otázkou k českým cenám za architekturu. Může se zapojit v tom hlasování i veřejnost?
2: Přesně tak, do konce října na webu komory se dá hlasovat, tam je web České ceny na webu komory, ale přímo se dá jít i na českou cenu. Hlasování do konce října a výsledky budou vyhlášeny 12. listopadu na gala večeru spolu s vítězem, finalisty a cenami ještě dalších partnerů případně. Takže veřejnost má šanci si vybrat svůj vysněný dům.
1: Moc děkujeme za váš čas a za zajímavé povídání. Jan Kasl, předseda České komory architektů, s námi dnes dopoledne na Dvojce. Hezký pátek a celý víkend. Mějte se pěkně.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji za propagaci kvalitní architektury. Hezký den.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Povídáme si dnes o vysněném bydlení. Ta svá vysněná bydlení už jsme představili, některé vaše zprávy už jsme přečetli, ale přicházejí další a další. Krásná od Dity. Hezký den, já miluji levanduly. Je to bylina magická a mým snem je tedy starý kamenný dům poblíž levandulových polí v Provence, daleko od ruchu měst a velkého množství lidí. A proto bydlím v bytovce z konce 60. let na malém městě blízko Prahy. Asi proto, abych patrně do konce života měla o čem snít a co si přát. Na druhou stranu říká se, že umíme-li si správně přát, možná se splní i to vysněné, tak kdo ví.
1: Tak tady možná je důkaz toho, že to tak je, protože tady se plní to vysněné přání. Poslouchej a poslouchejte i vy naši posluchači, milá Šárko a Jiří, my s přítelem jsme se na stará kolena rozhodli, že si postavíme malinký montovaný dřevěný domeček v Českém ráji Zajíčínem a tam budeme užívat důchod. Už jsme začali, máme základovou desku, v červenci přijede firma, postaví nám domeček a my ho budeme dodělávat k obrazu svému. Jo, a ten truhlík jsem viděla a všechny ostatní projekty také, je tam i koupaliště v Liberci, to se také moc povedlo, pozdravuje nás Monika z Jablonecka. Děkujeme pěkně.
0: A těšíme se na další zprávy. Vaše vysněné bydlení, jaké je nebo jaké by mělo či mohlo být. O tom si povídáme, ale za chvíli vás také vezmeme do Polska na jednu projížďku vlakem a bude tady dnešní přání.
2: Meteor na dvojce.
3: Dají se pozorovat meteory z balónu? Odkud přišly morové rány? A lze vyrobit pavučinu z mléka?
2: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
2: na dvojce.
5: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slíbili jsme, že kromě toho, že si dál budeme povídat o vašem vysněném bydlení, zastavíme se také na kolejích, protože vás pozveme na jednu zajímavou cestu vlakem.
1: A bude tady pomalá, tak se připravte, představte si vlak.
2: Konkrétně který... bude Něžpěšná.
1: Ano. Takže už víme, že cestujeme do Polska. Tak takový vláček nenabízí ani klimatizaci, ani připojení na Wi-Fi. Cesta v něm zabere víc času než obvykle. No a přesto je z toho polského vlaku, jak tedy název samozřejmě napovídá, velký hit, protože od dubna propojuje významné destinace od Karpat až po břehy Baltu. No a kvůli pomalejšímu tempu se mu právě Jiří, řekl si to krásně, říká...
0: Něžpěšný.
1: Ano.
0: Je to samozřejmě vlak pro všechny milovníky retra, protože tam není Wi-Fi, nehraje tam žádná hlasitá hudba. Pravděpodobně si tam ani nenabijete telefon nebo něco takového. U čeho bych trošku zaváhal, není tam ani klimatizace. Tedy.
1: No
0: ten zážitek bude opravdu jako dokonalý.
1: Autentický, jak to kdysi bylo. A co je ten důležitý důvod právě proto, aby lidé se nevěnovali technice, ale aby se koukali kolem sebe a zjistili, jak právě v Polsku je krásná krajina. To byl ten hlavní důvod.
0: Jistě by to fungovalo i u nás. Něžpěšný vlak, který teď spěšně opouštíme, abychom se dostali k vašemu přání.
3: Dva na dvojce.
4: Vaše přání na naši hlavu.
1: No a vy víte, že obvykle v pátek přijeme k někomu k narozeninám, tak samozřejmě bude to takové i dneska. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo právě dneska slaví svoje narozeniny a vy mu chcete popřát, je tady jedinečná příležitost.
0: Napište, jedna věc, která nás na tom velmi baví, jak říkala Šárka, někomu přejeme k narozeninám, ale ještě vůbec nevíme komu.
1: Ano.
0: Což záleží na vás. Napište SMS-kou 702 222 220, to je naše číslo, jméno a pozor, telefonní spojení na toho, kdo slaví.
1: Ano, a hezké na tom je, že ani ten, kdo dnes slaví, neví, že mu za chvíli zavoláme.
0: Pokud mu to neprásknete, tedy, že jste ho nahlásili do rádia. Můžete psát právě teď.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: tak budeme přát. My jsme řekli, že dnes samozřejmě můžete využít prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka tu možnost popřát někomu k narozeninám. A přišlo nám tady krásné dvojité přání k 80. narozeninám a zároveň k 60 letem společného života. A my teď voláme dámě, která se jmenuje Marta Čelustková a je z Ostravy. Ta právě dneska slaví ty zmíněné 80. narozeniny a navíc v dubnu spolu s manželem oslavili diamantovou svatbu.
1: A my bychom paní Martu měli mít na telefonu. Dobrý den, tady je Šárka ano. Volemanová a Jiří Holoubek z Českého rozhlasu Dvojka. Přejeme dobrý hezké den. Dopoledne. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, vy máte dneska narozeniny. My vám přejeme všechno nejlepší.
2: To je šok.
1: Tak my vůbec netušíme, jestli patříte mezi posluchačky Českého rozhlasu, ale raději varujeme, teď jsme v živém vysílání. Ano, takže vás slyší pár lidí, kteří nepochybně společně s vámi by vám rádi popřáli všechno nejlepší.
0: Je to tak a máte tady totiž jedno přání, abyste věděla, kdo za tohle všechno může. A v tom přání stojí. Milá Martičko, k narozeninám ti přejeme pevné zdravíčko, skvělou pohodu a kopu lásky. S Toníkem si šampus dejte a narozeninový den užívejte. To ti ze srdce přejí Eva s Joškou.
2: No děkuji moc. No to je veliké překvapení, které mě hodně moc potěšilo.
1: Děkuji.
0: To jsme moc rádi. A kromě těch narozenin jste prý v dubnu spolu s manželem oslavili diamantovou svatbu, což je krásných 60 let společného života. Ano. No to vám řeknu, to je rok.
2: Jo, je.
1: Jaké to je být 60 let s jedním chlapem?
2: Pěkné. Tolerance a no, je to zvláštní, je to pěkné. Jsme byli šťastní, že jsme se toho dožili, jo. Takže a ve zdraví a tak dále, jo, bylo to jako moc pěkné. No, takže jsme si to těch 60 let pěkně užili.
0: A my to moc rádi slyšíme. Jaká bude oslava těch vašich narozenin?
2: Tak ty odkladáme až na konec srpna, poněvadž teďko je doba dovolených a my jsme měli hodně v rodině teďko oslavy a to, takže to nejde oslavovat pořád. Takže konec srpna, aby jsme se všichni zase sešli.
1: Ještě jednou vám přejeme všechno dobré, pozdravujte manžela, užijte si hodně zdraví, hodně štěstí a ať vyjde i ta oslava na konci srpna.
0: No abyste na to nezapomněla, ano, na to dnešní přání.
2: Velice milé překvapení.
0: Tak to jsme moc rádi. A posíláme ponožky dvou na dvojce.
1: Mějte se
0: tak
1: krásně.
0: Tak pro radost. Naschledanou.
2: Ano, děkuji. Naschledanou.

0: O vysněném bydlení si s vámi povídáme od 9. hodiny do polední. Petr se přidal, dobrý den. Vysněné bydlení se nám splnilo před pár lety přestěhováním z ruchu velkoměsta na polosamotu do malého domečku v klidném údolí pod Králickým Sněžníkem, kde si užíváme klidu s malým stádem koní, s lepicemi, kočkami v prostředí krásné horské přírody, napsal Petr. No tak já si to představuju, bude to nádhera.
1: A na závěr ještě alespoň stručně z e-mailu od Honzy, který svůj mail doprovodil i fotkami, a to sice rekonstrukce jejich rodinného vesnického domku se zbytky z bořeniště středověké tvrze. No Honzo, je to veliká krása, spoustu práce, klobouk dolů, ať se vám tam krásně bydlí, díky.
0: A také děkujeme za vaši společnost v první hodině, kterou už skoro máme za sebou. Nabídneme samozřejmě tu druhou a její součástí hned po 10. hodině dopolední bude poradna. O čem dneska?
1: Datové schránky, o těch si budeme povídat. Naším hostem bude pan Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury, tedy pokud budete mít jakýkoliv dotaz s vašimi zkušenostmi s datovými schránkami, tak se samozřejmě i vy můžete připojit po 10. hodině v dnešní poradně.

0: setkání
1: na dvojce.
2: Naším hostem bude pedagog a varhaník katedrály svatého Víta v Praze Ondřej Valenta. Čím si varhany získaly jeho srdce? Jaká byla dlouho očekávaná slavnostní inaugurace nového nástroje v katedrále svatého Víta? A jsou v něčem tyto varhany výjimečné? I to nám prozradí varhaník Ondřej Valenta.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnešní vysoké teploty můžou podle záchranářů nejvíc ohrozit seniory nebo chronicky nemocné pacienty. A čekejte slunečno, teploty do 35 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
5: My za to nemůžeme, my říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
4: Kvůli dnešním vysokým teplotám záchranáři varují před dlouhým pobytem na slunci nebo v horkém prostředí. Lidé by neměli dělat těžkou práci venku a měli by dodržovat pitný režim. Pro koho je horko nejvíc nebezpečné, vysvětluje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
6: Nejrizikovější skupinou jsou seniori, malé děti a chronicky nemocní pacienti, a zejména lidé se srdečními a cévními onemocněními nebo diabetici. A u seniorů navíc často dochází k tomu, že mají vlastně oslabený pocit žízně a proto pijí méně, než jejich organismus potřebuje.
4: Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dříve oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíjického militantního hnutí podporovaného Íránem. Provoz vlaků mezi Pražskou Ruziní a Bubny přerušila srážka vlaku s osobním autem. Nehoda se podle policie obešla bez zranění. Cestující tam můžou využít pravidelné spoje autobusů, tramvají a metra. Podle zprávy železnic zatím není jasné, kdy bude možné provoz obnovit. Muzeum v Moravské Třebové vydalo ke svému 120. výročí novou publikaci. Spolu s ní připravili muzejníci také výstavu věnovanou dějinám instituce, která byla založena v červnu roku 1906, říká kurátorka Lucie Žáková.
7: Výstava i kniha jsou obrazové, velice atraktivní pro veřejnost a přináší nové informace, které popisují zajímavou, ale i trochu pohnutou historii muzejní budovy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
4: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je zavřená u sjezdu na Lány. V omezení je havarijní stav vozovky. Dopravu odklánějí na 25. kilometru. Jede se po staré silnici na Velkou Dobrou. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz. Pomaleji pojedete od sjezdu na Rudnou až na okruh k Ořechu. A silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice je neprůjezdná mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Před Hrušovou u benzínky je vážná nehoda. Kolony jsou v obou směrech. Tolik zprávy, pokračují Šárka a Jiří.
8: A nabídneme samozřejmě za pár minut poradnu. Někteří lidé berou datovou schránku jako úředního strašáka. Jiní si zase takzvané datovky oblíbili a posílají přes ně všechno, co jde. Digitální svět nás zkrátka obklopuje na každém rohu a málo koho by napadlo, že datové schránky jsou s námi už 17 let.
9: Budeme o nich mluvit v dnešní poradně. Datové schránky jako téma a Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury jako náš host. Začínáme za chvíli ve druhé a třetí části poradny i dnes s vašimi dotazy.
8: Je to tak, teď máme skoro 5 minut po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: A máme spoustu i lidí, kteří si zřídí svoji osobní datovou schránku a to množství už není malé. Těch, co si zřídí osobní datovou schránku, je přes 1,3 milionů, jinak celkový počet datových schránek je přes 5 milionů.
1: My už jsme zmínili těch 17 let, vy jste teď řekl ta čísla, ale já se zastavím u těch 17 let. Zdá se mi to, pane Menoušku, a nebo ne, že datová schránka v roce 2026 vypadá úplně stejně jako před těmi 17 lety?
0: To se vám možná zdá, jinak na pozadí už je to několikátá generace datových schránek, protože neustále modernizujeme, ale je to opravdu systém, který je napříč širokou veřejností a my jsme ohleduplní ke všem uživatelům našich datových schránek a sledujeme i to chování napříč generaci, napříč vzdělávání. Proto jsme prováděli i velký výzkum a potom ten plod našich výzkumů a těch změn určitě uvidíte.
1: No, já totiž jako uživatel musím říct, že jsem byl a vlastně jsem poměrně kritický. Datovou schránku jsem používal naposledy včera, ale dejme tomu ta možnost přepínání mezi osobní datovou schránkou a podnikatelskou se tam objevila teprve, dá se říct, před několika měsíci, možná rokem. Zdá se mi to velmi pomalé, ten proces. Není?
0: Jak říkám, my se musíme trošku v těchto případech chovat konzervativně, protože jsme jako veřejná správa a nesmíme nějakým způsobem ohrozit jakoukoliv část naší populace. Takže veškeré kroky, které provádíme, jsou velmi stabilní a pomalé by se to mohlo zdát z pohledu nějakého vizuálního vzhledu, ale na pozadí je spousta změn.
2: Mm-hmm. Pojďme se zastavit u povinnosti mít zřízenou datovou schránku. Pro koho je? Kdo má takovou povinnost?
0: Datovou schránku mají všechny úřady v České republice, to znamená od ministerstev až po obce nebo případně soudy. Zároveň, jak jsem na začátku zmiňoval, tak jsou to i datové schránky, které mají české IČO, takže ty všechny, které vedeme v našich základních registrech, tak ty mají povinně datovou schránku. Potom jsou to datové schránky různých profesních komor, ať už se jedná o znalce, advokáty, daňové poradce, tak to jsou všechny ty datové schránky, které jsou zřizovány povinně. A potom máme nepovinné datové schránky a to jsou právě pro ty fyzické osoby, případně pro zahraniční subjekty.
1: A ještě jeden moment nebo jeden bod v první části poradny. Byli jsme zvyklí se přihlašovat přes adresu mojedatovaschranka.cz. Teď se objevuje nová adresa datovka.gov.cz. Proč k té změně došlo?
0: No, protože my postupujeme podle nařízení vlády, které stanovilo, že všechny státní weby mají být na jedné internetové adrese, která končí gov.cz. Je to trend, který je systematický a...
1: Jenom pro ty, kteří by netušili, to gov tam je kvůli government.
0: Přesně tak. Je to mezinárodní zkratka pro vládu nebo pro státní weby. A je to i pro uživatele z pohledu nějakého bezpečí nebo jistoty, odkud jsou ty weby, protože jsou různé phishingové útoky, které webové stránky se tváří jako státní weby a nejsou, ale jakmile uvidí ve svým internetovém prohlížeči, že to končí gov.cz, tak se může spolehnout o tom, že je to státní web.
2: To byla první várka informací. Dnes si v poradně povídáme o datových schránkách. Pokračovat v tom budeme ve druhé části s prostorem pro vaši otázku. Připomínám kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
3: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny datové schránky s námi ve studiu zůstává Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
2: Před chviličkou v závěru první části poradny jsme mluvili o té změně adresy z moje datová schránka.cz, na kterou jsme zvyklí, na novou datovka.gov.cz. Vy jste nám vysvětlil, z jakých důvodů k té změně dochází, ale kdy ta změna začne platit, nebo už je platná?
3: Ta změna začne platit zhruba za týden, to znamená příští pátek 26. června. Pokud si posluchači zadají do prohlížeče datovka.gov.cz, tak se jim objeví datové schránky. Nic se jinak pro posluchače nezmění, není to žádná fatální změna z jejich pohledu. Nicméně je důležité se předtím ještě podívat, pokud mají třeba svoje hesla uložené v prohlížeči, tak se kouknout na ty svoje hesla, protože u těch v tom prohlížeči, pokud to má ten uživatel uložené, tak je to, vztahuje se to na tu doménu moje datová schránka.cz. Nyní, pokud se bude přihlašovat na datovka.gov.cz, tak v tom prohlížeči by mu to nefungovalo a ty hesla má pořád uložený v prohlížeči. My kompletně jsme se podívali na všechny možné prohlížeče a návody jsou uveřejněny na moje datová schránka.cz a potom na datovka.gov.cz.
1: Tak děkujeme za ty doplňující informace. Teď už prostor pro naše posluchače. Někdo využil telefonního čísla sem k nám do studia. Je to pan Emil. Může se ptát. Dobrý den. Vítejte u nás.
4: Dobrý den. Chtěl bych se ptát pana Janouška. Já jsem psal onehdy datovou zprávu do schránky a napsal jsem ji, pak jsem si ji zkontroloval, jestli tam nemám nějakou chybu, a ona mi mezi tím zmizla a už se neobjevila. Mohl by mi pan Janoušek říct, jako jestli se to dá, aby to nezmizlo, jestli se to dá obnovit.
2: Rozumíme. Pan Menoušek určitě rád odpoví.
3: Já děkuji za slovo. Ty zprávy, pokud máte rozepsané, tak máte tam nějakým způsobem uložené. Samozřejmě vy můžete mít ještě různé typy připojení, to jsou vždycky specifické situace, které můžou nastat, ale ty zprávy by vám neměly určitě mizet. Takže pokud byste měli s tím opakovaně nějaký problém, tak určitě se nebojte nám napsat nebo nás kontaktovat, respektive ideálně kontaktovat náš telefonní linku 954 200 200, kde jsou operátoři zkušení a ty vám případně pomůžou tak, aby se vám to příště stávalo.
1: Vy jste vysvětlil v první části poradny, kdo a jakým způsobem komunikuje přes ty datové schránky. Je tu dotaz našeho posluchače Michala. Tady poprosíme o nějakou reakci. Dobrý den, rád bych se ohledně datových schránek zeptal, proč je nevyužívají státní instituce. Například z finančního úřadu dostala moje máma dopis nadepsaný rukou, přestože má zřízenou tu datovou schránku.
3: Co se týká povinnosti komunikovat prostřednictvím datové schránky, tak mají všechny úřady povinnost primárně komunikovat prostřednictvím datových schránek. To znamená, pokud se to týká osoby konkrétních osobních třeba záležitostí, tak do datové schránky fyzické osoby, pokud se to týká jeho podnikajících záležitostí, tak do té datové schránky, ať už podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, vždycky ten úřad musí rozlišovat podle obsahu a zasílat do příslušné datové schránky. To znamená, že pokud nastala situace, že třeba ta paní má zřízenou datovou schránku na IČO, tak nemůže jim ten úřad zasílat v osobní záležitosti do té datové schránky. Takhle je nastaven zákon, takhle jsou i judikáty nejvyššího správního soudu, jak mají úřady postupovat. Takže primárně je tady povinnost používání úřadu těch datových schránek a rozlišuje se to při té komunikaci potom, jaký ten adresát, v jakém je to statusu podle obsahu té zprávy.
2: V tom případě by ta dáma nebo kdokoliv jiný musel mít zřízenou i jako svoji vlastní občanskou, dejme tomu, datovou datovou schránku.
3: Ano.
2: A v ten okamžik, což každý z nás může udělat, ale to je ta nepovinná část.
3: Přesně tak. Jasně. To je ta nepovinná, ale velké množství už tak učinilo a vidíme, že jsou z těch provozních údajů s tou datovou schránkou spokojeni, protože to je jediná datová schránka, která je možná deaktivovat, tak my to říkáme znepřístupnit, respektive zákon o tom tak to hovoří. A je to jeden z těch úsměvných kachen, které proběhly i v rámci sociálních sítí, že datovou schránku fyzické osoby, to ty osobní, máte do smrti, nemáte. Když máte něco na žádost, tak si to můžete i na žádost nepřístupnit, ale jak vidíme z těch provozních údajů, lidé se to tak nedělají, jsou opravdu potom spokojení s tou datovou schránkou.
1: Mm-hmm. Jak je to s bezpečností datových schránek, ochrání běžného uživatele před zneužitím?
3: Je to poměrně velká výzva, protože v rámci různé modernizace pořád se připravujeme nové a nové scénáře. Ta komunikace prostřednictvím datových schránek je šifrovaná, ale pořád přicházejí další nové výzvy s vývojem té techniky a my nejsme určitě pozadu. My pořád sledujeme ty trendy v oblasti bezpečnosti.
2: Třetí část poradny dnes s tématem datové schránky opět za chvíli. Naším hostem zůstává Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury a vy se stále můžete zeptat.
1: Můžete nám třeba do studia zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
5: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Do třetice datové schránky s naším hostem zůstává ve studiu společně s námi Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
3: Já bych navázala na tu bezpečnost datových schránek, tak jak jsme o tom mluvili ve druhé části poradny. Co by měl udělat uživatel, pokud má podezření nebo pocit, že se mu do schránky někdo naboural? Jaké máme možnosti?
4: Těch možností je několik. Pokud má takové podezření, tak asi nejlepší cesta se dojít na checkpoint a zneplatnit si přístupové údaje. Tohle se dá i řešit i jiným způsobem a my určitě razíme tu cestu, aby spíš používal takzvanou identitu občana, protože více faktorové přihlášování je daleko, daleko bezpečnější způsob, jak se přihlašovat do datové schránky. Takže řada občanů už přešla z klasického přihlašování jménem, heslem právě na více faktorové přihlašování, ať už je to pomocí e-občanky nebo bankovní identity, poměrně rozšířený způsob přihlašování do státních webů, tak datové schránky nejsou výjimkou, takže bych určitě v tomhle případě doporučoval přecházet na tento způsob přihlašování.
2: Děkujeme. Je tady dotaz od naší posluchačky, konkrétní, praktický. K 31. březnu tohoto roku jsem ukončila práci jako OSVČ přes živnostenský úřad. Okamžitě mi byla zrušena datová schránka, ale já musím příští rok za 3 měsíce letošního roku podat daňové přiznání a přehledy na VZP a OSSZ. Jak to mám udělat?
4: Tak ona ta situace, kdy, já bych to jenom upřesnil, co se týká toho procesu, protože my máme jako stát extrémní výhodu, že máme základní registry a my ty informace bereme ze základních registrů. To znamená, že pokud posluchačka ukončila svoji živnost, tak my se to dozvíme s prostřednictvím registru, to znamená dojde takzvanému znepřístupnění, to znamená, že okamžitě nedojde ke smazání té datové schránky. Posluchačka se pořád do té datové schránky může přihlásit, avšak nemůže s ní odesílat a nemůže ani přijímat datové zprávy.
2: Ale ten
4: zprávy.
2: Obsah uvidí.
4: Ten obsah stále uvidí. Je potom na to, co se týká komunikace s tou finanční zprávou, aby se domluvila, jakým způsobem s ním má následně komunikovat, protože může i podat přes takzvanou daňovou informační schránku, což je zase jiná oblast než datových schránek právě za použití té identity, o které jsem já zmiňoval. Takže identitu můžete použít přihlášení jak do datových schránek, tak do jiných webů a řešit právě tyhle ty složitější životní situace.
3: Děkujeme za to do vysvětlení. Jak je to složité z hlediska obslužnosti pro seniory?
4: Tak paradoxně bych chtěl říct, že právě, že my máme většinou jakoby tu starší generaci v těch systémech, který to používají. Ne ty digitální děti, nebo jak by to
2: řekl. Já se omluvám, ten čas už se nám krátí. Možná takhle, když má někdo problém s tou obsluhou, platí to telefonní číslo, o kterém jste mluvil, může se tam obrátit a někdo
4: ano,
2: od vás
4: určitě.
2: Mětí provede?
4: Přesně tak, je to tak.
2: Zopakujme prosím to telefonní číslo.
4: 954 200 200.
2: Děkuji. A teď jenom na závěr. Jitka píše. My už jsme o tom mluvili, ale opět poprosím velmi stručně a jasně, proč jsou ty datové schránky povinné, když nemám počítač a tak dále. Teď je tady trošku rozčilování, ale oni povinné nejsou. Tedy pojďme ještě jednou říct, pro koho ano, povinné, pro koho ne.
4: Datové schránky jsou povinné pro všechny, kteří mají české IČO, ať už jsou to úřady, ministerstva, soudy nebo zastupitelské nebo obecní úřady. Zároveň jsou pro profesní datové schránky, znalci, advokáti, daňoví poradci. Nepovinné jsou pro fyzické osoby, to znamená bez IČA, ty osobní datové schránky.
2: Můžeme mít, ale nemusíme.
4: Nemusíte, ale spousta lidí využívá je.
3: Datové schránky tématem naší dnešní poradny, která právě teď končí. My děkujeme za informace, které jste přinesl k nám do studia. Ať se vám daří.
4: Hezký den. Naslánou.

0: Do lesa nás se vezme dnes káva o čtvrté. Les v červnu prožívá jedno z nejkrásnějších období. Roku je plný vůní hlasů i nového života. Co se za poslední roky změnilo v péči o les a jeho obyvatele? Proč lesník nikdy neuvidí výsledky své práce? Jaké příběhy o lese, myslivosti a jeho proměnách vypráví Národní zemědělské muzeum Ohrada? Tak o tom všem dnes odpoledne. Hostem bude ředitel tohoto muzea Václav Kinský a moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: Možná ne do lesa, ale určitě k nějakým zajímavostem nás dovede dnešní procházka po Červeném koberci s Alešem Cibulkou už za chvíli. Počkejte si na to.
2: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
3: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
2: Mrazivé léto.
3: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
4: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou Minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Páteční procházka je nachystána, chybí průvodce, ale už nechybí. Jsme ve spojení s Alešem Cibulkou. Hezké dopoledne.
3: Ano, jsem tady. Krásné dobré dopoledne vám všem.
4: Hezké dopoledne, ale že dneska tu máme jedny 90. narozeniny a prý máme říct jenom heslo: kámen, nůžky, papír.
3: Já věřím, že naší generaci se vybaví schválně, jak jste na tom vy dva, soutěžní pořad, který přenášela Československá televize v 80. letech minulého století. Vyrábělo ho brněnské televizní studio a byl to pořad, kde soupeřili žáci 5. a 6. tříd základních škol proti sobě sluníčkáři a hvězdičkáři. Pamatujete na kamenůžky papír?
4: Já bohužel ano. Už je to dávno.
2: Já přemýšlím, jak by se ty týmy jmenovaly dnes, sluníčkáři a...
3: To už by neprošlo, ano. Ale co je důležité...
4: Otázka ještě, kdo by soutěžil za jaký tým, ale to nevadí.
3: To je pravda. Ano. Důležité je, že ten pořad tenkrát moderoval Jaroslav Suchánek. A právě Jaroslav Suchánek, tahle legenda, dneska slaví 90. narozeniny. Sportovní novinář, redaktor, moderátor, komentátor, spisovatel. Vlastně náš někdejší kolega, i když jsme se nepotkali na půdě rozhlasu, on svoji kariéru začal právě v Československém rozhlase už v roce 1962. Potom pracoval ve sportovní rubrice deníku Svobodné slovo a potom přešel do Československé televize, kde pracoval 25 let. Stala se z něj opravdová legenda. Věnoval se hlavně lyžování, cyklistice, to byly ty slavné závody míru, gymnastice a ve své vzpomínkové knize uvedl, že komentoval bezmála 4000 hodin různých sportovních přenosů. Takže přejeme i z dvojky a z Českého rozhlasu, kde začínal, všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví k těm dnešním devadesátinám. Já jsem rád, že bývá i hostem u nás na dvojce. Sahl jsem do archivu ani ne tak hluboko. V roce 2021 si ho coby vánočního hosta pozvala kolegyně Jana Richterová do nočního mikrofora a využila toho, že Jaroslav je celoživotním sběratelem nejrůznějších breptů a nepovedeností nejenom jeho, ale i jeho kolegů. A tak jich Jaroslav přidal několik k dobru.
5: Jednou v Brankách mladá začínající redaktorka napsala komentář, svůj jeden z prvních, k takový reportáži o tom, že v Němčicích na Hané otevřeli novou takovou halu, kterou tam postavili pro Aničku Matouškovou, mistryni světa. A já tam sedím, koukám, tam opravdu už 5 záběrů za sebou a ona říkala, v Němčicích na Hané otevřeli novou halu, kterou si občané sami postavili v akci Z. A pak vyjela na plochu Anička Matoušková, naše mistryně světa. Při pohledu na její jízdu by nikdo neřekl, že na ní bylo odpracováno 30 000 brigádnických hodin. Jo? Nebo někdo říkal, můj kamarád, tento důležitý Davis Cupový zápas začal pro nás velice dobře. Korda skvěle smečuje a dosud nepokadil ani ještě jeden servis. Nebo můj kolega reportoval spartakiádní průvod, jak se do toho tak ve spartakiádním průvodu pochodují ženy, muži, děti a ostatní. A já jsem ze závodu míru taky řekl jednou, a to si snad to nám dohromady říkal, 3 unavení, ale nejlepší cyklisté objíždějí stadion a medaile mají na svých krkách. Hrkot jako, kdyby je nemohli mít ruce, víte, vážení přátelé. Víš, a to jedno za druhým takhle, tady toho je hodně.
2: Aleši, děkujeme, ty brigádnické hodiny, ty nás pobavili odpracované.
4: Ano.
3: Ano, to byla krasobruslařka, na které bylo hodně práce.
4: Všechno nejlepší tady k 90. narozeninám pro Jaroslava Suchánka. Aleši, ty si na dnešek exkluzivně slíbil podrobnější informace ohledně speciálního toboganu na počest pana prezidenta Václava Havla. Už se nemůžeme dočkat, tak jsem s ním.
3: Mm-hmm. Tak ještě jednou zopakuji to, co už jsem říkal. 3. října letošního roku mezi 11. a 13. hodinou budeme vysílat v přímém přenosu z Pražské křižovatky, což je Zlatá ulice v Praze 1. Místo, které se jali zušlechťovat Dagmar Havlová a Václav Havel. Pokud jste tam nebyli, myslím, že budete fascinováni tím místem. Dorazí samozřejmě Dagmar Havlová, společně se kterou tohleto setkání dáváme dohromady. A zajímavá sestava Eva Holubová, Leona Machová, Michálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o hudbu se postará Aneta Langerová se svou kapelou. Ještě jedna věc, kterou jsem ještě neprozradil, vstupné, které vybereme, bude věnováno na opravu fresek, které jsou v pražské křižovatce, takže přispějeme i na dobrou věc. A já to udělám vlastně úplně stejně, vy na mě budete nadávat, ale já vás budu napínat. Zítra v Toboganu prozradíme, opravdu se zítra dozvíte, to už můžu odpřísáhnout, kdy startuje prodej vstupenek a věřím, že to bude zase boj o čas, jako když jsme začali prodávat lístky na Mařenku Rotrovou, ale 3. říjen si zapište do svých diářů.
2: Já vím, Šárko, proč to Aleš dělá, protože my oba dva bychom se rádi šli podívat do té pražské křižovatky a on i nás takhle velmi efektivně nutí k poslechu zítřejšího dopoledního Toboganu, tedy máš zaručené 2 posluchače vedle těch dalších, takže když budeme zítra poslouchat Tobogán, co nás čeká, Aleši?
3: Bude to vlastně netradiční tobogán, protože já budu mít, to snad ještě nikdy nebylo, jednoho jediného hosta. A řekli jsme si, že to ve dvou utáhneme, protože je to výborný speaker, muž, který je upovídaný, dorazí tady jeden hudebník, kterého se vybral. Nebudu chodit kolem horké kaše, vy už to určitě víte. 50. narozeniny bude u nás malinko opožděně, ale nevadí, slavit Leoš Mareš. Leoš Mareš, což je zajímavé, pravidelný posluchač toboganu, už se mu splnilo ve svém životě naprosto všechno, má nejrůznější ocenění, vyprodal ty největší haly, ale ještě nikdy neslavil kulatiny v toboganu. A my jsme se rozhodli, že mu to splníme. A k tomu všemu, milé faninky, jeden z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších slovenských zpěváků současnosti, držitel mnoha cen Oto, Adam Ďurica. Ten k tomu bude hrát a zpívat. Ve studiu tam už je bohužel úplně vyprodáno, ale u rozhlasových přijímačů, jak vždycky říkám, tam je místa dost. A během toho zítřejšího toboganu padne i ta důležitá informace. Pokud to nezapomenu říct, doufám, že ne.
4: Udělej si poznámku.
3: Já si udělám úzel. ten najdu 5 minut popolední.
2: Ale ještě děkujeme. Červen koberec a jeho obsah naplněn a vyčerpán. Děkujeme za všechny červené koberce tohoto týdne. Těšíme se ty jako průvodce a my jako posluchači na zítřejší tobogán a v pondělí zase na koberci. Hezký víkend.
3: Ano, a pozor, jenom tě opravím malinko. Modří už vědí, uslyšíme se na koberci až v úterý. Mějte se krásně a hezký den.
4: A jo, je to pravda.
2: Tak jo, měj se pěkně. Jo.
3: A já už jdu pracovat, běží mi brigádnické hodiny. Mějte se.

0: Příběh sice nekončí, ale my budeme za chviličku končit, ale ještě určitě stihneme odměnit někoho z vás, někoho, kdo by se rád vydal na další talk show Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Čelákovic.
1: Je to tak, a jestli máte u sebe telefonní aparát, tak my vám dáme to důležité číslo 702 222 220. To je číslo, kam můžete poslat svoji SMSku, pokud právě byste rádi navštívili tuhletu talk show Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi a máte to kousek právě do těch zmíněných Čelákovic. Co pro to udělat?
0: Napsat do té SMSky jediné slovo, a to sice Čelákovice nebo Celákovice s malým C nebo Č. A připomínáme, že ideální by bylo, kdybyste měli čas v úterý 23. června. Právě od 19. hodin se ten den v Kulturním domě v Čelákovicích rozjede. Rozhlas jede za vámi. Třeba i zrovna s vámi.
1: Je to tak, a kdo tam bude? Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Samozřejmě také Michal Jagelka, Aleš Cibulka a náš pan generální ředitel.

0: Jednosměrná jízdenka do Čelákovic, teď pro někoho dvakrát, kdo byl nejrychlejší?
1: Je to tak, ne nejrychlejší, ale 11. došla, 11. Ano, to byla ta podmínka, tak nám to tam hezky padlo, protože byste se rádi vypravili do Čelákovic, ale bude to jen jeden z vás, který obdrží dvě vstupenky a je to někdo, jehož koncové trojčíslí je 489. Gratulujeme.
0: A teď už jenom pozvánka k blízkým setkáním za pár minut. Kdo bude hostem Marka Němce?
1: Hostem bude varhaník katedrály svatého Víta v Praze, Ondřej Valenta.
0: Svatý Vít má konečně nové varhany, určitě i o tom se bude mluvit. My dva vám děkujeme za pozornost, přejeme krásný víkend a těšíme se na slyšenou v pondělí.
1: Budou tu dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: První republika byla dobou velkých změn a ty se nevyhnuly ani divadlu.
2: S rozvojem jevištních technologií se měnila scénografie, umělecká výprava i režijní postupy. Divadlo se vydávalo novou, moderní cestou.
1: Změnami procházela i opera, a to hlavně zásluhou Otakara Ostrčila.
3: Obklopil se schopnými spolupracovníky, kteří měli stejně jako on smysl pro moderní divadelní cítění.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Policie prověřuje 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace veřejných zakázek v Pardubicích. Organizace poskytující soudem nařízené terapie lidem třeba po opuštění vězení musí klienty odmítat nebo řadit na čekací listiny. A bude slunečno, teploty do 35 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřují od loňského dubna. Pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
5: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
4: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Někteří z necelých 300 klientů probačních programů je budou muset asi opustit, upozorňují neziskové organizace. Jde především o individuální i skupinové terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos pro dospělé klienty nedalo žádné peníze. Pro mladistvé vypsalo v dubnu dodatečnou dotaci. Pokračuje ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
6: Probační program je primárně zaměřený na to, aby ten člověk si uvědomil svoji vinu, přijal za to odpovědnost. 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový a nejrizikovější, nerecidivují.
4: Ministerstvo spravedlnosti taková data k dispozici nemá. Sbírat je začalo až letos. Peníze na příští rok přislíbilo. Mají být ale jen pro prokazatelně přínosné programy. Jak je bude hodnotit, zatím neví. Lídr pražského hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Řekl to při vysvětlování svých majetkových poměrů. Prokop v přiznání neuvedl své 3 družstevní byty. Během ruských nočních útoků na ukrajinskou Sumskou oblast zemřeli nejméně 2 lidé, další jsou zranění. Informuje o tom ukrajinská policie. 6 raněných po ruském bombardování hlásí také úřady v Charkově. Tam bomby poškodily víc než 40 rodinných domů. Mezi zraněnými jsou i 3 děti. Ukrajinské drony naopak útočily v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. O případných raněných a způsobených škodách podle gubernátora oblasti zatím nejsou žádné informace. V Hradci Králové začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Na různých místech ve městě nabídne v 8 dnech přes 400 českých i zahraničních představení. Kromě činohry lidé uvidí taky alternativní nebo loutkové divadlo, koncerty i nový cirkus. Hlavní program ve spolupořádajícím Klicperově divadle zahájí večer katalánský soubor La Perla, říká dramaturgyně Adéla Vondráková.
7: Je to představení A Macbeth Song ve spolupráci s britskou hudební kapelou The Tiger Lilies a je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, upravená, ale vlastně s velkým respektem vůči tomu Shakespeareovu textu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
4: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná u sjezdu na Lány. V omezení na 19. kilometru zavřeli směr do Prahy kvůli havarijní opravě vozovky. Dopravu odklánějí na 25. kilometru na starou silnici. Na objížďce jsou kolony v obci Velká Dobrá. Silnice 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem je ucpaná v obou směrech. U Hrušova zasahují hasiči u nehody. Jede se kyvadlově, zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Marek Němec.
8: Krásné páteční dopoledne, vážení a milí posluchači. Údělem rozhlasu, kromě toho, že vám přináší inspirativní hosty, je také trošičku vylepšit slovník a přivést v nějaké širší povědomí pár nových slov. O to se dnes mým hostem pokusíme. Tak namátkou. Víte, co je hrací stůl? Co je traktura? Co je vzduchové hospodářství? Pokud už někteří organologové amatéři z vás tuší, tak klidně můžou přepnout, ale nepřepínejte, protože dalšími slovy bude třeba kruchta anebo šamády. Tak teď už jsem vás doufám navnadil, takže můžu představit mého dnešního hosta, kterým je varhaník svatovícké katedrály Ondřej Valenta. Vítejte u nás ve studiu.
9: Děkuji za uvítání. Dobrý den.
8: My si budeme povídat o nových varhanách, které jsou instalované ve svatovícké katedrále a právě teď probíhá takzvaný varhaní oktáv, je to tak? To znamená, je to celebrace, je to oslava těch nových varhan. Promluvte krátce o tom, na co se můžou teď posluchači těšit.
9: Ano, teď probíhá takový slavnostní týden, kdy vlastně každý večer je nějaký koncert, kde chceme ty varhany představit a je to zaměřené hlavně na ty, kdo na stavbu těch varhan přispěli, aby jako se jim poděkovalo a oni mohli si poslechnout, na co přispěli.
8: Ta sbírka byla obrovská, celonárodní, vybralo se hodně peněz, o tom si budeme povídat, ale zároveň také představíme ten nádherný nový vzdušný stroj a také si budeme povídat o tom, jak se na takové varhany hraje s mým dnešním hostem, varhaníkem svatovícké katedrály Ondřejem Valentou.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Kapela Kryštof zakončila svou píseň trumpetami. I trumpetové rejstříky, pokud se nepletu, můžeme najít v Nových Varhanách svatovické katedrály a o tom si budeme povídat s mým dnešním hostem, varhaníkem Ondřejem Valentou. Ještě jednou vítejte u nás ve studiu.
3: Děkuju.
2: Tak, pojďte ten skvost představit. My víme z dlouhodobého hlediska, že zhruba 15 let vlastně probíhá už ten interes, byla vytvořena obrovská sbírka, do které přispěli drobní i velcí přispěvatele. Zkrátka podařilo se vybrat poměrně dost milionů korun na to, aby ty varhany byly. Oni pocházejí ze slavné dílny jednoho z největších organologů.
3: Varhanářů.
2: Varhanářů, ano, ano, ano. Tak povězte vůbec, jaký z nich máte pocit vy?
3: Je to opravdu, a to si nechci tady, jak se to říká, každá liška chválí svůj ocas nebo tak něco, tak to nechci dělat, ale ty varhany jsou opravdu dobrý, je to krásný nástroj. Mistrovi Grenzingovi a jeho týmu se skutečně podařilo vytvořit nástroj, na který můžeme být pyšní. Ten zvuk je úžasný, vlastně dostali jsme se díky tomu na nejen evropskou, ale světovou úroveň v kvalitě varhan, což nám vlastně jako do jisté míry chybělo. Máme u nás třeba řadu úžasných historických nástrojů, ale z těch nových vlastně, ne, že by třeba nebyly vůbec, ale rozhoděné téhle velikosti a v téhle kvalitě je to prostě něco výjimečného.
2: Říká se o varhanách, že jsou nejsložitější nástrojem vůbec. Hmm. A co se týče té techniky, je to stroj vlastně, který tedy produkuje hudbu víceméně.
3: Je to tak.
2: Když jste poprvé usedl na kůru nahoře, jak jste se cítil? Ještě předtím, než jste poprvé stiskl klapku, co se dělo ve vás?
3: No, to šlo tak postupně, že vlastně nejdřív jsme chodili se dívat, jak se udělala podlaha, potom jak přivezli nástroj, jak to začalo pomalu růst, tak to bylo takové pozvolné, ale vlastně když už to poprvé mohlo zahrát, už to bylo všechno zapojené, tak to bylo hlavně velký pocit úlevy, že opravdu je to tady a opravdu jsme se toho dočkali, protože za ta léta určitě byly okamžiky, kdy to vypadalo, že snad nebude možné to dílo dokončit a jako když už to tam teda bylo, tak to bylo opravdu kámen ze srdce a velká radost, že jako budeme mít něco velkýho a dobrýho. Velkýho v tom smyslu ne, jako že bychom šli po rekordech, jako že to je to největší, ale jako že je to velké dílo.
2: Když byste ty varhany měl pár slovy popsat, tak oni jsou vzdušné velmi, jsou takové trošku průsvitné a ta skříň vlastně vůbec není pod těmi píšťalami. V tom jsou asi jedinečné.
3: Ono se to povedlo panu designérovi udělat tak šikovně, že skutečně to působí jako, když se tam ty píšťaly jenom vznáší. To jako byl velmi chytrý a šikovný tah. I když to sice varhanářům přineslo nějaké problémy, ale všechno vyřešili a na zvuk to nemá určitě ne negativní vliv. A teď jsem zapomněl, co jste se zeptal. Pardon.
2: Nechte
3: jsem se zasnil naprosto.
2: Nechte se unášet, no, šlo mi o to popsat ten krásný stroj, ale vy jste odlétl
3: s tím zvukem. Zvukem, vzduchem jsem se začal vznášet.
2: Odlétl. Skvěle. Já samozřejmě není tajemstvím, že ty varhany jsou doplněné esteticky takovými křišťály od Lasvitu, firmy, vlastně věhlasné české firmy. Nepere se to sklo trošičku v nějaké rezonanční rovině s tím zvukem? Funguje to všecko tak, jak má?
3: Ku podivu se to vůbec nějak netříští, ten zvuk. Nepozorujeme žádný negativní vliv. Samozřejmě něco bylo už předem testováno, ale ta realita může být jiná, ale naštěstí není. Takže ty křišťály tam skutečně dělají jenom parádu a ne žádné komplikace a myslím si, že tam fungují esteticky velmi dobře. Oni je každý z těch křišťálových elementů sám o sobě podsvícen, v něm nějaká dioda nebo dokonce víc, to nevím přesně teď, a takže můžou svítit, ale samozřejmě je to křišťál, takže on reaguje na světlo i sám přirozeně, takže i když se do toho nepustí žádný proud, tak přirozeným koloběhem světla, jak jde přes den po katedrále, tak to reaguje a působí to velmi dekorativně.
2: Zajímala by mě jedna věc. Když usednete za tento nástroj, vy jste mě zmínil, že vy můžete s tou hrací skříní, respektive s tím prostorem, kde jsou klapky, vy s tím můžete odjíždět a můžete se víceméně pohybovat po celém tom kůru.

0: Proč to tak je?
1: To jsme teď u toho vašeho slovníku úvodního, to můžeme jezdit s takzvaným hracím stolem. To je to místo, kde varhani sedí, to je hrací stůl, odkud ten nástroj ovládá. A my máme dva. Jeden je na kůru, ten je napevno. S tím se nikam tam jezdit nedá, ten je zabudovaný a pevně připojený i ovládání mezi klávesama a píšťalama pevně. Ale máme druhý dole v katedrále, který je napojený elektricky, takže je na kabelu a má kolečka, takže my můžeme po té katedrále dole jezdit a usadit varhaníka, kam je potřeba. A to má tu výhodu, že při koncertech můžou posluchači varhaníka pozorovat, tak jako je to na jiných koncertech. Houslista si taky stoupne před publikum, klavírista taky má klavír před publikem a tak dále. A zároveň je to výhodné proto, když doprovázíme bohoslužby, že si člověk může sednout tak, aby opravdu byl v centru dění mezi těmi lidmi, kteří se účastní a pozorovat opravdu zblízka, jak tam vše zrovna běží. A ještě je to dobrý k tomu, že jako když si my varhaníci chystáme koncerty nebo i to jakékoliv hraní, takže slyšíme ten zvuk v tu chvíli, kdy hrajeme dole, reálně, jak to uslyší posluchači. Zatímco, když se chystáme na koncert a jsme jenom na kůru, tak my si musíme představovat, co to dělá dole. Protože ten rozdíl mezi tím, jak varhany zní blízko a jak zní potom dole v prostoru, tak je to velký rozdíl.
2: No a my si budeme povídat po písničce i o tom, jaké vlastně funkce takový varhaník svatovítské katedrály zastává a vážení milí posluchači, není to určitě jen o tom, že jednou za čas, tedy zejména v neděli, zahraje při bohoslužbě s mým dnešním hostem varhaníkem Ondřejem Valentou.

0: Můj dnešní host, varhaník svatovické katedrály Ondřej Valenta, je jednou z výrazných osobností mladší generace českých varhaníků. Od roku 2024 působí jako varhaník právě v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. V Praze také vyučuje na Pražské konzervatoři a je spoluzakladatelem festivalu Varhaní Vyšehrad. Vy máte to štěstí, že jste skutečně se stal varhaníkem svatovické katedrály zrovna na přelomu těch epoch, pokud tou epochou máme tedy vnímat to, že došlo k výměně toho nástroje. Jaké to tedy pro vás bylo to těšení vlastně a potom ta splněná očekávání byla, doufám?
1: Byla. Ale bylo to takové trošku složitější, protože vlastně, když jsem nastoupil, tak dokonce jsem si tak říkal, tak když už postavíte ty varhany, tak někteří kolegové říkali, no, ale člověče, možná se netěš, možná, že to ani nebude, tam jsou nějaký problémy a takový, kdo ví, co bude.
0: Takhle, když se to stává, tak jednou za 90, 110 let?
1: No takhle, aby se postavilo něco takového, tak to je tak skutečně, jako, že bych jednou za život, a nejvíc dvakrát, takže to je opravdu velmi ojedinělé. Já z tehdy, jak jsem právě přišel z Vyšehradské baziliky do katedrály, tak se mi dost stískalo po mém bývalém nástroji, protože varhany na Vyšehradě jsou krásný nástroj a ty staré v katedrále, ne že by nebyly pěkné, ale přece jenom na ten prostor jsou dost malé a mají nějaké mouchy svoje a tak, tak jsem si říkal, kam jsem to vlez, proč jsem to vlastně udělal, takový hezký varhany jsem měl, kdo ví, jestli tyhle si někdy postaví. No ale tak každopádně, když se začaly stavět, tak se mi hodně ulevilo a teď jsem samozřejmě jako naprosto šťastný, že to je a že už na něm můžeme hrát.
0: Pojďte tedy vyvést posluchače z toho omylu, že přijdete v neděli těsně před bohoslužbou, usednete, zahrajete, něco si myslíte, něco cítíte, pak zahrajete poslední věc a jdete domů. Jak to tedy je? Jaká je vaše náplň práce?
1: To je taková, řekněme, velmi bohatá, protože samozřejmě tohle to hraní, to je ta, jak se říká ve školství, to je ta přímá činnost, ale máme řadu té takzvaně nepřímé. Takže kromě těch bohoslužeb, které musíme odehrát, tak potom mám spoustu příprav na to. Samozřejmě musím cvičit, chystat si repertoár vlastní.
0: A kde cvičíte?
1: To se nám povedlo naštěstí díky mým kolegům. My máme pro naše účely dům vedle katedrály, kde je sál, kde zkouší sbor a podařilo se nám tam zakoupit jednak krásný klavír a jednak tam máme cvičné varhany. Jsme zakoupili jako skutečný nástroj, že tam mám malé varhany na cvičení, kde vlastně můžu velkou většinu toho, co potřebuji nacvičit a pak v katedrále, kde je vlastně dost málo času být reálně u těch katedrálních nástrojů, tam už můžu přijít s připravenou věcí a už to jenom dotáhnout.
0: Když říkáte, že můžete přijít, tak můžete přijít skutečně kdykoliv? Jste oprávněn kdykoliv si přijít, zahrát, sednout a zakontemplovat?
1: Kdykoliv ne. Samozřejmě Pražský hrad, tím je to sídlo prezidenta a tak dále, tak má nějaká svá omezení z hlediska bezpečnosti, takže mezi 10. hodinou večer a 6. hodinou ranní je uzavřený a vojensky střežen a to se týká i nás. Takže jedině, samozřejmě, když je potřeba, tak se dá domluvit nějaká výjimka, ale jinak tam v ten čas nikdo nesmí být, tedy včetně nás, zaměstnanců. A potom také probíhá nějaký turistický provoz v katedrále, kdy úplně nechtějí být průvodci rušení, takže na to cvičení a ještě navíc taky je potřeba klid na to cvičení, takže když tam proudí turista, to není úplně ideální, takže na to cvičení máme většinou rána a večery.
0: Ale zároveň vy a zejména tedy lidé, odborníci, kteří ladí takové varhany, tak ti také potřebují klid na tu práci. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak si po písni se budeme povídat o tom, že jedna věc je samozřejmě ty varhany dopravit na místo, ale druhá věc je uvést je v provoz. A to trvalo poměrně dlouho. Tak s mým dnešním hostem, varhaníkem Ondřejem Valentou, za malý okamžik.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: O svatovícké katedrále Nových Varhanách si povídám s mým dnešním hostem varhaníkem Ondřejem Valentou. A cesty páně jsou nevyspytatelné, ale cesty varhaníkovi taky, protože, vážení milí posluchači, teď právě co dospíval Petr Kolář, tak Ondřej Valenta prohlásil, to jsem hrál na svatbách, to byla 28. píseň. To znamená, že i vy jste se živil prací hráče na varhany, na elektronické varhany na svatbách. Je to tak?
2: Ano, s těmito písničkami jsem strávil mnoho let na mladoboleslavském magistrátu. Zdravím tam všechny kolegy, kteří teď pravděpodobně jsou zrovna u takzvaného oltáře tam. A někdo možná tam právě teď 28. hraje.
1: Zajímala by mě jedna věc. Jaký je rozdíl vlastně mezi koncertním vystoupením a doprovodem liturgie v takovém prostoru sakrálním, v tom nejúžasnějším, který tady u nás máme? Jak vy tohle vnímáte?
2: Ten rozdíl je hlavně v tom, že na koncertě jsou všichni kvůli té hudbě, takže tam ten interpret vlastně to má na povel sám za sebe a když si potřebuju mezi skladbami chvilku počkat, zamyslet se, nebo naopak to chci valit jedno za druhým, tak můžu. Mm-hmm. Ale jakmile přijde na doprovod těch bohoslužeb, tak je potřeba si uvědomit, že ta muzika je tam přeci jenom v nějaké služebné roli a jako můžeme se bavit o tom, jestli je to vyrovnaná role, ano. Což by měl, v ideálním případě by to nějak vyrovnané s tím, co se děje u oltáře, ale každopádně musíme na sebe nějak reagovat a má to nějakou svou návaznost, takže člověk prostě v jednu chvíli začít hrát musí a nemůže čekat, až ho ované nějaká idea a bude se mu chtít začít hrát dál.
1: Má ta svatovícká katedrála nějaké své zvukové specifikum, co se týče té atmosféry, něco, co vás třeba nutí najednou přemýšlet o té hudbě, o té interpretaci trochu jinak? Můžete hrát trochu jinak?
2: Je to samozřejmě ne v tom, že je to vlastně největší prostor u nás a to hraje velkou roli. Vlastně ty nové varhany znějí až překvapivě dobře. Na to, jak je to velký prostor, byly velké obavy z toho, jestli ta akustika nebude moc, jestli ten dozvuk nebude příliš dlouhý, aby ta muzika nebyla jenom skrumáž hluku, a ve kterém se nikdo nevyzná, tak to není, ale přeci jenom, samozřejmě, dozvuk tam je větší než v koncertním sále třeba nebo v menším kostele, takže s tím musíme pracovat a buď třeba hrát pomalejc nebo trošku hbitějšími prsty a tak, aby ta hudba byla srozumitelná.
1: To znamená, že mám si to představit tak, že na druhé straně katedrály máte někoho, kdo poslouchá a říká vám, tady Ondřej opravdu ale zpomal, protože tady se nám to spojuje ty zvuky dohromady nebo ty tóny jednotlivé.
2: Jo,
1: je to tak?
2: Přesně tak, může tak být. Buď si necháme takhle, někdy je potřeba se nechat poradit, něco už člověk odhadne sám, že už to má jak naposlouchané nebo nějakou zkušeností i od jiných nástrojů, třeba v jiných katedrálách a tak podobně. Že musíme si jako představit, co to udělá jinde, co já s tím musím udělat, aby to znělo líp. Takže přesně takhle se jako tomu přizpůsobovat.
1: Pojďte promluvit o tom zvuku, protože ten zvuk je jedinečný, každé varhany by vlastně měly mít svůj jedinečný zvuk. Můžeme představit i posluchačům to, že se nejedná o nějakou nahodilost, ale to sbírání těch inspirací tady probíhalo po celé republice stran organologů, je to tak? Jak tohle vlastně celé vzniká, ty jednotlivé zvuky?
2: To je velmi složitý proces, vlastně, když vytváříme nějaký úplně nový recept nebo něco takového. Těch jednotlivých faktorů, které se do toho zapojují, je spousta. A jak jste říkal, páni varhanáři spolu s naším organologem a dalšími organology, organolog to je odborník na varhany, objížděli třeba i jednak varhany, které pan Grinzing vyrobil jinde, aby oni poznali, jak on staví a naopak pan Grinzing se svým týmem jezdili tady po českých varhanách, aby zjistili, jak znějí české varhany. Aby se tomu nějak přiblížili, ne že by chtěli stavět kopii českých varhan, ale aby věděli, na co jsme tady zvyklí a co potřebuje česká hudba. No totiž každý ten kulturní národ si vytvořil nějaký svůj typ varhan, který jemu vyhovuje nejvíc.
1: Co jsou ty české, promiňte, co je ten náš typ?
2: To se tak blbě popisuje. Ono jde, totiž myslím, že hlavní spojení je s rozdíly v řeči, že italština zní jinak než čeština, němčina zní jinak, francouzština a tak. A podobně, jako když slyšíme mluvit na ulici cizince, tak odhadneme, odkud je. Tak když slyšíme hrát nějaké varhany, tak taky odhadneme, odkud jsou. Když už máme něco naposloucháno. A jsou to takové věci jednak v výbavě těch rejstříků, že my si můžeme navolit třeba španělské varhany mají typické trumpetové rejstříky, které skoro nikdy nejsou. A italské varhany mají takové měkké hlasy, jak plyne italština měkce a je zpěvná, tak italské varhany tomu přesně odpovídají. Německé varhany zase mají jako němčina takové výrazné konzonanty, takže ty jejich varhany aha. skutečně dělají takové ps, ps, ps, ps, ps, aha, a že tam aha. jsou slyšet jejich t a ch a r a tak podobně, tak je to i v těch varhanách. No a české bychom něco přesně jak náš jazyk a jak to tady bylo právě spojené i s tou němčinou a tak. Takže máme něco z toho Německa, ale zároveň i jsou tam vlivy z té Itálie, jak to přeci jenom bylo propojené tím, že sem přicházel Italové, italská hudba. Takže u nás je to takovýhle krásný mix a jako to, aby jsme nezabíhali nějakých podrobností, tak jako je i specifický zvuk českých varhan a ten jsme se snažili i teď, už to bylo předem, když já jsem nastoupil, na to nemám žádnou zásluhu, při té výtvoru té dispozice, to znamená toho, jaké rejstříky v těch varhanách budou, tak ale teď, když jsme řešili už na místě, jak to skutečně bude znít, takže jsme se snažili a páni varhanáři to udělali výborně, aby tam právě bylo to, ta výbava, na kterou bude zahrát tu českou hudbu. Protože se může stát jako třeba na francouzské varhany, typické francouzské varhany, nějakou českou hudbu vlastně nejde zahrát tak, aby zněla dobře. Jako samozřejmě to technicky jde, ale jde o ten výsledek. Nemusí být pěkný.
1: No a jak se takové varhany ladí? I o tom si budeme povídat po písničce s mým dnešním hostem, varhaníkem Ondřejem Valentou.
0: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
4: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
3: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
5: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
3: Žena z antisvěta.
0: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
0: Blízká setkání Marka Němce
3: na dvojce.

0: 5755 píšťal jsem napočítal. To je oficiální informace. To je počet píšťal, které mají nové varhany ve svatovické katedrále. My si povídáme s varhaníkem Ondřejem Valentou. Zároveň má nástroj 4 manuály, tedy pokud se nepletu, to znamená 4 pole, kde se dá hrát rukama.
1: 4 klávesnice nad sebou.
0: 4 klávesnice, přesně tak. A jeden pedál. Já vždycky, milý pane Valento, když se dívám na to, jak hraje varhaník, říkám si, tak tohle to je úplně zářný příklad odpojení pravé a levé hemisféry, té separace. Já si to vůbec neumím představit. Řekněte mi, jak se vlastně na takový nástroj hraje a jaké byly ty vaše začátky? Jak jste se rozhodl, že budete varhaníkem? Kde to přišlo?
1: To přišlo náhodou, že jsem ještě v hudebce, když jsem chodil na klavír, tak jsem něco ukázal jako skladu paní učitelce a ona říkala, to by znělo dobře na varhany, já znám pana faráře, běž si to zkusit. A tak jsem šel za naším panem farářem a on řekl, jo, pojď, já ti to zapnu a hraj si. A tak jsem zkusil si zahrát na varhany a už jsem tam zůstal.
0: Jak to rychle. Jak to pro vás bylo složité, ten začátek, myslím, tedy to, že i ovládáte hudbu vlastně těmi nohami, jak tohleto zpracováváte?
1: Já si to už zase nepamatuju tak přesně, ale myslím si, jako, že mi to nějak jako složitý nepřišlo. To neznamená, že bych si myslel, že to, jako jsem hrál nějak skvěle, to ne, ale jakože to šlo tak postupně, že si na to člověk jakoby zvykal. V tomhle smyslu tom, jako, aby bylo jasno. A že vlastně to, tak hrál jsem jednodušší schadby, že jo, takže člověk se rozkoukává, ošahává si to a začne jako zjišťovat, co těma nohama tam dole dělá a jak na to. A tak vlastně nejdřív je člověk šťastný z toho zvuku a z těch možností, takže takhle postupně se to nabalilo. A vlastně rychle potom, co jako jsem si to poprvé vyzkoušel, tak hned jsme zvolali do hudebky, jestli bych mohl chodit na varhany. Takže ještě jsme sehnali paní učitelku na varhany, ta mě potom připravila na konzervatoř a tak dále, a pak už takhle běželo.
0: Já si říkám, že to je takový šalamounský způsob, jak se věnovat hudebnímu nástroji, který prostě nemůžete mít doma. Jo? Příčnou flétnu, panou flétnu, to jsou nástroje, které maminka a tatínek pořídí. Tady jste si říkal, to musí být něco velkého, harfa, to je malý. Chce to varhany.
1: Musím vypadnout z domova.
0: Tak. Ano.
1: Ne, mami, ne.
0: Kolik varhan s velkým množstvím pedálů jste ovládal? Protože tady teda je jeden pedál.
1: Ta pedálnice pro nohy je skoro vždycky jenom jedna. Mm-hmm. Byly historicky nějaké pokusy udělat dvě pedálnice, ale je to strašně nepraktický. To je vždycky jenom jedna pedálnice, víc tam toho ani nevejde. A stačí to.
0: Pojďme ještě k tomu zvuku, to mě fascinuje. Vy sám jste říkal, že počet píšťal není rozhodující pro to, jak varhany zní. To znamená, bude to asi nějaký kontext k tomu prostředí, ve kterém ty varhany jsou?
1: Ten počet píšťal není tak zásadní sám o sobě. Ono záleží na tom, jak jsou ty píšťaly uspořádány a jakého jsou druhu. To jsou právě to, co jsme zmiňovali, jaké jsou tam rejstříky, tak tedy jakoby v orchestru, co tam sedí zrovna za muzikanty, jestli tam sedí houslisté nebo fagotisté nebo tak něco, tak takhle to máme podobně s těmi rejstříky, že máme nějakou sestavu toho, jaké ty muzikanty teda můžeme zrovna ovládat. A ten samotný počet píšťal se odvozuje od toho, takže jakoby nám je celkem jedno, jestli je tam o dvě píšťaly míň nebo víc, když to hraje, to ten počet píšťal je taková zajímavost, samozřejmě teda z pochopitelných důvodů jako veřejnost zajímá a úplně tomu rozumím, jako nechci to nějak zlehčovat, je to zajímavá informace, ale když varhaník jde hrát někam, tak se nezeptá, kolik je tam píšťal, ale zeptá se, kolik je tam rejstříků a jakých, a případně jaký je rozsah těch klaviatur, kolik je tam tónů, aby jsme věděli, které skladby se tam takzvaně vejdou zahrát, protože některé potřebují víc kláves, některým stačí míň a tak podobně.
0: Pojďme tedy rovnou k tomu zvuku a k tomu ideálnímu okamžiku, kdy se začal linout ten žádoucí. Jak vlastně to ladění, a dáli se tomu tak říct, protože ono to bude asi velká spousta činností, jak tohle probíhalo? A jak dlouho?
1: Když varhany dokončili u nás stavebně, takže to znamená, že už celé se vším všudy stály na kůru, tak začala takzvaná intonace a to je trošku něco jiného než samotné ladění. Tam při té intonaci nejde o to, aby to hrálo čistě navzájem mezi sebou ty píšťaly, ale jde o to, aby ten jejich charakter byl ten ideální. Takže třeba, aby v rámci jednoho rejstříku ty tóny, které jsou hluboké, hrály stejným charakterem jako ty tóny vysoké u toho stejného druhu píše. A to musí ti mistři varhanáři srovnat. Takže tenhle ten proces, kdy jako museli obejít jednu píštělu po druhé a na každé takhle pracovat, aby je jednak sladili, samozřejmě ladění to musí být, ale i takhle jako charakterově vyrovnali, tak to trvalo někdy od září až do Vánoc loňského roku, kdy opravdu si pánové zamakali a aby ten nástroj dostali do té ideální polohy. Vlastně ta píštěla, jak je vyrobená, tak ona je samozřejmě nějak předvyrobená.
0: Já jsem právě myslel, že ona už je hotová. Hmm. Jenom ji umístíte a je jedno kam do jakkoliv vlhkého prostředí a ona prostě hraje tak, jak má. Ono to tak není.
1: Není to tak. Tam vlastně na té píštěle člověk, který je šikovný a ví jak na to, tak s ní může ještě strašně moc udělat.
0: A co s ní tak můžete dělat?
1: Ta ona má, jako když si představíme zobcovou flétnu, kde má tu štěrbinu, kudy leze ten zvuk ven, tak to má stejně tak ta píštěla a tam se s tím dá různě pohybovat s tím vnitřkem, nebo to trošku přibrousit.
0: Takže zvětšujete tak, a měníte ano, ten ano, tvar ano, toho trošku, výdechu.
1: Tak, ano, ano. Tam ty výřezy se dají jako trošku poupravit a tak dále.
0: A je to vratný proces, nebo to je nevratné, když už tohle uděláte jednou?
1: Něco se vrátit dá, některé části jsou prostě pohyblivé, a takže se mohou pohybovat tam i zpět, ale některé jakoby říznutí do toho už zpátky prostě vzít nejde. Takže se musí, když tak vyrobit nová píštěla, že samozřejmě to musí dělat zkušení lidé, protože jinak by ty jako ztráty byly veliký, kdyby si jen tak někdo tam zkusil rejpnout.
0: Takže opravdu otočili biorytmus, začali žít v noci, protože potřebovali být nerušení, předpokládám.
1: Chudáci to měli těžký, tohle ano.
0: A v noci chodili po svatovícké katedrále. A
1: ještě to byly Španělé, kteří jsou zvyklí na teplo a oni tam byli v prosinci v těch 4 stupních, nebo co chudáci po nocích.
0: Každopádně my jim děkujeme, protože ta práce se opravdu vyplatila a my si po písnice ještě budeme povídat o tom, jaké koncerty můžete navštívit. Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Barcelona má Sagrádu hotovou a my máme konečně varhany ve svatovítské katedrále a i o nich si povídáme s mým dnešním hostem varhaníkem Ondřejem Valentou. My jsme uprostřed teď tedy varhaního oktávu, to znamená osmidenní slavnosti. Jak to probíhá, kdo tam může přijít a na co se můžou těšit běžní posluchači, kteří by chtěli třeba přijít na koncert?
3: Ano, přesně tak, teď tento týden až do pondělka probíhá každý večer koncert. Samozřejmě zaměřený primárně na varhany, ale jsou k tomu i orchestry nebo sbory, takže dneska, myslím, hraje zrovna váš orchestr, tady rozhlasový, a zítra Národní divadlo a v neděli budeme mít celou škálu účinkujících s Českým národním symfonickým orchestrem a to dokonce bude v přímém přenosu do televize.
2: A je to pro běžného tady diváka nebo není?
3: A tohle ty koncerty jsou zaměřené primárně pro ty dárce, kteří přispěli na stavbu varhan, ale samozřejmě chystáme i koncerty pro veřejnost a to vlastně bude možnost celé léto od 36., takže jakmile děti dostanou vysvědčení v úterý, až do 1. září, kdy se zase naopak, aby se to dobře pamatovali, nastupuje, takže každé úterý během léta budeme mít svatovítské varhanní večery, kam může přijít úplně každý, samozřejmě se vstupenkou,
2: samozřejmě.
3: abych něco neututlal, ale je to zcela otevřené prostě pro toho, kdo chce, tak si může vstupenku koupit a přijít. A máme letos samozřejmě, jsme připravili jako ty nejlepší interprety a moc se těším. Já jsem si jako vybral ty interprety právě tak, koho bych chtěl slyšet a splnil jsem si některé sny v tom, koho pozvat.
2: Perfektní. To znamená, že ta práce varhaníka tedy nespočívá jenom v tom samotném obsluhování toho stroje, zvukového, ale zároveň taky máte volnou ruku v dramaturgii a můžete koncipovat ty varhanní koncerty. Je to tak?
3: Ano, to je jedna z těch složek mojí práce.
2: Tak kreativní, tak krásná.
3: No, vlastně, jo, to děláme, je to samozřejmě hodně práce pro mě a kolegy, ale je to taková ta jako práce pro radost už, kdy jako chystáme ty letní koncerty a těšíme se na to, že si prostě uděláme hezké večery s muzikou.
2: Co hrajete rád?
3: Toho je spousta. Teď se ale jako v souvislosti s těma novýma varhanama se ozvírá spousta možností, které vlastně do teďka byly trošku uzavřené, protože jsou skladby,
2: navraťte nás, ano,
3: které potřebují velký prostor a velké varhany a trošku těm skladbám jako samozřejmě škodí, když se hrají na menší varhany v menším kostele. Takže to je třeba velké množství francouzské hudby, kde ti francouzští skladatelé opravdu ty varhaníci věděli, že píší pro velké katedrály a velké varhany, tak to je přesně ono. Tak na to se těším. To právě třeba teď budeme hrát 7. července hraju s orchestrem právě na tom našem festivalu a kde budou přesně tyhle ty věci, kdy to jako zahřmí a bude jízda.
2: Já si říkám, pane Valento, že vždycky ten, kdo dosáhne velkého úspěchu v mladém věku, ať je to sportovec nebo ať je to někdo z kulturní sféry, tak je to úžasné, impozantní, je to takové, řekněme, i geniální, vnímané z pozice toho diváka. Vy jste v poměrně mladém věku dosáhl takového, řekněme, drobného profesního stropu. Jste varhaníkem ve svatovítské katedrále. Jaké jsou vaše profesní sny? Kam můžete ještě výš?
3: Můj profesní sen je, aby to místo, které mám, abych ho jako vlastně až celou dobu vykonával jako co nejlíp to jde. Vlastně jako už nemám tendenci jako někam postupovat nebo to nějak měnit, ale prostě, aby to opravdu stálo za to.
2: Co byste vzkázal třeba mladým lidem, kteří uvažují o hudební dráze? Varhaníka.
3: Ať to dělají, ať hrajou a nebojí se toho. Můj pan profesor Hora mi řekl, když jako právě samozřejmě rodiče měli obavu, co s tím budeš dělat, s těma varhanama a tak, tak mi řekl, já si myslím, že když to člověk chce, tak to vždycky nějak jde a když si za tím půjdeš, tak to může fungovat. A myslím si, že měl pravdu. On říkal, já v 50. letech, když jsem šel na varhany, tak to vypadalo ještě hůř. Takže teď by bylo divný, kdyby to nešlo. No a je to tak, já si myslím, že
2: máme.
3: Když člověk ví, že to chce dělat, tak jako těch možností se najde spousta. Ale někdy je to těžší a někdy lehčí. No.
2: Máme nadějné studenty?
3: Jo, já myslím, že na konzervatoři máme řadu moc šikovných varhaníků, že se máme na co těšit.
2: Skvěle. No tak já vám moc krát děkuju, že jste byl mým dnešním hostem a že jsme si mohli povídat o tom skvostu, který dlí ve svatovícké katedrále. Mým dnešním hostem byl varhaník svatovícké katedrály Ondřej Valenta. Děkuji za pozvání a děkuji za účast.
3: Rádo se stalo, přijďte si varhany poslechnout.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když zákon slouží jen mocným,
2: spalte jim pole!
1: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
3: A má jméno?
4: On je Robin Hood.
1: Premiéra seriálu Robin Hood.
3: Nemůže se ukrývat věčně.
1: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
6: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do zbrojení ve výši 2% HDP a Václav Klaus dnes slaví 85. narozeniny. Bude jasno až polojasno a horko, nejvyšší teploty až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří až 35. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Česko ani letos nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu na summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu.
8: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
9: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
8: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovali do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
6: První důstojník katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí s českou posádkou, zůstane měsíc ve vazbě. 33-letý muž je podezřelý z toho, že nepřijal všechna potřebná opatření, aby kolizi předešel. Plachetnice se po nárazu potopila a při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na její palubě.
10: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájkyně plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
6: Bývalý prezident Václav Klaus dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl v letech 2003 až 2013. Předtím zastával také post premiéra, ministra financí nebo šéfa poslanecké sněmovny. Václav Klaus stál u zrodu ODS a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. V současnosti vede Institut Václava Klause a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky. Kvůli víkendovým motocyklovým závodům v Brně budou policisté na Vysočině více dohlížet na D1. Kontroly zaměří i na další silnice, po nichž by mohli přijíždět fanoušci. Policie čeká zvýšený počet domácích i zahraničních motorkářů, řekla její mluvčí Dana Čírtková.
11: To může vést ke vzniku dopravních komplikací a případných delších kolon, a proto apelujeme na všechny řidiče, aby byli k sobě ohleduplní, aby byli při jízdě trpěliví i v té koloně. Jednak se předpokládá, že budou vysoké teploty vzduchu, takže aby sebou na cestu měli tekutiny.
6: Program na Masarykově okruhu potrvá od dnešních tréninků do nedělních hlavních závodů. Dnes je noc Sokoloven. Už po 20. ji pořádá Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí například takzvané limeriky, krátké pětiveršové humorné básně, pokračuje mluvčí České obce sokolské Jana Taušová.
2: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
6: Po celém Česku dnes lidé mohou navštívit 130 sokolských jednot. Víc informací k programu je na webu České obce sokolské.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 v Polabí a po Ohří až 35 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 25. Zítra bude slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně i zataženo a místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo také bouřky a mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 27.
7: Doprava.
6: D6 směrem na Prahu je stále kvůli nutným havarijním opravám povrchu vozovky uzavřená u sjezdu na Lány. Policie odklání dopravu na 25. kilometru. Na D1 směrem od Prahy se zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením na 24. kilometru, to je na mostě Šmejkalka. A další zdržení vás pak čeká před omezením na 196. kilometru v Brně, tam se zdržíte asi půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem k D1 ztratíte čtvrt hodiny před sjezdem na Ořech a kvůli tomu popojíždí D5 před Prahou od Rudné. To byly zprávy, po nich Honza Kovařík.
13: 12.06, představte si, že jste sokol a milujete silniční motocykly. To máte strašlivou situaci o tomhle víkendu. Noc Sokoloven nebo Velká cena v Brně. Vítejte u dalšího vydání Byl jednou jeden rok a použijí tato témata s dovolením k úvodním nápovědám. Tak sokolové se v hledaném roce měli co ohánět, protože už opět byli respektovanou, fungující a povolenou organizací a měli co napravovat po mnoha desítkách let, kdy sokolovny leckde jen živořily. Motocykloví fanoušci ti mohli jet v tom roce do Brna a mohli v královské kubatuře půl litrů vidět vítězství Američana Wayna Raineyho. Já jsem se nevěnoval ani opravám sokolovny, ani silničním motocyklům, já jsem se snažil v každou volnou chvíli spát. Když jsem chodil na gymnázium, tatínek mi totiž říkal, uč se chlapče, ať nemusíš jako já brzo ráno vstávat do fabriky. Tak tedy hlásím, že někdy rodiče nemají pravdu. Učil jsem se, absolvoval vysokou školu a do práce jsem i v onom roce vstával ve 3.15. No a nakonec něco, čeho byste se mohli chytit. V platnost vstoupila Maastrichtská smlouva, čímž formálně začala existovat Evropská unie zhruba tak, jak ji známe dnes. Na začátek indicí podle mého soudu dost a dost. Tipujte, vzpomínejte, hrajte si.
7: Byl jednou jeden rok.
12: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
7: na dvojce.

0: Nevím, jestli to máte stejně jako já propojeno, ten hudební a vizuální věm, ale jakmile hrají UB40 tuhle věc, já si vzpomínám na to, jak to Sharon Stone slušelo ve filmu Někdo se dívá. Ano, i ten je z hledaného roku. Teď v Americe zůstaneme, ovšem připomeneme si jeden legendární a velmi symbolický moment. Ve Washingtonu si v našem roce na trávníku před Bílým domem podali ruku Yasir Arafat a Yitzhak Rabin. Stalo se tak při ceremoniálu podpisu první ze dvou takzvaných dohod z Osla. Dohody z Osla odkazují na to, že předcházela tajná jednání iniciovaná norskou výzkumnou organizací. Ten dokument tenkrát pod dohledem prezidenta Clintona podepsali právě Yitzhak Rabin a Yasir Arafat a nedávno na ten slavnostní okamžik vzpomínal reportáži České televize blízkovýchodní specialista David Borek.
1: Dohody byly právě podepsány. Americký prezident si nejdřív potřásl rukou s oběma lídry a pak je tak trochu přistrčil k sobě. A ikonický moment 90. let mohl nastat. Oba aktéři památného potřesení rukou už nejsou naživu. Rabina zabil židovský atentátník, Arafat trávil poslední roky v polrozbořeném paláci v Ramaláhu, zatímco venku probíhalo ozbrojené povstání, intifáda. Současný izraelský premiér si se svým palestinským protějškem ruku sice podal, ale naposledy před 2 lety. Symbolicky to bylo na pohřbu dalšího protagonisty mírového procesu, Šimona Peréze.
0: Jak dobře víme, ani první, ani druhá dohoda z Osla mír mezi vládou Izraele a Palestinci nezajistili, což je velká škoda. Na druhou stranu, ta fotografie s Billem Clintonem uprostřed je dnes opravdu ikonická, v kterém roce jsme ji v novinách viděli poprvé.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pro tvůj

0: Janek Ledecký a písnička, kterou poslouchala moc ráda každá jeho faninka v roce, který hledáme. Vy máte v celku jasný názor, že jsem v devadesátkách, ale ne všichni jsou si tak jistí. Třeba Jana zatím míří na letopočet 2002. Libor naléhavě potřebuje numerickou nápovědu, tak Libore, jen pro vás, ciferný součet je dnes roven nebo vyšší než 20. A naložte s tím, jak umíte. A teď jdeme do kina, protože v horku je nejlepší se uchýlit někam do klimatizované místnosti. Půjdeme na básníky, na ty se chodilo vždycky. Je po sametové revoluci a celá země se i ve filmové sérii o básnících mění. A tak Štěpánek dostává v nemocnici výpověď.
1: To není všechno. Mám tady další desítky hlášení o vašem, řekněme, zvláštním vztahu k pacientům.
2: Vidím, že informátoři pořád fungují.
1: Nový šéf potřebuje nové informátory. Mimochodem, ten televizní pořad vám na popularitě nepřidal.
2: Vám taky ne, co?
1: Přejdeme k věci.
2: Když si představujete, že bych měl odejít?
1: Pozítří máme prvního.
0: To je jasná řeč. A tak Štěpán Šafránek vyráží za svými známými hledat novou práci. Mimo jiné se potkává i s ředitelem jiné nemocnice, kterého, jak si jistě vzpomenete, hrál Tomáš Töpfer.
2: Já nejsem nezaměstnaný, ještě včera jsem pracoval. Jenže ředitel tam byl hrozný vůl.
3: Pamatuj si, i vůl si zaslouží úctu, když má funkci. Podívej se na mě.
0: To bych připodepsal, tuhle filmovou hlášku. No a do třetice zvuková ukázka z tohohle dílu básníků. Bylo by divné, kdyby se v příběhu neobjevila láska. Tentokrát je obdivovanou osobou Tereza Brodská.
4: Hrajete si na popelku? Zdědila jste továrnu? Máte ráda poezii? A vlastníte klíče od skřínky z Jiry. A hlavně se mi líbíte.
5: Ne, na ucho ne!
0: To je legendární a pokud jste to někdy, pánové, zažili, tak víte, že to bývá opravdu velmi razantní. Prostě ta síla, s kterou některé dámy brání své ušní boltce, je tady v tom filmu naprosto přesně trefená. Tak v kterém roce zažil Štěpán Šafránek tyhle životní zvraty? Zavolejte mi 22 155 25 25. Dnes má službu u telefonu kolegyně Šárka a moc se na vás těší.

0: V tom krásně letním počasí se nikomu moc nechce telefonovat, ale to nevadí. Píšete, třeba Jaroslav, pravidelný hráč této hry, píše, že Sharon to skutečně slušelo a Tereze Brodské taky. Podle něj oba filmy jsou z roku 1993 a píše, pobavil jste mě, Honzo, tím, že po Maastrichtské smlouvě je tu Evropská unie, jakou máme dnes. Ono je tam někde napsáno, že čím víc předpisů, zákazů a omezení, tím lépe se budeme mít? No, však jsem, Jaroslave, říkal, že formálně a v podstatě. Časy se mění, nedá se nic dělat. Další tipy Jana významně ubírá. Říká, že lépe se jí bude přemýšlet podle Arafata, zatímco pěkná jí nějak neoslovila a píše pod 1993 nejdu, nebo jo, no ale součet je vyšší než 20. Rychlý pohled do vašich SMSek. Zdenka podle básníků typuje 1982, Václav z Ostravy typuje 1994. No, přátelé, ještě nejsme doma, bych řekl. Tak si pojďme pustit písničku v podání zpěvačky, která se v našem roce stala objevem roku v anketě Grammy. Schválně vyslovuji Grammy, protože takovou cenu jsme u nás mívali. Ten ceremoniál mimochodem uváděl kolega Martin Hrdinka. Tak teď tedy Ilona Čáková. Ta píseň se jmenuje Střemhlav. Já budu rád, když se Střemhlav vrhnete do hry, i když třeba nemáte ani páru, do jakého roku jsme se dneska společně vypravili. Ono to na první pohled vypadá, že je to relativně nedávno, ale tedy řeknu vám, je to právě naopak, je to celkem dávno. Ilona Čáková byla objevem roku a naspívala tuhle písničku nazvanou Střemhlav.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Třemhlavým letem jsme s Ilonou Čákovou doputovali až k času 12.30. Za 25 vteřin se naplní na studiových hodinách. Jsme v polovině našeho putování do roku, ve kterém si ve Washingtonu podali ruku Jásir Arafat a Jitzchak Rabin. Svět se radoval, že bude mír, ale dlouho to nevydrželo. Do tuzemských kin vstoupil film Konec básníků v Čechách. A kromě hudebních cen Grammy, o kterých jsme tady mluvili, se také odehrály každoroční ceny Grammy. Na ty se vydáme za pár minut. Předtím ovšem další dvě dosti charakteristické písně, které by mohly ten hledaný rok napovědět i těm, kteří dosud tápou.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jaké to je na vlastní oči vidět start mise Artemis? Co vše nám přináší výzkum vzdáleného vesmíru a co je největší chloubou Štefánikovy hvězdárny? O tom všem jsem si přímo na hvězdárně povídala s popularizátorem vesmíru a budoucím novinářem Ondřejem Heiglem.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.
4: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Ano, ano, i tahle píseň dala dost zabrat právnímu oddělení České televize v době, kdy jsme ji vysílali v raním pořadu zvaném Studio 6. Tak teď slíbený výlet na americké ceny Grammy, odehrál se tradiční ceremoniál a obsahoval jeden silný moment. Král popu se stal úředně uznanou legendou populární hudby. Tu výjimečnou trofej přinesla na pódium Janet Jacksonová a pravila.
1: Now I'm very happy to present the Grammy Legend Award to my big brother Michael Jackson.
0: Jsem velmi šťastná, že mohu tuto Grammy Legend Award předat svému staršímu bratrovi Michaelu Jacksonovi. Reakci publika jste slyšeli. No a teď ještě zbývá dodat, co na to Michael.
2: Well, I love you too.
0: Ano, taky vás miluju.
2: Thank you.
0: Děkuji.
2: I hope this finally put to rest another rumor.
0: A doufám, že ten okamžik konečně ukončí ty fámy, které kolují médii už několik let.
2: Me and Janet really are two different people.
0: Já a Janet opravdu jsme dvě rozdílné bytosti. No, vy, kteří pamatujete 90, víte, že tou dobou se spekulovalo, zda Michael Jackson a Janet Jackson není jedna a tatáž osoba ve dvou různých verzích ze světa showbiznisu. Tak co jiného si teď zahrát než Michaela Jacksona? Tohle je Will You Be There? Kdo chce, může zavolat na 22 155 25 25. Ostatní mají možnost nám svůj tip poslat.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Will You Be There, Michael Jackson jako další hudební nápověda při pátku. V pořadu byl jednou jeden rok. Mám tady zajímavé názory. Libor, ten, který tolik stál o numerickou nápovědu, píše větší nebo rovno 20, to jste mi to moc neusnadnil. To máme teoreticky 1983 až 89 a pak 1992 až 1999. Libor píše, že první interval lze bez uzardění ignorovat. Tak se zkusím chytit nějaké jiné nápovědy, která bude korelovat s tím, co se usadilo v mé brožované paměti. Zatím nic. Libore, píšete vtipně, nezůstávejte jenom u matematiky, i literatura je skvělá. Názory dalších typujících. Jana zůstává na svém typu 1993. Karel z Prahy píše, že oslabil jelen, ale básníci to napravili. Další smlouva byla rozdělující. No to je zajímavé. Karel se vyžívá v tom, že píše letopočty zásadně římsky, tak tedy jak se pocvičíte, MCMXCIII. A dělejte s tím, co umíte. Já hraju píseň, která taky motala hlavu právnímu oddělení České televize. Ona zní v celku nenápadně, ale znalci českého místopisu vědí, o co jde. Tohle je Rybitví, hrálo se hodně v roce, který dneska společně hledáme.

0: 25.
1: Doprava.
0: D6 směrem na Prahu je kvůli havarijním opravám uzavřena u sjezdu na Lány. Policie odklání dopravu na 25. kilometru. Uzavírka by měla skončit dnes na večer. Na D1 směrem od Prahy se zdržíte už asi 20 minut před omezením na 24. kilometru, tedy na mostě Šmejkalka, a potom před Brnem budete asi půl hodiny popojíždět před omezením na 196. kilometru u D2. A v Praze na jižní spojce směrem k Průmyslové ulici velmi opatrně před sjezdem na magistrálu. V zatáčce je tam odstaveno nepojízdné osobní auto. Zprávy končí, za chvilku se Šťastnou cestou, Jan Rosák.
2: Šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Dnes máme 19. června a v té souvislosti bych rád připomněl jednu událost. Stala se přesně tento den, tedy 19. června, ovšem už v roce 1910. Jan Kašpar, český inženýr, průkopník české aviatiky, nejznámější z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů, tehdy v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní konstrukce. Let byl dlouhý sice jen asi 2 kilometry, ve výšce 25 metrů, ovšem přesto to byl heroický výkon a neměli bychom na něj zapomenout. Čest a sláva patří Janu Kašparovi. Šťastné cestě, zase čas od 13. do 16. hodiny. Vám všem přeju hezkou chvilku rádia.

0: První úsek naší šťastné cesty vede dnes proti proudu času. Naši dávní kronikáři, přinejmenším od Kosmy po Václava Hájka z Libočan, nebyli v líčení slavných českých žen často příliš zdrženliví. Dnes by v tomto ohledu asi nejspíš neobstáli. Snad nejhůř u nich vychází údajně krutá a zatvrzele pohanská Drahomíra. Také na Libuši, pokud bychom jim tedy všechno věřili, by se lecos našlo. A dokonce i svatá Ludmila měla u křesťanských letopisců jistý vroubek, byť ten byl v jejich očích záhy napraven. O co šlo? Tak to už nám osvětlí spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý, se kterým se ponoříme do šera obestírajícího přelom 9. a 10. století.
1: Ano, bereme-li doslova kroniky, musela Ludmila urazit ke svatosti dlouhou cestu. A neméně dlouhá cesta, tedy alespoň pro pěšího, je to z Levého Hradce do pražské místní části a dřívější vsi za Prahu jménem Přední Kopanina. Ludmila je zde představena co by zdatná chodkyně, protože sem prý pravidelně docházela, aby přinesla oběti a vzdala úctu zdejší bohyni, či podle křesťanů modle. Té říkali Krasina. Údajně šlo o sochu ženy nadpozemské krásy, držící v náruči malé nahé děťátko, které si hraje s jablkem, což tedy až příliš připomíná Madonu s Ježíškem, dodávám já. A vracím se k dávnému líčení, podle kterého před modlou v červenci, kdy začínají žně, zapalovali po třech klasech od každého druhu obilí z loňské úrody. Když kněžna Ludmila přijala křest, zasloužila se prý o to, aby byla kopaninská svatyně přeměněna v křesťanský kostel. Pohanská bohyně Krasina byla v úvozovkách přejmenována na svatou Maří Magdalénu. O původní podobě kostela v Přední Kopanině nic nevíme, ale i ten, který zde stojí dnes, si zachoval prastarou tvář. Vznikl počátkem 12. století a je to skvost románské architektury. Často se o něm hovoří jako o zlaté rotundě. To není jen básnický příměr. Už z dálky vidíme, že je skutečně zlatá. Opukové kvádříky kostelního zdiva, jejichž zdrojem je nedaleký lom, mají skutečně zvláštní, medově nazlátlou barvu. Zejména v ranním a v podvečerním slunci se rotunda vznáší jako zjevení z jiného světa na pohorku nad hlubokou roklí potoka. Po jejich strání se rozběhly domky osady. Název obce je příznačný. Kopaniny se říkalo ručně obdělávaným políčkům na strmých svazích. Z celé posvátné

plánovali už tehdy, že postupně získají a ovládnou celý prostor mezi Tuchoměřicemi, Okoří a Turskem? Byla důvodem jejich aktivity jen snaha vytlačit odtud tajné základny Českobratrské církve? Obě strany konfliktu jakoby tušily, že tato krajina má rozhodující význam. Každopádně je zvláštní, že jezuité si nově upravili dvorec vedle kostela, ale kostel samotný nechali schátrat. Ačkoliv měli mánii všechno barokně přestavit k obrazu svému, svaté Máří Magdaleny se nedotkli. Roku 1712, kdy, jak praví kronikář, byl kostel již tak chatrný, že se do něj neodvažovali vstoupit, postavili si jezuité pro služby boží kapličku svaté Ludmily a Marty při svém dvoře. Rotunda přesto pořád stála. Až roku 1779, krátce po zrušení jezuitského řádu, se náhle její klenba s velikým hřmotem zřítila. Teprve ve zmiňovaném roce 1858, díky vlasteneckému nadšení a veřejné sbírce, byla kopaninská rotunda znovu postavena do původní podoby. V přední kopanině si ještě pověsme, že se zde usídlili naši předkové už před nějakými 7000 lety, jak dokládají nálezy lineární keramiky. Tenkrát tu jistě býval svatý klid, nerušený dálnicí D7 ani letadly nad hlavou. Dnes se nacházíme v těsném sousedství letiště. Do této opomíjené městské části se však určitě vypravte. Vždyť kde jinde v Praze uvidíte zlatou rotundu?

0: Snad, milí posluchači, právě nejedete po silnici jako Fittipaldi, tedy na plný CRS, anebo jestli jedete, tak snad z hodně dobrého důvodu, aby vám za chvíli nedali CRS dopravní policisté. To je zvláštní slovo CRS, víte? Víc si o něm právě teď řekneme s Michalou Hluškovou z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den, Míšo.
1: Dobrý den.
0: Nejdřív jen pro pořádek. Slovo CRS asi nepatří do spisovné češtiny, je to tak?
1: Je to tak. Jde o nespisovný expresivní výraz. Ve spojení na plný nebo na plnej CRS znamená ve velké míře hodně naplno. Ale nepoužívá se jen v souvislosti s rychlou jízdou. Lze ji použít takřka univerzálně, například ve větách jako: když jsem se do někoho zamilovala, tak na plný CRS. Hlava mi pracovala na plný CRS. A nebo neustále se musel překřikovat kapelu, která hrála na plný CRS.
0: No a když někomu dáte CRS, případně ho zase dostanete, jsme zase někde jinde. Buď někomu vynadáte, nebo on vám, že?
1: Přesně tak. Místo dát někomu CRS by se také dalo říci hubovat, plísnit, číst levity, peskovat, spílat, sjet, umít hlavu nebo dát čočku.
0: No, pravda. Podívejme se teď na samotný původ slova CRS. Na internetu jsou nejrůznější teorie, jak se slovo do češtiny dostalo. Třeba, že souvisí s bohyní CRS, která zajišťovala bohatou úrodu. Samotné úrodě se začalo říkat CRS a posunutě pak šlo i o jinou úrodu, například rychlost nebo výkon. No ale to je trochu přitažené na vlasy, nebo ne?
1: Rozhodně. Tady původ výrazu CRS nehledejme. Nesouvisí ani s názvem tuku CRS. Podle slovníku nespisovné češtiny z roku 2009 se slovo CRS vyvinulo ze slova XRS. A XRS má být zkomoleninou německého slova Getöse, označujícího povyk, hluk, hřmot. Formulace ve slovníku byly ale dost opatrné, tak jsem se pro jistotu obrátila na etymologa Jiřího Rejska s dotazem, zda nejde o už překonanou teorii.
0: A dostala jste potvrzení, že jako řada dalších nespisovných českých slov má i CRS původ v němčině. Co?
1: Němčina tu svou roli hraje, ale celý příběh je mnohem zajímavější. Jiří Rejzek chtěl ověřit, zda se do vývoje slova CRS nezapojila také romština, protože podoba CRS je dosti nezvyklá. Požádal proto o konzultaci dalšího odborníka, romistu Viktora Elšíka. Ten v této souvislosti prozkoumal řadu historických zdrojů. Vliv romštiny se nakonec neprokázal, za to se objevila stopa hebrejštiny a jidiš.
0: No tak prosím, kolik odborníků se soustředilo na tenhle ten náš výraz? A můžeme si připomenout, co je to vlastně jidiš?
1: Jidiš je jazyk vycházející z němčiny a obsahující hebrejské a slovanské prvky, užívaný zejména v USA, ve východní Evropě nebo v Izraeli. Používá hebrejské písmo, zprava doleva.
0: Tak dobře, víme, co je jidiš a můžeme se soustředit na to, kde se v češtině vzalo slovo CRS.
1: V české zlodějské hantýrce z počátku 19. století je doloženo slovo XRS s významem křik, hádka, váda. Do českého argotu toto slovo doputovalo přes německou mluvu lidí na okraji společnosti. V ní se patrně ocitlo jako přejímka z jidiš s významem soužení obtíž nesnás a konečně do jidiš přišlo z hebrejského výrazu s významem vzor model.
0: Takže ze vzoru přes soužení a křik až k dnešnímu hubování nebo výkonu na maximum. No řeknu vám, to jsou pěkné významové kotrmelce.
1: To tedy

0: Ano, ještě doplním, že v novočeském lexikálním archivu jsou první doklady úvodního spojení na plnej céres ze 70. let 20. století, mimo jiné z díla Bohumila Hrabala.
1: No a tím slovo na zlato končí, ale šťastná cesta jede dál a to samozřejmě na plný céres.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.
4: Pokým krásně svítá.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dnes si spolu s Davidem Vávrou znovu ve šťastné cestě otevřeme další z kapitol života architekta Antonína Raimonda. Je to úžasná osobnost, říkali jsme si skoro, že bychom mohli to pojmout jako takový hollywoodský film, protože to bylo veliká...
1: Ty jsi dal první klapku.
0: Já jsem dal první klapku už, takže pořád jedeme, ještě točíme. No, ale ta další z kapitol toho filmu bude poválečná, mě napadá. Zatím jsme si řekli, že z Prahy odjel do Ameriky, z Ameriky do Japonska, zase zpátky z Japonska do Ameriky. A kde ho zastihneme po válce? Na čem
1: tak
0: pracoval?
1: Tak já bych ještě se zastavil chvilku u té války, protože aby jsme naplnili ten hollywoodský film, on se vrací do Ameriky, kde byl předtím, zakládá tam se Slovákem Radem kancelář, projektuje takové prérijní usedlosti trošku ve stylu Franka Lloyda Wrighta, ale stává se opět špionem americkým, stává se poradcem americké armády pro bombardování Japonska. Staví typické japonské domy, které vlastně slouží jako útočné síle, aby se vědělo, jak se Japonsko má bombardovat, protože nenávidí fašismus jako Žid. Z Japonska musí ve 40. letech na počátku odejít, zastaví se na Filipínách, kde postaví nádherný kostel, jede do Čech na Kladno přemluvit rodinu, ať odejdou, že on ví, co je fašismus zač, nikdo ho neposlechne, bohužel všichni skončí v koncentračním táboře a proto on je tím i nepřítelem fašismu, jo? Proto vlastně i bychom řekli, že architekt asi nemá mít tohle zaměstnání, ale on prý v té době americkou armádu přemluvil, také na to není důkaz, stejně jako na to, že se podílel na vzniku českého státu v roce 18, že řekl Američanům, ať nebombardujou Kyoto, kde je nejvíce šintoistických a buddhistických památek. Takže možná nějakou roli tam sehrál. Ale my jsme v době, kdy je Amerika známa a Antonín Raimond přijíždí zpátky do Japonska a já bych jsem takovou nadsázkou řekl, a na těch vybombardovaných pozemcích staví s americkými firmami jejich nová sídla, jako Riders Digest, Petrolejářské a další firmy.
0: Jak vypadá tahle ta jeho architektura poválečná?
1: Ta se změní, protože Antonín Raimond mu možná stačil jenom pohled na nějakou fotografii a viděl Corbusiera a po té době, co vlastně prošel od historismu, přes konstruktivismus, přes čistý funkcionalismus, přes takové naslouchání japonské architektuře, teď ho zastihujeme, kdy dělá sochařskou architekturu. Podobnou Corbusierovi. Corbusier mu napsal takový vyčítavý dopis, myslím, ať nepoužívá tolik jeho detailů, ale my jsme na to řekli tenkrát, když jsme natáčeli Šumné stopy, že se možná řídil tím sklepovským heslem, které jsme měli. Plagiátorem není ten, kdo je druhý, ale kdo je horší.
0: No, a,
1: je ale staví teda fantastický stavby, zase univerzity a já mám takový oblíbený kostel St. Anselm v Tokiu z počátku 50. let, kde přes takovou jemnou strukturu bočního světla je oltář v podobě jakoby Kristova gesta na kříži, ale v tom gestu je i současně to vykoupení, čili není tam jenom to utrpení, ale je tam ta naděje pro naše žití. A to je taková idea, kterou já se teď zabývám, aby v tom Kristovi bylo i to bohatství, co všechno máme. Takže možná tady někde v podvědomí jsem byl na tuto cestu možná Antonínem Raimondem naveden.
0: No, příští pokračování v příští šťastné cestě si s Davidem Vávrou uzavřeme tu kapitolu toho našeho hollywoodského filmu o skvělém českém architektovi Antonínu Raimondovi. Tak pro tentokrát děkuju a těším se za týden naslyšenou.
1: Naslyšenou. Je naprosto ne-

0: Pokud si pořizujete auto, tak rozhodně se vyplatí vybavit ho tažným zařízením. I když vám to bude možná v první chvíli připadat jako zbytečnost, tak opak je pravdou. Jestliže kupujete nový vůz, je takzvaná koule obvykle součástí příplatkové výbavy. Není ale problém si ji pořídit také dodatečně, i když je to trošku náročnější. Zvládnete to a výhody tohoto kroku později oceníte. Proč by tedy u vašeho vozu tažné zařízení chybět nemělo? A co byste o jeho používání taky měli vědět? To už se ptám Jiřího Machovce, kterého zdravím a vítám u nás ve studiu. Šťastné cesty, dobrý den.
1: Krásný den, jsem v Praze, nejsem na staňku.
0: Ano, rozumím se, ale mimořádně. Co bychom tedy měli o tažném zařízení vědět? Mimochodem, vy máte tažné zařízení, předpokládám?
1: Na všech autech, co jsem měl a co budu mít, ano.
0: Takže můžete doporučit vážně.
1: V každém případě, protože veme si to takhle, jedete do velkého, a teď řeknu Uni, nebo zkrátka hobby marketu, abychom neříkali přímo název, a koupíte si něco, manželka si koupí také něco a potom do kufru si vám to nevejde. No tak si počíte přívěsný vozík a když tam nemáte kouli, jedete dvakrát, ale musíte požádat, a teď řeknu, taxislužbu nebo někoho, kdo vám to přiveze. Takže ta volnost v tom, že tam tu kouli, na to, nebo to tažné zařízení, že mám na svém vozidle, je přesně o tom, že takovéhle dílčí okamžiky během roku nastávají.
0: Já si myslím, že nejenom jak si, když někde něco nakupujete, ale když prostě potřebujete převést něco od vás třeba k příbuzným nebo obráceně, nebo tak, třeba z lesa nějaké dříví, které... Ne, to ne, to, co, ne, to, tam se, nesmí, to se nesmí krást. Tam.
1: Ne. V každém případě samozřejmě karavanisti.
0: No jasně.
1: Kam také ano, patří, ano. To znamená, i to je výhoda toho, že za auto, které mám, si mohu zapřáhnout karavan, pokud možno dobré váhy, tak, abych to neřekl.
0: Ano, to znamená, ty výhody jsou zcela evidentní, ale než se dostaneme k dalším tedy jaksi prospěšným záležitostem, jsou i nějaké nevýhody třeba toho?
1: Nevýhody? Jo, omlácený holeně. Samozřejmě, protože jsou pevná, to znamená pevně smontovaná, to znamená opravdu připevněné k tomu nosníku.
0: Činí dozadu.
1: A samozřejmě několikrát za život jsem měl takovýto typ tažného zařízení. Na holeně mám ještě stále, ne boule, ale bolavá místa tady od nich. No.
0: Já se pamatuju, že jsem měl jeden vůz, byl tedy jaksi německý vůz, který měl integrovaný ten tažné zařízení, které se dalo
1: sklopit
0: a zase nastavit. To bylo docela šikovné.
1: Na druhou stranu pozor na to při nákupu nebo při objednávání takovéto i v té výrobě tažného zařízení je dobré se zeptat, a ty řeknu výrobce toho vozidla nebo prodejce, zda na tomto tažném zařízení mohu a co mohu táhnout nebo co mohu naložit. Mám tady potom dál, kolik je nebo jakým způsobem možno převážet jízdní kola. A jedno z nich je vlastně nosič na tažné zařízení. A pokud tam máte byť z výroby, takzvaný originální výrobek, výrobce toho vozidla, tak se vám může stát, že toto tažné zařízení není vhodné pro to, abyste na něj dali nosič na kola, nedej bože nosič na elektrokola. Protože pokud to je, a teď řeknu, bajonetový způsob upevnění toho tažného a není to, řekl bych, v tom čtvercovém formátu, je to kulatý, tak sám výrobce nebo ten, kdo má homologovanou tuto kouli, toto tažné zařízení, vám řekne, není vhodné pro nosič na jízdní kola. Mm-hmm. A v tom případě jste nahraný.
0: No, než se dostaneme k dalším věcem, které jsou, jaksi souvisejí s tažným zařízením, tak musím mít, když si dám třeba instalovat tažné zařízení, potom mít něco to vyznačeno třeba v řidičáku nebo někde.
1: V každém případě při koupi auta s tažným dostává rovnou, že je vozidlo vybaveno tažným. Pokud máte namontované dodatečně, tak to musí provádět autorizovaná montážní firma. Pokud to není autorizovaná a dělá to váš kamarád, tak musíte s tím celým zařízením zajít na STK, kde vám vystaví typový list, že to montáž proběhla v pořádku a v souladu a teprve s tím musíte na magistrát, kde vám tu kouli přihlásit, zapíšou do techničáku.
0: Píše se to potom do
1: technického. Je to v technickém, ano.
0: Aha, rozumím, dobře. No, tak já si myslím, že v tuhle chvíli nám to asi musí stačit, ale určitě to nestačí našim posluchačům, kteří by rádi k tomu něco řekli, protože rodina těch, kdo kouly neboli přívěsné zařízení jak si vlastní a provozují, je obrovská, čili se nám určitě někdo ozve a řekne nám, jestli má na svém autě tažné zařízení, jak je s ním spokojen, spojení k nám je stále stejné, 22 155 25 25. Jeden chlapík si takhle pořídil přívěsný vozík a ptá se kamaráda. Prosím tě, já to vůbec nechápu. Vždycky, když chci zacouvat doprava, tak ten vozík jede doleva. A když točím volantem doleva, tak ten vlek si dělá, co chce. A kamarád se usměje a říká, víš, ono couvat s vozíkem, to je jako řešit manželskou krizi. Ať točíš volantem kamkoliv, nakonec stejně musíš vysouvat tam, kam chce ona.
2: Český rozhlas 2.

0: Tažné zařízení je dnes tématem motoporadny a mám takový pocit, že se nám někdo z našich posluchačů do tématu hlásí. Halo, halo, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Karel.
0: Karle, zdravím vás. Tak co k tomu máte, k tažnému zařízení?
1: Já volám z chalupy, kterou už mám teda dost rekonstruovanou, ale už nemám auto s tažným zařízením, měl jsem.
0: No a jak jste byl spokojen? No.
1: Jo, až na to, jak říkal váš kolega, že se o to kolikrát bouchnu, já jsem se o to kolikrát umazal.
0: Jo, ano.
1: Jo, a tam se na to dávali tenisáky a takovýhle, to tažní zařízení se neprodává s nějakou krytkou.
0: Já nevím.
2: Prodává, no, je to plastová, která vám upadne při první jízdě.
0: Aha.
1: Ano.
0: A zatímco tenisák ne.
1: Přesně tak.
2: A jedno zásadní, kulový čep, nebo zkrátka ta hlavice, musí být suchá. Takže pokud je zamazaná od jakéhokoliv šmíru nebo zkrátka oleje, tak byste měl vzít hadr a vyčistit ji, protože i když je to rezavý, je to pořád lepší, než když je namazaný ten kulový čep. Protože řada přívěsů, a teď řeknu i karavanu, ale i přívěsů má takzvané svírací čelistí, který se z boku při zatažení té žehličky přimknou k té kouli a vlastně napomáhají tomu, aby ten přívěs za váma netancoval doprava doleva. Takže řada přívěsů, těch bržděných, to má i těch větších, má zkrátka protikolizní zařízení, kdy to nevybočuje do stran. Takže a je lepší suchá v každém případě.
0: No tak Jiří, nevím, jestli si ještě pořídíte tažný zařízení s koulí, nebo jestli už to je pasé pro vás?
1: Pro mě už je to pasé, protože se přizná, protože říkám, chalupu už mám zrekonstruovanou, takže už nepotřebuji vozit.
0: Když tak byste si půjčil, kdybyste potřeboval.
2: A jak vozíte na chalupu sekačku na sezónu?
1: Sekačku mám tady.
0: Má sekačku.
2: Bývá, takhle ve stodole, no tak to, jo. To jsou potom jasný. Takový ty, kde ne přijdete a stodola je prázdná.
0: Karel je zásobený, Karel má všechno na místě. Takže Karle, zdravíme vás a přejeme vám samozřejmě hezké léto, ať vám všechno funguje.
1: I
0: sekačka, mějte se, naschledanou.
1: Ale stejně se mazat musí.
0: No, co se musí?
2: Mazat.
0: Mazat.
2: Dobře.
0: Ano, kdo jede, ne, maže ten jede, jak se říká.
2: Ano.
0: Mějte se, Karle, naschledanou.
1: Naschle.
0: No tak já jsem se chtěl zeptat ještě na to, když mám ten, to tažné zařízení takzvaně
2: Onímatelné.
0: Velmi dobře, já jsem chtěl říct nandavací a zas vendací. Onímatelné je lepší, ano.
2: Ne, je povný neodnímatelný, to znamená ten je pomocí šroubů přišroubován k rámu, který je přišroubován ke karoserii nebo k nosníkům. Tak ten samozřejmě nemusíte skovávat, tam je doopravdy lepší pořídit si ten tenisák, uříznout, dát ho tam, který tam aspoň drží. Viděl jsem lidi, kteří tam vozejí plyšáka. Je to i o to, aby se nebouchli právě, protože tam ten plyšák zabrání tomu se bouchli.
0: Ale taky pozor, je velmi nebezpečné, jak si, když jedete za autem, které má takhle vytrčenou
2: kolu, zabrzdí.
0: Tak zabrzdí, ano, a vy jste
2: a pokud máte vepředu chladič, tak jako je to velký problém.
0: Ano.
2: A pak samozřejmě odnímatelný, kdy pozor, podotýkám, pokud nemáte za sebou a nemáte přímou cestu, a teď řeknu někam, kde máte ten přívěs, ten, který potáhnete na tom tažném zařízení, tak by měla být skovaná, vyndaná a skovaná.
0: Jasně. Tak, ještě na závěr.
2: Dejte ho.
0: Něco, ano, abyste nejel na Staňkov smutný.
2: Tak.
0: Otázka, pil jste? No, pil. Řídíte? No, řídím. No, tak si vystupte. Nevystoupím. A proč ne? Protože teď je ten trenažer můj, mám zaplaceno ještě dalších 10 minut. Díky, Jiří, a naslyšenou.

0: Dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
5: Jakub.
0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
6: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodalo.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
6: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
6: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
0: Na dvojce.
7: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Bude vedro a v Čechách hrozí o víkendu silné bouřky. Dělníci začali stavět navazující úsek metra D od Olbrachtovy pod Nové Dvory. Bude jasno až polojasno a horko, v nejvyšší teploty až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří 35. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Čechách se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
8: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
7: Kvůli velké vlhkosti bude zároveň dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Na většině Česka by měly překročit 31 stupňů a někde se přiblížit 35. Policie v 7 evropských státech, včetně Česka, provedla operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorásán, působící hlavně ve střední Asii. Policisti během akce identifikovali podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a několik jich zatkli. Na akci se podílela také americká FBI. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Náklady podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka překročí 30 miliard korun.
9: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku a to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
7: První vlaky by podle stávajících plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. Teď kratičce z ČTK policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Wolf byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Na letišti v pražských Letňanech začíná hudební festival Metronom. Třídenní akce nabídne koncerty Nicka Cavea, Stinga nebo Toma Odella.
10: Britský zpěvák a klavírista Tom Odell na festivalu zaspívá nejen své největší hity, ale i novinky z desky Wonderful Life, kterou napsal během cest ve vlacích nebo autobusech. Po 12 letech se pak do Prahy vrátí poproková skupina Manic Street Preachers. Festival Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z Holešovického výstaviště. Na 3 dny bude pro nerezidenty uzavřeno okolí areálu pro automobilovou dopravu. Návštěvníci se tam dostanou především metrem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33, v Polabí a Pohoří až 35 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
1: Doprava.
7: Na výjezdu z Prahy po D1 se brzdí už u okruhu a asi půl hodiny pak popojíždí k omezení na 24. kilometru. Na 60. kilometru dálnice D4 směrem od Prahy se po nehodě karavanu jezdí jen levým pruhem a zdržíte se tam jen velmi krátce. A v Liberecké směrem z města se nad Bulovkou srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Kolony jsou z Argentinské a tunelu. Kvůli tomu začaly regulovat vjezdy do Blanky, před nimi čekejte kolony. To byly zprávy, teď opět Jan Rosák.
0: Jasnou cestu.

Velká Británie, Litva, Izrael, Švýcarsko, Česká republika. Máme všichni něco společného? A nebo jmenované země fungují každá jinak? Můžeme s klidem říci, že svoje sousedy známe? Co nás tam v cizině může zaskočit? I o tom si budeme povídat následující hodinu. It's a

0: Většina z nás vyjíždíme z hranice naší vlasti jako turisté. Obdivujeme krásy přírody, kocháme se památkami, užíváme si dny volna. Ovšem někdy se stane, že nás do cizí země zavedou rodinné konstelace nebo pracovní povinnosti. A to se potom na danou zemi, alespoň já si to tedy myslím, díváme pravděpodobně jinak. A právě srovnávání, jak a co je někde lepší nebo horší než u nás, si dnes dáme s hostem Šťastné cesty, kterým je Iva Gálová. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ivo, vy jste ve jmenovaných zemích, tedy ve Spojeném království, Velké Británie, v Litvě, Švýcarsku a Izraeli byla s rodinou, tak která ta země vám nakonec byla nejbližší a proč?
1: Těžko se to hodnotí, každá ta země je úplně jiná a taky záleží přesně na těch osobních konstelacích, ale jelikož jsme strávili nejdelší čas v Izraeli a máme k němu takovou rodinnou vazbu, tak je to právě Izrael.
0: Proč?
1: Je to země kontrastů, je úplně jiná jako všechny evropské země a je to takový melting pot Blízkého východu. A když jste v Tel Avivu, tak máte pocit, že jste v Řecku na pláži a stačí popojet pár kilometrů vedle do Jeruzaléma a je to úplně jiný svět, a jiná kultura a dýchá na vás starověká energie, takže asi ty kontrasty.
0: No mimochodem, teď mě napadlo, že Izrael třeba, ale z celkem jasných politických důvodů, třeba se účastní těch sportovních různých kvalifikačních bojů v rámci Evropy.
1: Přesně
0: ovšem
1: tak.
0: Dá se říct, že by se dala Izrael srovnat s Evropou? Jako, anebo je úplně jiná než evropské země?
1: Do velké míry je úplně stejná jako sousedící přes moře Kypr a ostatní evropské země. A v podstatě Izrael je sice jediná židovská země na světě, ale přesto většina obyvatel není jako religiózních, silně věřících. Takže my musíme rozlišovat, v jaké části země bydlíme a jestli jsme religiózní nebo nejsme.

0: ortodoxní židé, kteří jsou velice nekompromisní, ti také hodně jaksi ovlivňují politiku. Je to poznat?
1: Určitě to jde poznat a nesmíme zapomenout na početnou arabskou menšinu, která má izraelské občanství. To jsou vlastně všechno uprchlíci z roku 1948, kteří se rozhodli, jejich předkové se rozhodli v nově vzniklém státě Izrael zůstat, zatímco ostatní se rozhodli odejít a dodnes jsou v takzvaných zónách vlastně na západním břehu Jordánu, dneska palestinské území. A zatímco izraelští arabové mají všechna práva stejná, jako všichni ostatní izraelští občané. Můžou mluvit svým mateřským jazykem, samozřejmě, že se ve škole učí hebrejsky, ale můžou se vzdělávat, ženy se nemusí zahalovat a tak dále. Jediný rozdíl je, že nevstupují do armády. Tam si to izraelský stát opravdu jako chrání, takže a je to početná menšina. Já přesně nevím, kolik jich je teď, ale vím, že jich bylo minimálně 1,5 milionu, možná už jich je ke 2 milionům. A když si vezmete, že Izrael má 10 milionů obyvatel, tak to není zanedbatelná složka obyvatelstva a stejně tak třeba do armády nechodí ortodoxní židé. Ty vlastně to mají zakázáno a těch je taky kolem 2 milionů. Takže sociologicky je Izrael strašně vrstevnatá země a není jednoduché tam žít. Platí se tam velmi vysoké daně, ale přesto každý Žid, který se v Izraeli narodil nebo který tam žije, je absolutně hrdý na svoji zemi a udělal by pro ně všechno.
0: Tak, teď jsme si tak hezky nastínili, jaká v Izraeli je situace, demografická, dá se říct, ale za chvíličku mě bude zajímat, jak se tam Iva Gálová etablovala, to znamená, jak se vám tam osobně žilo.
2: Český rozhlas 2.

0: Pro soužití ve společnosti jsou důležité osobní kontakty. To je zcela zřejmé. Jak se v té, které zemi navazují? Říká se, že Angličané jsou chladní, Švýcaři takový nepřístupní a Izraelci? To vlastně vůbec nevím, co se o nich říká. Takže Ivo, co si o nich myslíte vy? Jak se k vám chovali třeba?
1: A konkrétně Izraelci?
0: No.
1: A můj první dojem s Izraelem byl na palubě letadla, když jsem tam letěla za manželem sama s tehdy asi 10měsíčním batoletem a s 6letou dcerou. A byla jsem sama, takže jsem měla spoustu příručních zavazadel a musela jsem brát dítě, menší, větší a čekala jsem, že někdo mi pomůže. A oni byli jak kobylky, celé letadlo naskákalo a rvali se, kdo bude první jako u toho východu. A já jsem koukala vedle sebe a byla jsem úplně jakoby překvapená, že se mě jako nikdo nezeptá, jestli nepotřebuju pomoc s kufrem a tak. A vedle mě seděla mladá slečna, Izraelka, a ta se teda zeptala, jestli chci podržet dítě, abych si vzala věci. A to byl první takový jako střet, kdy jsem si říkala, aha, tak tady se asi gentlemanství úplně jakoby nenosí. A potom, když projdete tou celnicí na letišti a vidíte ty vojáky a vojačky s těmi samopaly na ramenou, tak si vlastně uvědomíte, že sice jedete do civilizované země, ale funguje to tam úplně jinak. Takže byl to takový jako střet s tou realitou, kdy opravdu ta země jede v jiném režimu a oni velmi rozlišují, co je důležité v životě a co není. Takže třeba mají takovou pro mě legrační negativní vlastnost, oni se hrozně rádi předbíhají, Izraelci, ve všech frontách.
0: Takže no to stojíte, je ale nepříjemný.
1: Takže stojíte s obrovským vozíkem nákupním v obchodě a jenom si vzpomenete, že chcete něco jako ještě vzít a ten vozík tam jako necháte a necháte ho s dítětem, aby ho hlídalo, no. A přijdete a vozík je úplně stranou a před váma stojí 5 lidí a zeptáte se a oni řeknou, no ty jsi tady nebyla, tak jsme ti vozík jako dali jinam. A oni se předbíhají a to je takový národní sport, oni to nemyslí špatně. Takže jsou tam tak jako vlastnosti, u kterých se člověk trošku jako zasměje, no. Ale potom jedete s dítětem na kole a upadne a vypadá to vážně a najednou se na ulici zběhne 10 lidí a všichni to řeší okamžitě. Takže oni skutečně rozlišují, co je podstatné a co není podstatné.
0: No tak pravděpodobně předbíhání není tak úplně podstatné, ať v letadle nebo v samoobsluze, ale pomoc člověku je samozřejmě, to je důležité. Jak se chovali konkrétně k vám třeba, když zjistili, že jste odkud jste, čili Češka?
1: A Česká republika má s Izraelem nadstandardní nejenom diplomatické vztahy, ale je tam spousta rodinných vazeb, protože spousta Čechoslováků historicky se, ať už před rokem 48 nebo po do Izraele vystěhovala, takže tam máme početnou židovskou komunitu. A obecně, když řeknete v Izraeli, že jste Čech, nebo řeknete slovo Praha, tak všem rozzáříte úsměv na tváři a jsou velmi milí a paradoxně toho o nás velmi mnoho vědí. Rádi sem jezdí, rádi mají české lázně, milují Prahu, rádi tady nakupují nemovitosti a obecně a nás Čechy mají rádi, protože my jsme jejich největší podporovatelé v rámci Evropské unie. Mm-hmm. Takže ano, to je příjemné. Když přijedete do Izraela a řeknete, že jste z Česka, tak máte takový bod plus.
0: Když jste běžně jaksi musela se starat o rodinu, čili chodila jste nakupovat, dejme tomu děti do škol tam a podobně, tak jste mluvila asi anglicky a tam se anglicky domluvíte všude?
1: Anglicky se domluvíte téměř všude. Pokud se nesetkáte s ruskou částí obyvatelstva, to jsou vlastně ruští imigranti a tam dost často žijou ve své komunitě, takže oni sice se naučí hebrejsky, musí mluvit hebrejsky, ale ta angličtina k ním úplně tak nedoputovala, takže ty mluví rusky. A těch je tam taky docela hodně. Myslím si, že až 1,5 milionu je ruských židů v Izraeli.
0: No a když jsem navázal na tu školu, tak vy máte zkušenosti jaksi s školkou?
1: Já mám zkušenost s izraelskou státní školkou, kam nastoupil náš syn, což byla spádová školka podle místa bydliště, takže skutečně tam nebyly žádné děti ze zahraničí, jenom místní děti, což je úplně jiná zkušenost jako se školou, která byla velká, mezinárodní a byl to takový ten pelmel národností a samozřejmě je trošku jakoby jiný přístup, ale tam ta státní školka mě zarazila, že funguje jako velmi striktně ty pravidla. Vy jste buď to dítě tam mohl mít na půl dne nebo na celý den, když bylo na půl dne, tak bylo do 14 hodin a tam jsou školy i školky za velkým plotem a skutečně nikdo z ulice se tam nedostane.
0: Asi vědí proč, ano.
1: Je to jako hodně chráněný objekt a to znamená, když jdete dítě ve 14 vyzvednout, tak vy tam v těch 14 musíte být a do 14.05, pokud dítě nevyzvednete, tak musíte čekat až do toho večera, protože vás vůbec do toho objektu nikdo jakoby nepustí. Aha. A další zvláštní věc, že si děti třeba nosí jídlo sebou z domu, nedostávají.
0: Jo.
1: Nosí si v krabičkách jídlo z domu. A ještě ty státní školky, když už teda poskytují, protože tam byly nějaký dotační programy na jídlo, že se dávalo ovoce, tuším, a tak dále, tak ve státním školství se striktně dodržuje košer stravování. Takže dítě by si ani z domu nemělo donést jídlo, které není košer.
0: A jak si tam syn teda jako rozuměl s těmi kamarády?
1: První 3 měsíce nemluvil vůbec, protože tam nastoupil ve 3 letech a hebrejsky opravdu nerozuměl. A takže asi posunky si myslím, že se nějak jako dorozumíval a po 3 měsících začal mluvit a po půl roce nám paní učitelka řekla, že je neuvěřitelné, jak se jako naučil rychle a že rozumí tak 80% a mluví 60% když jsme odcházeli, tomu bylo 5,5, necelých 6 let, tak říkala, že rozumí na 100%. A téměř všechno úspěšně zapomněl.
0: Teď jsem se na to chtěl zeptat, jestli z toho těží do dneška. Tak všechno zapomněl vážně?
1: Skoro všechno zapomněl, protože hebrejština je bohužel jazyk, který v našich končinách těžko se na něj navazuje. On teda měl možnost potom až od 8 let navázat skrze školu, do které teď chodí, ale jak tam byl ten časový posun, tak to přehlušil jiné jazyky a vlastně zapomněl. Ale když se znovu začal hebrejštinu učit ve škole, včetně psaní, tak psaní opravdu to byl problém, toho nebavilo, to musel dohnat ty spolužáky, ale v mluvení paní učitelka řekla, že to tam je.
0: No to by byla veliká škoda.

0: Jestliže jste s rodinou v zahraničí, tak kromě zkušeností se školstvím si brzy získáte i zkušenosti se zdravotnictvím. Takže mě to zajímá teď, Ivo, jak to bylo u vás, nejenom v Izraeli, a vy jste dokonce rodila v cizině, vidíte?
1: Ano, já jsem syna porodila v Litvě, v hlavním městě Vilniusu. Nechtěla jsem tam původně rodit, chtěla jsem rodit v Čechách, ale oni vás do letadla nepustí později než do 7. měsíce těhotenství. Pak už můžou být zdravotní komplikace, takže nakonec jsem se, a dcera tehdy byla malá, byla ve školce, takže jsem ji nechtěla s manželem nechávat samotnou 2 měsíce, takže jsem rodila na místě. A největší výzva bylo najít anglicky mluvícího ošetřujícího lékaře, což se skrze manželovu asistentku podařilo. A potom jsme hledali porodníka, který by se mě ujal péče. Po velmi dlouhých komplikacích se nám paní doktorku podařilo najít. A vůbec jsem se s ní nevěděla osobně a ona říká, to teď nebudeme řešit, to budeme řešit až měsíc, tak před porodem.
0: Po telefonu jste si konzultovali?
1: Po telefonu, jo? Přes tu moji gynekoložku se to vše domluvilo. A protože už jsem měla zkušenost, že první dcera se mi narodila 3 týdny před termínem, takže jsem si říkala, že se to může stát, ale že to není pravděpodobné. Nicméně se ta situace opakovala, takže já už jsem poznala, že budeme muset jet do porodnice, tak volám té nové ošetřující porodnici a ona mi říká, že na kongresu ve Finsku a že není přítomná a že musí zavolat tu porodnici, kde se měla rodit, protože ona ví, že ukončují syny 1. března a oni 28. března končili provoz té staré porodnice a 1. března se měla otevírat úplně nová fakultní porodnice. A ona říká, já musím zkontrolovat, jestli ta stará ještě funguje a ta nová už otevřela a kam vás mám poslat.
0: To jste si trefila do hezkého
1: takže
0: mezičasí.
1: Takže já jsem se trefila do mezičasí, takže jsme jeli nakonec do staré porodnice, která opravdu byla v už takovém jako poměrně dezolátním stavu. Nikdo nemluvil anglicky, ale syn se narodil docela rychle, takže jsme to zvládli. Ale nikdy nezapomenu na slova porodní asistentky, která mě pořád rusky říkala něco a já jsem jí nerozuměla. A potom na konci už mě říká, Iva, Iva, dýšaj tě. Tak to si budu pamatovat do smrti.
0: Tak jak se jmenuje syn?
1: Samuel.
0: Samuel bude mít jako první slova asi tak někde tam vzadu zakódováno ruštinu, no.
1: A nedostal ani občanství, vidíte?
0: Jak to?
1: A protože Lotyši, Estonci a Izrael, Litevci se rozhodli, že nebudou dávat občanství kvůli pasu Evropské unie Bělorusům a Rusům, kteří využívali kliniky na porod. A potom vlastně to dítě bylo občan EU a dostalo evropský pas.
0: Počkejte, ale tak vy jste nebyli Rusové. Ale...
1: My jsme nebyli Rusové, ale oni to udělali jakoby obecně pravidlo.
0: Aha.
1: Takže tam potom byla ještě taková další záležitost, že to dítě se vám narodí a bylo bez státního občanství až 3 týdny a až matrika v Brně, která je jediná matrika v České republice, která vám zapisuje zahraniční děti a dává jim české občanství, tak je tam časová prodleva 3 týdny, což byl třeba obrovský problém v porodnici. Oni mě nechtěli pustit z porodnice, protože říkali, že to dítě není registrováno a my nedostaneme proplacenou péči. Takže my jsme museli složitě jakoby dokládat, že Česká pojišťovna tu péči zaplatí. Mhm.
0: A on byl teda evropským občanem po tu dobu?
1: On byl v podstatě bez občanství. 3 týdny jakoby neměl, protože neměl český rodný list. Takže 3 týdny to dítě bylo v takovém jakoby právním váku.
0: Jo, jo.
1: A ještě v Litvě, když se to dítě narodí, tak dostane jmenovku matky. Takže on se jmenoval Iva Gálová.
0: Yeah, to je zajímavý.
1: A to je kvůli tomu, že Litevci jsou hodně věřící a oni se nechávají 1. měsíc na rozmyšlenou, jak to dítě pojmenují a jak ho pokřtí. Takže je tam naprosto běžné.
0: To by mohli rozhodovat za vás?
1: Ty rodiče si sami rozhodnou. Ty rodiče si sami rozhodnou. Takže vlastně to dítě automaticky se jmenuje podle matky a nikomu to nepřijde vůbec jakoby divné. Aha. Zatímco když jsem rodila dceru a věděli jsme, že to bude holka, tak jsme v Podolí museli napsat, kdyby to byl chlapeček, jak se bude jmenovat. muselo se to dát na papír.
0: Jo. No ale Samuel potom v Brně se stal teda českým občanem. Ano. Už to bylo v pořádku, no. No jinak tady to zdravotnictví, když bychom se vrátili do té Izraele, na jaké je tam úrovni?
1: Izraelci mají špičkové zdravotnictví, špičkovou zdravotní péči a všechno je tam velmi efektivní, takže na naše poměry se tam s tím moc nepárají a všechno jde strašně rychle, ale je třeba pro nás jako pro Čechy je tam velmi drahá zdravotní péče.
0: Ale vy máte zkušenost i s anglickým zdravotnictvím a tam je to zase jinak.
1: Tam je to zase jinak. V Anglii je NHS systém, což je státní zdravotní pojišťovna, státní zdravotní systém, kde jsou všichni povinně jakoby pojištění, plus máte možnost ještě nadstandardního pojištění, ale v rámci NHS máte možnost čerpat péči. A co se mi v Británii líbilo, tak to byl systém family doctors, rodinných lékařů. Takže vás vlastně mají v evidenci celou rodinu, znají anamnézu rodičů, dětí, prarodičů a to je vlastně systém, který údajně u nás existoval do první republiky.
0: My to známe z anglických detektivek, jako přijde náš pan doktor, ano.
1: Tak, přesně
0: tam
1: tak.
0: Tam to opravdu takhle funguje?
1: Takhle to tam funguje a mně to přijde jako skvělé, protože skrze tu anamnézu těch rodičů ten doktor už může dopředu třeba říct, jak přistupovat k tomu dítěti a tak.
0: No tak má zkušenost ještě navíc, jak si tu rodinou...
1: A zná tu rodinu, takže ano. I když třeba dítě by mělo nějaké psychické problémy, tak to dokáže predikovat, proč to tak je.
0: No, tak tohle to byste, za to byste plédovala i u nás.
1: To by se mi líbilo, určitě.
0: No, dobře, uvidíme. Stříbrný
2: vítr na dvojce. Divadlo je trampolína, na které se musíte naučit skákat a pak můžete skákat do nebes, říká naše přední herečka, moudrá a vtipná žena Eliška Balcrová. Čím je kdysi v Národním divadle nadchly sešitky, které si vedla Dana Medřická, na kterém ze svých mužských kolegů mohla Eliška nechat oči? A co jí v životě stálo nejvíc odvahy?
3: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
4: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
5: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
4: Že bych vyrazil za váma?
5: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
6: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
2: www.lfs.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Tak čerešně písničku Milana Lasici zaspívala Hana Hegerová. No ale my se znovu dostáváme k Ivě Gálové, našemu dnešnímu hostovi. Ženě, která procestovala dost zemí, o kterých umí hezky vyprávět a má o tamtud docela hezké a zajímavé postřehy. Ivo, mě by docela zajímalo, protože, co si budeme povídat, i gastronomie vypovídá o té které zemi, tak jaké jsou vaše zkušenosti z těch třeba, které jsme tady uvedli zemí? Kde vám to chutnalo, kde vám to vůbec nechutnalo?
1: A nejsem úplně zastánce litevské gastronomie, tím bych se jich nechtěla vůbec dotknout, ale ono to vždycky vychází historicky z těch produktů, které byly k dispozici. Takže u nás taky zelí a brambory se hodně konzumovaly a v Litvě ještě o to více. A skoro každý pokrm je nějak z brambor. A kdysi jsme šli do restaurace a šli jsme na místní specialitu, která se jmenuje cepelin, což jsou...
0: Cepelin
1: podle vzducholodě a všichni nám říkali, to si dejte, to je taková jako specialita. A donesli nám dvě takové bramborové šišky, plněné nějakým masem, bylo to zalité nějakým omastkem a na tom byla zakysaná smetana. Nevypadalo to už jako od pohledu úplně vábně a myslím, že v břichu nám to leželo ještě další dva dny. Takže...
0: Jaké to bylo to maso vevnitř?
1: Něco jako uzené maso na kostičky. To jako nebylo úplně špatné, ale určitě vepřové. Oni hodně jedí vepřové maso.
0: Vepřové maso, no.
1: Takže litevská gastronomie, cepeliny a pelmeně, je to hodně i spojeno s tím Ruskem, takže ta gastronomie je taková podobná.
0: Takhle nevím, jestli cepelin dělají v Rusku, to asi ne.
1: Cepeliny si myslím, že to je litevská specialita. Jasně. Ale pelmeni a podobně jsou podobné.
0: No a co, dejme tomu, Izrael?
1: A v Izraeli je skvělá gastronomie, každá středomořská země má...
0: Tak to budou ryby hodně.
1: Nemají vůbec mořské plody, to mě zarazilo, na to jsem se teda hodně těšila, když jsme se tam stěhovali. A to je kvůli tomu, že mořské plody nejsou košer.
0: Jo, takhle.
1: Ryby jsou košer, ale mořské plody ne, takže běžně v obchodech ani nekoupíte. Koupíte v obchodech, které nejsou košer, tak koupíte i vepřové maso, koupíte v Izraeli, i panenku, kdybyste chtěl vepřovou, koupíte, ale musíte, většinou jsou to ruské obchody, tak tam, nebo arabové. Ku podivu i na arabském trhu, i když arabové tak koupíte vepřovou panenku, ale asi si to místní nekupují, mají to pro cizince.
0: Jo.
1: A izraelská kuchyně je lehká, založená na ovoci, na zelenině, hodně chumus.
0: Mají nějaké národní jídlo?
1: Úplně národní jídlo nevím, ale každý určitě zná chumus, každý určitě zná, možná švarmu.
0: No, že barma, ano.
1: A falafel?
0: Ano, falafel.
1: Ono je to blízkovýchodní. V podstatě, jak ten Izrael v roce 48 zahltili obyvatele z různých koutů světa, tak oni si sebou přinesli tu kuchyni a současně přebrali tu místní.
0: To, co tady říkáte, to je v podstatě arabská kuchyně.
1: Přesně tak,
0: No, anglická kuchyně. Ta je, může být problém, protože jsou jaksi země, které přísahají na to, že Angličané jsou nejhorší kuchaři na světě, ale zase některým chutná. Co vám?
1: Těžko říct, se pravá britská kuchyně, protože s ní se skoro vlastně nesetkáte. Možná v nějakém pubu, když jdete na pivo, tak vám dají nějakou flákotu masa s hráškem, s mrkvičkou a bramburkem, což je asi původní jakoby echt britské jídlo. Naštěstí Angličani mají to štěstí, že mají kuchyni z celého světa. Takže v Anglii netrpíte hladem, ale echt britskou kuchyni na snídani smažená vejce s plátkem rajčete, které je ugrilované, a ve Skotsku haggis, tak to bychom asi nechtěli.
0: To ne. Ale v nejhorším případě záchranou je fish and chips.
1: Fish and chips, to je absolutní jistota.
0: Jistě, a musí být v papíru, v novinovém.
1: Ideálně v papíru, přesně tak. A ideálně, když si ho koupíte někde u moře na pieru, na mole.
0: No jasně. No, Švýcaři, nevím, tak ti mají...
1: Švýcaři, tam je to asi kanton od kantonu, ale v tom frankofonním kantonu, kde jsme žili my, tak je to hodně ovlivněno zase tou francouzskou kuchyní. A klasika švýcarské fondy.
0: No, fondy, jasně. No, to bych taky přísahal.
1: A výborné síry.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Ivo, když jste cestovala opravdu hodně zemí, dá se říct, že platí všude dobře doma nejlíp? Pro vás teda aspoň?
1: Pro mě osobně ano.
0: Vážně?
1: Pro mě osobně ano. On je velký rozdíl, když cestujete na dovolenou, cestujete na 14 dní, na 3 týdny, na měsíc, a tak většinou je to jiný zážitek, protože vy se vracíte vracíte se plní těch dojmů a vlastně máte pocit, že tam bylo jakoby líp. Ale když v té zemi žijete nějakou dobu, chodíte tam do práce, dítě vám tam chodí do škol, v podstatě nejste místní, ale současně žijete v tom systému zdravotním a jiném, tak člověk si uvědomí všechny plusy a mínusy tam i doma a všude je chleba o dvou kůrkách, ale myslím si, že Česká republika je skvělé místo k životu.
0: Mimochodem, zmínila jste se o dětech, tedy podle mých zkušeností je zajímavé, když jsme byli třeba s našimi malými dcerami v Americe, jak jsme měli potom pocit, že si z toho asi moc nemohli pamatovat, ale opak byl pravdou. Oni si hodně pamatují. Jak to máte vy zkušenosti s vašimi dětmi? Pamatují si z těch pobytů tam hodně?
1: Syn si pamatuje mnohem méně než dcera, ale samozřejmě, že ano. A myslím si, že je to ovlivní. Dcera chodila dohromady do zahraničních škol asi 11 let, teď je 18, takže myslím si, že to je jako velký kus života, který má v podstatě na ní vliv doteď. Mm. A je to hezké vidět, když se srovnává se spolužáky, tak vždycky říká, mami, oni všichni chtějí vyjíždět někde na Erasmy a tak. A já nechci.
0: To je dobrý.
1: Já jsem ráda, že jsem doma. Já vím, jak se tam žije, takže vlastně my těm dětem chceme dát tu možnost toho srovnání toho světa, aby si to zažili, ať už jako malí nebo později. Potom je to na nich, jak oni se to vyhodnotí, ale za mě všude dobře, doma nejlíp.
0: Mimochodem, to jste mi nahrála. Mohla byste žít někde jinde? A když tedy, tak kde by to bylo?
1: Strašně se mi líbilo ve švýcarském kantonu Ticino. Uchvátila mě příroda, nádherná alpská jezera, krásná příroda, v podstatě subtropické květiny, palmy. Přitom to mělo takový ten italský šmrnc těch budov a takovou tu italskou nonšalanci. Tak tam jsem byla jenom na dovolené, ale dovedu si představit, kdybych se někdy znova narodila, tak tam by se mi to líbilo.
0: A oni mají blíž k Italům vlastně, oni jsou, i mentálně.
1: To je italský region Švýcarska, je to kousek od Milána. Lugano, město Lugano a okolí, tak tam je nádherně.
0: Mimochodem, Švýcaři teď zcela nedávno měli plebiscit o tom, jestli zastropovat počet obyvatel Švýcarska či nikoli. Zajímavě to dopadlo, že?
1: Já jsem to sledovala úplně jakoby stranou svého zájmu, ale ano, potěšila mě informace, že ženevský kanton, kde jsme nějakou dobu pobývali, rozhodl v tom plebiscitu finálně, že žádné zastropování nebude, že vlastně nemůžou si říct, že 10 milionů obyvatel stačí, protože žijeme v 21. století v době, kdy potřebujeme pracovní sílu a bez pracovní cíly ze zahraničí, Švýcaři, tak jako my, Češi.
0: I tam, ano, oni taky potřebují zahraniční.
1: Nejsme schopni fungovat. Mm-hmm. Ano, tam by to bylo vidět, ať už ve školství, ve zdravotnictví, nebo ve službách byli vlastně pracovníci, protože ženevský kanton je obklopený Francií, takže většina pracovníků ve službách a podobně byli Francouzi.
0: No, nevím, jestli s tím máte zkušenost, ale jak se třeba k ním chovají, k těm...
1: Úplně stejně.
0: Ano, gastarbeiterům.
1: Úplně stejně. Já si myslím, že oni se neberou jako gastarbeitři, protože mají stejný jazyk, žijou jenom přes hranici. Ale třeba, když jsme přebírali byt a potřebovali jsme ho vymalovat, tak nám a nábytek nám skládali, tak to byli kluci z Albánie. To mě překvapilo, že tam bylo spousta Balkánců, kteří mají tam firmy a podnikají v tady těch řemeslných službách.
0: Nevím, jestli sledujete teď probíhající mistrovství světa ve fotbale, ale když se podíváte na sestavu fotbalistů Švýcarska, tak tam jeden Albánec vedle druhého.
1: Jeden vedle druhého a obě moje děti ve Švýcarsku hrály fotbal, i dcera, i syn.
0: Ano.
1: A to bylo už vidět na těch dětech, jak je to mužstvo barevné. To bylo opravdu hezké.
0: To je dobře, samozřejmě. No, cestovala jste toho hodně, ale určitě se neuzavíráte, že byste už teď všude dobře, teď doma nejlíp, já už nikam nepojedu. Kam máte namířeno? Kam vás to třeba táhne, láká? Co byste chtěla vidět?
1: Strašně mě láká podniknout nějaký trek. Něco, jak se jezdí třeba dneska po horách, třeba jak se jezdí do Portugalska, je oblíbená Fisherman's Trail, ta trasa. Dát si batoh na záda a vypnout hlavu a tak nějak putovat chvíli, pár dní, týden, dva, sama se sebou.
0: Sama?
1: A já se trošku bojím úplně sama, ale mám kolegyně, která tuhle tu trasu teď absolvovala a říkala, tam vůbec nejsi sama, protože ty na těch ubytováních pořád potkáváš nějaké lidi.
0: To je pravda.
1: A vlastně, když chceš s někým mít kous trasy, tak jdeš, povídáš si, když nechceš, tak nejdeš. Tak vlastně mě láká zkusit tohleto.
0: No, Iva Gálová nám dnes svým povídáním o cestách po světě připomněla, že všude je vlastně chleba o dvou kůrkách, i když chutná třeba úplně někde jinde. Děkuji, že jste si na nás udělala čas a těším se někdy naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Senioři by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu radši v chladnějších místnostech a policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Wolfovi. Podle ČTK je na dlouhodobé dovolené. Bude jasno až polojasno a horko, nejvyšší teploty až 33 stupňů v Polabí a po Ohří 35. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
3: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
2: Těmito pravidly by se ale měli řídit i všichni ostatní. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět klesne. Nafta po několika měsících zlevní pod 37 korun za litr. Její maximální cena oproti dnešku klesne o 43 haléřů na 630 korun a 61 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 41 haléřů, což je o 11 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro víkend i pondělí. Záchranáři v Brně se připravují na závody silničních motocyklů MotoGP. Ode dneška do neděle posilují svůj provoz. Na Masarykově okruhu se bude pohybovat 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. K dispozici bude také klimatizovaný stan služky a zdravotnickým zařízením. Letošní novinkou je terénní sanitka. Jihomoravští záchranáři počítají i s větším počtem lidí v centru Brna. Pokračuje jejich mluvčí Michaela Botová.
4: Návštěvníci se budou pohybovat po městě Brně, především v centru, a to i v nočních hodinách. Jsme připraveni i na případné zajíždění do kempu, bude-li to potřeba, takže město Brno posílíme jednou posádkou navíc.
2: Policie vyhlásila pátrání po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Vyplývá to z policejní databáze pohřešovaných osob. Politik je obviněn v korupční fotbalové kauze za ovlivňování zápasů ve prospěch městského klubu. Jan Wolf to odmítá. Jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem policejnímu pátrání nerozumí, protože primátor je na plánované dovolené.
5: Pan primátor je na normálně plánované dovolené, takže já nevím, co to je za hra, ale má normálně naplánovanou dovolenou, takže je na dovolené, příští týden se má vrátit, nic víc nezmění, takže město normálně funguje. Nevím, že by měl zákaz vycestovat, ale normálně zahraničí. A komunikuje normálně, takže nechápu to.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří může být až 35 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 25.
0: Doprava.
2: D8 směrem od Prahy je neprůjezdná kvůli nepojízdnému kamionu v tunelu Panenská. Na výjezdu z Prahy po D1 stále stejná situace. Brzdí se u okruhu a asi půl hodiny po pojíždí k omezení na 24. kilometru. Potom dál před Brnem se brzdí do nesouvislé kolony na stém 76. kilometru. K omezení na stém 96. je to na hodinu pro osobní auta. A silnice 16 je za Jičínem směrem na Novou Paku neprůjezdná po vážné nehodě nákladního a osobního auta. Počítejte s kolonami už na obchvatu Jičína. Zprávy končí do třetice. Jan Rosák.

0: Nedávno jsem vedl debatu s kamarádem o alkoholu. Samozřejmě jsme řešili taky kruciální otázku, zda pít nebo nepít. Kamarád ovšem celkem správně namítal, že jestliže nepijete alkohol, tak jak se potom vaši kamarádi ve dvě ráno dozví, že je milujete? Aha, no, tak prosím. Takže vážení, samozřejmě všeho s mírou, s alkoholem zvlášť. Potřebujeme, aby mozkové buňky vydržely co nejdéle a aby byly v pohotovosti. Proč? Vy už samozřejmě víte, na tu naši křížovku. I dnes budete zároveň hrát v té křížovce o hezkou cenu, konkrétně dnes o knížku Špalíček výletů technické památky z nakladatelství Soukup a David. No a samozřejmě připomínám, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na 22 155 25 25, v tom případě, jestliže chcete vyhrát. Začínáme.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Křížovka Šťastné cesty má dnes 6 řádků a 6 sloupců a jako vždycky luštíme pouze řádky. V tajence se skrývá nářeční výraz zhané pro malou místnůstku. No, můžu vám rovnou prozradit, že záchod to není tedy. Tajenka je ve 4. sloupci a podíváme se hned na řádek číslo 1. Tam najde své místo úderná ruční zbraň, typická pro jezdectvo středověku a, teď hodně napovím, taky pro Jana Žižku. Řádek číslo 2. Vepište do něj, jak se jmenuje velký hnědý brouk pojídající listí. To prozatím stačí, myslím, že jsme začali velmi zvolna. Další nápověda bude za moment.

0: Proto, abyste vyplnili třetí řádek naší křížovky šťastné cesty, tak zapátrejte v paměti, jak se jmenuje egyptský bůh podsvětí. Egyptský bůh podsvětí patří do třetího řádku. A řádek číslo 4. Ten čeká na vaše správné učení páté nejvyšší hory v Česku. Tak která pak to je? Sněžka ne, Lysá hora asi taky ne. No, přemýšlejte, máte na to písničku.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

šesti řádků dnešní křížovky Šťastné cesty máme vyluštěny, alespoň tedy doufám, že správně, první čtyři. Takže nám zbývají řádek číslo 5 a 6, čili dva poslední. Půjdeme na tu pětku. Tam vás jistě nezaskočí to, jak se jmenují horolezecké sekirky, čili množné číslo horolezecké sekirky, to je pátý řádek. No a šestý, tam zkuste napsat zastaralý výraz pro fíky. Bude to správně, když se vám to povede. Zastaralý výraz pro fíky opravdu patří, ne pro profíky, ale pro, pauza, fíky. Patří to do šestého řádku. No, to je, co se zadání týče, všechno. Jestli máte vyplněno, zbývá jenom zavolat 22 155 25 25.

0: Jen co nám zaspívali Cranberries, tak máme doluštěno. Tedy někde se vedlo, někde méně a někde dokonce se povedlo dovolat se včas k nám do studia. A myslím si, že jestli se nepletu, byla to paní Hana z Prahy 1. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, je to tak. Dobrý den.
0: Zdravím vás, Hano. Tak jak se vám luštilo především? Povídejte.
1: Bylo výborně, to... já luštím každý pátek, když jsem u rozhlasu no. A tentokrát se to povedlo, tak mám velkou radost.
0: Nebylo to těžké tedy?
1: Ne.
0: No tak říkal jsem si, že některé z nich z těch zadání by mohly dělat někomu problémy, ale koukám, že vám asi ne. Tak řekneme si nejprve, co vám vyšlo jako tajenka.
1: Ano. Tajenka, Curdík.
0: Curdík. Já jsem naznačoval v úvodu, že by to mohl být nářeční název zhané pro malou místnůstku. No, vyloučil jsem tu, kterou si možná někdo myslel úplně v úvodu, ale každopádně zajímavá malá místnůstka to je. Netušíte co? Náhodou.
1: Netuším.
0: Dobře, tak na Hané a taky na Valašsku označuje malou komůrku nebo výklenek nad pecí. Ale taky, aha, pozor, je to název pro rozšířenou část obce Holubice na Vyškovsku. Podle historických záznamů se tak nazývaly domky postavené z bývalé panské ovčárny. V Holubicích se dokonce nachází frekventovaná zastávka s názvem Holubice Curdík. Takže Hano, až pojedete přes Holubice na Vyškovsku, to je můj rodný okres, tedy vám řeknu rovnou, tak se můžete zastavit a vzpomenout si na to, že Curdík bylo to, co vám vyhrálo dnes křížovku.
1: Ano, děkuji. Já myslím, že na název Curdík do smrti nezapomenu.
0: Nezapomenete určitě. Tak a ještě řekněte, jak vám vycházely ty jednotlivé řádky.
1: Ano, palca.
0: Výborně.
1: Chrous.
0: Taky dobře.
1: Osiris.
0: Ano.
1: Praděd.
0: Mimochodem, Praděd jste si musela najít na internetu, nebo jste věděla rovnou, že to je pátá nejvyšší hora v Česku?
1: Našla jsem si ho.
0: To nevadí, to je v pořádku. O to je internet. Co dál?
1: Cepíny.
0: Ano, správně.
1: Smokve.
0: Tak ten výraz jsem si myslel, že by mohl dělat největší problémy, protože takhle se fíky už dlouho asi nenazývají. Mám pravdu? Znáte
1: si? No, mě to problém vůbec nedělalo, protože já jsem za mladá jezdívala s rodičema do Chorvatska a tam jsme pod smokvoněma leželi u moře,
0: no,
1: takže já smokve znám a ani jsem nevěděla vlastně, že jsou to fíky.
0: No prosím, tak takhle vám pomohlo Chorvatsko, výborně.
1: Ano.
0: Tak Hano, gratuluju vám k tomu, že vám to takhle krásně vyšlo. Všechno je tak, jak má být. Patří vám tudíž výhra, knížka Špalíček výletu technické památky. Mimochodem moc krásná knížka, podle které se můžete pohybovat po Česku, Moravě i Slezsku a technické památky obdivovat spolu s pány Soukupem a Davidem, kteří o tom krásně v knížce napsali. Tak si to užijte.
1: Ano.
0: Mějte se moc hezky.
1: Děkuju.
0: Přeju vám hezký víkend a mějte se, poslouchejte nás. Naslyšenou.
1: Ano, ráda, nashledanou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogan.
3: Leoš Mareš už dosáhl snad všech svých cílů. Jeden mu ale zatím chybí, oslavit kulatiny v přímém přenosu toboganu. Tenhle sen se mu vyplní už v sobotu. K tomuhle setkání zahraje a zaspívá jeden z nejúspěšnějších slovenských zpěváků současnosti Adam Ďurica.
4: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
5: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma s

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Můj vnuk Honzík s tatínkem, tedy mým zetěm, se vydali na Plachetnici a budou plout po České přehradě. Já doufám, že se jim to bude líbit, ale pozor, měli by dávat si taky pozor na to, že konkrétně třeba na Slabské přehradě začala platit letní pravidla plavebního provozu. Nařizují pomalu jízdu ve výtlaku v místech, kde je třeba větší výskyt plavců. Konkrétně na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie, která bude dohlížet na dodržování plavidel plavby.
2: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu. Pojďme je připomenout.
3: Jako v loňském roce, to znamená, je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slapské přehrady za rekreační objekt Měřín. Pak po Živojovském mostě možno jet ve skluzu a od Živojovského mostu po 116. km opět platí omezení na výtlak.
2: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
3: Tak v loňském roce jsme udělili zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení, potom následně za to, že vůdci plavidel neměli doklady potřebné k provozu toho plavidla.
2: A protože je potřeba tady připomínat nejenom plavební pravidla, ale taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z mateřské a základní školy z obce Slapy. Děti teď tady dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
4: Kolik lidí už jste zachránili?
2: Radek Skoták, tady vodní záchranář.
5: Každý rok máme zhruba kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
2: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Pojďme připomenout, jaká platí pravidla při tom koupání.
6: No tak co se týče bezpečného pobytu u vody, tak zvláště u dětí je doporučený, aby se koupali v přítomnosti někoho dospělého. Potom samozřejmě, co se týká zvlášť dětí, které jsou v tom dospívajícím věku a rádi skákají do vody, tak dost často dochází k tomu, že oni se neskontrolují, co v té vodě je.
2: A vy máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
6: No tak obecně samozřejmě ten alkohol hraje velkou roli, co se týče našich výjezdů, protože, co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, prostě spadnou, uklouznou.
2: Dana Frelichová, paní učitelka, která dorazila s dětmi.
7: Myslím si, že to je plodný pro nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
2: Honza je tady na akci Bezpečně u vody. Co už jsi se zajímavého dozvěděl?
8: Neskákat hned a ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neudělal.
2: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Dnešní tip na výlet zpočátku tak trochu odlehčím. Volá muž do cestovní kanceláře a ptá se: dobrý den, mám u vás koupený výlet do Českého středohoří. Mohu si sebou vzít 85 kilo zlata? No promiňte to, ale opravdu nemůžete. Aha, no tak děkuju. Položí telefon, otočí se k manželce a říká: tak si to slyšela, zlato, ty jet do středohoří nemůžeš. No, tak to říkám, odlehčil jsem to, ale to gro toho typu bude samozřejmě ležet na našem hostu ve studiu Vladimíru Soukupovi, kterého vítám. Ahoj.
1: Ahoj. Tak, my se tam vydáme samozřejmě do toho středohoří, kila nekila.
0: Kila nekila.
1: Zlato nezlato. Prostě začnu trošku ze široka. Naším cílem bude hrad Kostomlaty, ale než si začneme o něm konkrétně povídat, tak začnu ze široka. Když řeknu, že jedním z největších upravovatelů českých dějin byl 16. století kronikář Václav Hájek z Libočan. To je o něm známý, protože on věděl, tam, kde ostatní mluvili o bájiném vyprávění starců, tak on věděl konkrétnosti, věděl data, věděl jména, věděl příběhy. Ale zase já bych mu to zase tolik nevyčítal, protože to je třeba vidět jaksi v rámci té doby, protože tehdy šlo českému národu vlastně o bytí a nebytí. Že? A on měl pocit, že tomu pomůže tím, že začne jaksi ty dějiny národa trošku přikrašlovat a malinko je posune směrem, já nevím, o 200 let dozadu.
0: To bylo jako příběh rukopisu. No. Že? No.
1: A do toho nám pasuje i tenhle ten hrad, protože on mimo jiné si vymyslel jakýsi hrad Sukoslav, který měl být postaven kolem roku 800 v okolí Bíliny. V 19. století někteří regionální romantičtí historici tomu uvěřili a začali ten hrad hledat. Hledali a nakonec, když nic nenašli, tak se ztotožnili s tím, že se jedná vlastně o hrad Kostomlaty. To je také důvod, proč na některých mapách ještě v nedávné době se tenhle ten hrad uváděl pod názvem Sukoslav. Hmm. Ale je to samozřejmě vymyšlenost. Protože ve skutečnosti tenhle ten hrad, který mimochodem patří k nejromantičtějším a nejmonumentálnějším u nás vůbec, alespoň podle mého názoru, tak založili v první polovině 14. století páni z Riesenberka, neboli Oseka, a v době husitských válek ho vlastnil jistý Albrecht Škopek z Dubé, což byl komtur řádu německých rytířů v celé české provincii. No a měl ten hrad osazený katolickou posádkou, která během prakticky celých husitských válek se úspěšně bránila pokusům kališníků ten hrad dobít. Až přišel husitský hejtman Jakubek z Řesovic, což nebyl ani tak zapálený kališník jako takový proslavený kořistník a člověk, kterému šlo jenom o zisk. Ptal se k husitům, protože vyhrávali a jako měl možnost si tam jaksi získat do svého majetku z řadu zabraných panství a hradů. No a tak se stalo i to, že v době, kdy jeho spolubojovníci krváceli v bitvě u Lipan, tak on se svým početným vojskem oblehl hrad Kostomlaty, na který měl zálusk a snažil se ho dobít. Nebyl moc úspěšný, dokonce až nakonec pak těm obráncům přišli na pomoc pěšáci z vojska panské jednoty, kteří se vraceli z vítězné bitvy u Lipan. No a pod těmi Kostomlaty je známo, že došlo k bitvě, ale už se neví, jak to dopadlo.
0: Což, to je zajímavé.
1: No, prostě neví se, kdo vyhrál, ale vzhledem k tomu, že už o rok později se jako majitel těch Kostomlat uvádí ten Jakubek z Řesovic, tak se dá předpokládat, že to asi vyhrál on. No, ti jeho potomci tady pak sídlili až do roku 1623, podle toho hradu se nazývali Kostomlačtí z Řesovic a v tom roce 1623 jim to panství bylo zkonfiskované, protože se účastnili Českého stavovského povstání. To panství pak koupili Černínové, ale protože hrad už byl v té době pustý a neobyvatelný, tak si dole v obci postavili zámek. Ten hrad se pak postupně proměnil ve zříceninu, která byla v 19. století v takovém romantickém duchu trochu opravena, obnovena, ale posledním jejím majitelem v takové té naší době byl stát, respektive Lesy České republiky. Ale protože v té době se dala dohromady skupina nadšenců, která se rozhodla ten hrad ne opravit, to už dobře nejde, ale alespoň ho zakonzervovat a upravit ho tak, aby zůstal zachován to, co tam dneska je, ale alespoň to i pro příští generace, a bránilo tomu tenhle ten majetkový poměr, jak si ten majitel tomu nepřál, tak do toho sporu vstoupila obec Kostomlaty, které se podařilo od státu tu zříceninu hradu získat, a tím pádem dostali souhlas tihleti nadšenci k tomu, aby se o ten hrad začali starat, a starají se o něj dodnes. Ten hrad byl svýho času, bo ve své době jeden z největších, měl tři části, předhradí, dolní hrad, horní hrad, to všechno obehnané hradbami. No v tom horním hradě byl takovou hlavní a největší dominantou válcová věž, takzvaný Bergfried, a k němu připojený palác a další hospodářská budova. Tenhle ten Bergfried právě byl jedním z prvních objektů na tom hradě, který tyhleti nadšenci zpřístupnili. Ale protože je to současně i jediný objekt, který je pod zámkem, dá se zavírat, to ostatní už jako je volně přístupné, tak ho můžeme navštívit, tu věž, která slouží mimochodem jako rozhledna, je z ní nádherný výhled, tak je otevřená pouze v letní sezóně o víkendech. Ale jinak tam můžeme na ten hrad kdykoliv si zajít, kdykoliv si tam projít. Je tam v letní sezóně v provozu také bufet, takže tam nebudeme trpět žízní ani hladem. Ještě bych se vrátil k tomu Jakoubkovi, protože on tedy zradil kališníky a dal se nakonec na stranu císaře Zikmunda, tak za tu zradu prý nedošel v hrobě pokoje a ten jeho duch tam po těch Kostomlatech bloudí dodnes. Bychom tam na něj narazili, tak ho poznáme podle toho, že má na čele černý kalich, symbol černého kalicha, jako symbol zrady, ta černá barva. A ještě jednu věc k tomu hradu, když se vrátím, nebo když se přesunu do světa českých pohádek, tak si zahrál i v jedné pohádce filmu Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka, kde jak si působil tam jako sídlo loupežnické bandy loupežnického hitmana Matlafouse. A ještě jednu takovou zajímavou věc, která se váže ke Kostomlatům, bych ještě tady dal aspoň ve stručnosti k lepšímu. 24. srpna 1968, tři dny potom, co na naše území vstoupila spojenecká vojska Varšavské smlouvy, aby nám jaksi v duchu jejich slovníků poskytla bratrskou pomoc, tak toho 23. srpna havaroval v těsné blízkosti Kostomlat sovětský vojenský vrtulník, který letěl z Berlína do Prahy. Na palubě údajně vezl balíky letáků, ve kterém si Sověti těm nevěřícím Čechům vysvětlovali vlastně, proč tam přišli. No a ten vrtulník tam havaroval a Sověti toho využili a tvrdili, že to je dílo kontrarevoluce a že ho někdo sestřelil z té věže toho Kostomlatského hradu. Přestože se prokázalo, že to není pravda, že svědci potvrdili, že ten vrtulník letěl velice nízko, že mu vynechával motor, takže zřejmě technická závada. Přesto se to léta používalo jako jeden z názorných příkladů toho, co ta kontrarevoluce v Československu prováděla.
2: Víš, že mě to, Vladimíre, ani moc nepřekvapuje.
1: O mě taky ne, já jenom, protože spousta lidí už tu dobu samozřejmě nepamatuje, tak jenom abychom si to oživili. No.
2: Jinak ti děkuju za ten tip. Známe teď o jedno zajímavé a krásné místo víc. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: No, naplánoval jsem si nějaké pracovní aktivity na víkend, tak mě zajímá, jestli mi to náš spolupracovník, meteorolog Martin Tomáš, doporučí. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, no tak s těmi aktivitami to bude trošku komplikovanější.
0: Tak v tom horku, já už to tuším, že asi žádné doporučení mi nedáte, víte.
1: A tak nějaký pěkný sklep.
0: Takový, leda, ano, může... ano, ano. Vinný nejraději, ano. Ale s mírou.
1: Ano.
0: Jasně.
1: Přesně tak.
0: Tak povídejte, mluvte v cifrách, abych to řekl stručně. Jak to bude vypadat?
1: Tak musím to proložit nějakým tím slovíčkem.
0: Ano.
1: Tak zkusím v noci, tam nás čeká málo oblačnosti, jasno, polojasno. Nejnižší teploty 21 až 16 stupňů Celsia, takže někde se dočkáme i tropické noci. Vítr v noci prakticky foukat nebude, čekáme klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra tam bude pokračovat horké počasí, dokonce ještě teplejší než teď a trošku nám to ještě zkomplikuje to, že se bude zvyšovat vlhkost vzduchu. Takže takový ten pocit dusna, ten bude ještě nad rámec toho, co zažíváme dnes. Čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky a ty mohou být i silné s přívalovými srážkami, trochu silnějšími nárazy větru a i kroupy se mohou objevit. Takže prostě takové dusné letní počasí s teplotami nejvyššími 31 až 36 stupňů Celsia. Teplo bude i v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů. Vítr ten bude vát slabý z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. O něco silnější může být místy na Moravě. No a v bouřkách, jak už jsem předeslal, může zesilovat.
0: No tak vidím to, že práce na zahradě asi omezím jenom na to, že budu v horizontální poloze, nohy nahoře.
1: A nebo v noci.
0: A nebo v noci. Tak moc vám děkuju, mějte se moc hezky, pane Tomáši, a doufejme, že to počasí nás trošičku potěší příští týden. Tak naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.

Napadlo mě, víte, kde by mohlo být o víkendu příjemně? Ve stínu lesa. No a právě na tohle téma bude dnešní káva o čtvrté. Jinak je tu závěr šťastné cesty, mějte se hezky, jezděte opatrně, ať nemusíte řešit podobnou šlamastiku. Nehoda, auto dostalo smyk, napálilo to do lampy, konem se seběhlo spousta lidí. Žena, která tam byla první, se už skláněla nad zraněným řidičem, když tu ji odstrčil nějaký starší pán se slovy: já jsem plukovník v záloze a mám kurz první pomoci. Ta žena ho chvilku sledovala, jak poraněného ošetřuje, a pak povídá: promiňte, ale až se dostanete k tomu, abyste zavolal lékaře, tak už jsem tady. Prostě humor je přítomný všude, ale hlavně nezapomeňte poslouchat i za týden, kdy opět společně vyrazíme na vlnách dvojky na šťastnou cestu.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele. Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Policie chce poslat do vazby karvinského primátora Wolfa, aby nemohl mařit vyšetřování fotbalové kauzy. A farmáři v okolí nádrže Švihov používají méně pesticidů a na kvalitě vody je to znát. Zítra bude slunečno, během dne přechodně zataženo a hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty do 630 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná úplatky ovlivňovat výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
5: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodním sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
4: Meteorologové varují před víkendovými bouřkami. Doprovázet je bude přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli vždy od 12 hodin do půlnoci. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom víc než 45 kg. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od Ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v Česku takovou licenci asi stovka firem a podnikatelů.
6: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov omezili používání pesticidů, tedy látek na ochranu plodin. Průměrný pokles znečištění za posledních 7 let činí až 27%. Ukázaly to závěry pilotního projektu Ministerstva zemědělství a povodí Vltavy, do kterého se zapojilo 18 zemědělských subjektů. Pokračuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
7: Je vidět, že to funguje, je to velmi účinné opatření. Bylo to rozšířeno na základě pozitivních výsledků tady ze Želivky i na vodárenskou nádrž Hřímov, Vrchlice a Opatovice.
4: Farmáři dostali finanční kompenzace, a to ve výši 50 až 60 milionů korun ročně.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo a místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Doprava.
4: Na výjezdu z Prahy po D1 dál housne provoz, brzdí se u okruhu a už asi 40 minut pojedete k omezení na 24. kilometru na mostě Šmejkalka a potom dál před Brnem pojedete hodinu úsek mezi kilometry 178 a 196, kde je omezení u D2. A opatrně na 50. kilometru D5 směrem od Prahy na vozovce jsou kusy roztrhané pneumatiky. Zprávy končí teď Patricie s kávou o 16:00.
8: Kdo by neměl rád vůni lesa a obzvlášť v létě, jak voní, ale taky jak zní les, tak o tom si právě dnes budeme povídat v kávě o 16:00. A naším hostem je lesník, pan inženýr Václav Kinský, ředitel pobočky Národního zemědělského muzea, Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den. No a ještě jedno lákadlo pro letní putování přidám. Ohrada je nejstarší lovecké muzeum v Evropě. Kdy jste se byl naposledy projít v lese?
9: No já jsem vlastně s lesem spjatý od malička a naposledy dneska ráno.
8: Bylo to z povinnosti?
9: Částečně z povinnosti, částečně to tak dělám, protože lesník bez lesa vlastně nemůže být ani v myšlenkách, ani fyzicky. Dokonce jsem viděl srnu dneska.
8: Takže... A byl to ten les, o který se staral už váš dědeček?
9: Byl to ten les, o který se starali moje rodiče. Jsou to městské lesy, dneska jeden z největších lesních majetků města Písku. Ale samozřejmě máme i lesy, o kterých vím, že je spravoval můj dědeček. Tam narážíme na to, co je vlastně podstatou lesnictví. To je to, že my neuvidíme de facto výsledky své práce a sklízíme práci právě našich předků.
8: Tak je to takhle vidět?
9: No, je to, my to říkáme i na zámku při lektorských programech dětem, že my lesníci to máme těžší než zemědělci. Samozřejmě je to v nadsázce, ale ten zemědělec, když na jaře zaseje a na podzim sklidí, tak ví, zda byla úroda, či nebyla a co si může dál dovolit, kdežto my musíme vlastně přemýšlet v jiných časových dimenzích.
0: Český rozhlas 2.
10: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní káva o čtvrté voní lesem a také bude znít lesem. Povídáme si s panem inženýrem Václavem Kinským ze zámku Uhrada u Hluboké nad Vltavou z Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství. Jaký je les v červnu? Co tam vlastně můžeme zažít? Nebo co si nesmíme nechat ujít?
1: No tak les je pestrý v každém měsíci, nicméně pro návštěvníky, kteří většinou se těší na prázdniny a na rostoucí houby, tak je to samozřejmě, ten červen je jeden z nejbohatších měsíců, protože kromě toho nového života, který tam od jara jakoby klíčí a plné zeleně těch listnatých stromů nebo přírůstu jehličnanů, tak je to samozřejmě ta fauna, která tam je. Červen je běžně uvažován jako měsíc myslivosti, kdy už jsou narozená mláďata, různých druhů zvěře. No a samozřejmě je to asi jeden z nejvoněvějších měsíců, protože například kvetou bezinky.
0: Co tam voní nejvíc v lese?
1: No,
0: a voní víc, anebo jinak ráno a večer?
1: To záleží taky na tom, zda je to s rosou či ne, protože už jsme zažili teď poslední dny, kdy nebylo ráno vůbec rosa. Nicméně samozřejmě prostřed dne, když jako svítí slunce, tak můžeme právě cítit různé druhy jako vůní, opravdu vybraných vůní. Dokonce už jsem zaznamenal, že jsou nějaké parfémy, které voní Šumavou a tak dále. Takže ta vůně samozřejmě je jeden z důležitých věmů. Pro mě asi určující spíš vůně jako, dejme tomu, nějakého borového lesa, na který svítí slunce, to znamená ta pryskyřice. Ale samozřejmě jinak voní každý kousek lesa, protože každý kousek lesa je jiný. Někde kvetou náprstníky, někde kvete lupina, někde právě ty bezinky, kterými třeba lesníci neradi vidíme na zalesněných plochách. Takže každému, co hrdlo ráčí.
0: No a jak zní v červnu les? Koho můžeme nejčastěji slyšet a nebo i vidět?
1: Pokud je to les, kde máme zvěř, tak samozřejmě...
0: Tak je les, kde zvěř není?
1: Samozřejmě, že jsou lesy, kde není zvěř, nebo kde je málo zvěře už dneska. Naopak zase víme, že jsou lesy, kde ty zvěře je příliš. Ale kromě toho určujícího hlasu ptáků, protože to je velmi pestré. Dneska třeba v listnatém lese můžete slyšet doupňáky, můžete slyšet holuby tedy, můžete slyšet ale i kosy, síkorky, brhlíky. To všechno se ozývá de facto už od rána, od svítání. Že? No ale taky se dají slyšet třeba čtyřkolky nebo motorky, které tam projíždějí prostě a nemají tam co dělat. Takže to je jako, ten lesník musí de facto koukat kolem sebe a poslouchat. To znamená, ty zvuky se nesou tím lesem a já už vím, kde třeba dělají lesní dělníci, kde se zatloukají oplocenky, to všechno jsou zvuky, které nějakým způsobem do toho lesa patří. A pak jsou zvuky, které tam nepatří, no a to je právě to, že řekl bych od covidu trochu cítíme větší tlak veřejnosti do míst, kde prostě dříve třeba vůbec nikdo nechodil a tím pádem i ale křik a další věci.
0: Když

0: jsou většinou takový trendy, Ježišmarja mláďátko, tak honem. A dát si opravdu pozor, protože kdyby třeba takový to sele, který už je ale dneska větší, který už neleží přímo jakoby někde přes den, tak kdyby vykviklo, tak samozřejmě bude zlé, protože ta matka samozřejmě brání ty svý děti. A většinou je opodál, většinou to jako sleduje. Jiná věc je, když je třeba vypadlé mládě, tak u těch ptáků to funguje trochu jinak. Tam je dobrý třeba ho vysadit na nějakou větev, ale ty mláďata to už taky teď v téhle době lítají, protože dejme tomu od jara je to o 14 dnů, o 3 týdny dříve všechno.
1: Káva o čtvrté.
2: Vaše každodenní inspirace.
1: Dnes s Patricií Strouhalovou.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dal matin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne křín.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

sám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach.

0: Procházíme se po lese a naším průvodcem je pan inženýr Václav Kinský, ředitel pobočky Národního zemědělského muzea, Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Když jsme se bavili o těch mláďatech a když budeme mít štěstí, můžeme potkat u vás i vlka nebo rysa? Kde by to mohlo být?
1: No, kdybychom měli štěstí, tak budeme rádi, že ho nepotkáme. Za prvé rys, ten už je dneska rozšířen v podstatě i v pahorkatinách, protože má velký teritorium a zasahuje do různých lesů, kde dříve třeba ani historicky nebyl, nebo byl ve středověku. A ten je tak opatrný, že samozřejmě on nás třeba vidí, ale my jeho ne.
0: Vy jste ho viděl?
1: Ne, ještě ve volné přírodě jsem ho nepotkal. Viděl jsem stopy jeho pobytu. Nicméně ti vlci, pro mě osobně je to velmi sporná otázka, jak daleko až můžeme pouštět takový predátory, protože a ty zkušenosti už taky jsou. Oni chodí jako do samoobsluhy třeba pro stáda ovcí nebo koz a ten účel, který měli, to znamená, že by měli působit jako predátor na, dejme tomu, spárkatou zvěř, tak ten se moc nepotvrzuje.
0: Mm-hmm. No a jak se proměňuje ta skladba zvěře v lesích? Na co jste třeba opravdu pyšní?
1: My lesníci jsme hospodáři na tom svěřeném majetku. Jistě veřejnost ví, že dneska se hodně diskutuje množství zvěře v lesích. Můj názor je, že ta zvěř je součástí de facto toho lesního celku i samozřejmě krajiny. Konec konců je to i zakotveno v zákoně, že je to naše bohatství. Setkáváme se ale s takovým tím ekonomickým tlakem, který de facto nutí tu zvěř regulovat proto, aby nebyly příliš velké náklady na ochranu lesa. Já jsem 40 let od maturity a nás prostě ti naši profesoři učili, že zvěř je součástí lesa a že se s tím lesník má poradit. To znamená udělat taková ochranná opatření, aby nebrali tu kulturu, která je zrovna zalesněná a tak dále. Nicméně my jsme v postkalamitním stavu, byla velká kůrovcová kalamita a těch zalesněných holin je hodně a ta zvěř není hloupá, to znamená tam, kde máte málo jedle a hodně smrku, tak si jdou pro tu jedli, zejména teda spárkatá zvěř a naopak. To znamená, když je jedlové zmlazení a mají tam smrk, tak se ho spolehlivě vyberou, najdou. Takže musíme jako čelit různým tlakům na tu zvěř.
0: Když jste vzpomněl tu svoji maturitu, tak lesnictví a myslivost vypadá v červnu jinak, když jste tam chodil jako student?
1: Myslivost možná, protože ta se vyvíjí jako velmi, ale to lesnictví, víte, my jsme hodně konzervativní, nebo měli bychom být konzervativní, protože ta generace lesa, těch 80 až 100 let, tak přesahuje 3 až 4 generace sloužících lesníků. To znamená, pro nás není ani tak daleko zavedení různých lesních řádů, třeba Marie Terezí, že to jsou 2 až 3 generace lesa. Jo? Zajímavé je, že vlastně my dodnes hospodaříme podle toho, co Marie Terezie zavedla, nebo podle části, kdy nařídila v podstatě desetileté hospodaření, desetiletý cyklus, takzvané decénium. My to dneska držíme v hospodářských plánech a de facto na těch 10 let se vztahuje veškeré hospodaření v lesích.
0: No a ty praktiky a technologie, co už je tedy překonané a k čemu se rádi vracíte jako lesníci?
1: No, já bych se nejradši vrátil k motorovým pilám, koním a traktorům, ale dneska bohužel vládnou jiné technologie, protože lidé nechtějí pracovat obecně a už vůbec nechtějí pracovat v lese, protože je to dřina de facto málo placená. Takže ty dělníky nahrazují stroje, kromě těch harvestrů, které můžeme potkat v lese dneska běžně, tak už jsou i velké sázecí stroje, které vystřelují prostě rovnou sazenice do půdy a tak dále. Ale pozor, to jsou všechno stroje, které pocházely z velkých ploch a rovin třeba severských zemí. A k nám se dostávají do terénu, kde nejsou schopni jako to účinně zvládat. To znamená, stejně potřebujeme ty lidi, kteří třeba s tou motorovou pilou přijdou. Ale ta technologie se změnila obrovsky.
0: Co z těch proměn zachycuje třeba právě vaše muzeum?
1: No, to je věc, která je velkým úkolem, protože kromě toho, že sbíráme sbírkové předměty z různých etap právě vývoje, tak bychom měli být i jako živou institucí a mapovat de facto ten současný vývoj a pomáhat i s tou budoucností, což se snažíme, protože kromě toho, že teda máme sbírkové předměty, dejme tomu ze 17. a 18. století, tak samozřejmě sbíráme i motorové pily a sledujeme ten vývoj. Ono je to velmi problémové, protože kdybych měl sbírat kompletní de facto repertoár třeba mechanizace lesnické, tak bychom potřebovali postavit prostě muzeum z vící třeba vašeho Českého rozhlasu, jo, v patrech a v garážích, což samozřejmě nejde. Nicméně my i spolupracujeme s různými institucemi, kde, dejme tomu třeba Skanzen v Rožnově teď otevřel novou hájovnu, která je jakoby expoziční, tak jsme tam taky dodávali nějaké materiály a snažíme se, samozřejmě spolupracujeme se státními lesy, městskými lesy, snažíme se oslovovat ty lesníky, aby to, co existuje, to, co už ale třeba nepotřebují, tak aby šlo do našich sbírek.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: S panem inženýrem Václavem Kinským si povídáme o lese, povídáme si o tom, jak ten les voní, jak zní, jak se proměňuje v péči lesníků. Zahradníci říkají, pane inženýre, že je dobré nechat kousek zahrady bezúdržbový. Platí něco takového i o lese?
1: Od toho máme národní parky, případně částečně různé zóny chráněných rezervací. To pravidlo u těch zahradníků je spíš teda o trávníku a o jako domově různých živočichů a hmyzu. Nicméně my v lese si to nemůžeme dovolit, protože ten les roste, jak jsem říkal, 80 až 100 let a kdybychom nechali něco takzvaně ladem, tak vlastně ta příroda si to vezme postupně, ale ne tím směrem, kterým potřebujeme my. Protože ať už mluvíme o, dejme tomu, feudalismu, komunismu nebo kapitalismu, tak vždycky ta společnost potřebovala lesy. Dneska jakoby se ztrácí ten význam toho objemu těch dřevních jakoby těžeb u nás, protože se dřevo dováží, ale jakmile by se třeba přestalo dovážet a potřebovali bychom vlastní zdroje, tak se to všechno řídí tou ekonomikou.
0: Od lesnictví k myslivosti, tam se zase u myslivosti považuje za takový zlatý věk období baroka a 19. století. Proč?
1: No to je zlatý věk, protože v té době de facto nepřevládal právě zájem o dřevo, ale spíše sloužily lesy jako místo pro kratochvilný lov. To znamená, bavíme se o úzké skupině de facto majitelů panství, kteří lovili, dejme tomu zejména v tom baroku, no a k tomu vlastně stavili lovecké zámky, což je třeba naše ohrada nebo kratochvíle. Bylo to spojené samozřejmě s politikou a s různými jako v uvozovkách obchodními zájmy.
0: A co z toho, z té slávy můžou vidět třeba právě návštěvníci ve vašem muzeu?
1: No, úplně všechno, protože my jsme vlastně jeden z největších barokních loveckých zámků dochovaných u nás v České republice. A ten lovecký zámek je vyzdoben, to znamená, máme tam fresky ze života bohyně Diany, takže de facto ta barokní krása je tam na každém kroku.
0: No a chtěl byste něco z toho období, aby se vrátilo do praxe?
1: Ani moc ne, protože si veřejnost rozhodně nedovede představit, jakým způsobem ty lovy probíhaly. Dneska ta myslivost je de facto o ochraně krajiny a zvěře. Tehdy to byly naprostý jatka, kdy ta šlechta si dovolila zaměstnat své zaměstnance na tom, aby naháněli zvěř. Například takzvané plachtové lovy, kdy nahnali zvěř vlastně do plachet, točili se v kruhu, honili je v kruhu a na stávaništích stáli ty lovci a stříleli je jako jedno za druhým. Jo. Takže to je úplně nesrovnatelný s tím, jak dneska probíhá myslivost.
0: Myslivost je zájmovou činností. Pro mladé je to lákavé? Mají o to zájem?
1: Moc ne. Myslivost je opravdu koníček, na rozdíl od lesnictví a je to náročný koníček, protože nejen finančně, ale časově. Veřejnost nám jako říká, že my lovíme zvěř jako myslivci, ale to je tak 10% činnosti toho myslivce a ještě musí lovit ne podle své chutě a zájmu, ale prostě to, co je třeba. Ale většinu času tráví právě péčí o krajinu, vysazováním remízku. My třeba dětem vykládáme, kde teda má domov zajíc, že? Tak většina řekne, že v noře, což samozřejmě vůbec není pravda, protože zajíc nemá nory. Ale pak mluvíme o pekáči, což je mysliveckou mluvou vlastně lože toho zajíce. No a ten zajíc, ale i další třeba pernatá zvěř, tak potřebuje mít úkryt. Takže myslivci třeba vysazují remízky, jo? Což jsou vlastně křoviny uměle založené, třeba trnky, kam ten predátor jakoby na ně moc nemůže. A to jsou prostě věci, které jakoby berou čas, takže to chce prostě zapálené lidi. No.
2: Toulky první republikou.
3: Světla a stíny doby.
2: První republika byla dobou velkých změn a ty se nevyhnuli ani divadlu.
3: S rozvojem jevištních technologií se měnila scénografie, umělecká výprava i režijní postupy. Divadlo se vydávalo novou, moderní cestou.
4: Změnami procházela i opera, a to hlavně zásluhou Otakara Ostrčila.
5: Obklopil se schopnými spolupracovníky, kteří měli stejně jako on smysl pro moderní divadelní cítění.
4: Toulky první republikou.
2: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: S inženýrem Václavem Kinským, lesníkem, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté k těm praktickým věcem teď. Co si, pane inženýre, můžeme z lesa odnášet? Houby, lesní plody a jak je to třeba se dřevem? Nějaké to polínko na otop?
1: Kdyby bylo na mě, tak bychom měli spoplatnit i odnos hub a ovoce v uvozovkách nebo produktů lesních, protože některé jakoby sběry jsou vyloženě komerční. Jo. Ale samozřejmě platí to podle zákona, že lidé mohou sbírat. U dřeva je to do 7 cm, což je takzvané hroubý, nehroubý, ano, průměr, kdy mohou sbírat volně ležící větve, neměli by nic kácet ani řezat.
0: Ale když jste mluvil třeba o tom kácení, tak tam zůstávají takové hezké kousky do kamen ve tvaru trojúhelníku, ten vyříznutý klín, to taky si můžu odnést?
1: Já jsem to měl teďko nedávno v mém lese, kdy jsme káceli, udělali jsme těžbu a než jsem stačil podle svých představ vyklidit tu paseku, tak všichni přítomní chataři mi jako v uvozovkách pomohli a právě argumentovali tím, že to je odpad, ale to není odpad, to je prostě dřevní hmota, která se dá nějakým způsobem prodat. A my lesníci víme, že každý kus, který se zobchoduje, tak se musí vrátit zpátky do toho lesa. To znamená, nějak vám to chybí. Já bych vždycky doporučoval, aby si lidé našli toho hospodáře, kterýmu ten les je svěřen do péče, nebo dokonce majitele, kterému patří, a dohodli se s ním. Jo? Protože já zase se vrátím k tomu konkrétnímu příkladu. Prostě jsem se s nima pak dohodl na nějaký reciproční plnění, třeba zasází stromky nebo ty větve, které nejdou využít, tak vlastně schází nahromady a vyčistí ten les. Ale nejde to dělat jako svévolně.
0: Když jste říkal, vyčistí ten les, naše babičky právě říkali, že dřív byl les hezky uklizen a že tomu dnes tak není. Tak proč?
1: To je věčné
0: na kom tedy
1: téma.
0: Je, aby ten les uklizen byl?
1: Jasně, to je věčné téma. On v podstatě, ta představa toho uklizeného lesa, tak je z těch časů, kdy lidé topili dřevem a za sběr klestu, který mohli provést třeba jeden den v týdnu, tak dostali ceduličku od hajného a museli odpracovat zadarmo v tom lese třeba 10 dní. Jo? To je pro nás naprosto nepředstavitelné. A ten les dneska lesníci uklízí podle svých představ, protože ta hmota, která tam tleje, tak je důležitá. I když se třeba vyfrézuje, to znamená rozmělní se všechny ty větve, které tam zůstanou a jehličí, tak to samozřejmě přináší vrstvu, která postupně tvoří humus. Ty zametené lesy, to je představa možná i z první světové války, kdy nebylo stelivo, takže se normálně hrabalo jehličí nebo listí a dávalo se vlastně do stájí pod stání koní. Takže my máme představy takový, který už dneska vlastně nepotřebujeme nějakým způsobem znova aplikovat.
0: A jak je to s oplocenkami, kde se dělají? Jaký je pro ně důvod?
1: Oplocenka, to je vlastně jedno z nejdůležitějších jako lesnických zařízení pro to, aby jsme uchovali zejména cenné dřeviny, které potřebujeme vnést. To znamená příklad smrkový les, uděláme kotlík z buku, to znamená vysázíme třeba 200 kusů nebo 500 kusů buku, tak ho potřebujeme oplotit, aby zdárně odrostl a byl chráněn před zvěří. Ale nejen před spárkatou zvěří, ale třeba i před zajíci a hlavně třeba před mechanickým poškozením, kdy vytloukají srdci paroží a jsou schopní rozbít ty sazenice. Protože sazenice jsou drahé. Takže je to vlastně taková ochranná stavba. No a tam by se nemělo vůbec vstupovat.
0: No dobře, ale když tam vidím mis houbu, je to velké porušení, když přelezu ten plot, vezmu si tu houbu a zase se vrátím?
1: No, my to prostě neradi vidíme, protože ty oplocenky můžou být v různém stavu, nahnilé, třeba ty žebříčky, které tam jsou, a může se stát taky, že se někdo zraní, jo? Což samozřejmě prostě v lese by se člověk měl chovat jako na návštěvě.
0: A je to ještě školka, když v lese vidíme kus oploceného, tedy lesa, ale ty stromy už jsou poměrně vysoké a rostou hodně blízko u sebe, tak je to spíš farma pro vánoční stromky, nebo co to je?
1: Ne, dneska v podstatě lesní školky jsou na plochách mimo les, To, že kdysi dávno každý hajný měl svoji vlastní školku, tak to už dneska není, protože se to musí nějakým způsobem mechanizací obhospodařovat centrálně. A pokud se týká vánočních stromků, tak to už se dneska opravdu vyrábí na plantážích. To znamená na vlastně zemědělské půdě. Já ještě sám jsem pomáhal svojí mamince s vánočními stromky, které byly vyloženě z prořezávky, to znamená z výchovného zásahu. Dneska by to nikdo nechtěl. Dneska každý chce předpisový stromeček typu kavkazská jedle, která se sem dováží kamionama. Mně by se hrozně líbilo, kdybychom mohli zase prodávat jakoby stromky, které mají třeba křivý kmínek nebo jednu stranu menší do rohu, takový ty rožáky prostě. Ale toho se asi nedočkáme, protože ta představa lidí je trochu jiná. My jsme dokonce v 80. letech, máme to i zaznamenáno v muzeu, tak byl zlepšovací návrh na takzvanou vánoční větev. To znamená velký větve, třeba borový stěžby, který si lidé zavěsí jako pod stropu, tak, jak to vlastně ta tradice kdysi byla. Musím říct, že dneska na západě to je trend, protože ta produkce, a samozřejmě teď nechci producenty vánočních stromků jako nijak jako hanět, ale ta produkce nás stojí hodně energie.

0: Inženýr Václav Kinský, lesník ve vysílání Kávy o čtvrté, kdy se bavíme o lese a o tom, kam vás chceme pozvat. To je zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde je muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Proč vlastně se stojí za to jet, de facto na les podívat do muzea?
1: No, naše muzeum existuje už v podstatě od roku 1842, kdy jej založili Schwarzenbergové. Je to naprostý unikát, protože už dejme tomu po 40 letech o něm psal Emanuel Purkyně a jezdili na různé světové výstavy a my tam vlastně v tom muzeu máme ještě podstatnou část těch starých schwarzenbergských sbírek. Ta historie je hrozně zajímavá v tom, že se můžeme poučit, to znamená jezdí k nám i lesníci, protože jsou některé věci, které už jsou dávno zapomenuté. Oni lesníci byli vždycky hodně vynalézaví, protože si museli pomoct nějakým způsobem. Nechci teď povídat o lanovi nebo reslovi, protože to jsou ty kapacity veliké, ale je spousta českých lesníků, kteří třeba si udělali vlastní secí strojek a tak dále a byl patentován. Takže to tam my jako uchováváme a samozřejmě i lidem o lese povídáme.
0: No a co právě po takové návštěvě? Máme šanci v tom skutečném lese vidět jinak? Na co se máme potom dívat?
1: Pokud ten člověk odejde od nás s tím, že ví, že o lese starají lesníci a ví, jak dlouho roste les, tak to považuji za úspěch.
0: Jak budou vypadat vaše ohradské národní myslivecké slavnosti právě v areálu Národního zemědělského muzea Ohrada u Hluboké nad Vltavou? Bude to ve dnech 26. až 28. června.
1: Už máme 25. ročník těch slavností. Oni se tam ovšem odehrávali právě i v tom zlatém věku myslivosti, v tom baroku. Ty slavnosti nesou tradici té myslivosti. Má to v oblibě i laická veřejnost, protože se tam s těmi myslivci potkají. Ti lidé samozřejmě jakoby vnímají ten jiný svět, který má svoje nějaká zavedená pravidla. No ale kromě toho tam můžou ochutnat zvěřinu, nebo i ryby nově teď, co připravujeme. Je to celodenní velký program.
0: V sobotním programu, když jsem se dívala, tak mě zaujala ukázka vyhledávání srnčat pomocí dronu. Proč je to tak důležité? Co jde?
1: Když se sečou louky, což je teď, tak vlastně je tam mnoho srnčat mladých. Je mnoho lidí, kteří jako dobrovolníci jdou a samozřejmě díky tomu dronu vidí to srnče přes termokameru nebo termovizi nebo i normálně vlastně pohledem ze zhora. A pak pomocí krabice a trsů trávy, protože se nemůžou dotknout, nemůže tam být ten pách uchován toho člověka, tak ji vynáší a vlastně zase vnáší na tu louku. Tak to je vlastně teď aktuální téma myslivecké.
0: A čím je výjimečná vaše nová expozice sokolnictví, kterou právě v rámci těch slavností budete otevírat?
1: To je velká lahůdka, protože samozřejmě sokolnictví je jeden z nejstarších způsobů lovu zvěře. Pochází to vlastně z Arábie, z Perzie. Je to velmi vznešený způsob lovu, protože člověk musí de facto souznít s tím dravcem, aby nějakým způsobem ho vychoval a spolupracoval s ním. A my jsme tam měli takovou jednu místnost sokolnictví, nicméně teď jsme se rozhodli, že tomu sokolnictví budeme věnovat větší prostor, kde budeme mít dravce, exponáty, ale i třeba tam můžou návštěvníci vidět, jakým způsobem se vlastně pohybuje v tom vzduchu, co ho nese, tu jeho kostru. Je to hodně zajímavý, samozřejmě včetně ukázek videí, takže všechny zvu.
0: Co říká les tomu, kdo mu rozumí a dokáže mu naslouchat? Co říká vám?
1: No, tak to není na jednu větu, samozřejmě. Já když jsem sem jel, tak jsem na to myslel, jak de facto vám ten les pořád běží v hlavě. Jo. I když tam nejste a jedete autem, tak vlastně se díváte na ty lesy a hodnotíte, jako jak to tam vypadá, kde jsou polámaný větve borovic, od, dejme tomu bouřky a tak dále. No, ale já bych si přál, aby ty lesy prostě zůstaly.
0: Tak já moc děkuju za pozvání nejenom na ten 25. ročník největšího setkání myslivců a přátel přírody Ohradské národní myslivecké slavnosti, které budou právě u vás v Ohradě u Hluboké nad Vltavou od 26. do 28. června. Naším hostem byl pan inženýr Václav Kinský, ředitel pobočky Národního zemědělského muzea, Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství právě na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Tak ať se to povede. Ať se to líbí.
1: Tak lesu a lovu zdar.
0: Zdar.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jaké to je na vlastní oči vidět start mise Artemis? Co vše nám přináší výzkum vzdáleného vesmíru a co je největší chloubou Štefánikovy hvězdárny? O tom všem jsem si přímo na hvězdárně povídala s popularizátorem vesmíru a budoucím novinářem Ondřejem Heiglem.
0: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lidé po opuštění vězení nebo v probačním dohledu čekají i půl roku na terapie a vysoké teploty mohou nejvíc ohrozit seniory nebo chronicky nemocné pacienty a děti. Zítra bude slunečno, během dne přechodně zataženo a hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty do 36 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Stát chce, aby třeba násilníci chodili na terapie, na takzvané probační programy pro dospělé, ale nedalo ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Organizace tak finance schánějí jinde, anebo programy musí omezovat.
4: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
5: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
4: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
6: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
4: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět klesne. Nafta po několika měsících zlevní pod 37 korun za litr. Její maximální cena oproti dnešku klesne o 43 haléřů na 630 korun a 61 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 41 haléřů, což je o 11 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro víkend i pondělí. Kvůli vysokým teplotám záchranáři varují před dlouhým pobytem na slunci anebo v horkém prostředí. Lidé by neměli dělat těžkou práci venku a měli by dodržovat pitný režim. Pro koho je horko nejvíc nebezpečné, vysvětluje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
7: Nejrizikovější skupinou jsou seniori, malé děti a chronicky nemocní pacienti, a zejména lidé se srdečními a cévními onemocněními nebo diabetici. A u seniorů navíc často dochází k tomu, že mají vlastně oslabený pocit žízně a proto pí méně, než jejich organismus potřebuje.
3: Stovky státních policistů i strážníků dohlížejí na bezpečnostní i dopravní situaci v Brně a kolem Masarykova okruhu. Tam dnes začíná třídenní velká cena silničních motorek. V loni závody navštívilo zhruba 220 tisíc diváků. Na co se hlídky soustředí, popisuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
8: Strážníci budou předcházet krádežím, vandalismu, v některých letech se zabývali i častějšími případy rušení nočního klidu a v ulicích bývá o poznání víc i opilých lidí. Hlídky ale také dost často pomáhají bloudícím návštěvníkům, několikrát v minulosti poskytovali první pomoc nebo předávali rodičům nalezené děti.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Doprava.
3: Strakonická byla na výjezdu z Prahy neprůjezdná po nehodě osobního auta a motorkáře před sjezdem na Lipence. Teď už by se mělo pomalu projíždět pravým pruhem. Čekejte ale vzhledem k provozu stále dlouhé kolony. A na výjezdu z Prahy po D1 se brzdí u okruhu k omezení na 24. kilometru, je to na 40 minut a provoz navíc komplikuje nepojízdné auto v pravém pruhu na 12. kilometru. Zprávy končí po nich Honza a Tereza, která má slovo.
9: Dobrý den vám všem, kdo posloucháte Dvojku. Je 19. června a na mě připadla jedna z mých oblíbených povinností.
10: Budeš žehlit, Terezo Stýblová?
9: Ne, Honzo Kovaříku, a běž pryč s tím stereotypním smýšlením. Já přivítám naše posluchače u dalších příběhů z kalendáře na Dvojce. To je má oblíbená povinnost, nebo povinnost, spíše můj oblíbený radost. Koníček, radost.
10: Ano. Radost, no to je o dost lepší než žehlení.
9: Ano, o dost. No a na tobě bude ta druhá povinnost.
10: Takže vynést koš. Ne, dělám si legraci ve stylu toho úvodního, uznávám poněkud nevyváženého vtipu. Nejlepší bude, když rovnou přejdeme k indicím, co říkáš?
9: Přesně tak.
10: No, tak dobře, poslouchejte pozorně. Jim Davis.
9: Já nabízím lazáně.
10: No dal bych si. Takhle v podvečer už mi vytrávilo.
9: Až vyneseš koš. Ale to byla nápověda. Ty lazáně samozřejmě.
10: Dobrá, tak zatím Jim Davis, lazáně a do třetice nesnáším pondělky.
9: Dnes jsme to tedy s indiciemi pěkně vymňoukli.
10: Moment, to byla bonusová indicie?
9: Tak trochu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jak jistě mnozí z vás, našich ctěných posluchačů, poznali, dnešní příběhy z kalendáře budou kočičí. Tedy spíš kocouří, abych byl přesnější.
1: Ano, naším dnešním hrdinou totiž není nikdo jiný než asi nejslavnější kočka na světě, nejslavnější kocour na světě jménem Garfield.
0: Garfield, pro případ, že byste netušili, je americký komiksový seriál. Jeho autorem je Jim Davis a poprvé vyšel, a to je důvod k dnešnímu povídání, 19. června, konkrétně v roce 1978.
1: Komiks vypráví o životě titulní postavy kocoura Garfielda, psa Odieho a jejich majitele Johna Arbuckla.
0: Mezi ta nejobvyklejší a nejběžnější témata patří, a je mi to sympatické, Garfieldova lenost a obžerství.
1: No, možná byste si mohli říct, že to nezní jako něco, co by ho opravňovalo stát se tématem našeho pořadu.
0: Jenže to byste museli přehlédnout fakt, že v roce 2013 byl tento komiks publikován v přibližně 2580 novinách a časopisech a držel tak Guinnessův světový rekord jako vůbec nejrozšířenější komiks na světě.
1: Tak si říkám, proč vlastně je kocour Garfield už od počátku celosvětově tak oblíbený?
0: No, ptáš se správně. Jedna z odpovědí může znít takto. Především pro svou lidskost skrytou v kočičím těle, pro svůj cynický humor a neochotu podřídit se běžným konvencím. Garfield prostě stělesňuje vlastnosti, které lidé často tajně mají, ale nedávají je najevo.
1: I ty se sám říkal, že je ti tím sympatický.
0: Ano.
1: Garfield vlastně dělá to, co chce a kašle na pravidla. Škrábe nábytek, útočí na pošťáky a dává na jeho svou nadřazenost.
0: Nic z toho nedělám. Jen je mi sympatická lenost a obžerství. Myslím, že s tím nejslavnějším kocourem na světě jsme to ani moc nepřehnali. Pokud by vám i ten Guinnessův rekord byl málo, tak přidám, že Garfield nezanechal otisk své tlapky jen v novinách.
1: V letech 1982 až 1991 odvysílala stanice CBS několik půlhodinových televizních speciálů a až do roku 1994 se tamtéž vysílal animovaný seriál Garfield a přátelé. Pořád málo?
0: Dobrá, v roce 2004 byl uveden první Garfieldův celovečerní film a o dva roky později následoval film druhý.
1: Takže noviny, televize, Hollywood a tím to zdaleka nekončí. Tenhle kocour je totiž vážně extra třída.
0: Přesvědčit se o tom můžete, pokud s námi zůstanete i po následující písničce u příběhu z kalendáře na dvojce.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Naším dnešním hrdinou v příbězích z kalendáře je kocour Garfield, ale ještě před ním přišel jeho autor, kreslíř Jim Davis, s jinou postavou.
1: To je pravda. V roce 1973, když Davis pracoval jako asistent u komiksu Tumbleweeds, vytvořil komiksový seriál Gnorm Gnet, tedy komár jménem Gnet. Příběh o něm vycházel v letech 1973 až 75 v deníku Pendleton Times ve státě Indiana, ale velký úspěch upřímně řečeno nesklidil.
0: Davis později uvedl, že mu jeden redaktor řekl, že jeho kresba je dobrá, vtipy skvělé, ale nikdo se nedokáže ztotožnit s hmyzem.
1: To bych tedy připodepsal. Davis se v tu chvíli rozhodl prozkoumat tehdejší komiksy, aby zjistil, které druhy zvířecích postav by mohly být populárnější. Měl pocit, že dobře si vedou psy, ale je jich moc. Ale nevšiml si prý žádných výrazných koček.
0: Takže díra na trhu.
1: Něco na tom bude. Hlavní postava Garfielda byla inspirována kočkami, se kterými Davis vyrůstal. Jméno a osobnost pak údajně náš dnešní hrdina převzal od Davisova dědečka, Jamese A. Garfielda Davise, kterého popsal jako, cituji, velkého nevrlého muže.
0: Zajímalo by mě, jestli se toho dědeček dožil a taky co na to říkal. Upřímně nevím, jestli bych byla nadšená, kdybych byla před obrazem Garfielda.
1: Tak to by se tobě přece stát
0: no,
1: nemohlo.
0: Ale nikdy nevíš. Tak dobře, tak jméno Garfieldova majitele, Johna Arbuckla, bylo odvozeno z reklamy na kávu z 50. let. Johnou spolubydlící Lyman, kterého autor jaksi přidal, aby měl John s kým mluvit, převzal jméno postavy Gnorm Gnet z onoho původního komiksu.
1: A poslední do party byl pes Spot. Ten se nicméně dočkal přejmenování na Odího, a to proto, aby nedocházelo k jeho záměně se psem stejného jména z jiného tehdy známého komiksu.
0: Tahle partička dosáhla velmi rychle komerčního úspěchu. Od počátku roku 1981, tedy méně než 3 roky po celostátním uvedení komiksu, se pravidelně objevovala v novinách a její, řekněme, značka se prodala za více než $15 milionů.

0: hlavní postavou nejen světoznámého komiksu, ale zejména dnešních příběhů z kalendáře je Garfield, obézní oranžový mourek.
1: Jeho povahu charakterizuje sarkazmus, lenost a obžerství, přičemž má v obzvláštní oblibě lazáně. Když se řekne Garfield, je prostě vždy třeba říct i lazáně.
0: Majitelem slavného kocoura je John Arbuckle. Ten je často zobrazován jako nemotorný, ale laskavý člověk. Nezažívá sice moc úspěchů u dam, ale za to má dobré srdce a snaží se být pro svého Garfielda dobrým majitelem. Jeho bizarní styl oblékání a pokusy o kreslení pak často vedou k humorným situacím.
1: Johnovým dalším mazlíčkem je Odie, nepříliš bystrý žlutý pes. Většina komiksů se točí kolem interakcí mezi těmito třemi protichůdnými postavami.
0: Jedním z obvyklých a stále se opakujících témat komiksu byly Johnovy neúspěšné pokusy o randění, zejména s veterinářkou jeho domácích mazlíčků, doktorkou Liz Wilson. Znovu.
1: Po příběhové linii z roku 2006 se tihle dva zasnoubili a začali spolu žít.
0: No vida, zas tak neúspěšný u žen John nebyl, stačilo to pár dekád zkoušet.
1: Mnoho komiksových stripů zachycuje Garfielda, Odieho a jejich pánička při návštěvě Johnových bezejmenných rodičů a bratra na jejich rodinné farmě.
0: Částečně je popularita tohoto komiksu v popkultuře pravděpodobně dána i tím, že neobsahuje žádné společenské ani politické komentáře. Vyhnout se jim to byl ostatně i Davisův záměr. Kromě toho sám přiznal, že se v politice moc nevyzná.
1: Toto tvrzení v žertu dokládal tím, že si dlouhá léta myslel, že OPEC, tedy Organizace zemí vyvážejících ropu, je ve skutečnosti lepidlo na zubní protézy.

0: Zatímco oblíbené české rčení říká nedělej z komára velblouda, autor komiksu, kolem kterého se točí tyto příběhy z kalendáře, se rozhodl udělat z komára kocoura. Kocoura jménem Garfield. Tento veleslavný kocour se poprvé v komiksu objevil 19. června roku 1978 a jeho autor Jim Davis původně kreslil komiks, jehož hlavním hrdinou byl komár. Uznejte sami, že ten mírně obézní žluťoučký mourek je o moc sympatičtější hrdina. Popsali jsme začátky celého příběhu, zmínili jsme Guinnessův rekord a až do této chvíle kroutím hlavou nad tím, že 2580 redakcí různých novin a časopisů otisklo Garfieldův komiks. To asi těžko někdo překoná. A také jsme, pro ty, kteří Garfielda vůbec neznají, stručně popsali všechny protagonisty a naznačili dějové linky, kterým se autor rád věnoval. O čem bude řeč dál?
1: No, ještě jsme nepopsali ani stručně život autora Garfielda, tak k tomu se dostaneme za chvilku. Jak se vlastně Jim Davis z kluka, který vyrůstal na farmě v Indiáně, stal komiksový kreslíř. No a když už si říkal, že si kroutil hlavou nad tím číslem novinových vlastně výtisků, tak budeš kroutit hlavou dál, protože Garfield se z komiksu papírového tištěného dostal i do televize a dokonce i do Hollywoodu, do filmu, a to najednou, ale rovnou dvakrát.
2: Historie českého zločinu
3: na dvojce.
2: Ruzyňské letiště přijímá volání o pomoc.
4: Praho, jsem z Mlhy venku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna.
3: Pachatelé byli děti a důvody pro jejich čin byly hrůzné.
5: Otec byl jak šílený. Vrhnul se na bráchu, bušil do něj pěstma a pak ho začal škrtit.
2: Únos letadla. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
6: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Hlavním hrdinou těchto příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, je kocour Garfield. Jeho majitelem, a tedy tak trochu spoluhrdinou, je John Arbuckle. Ovšem ani jeden z nich by nespatřil světlo světa bez amerického kreslíře, scénáristy a producenta Jima Davise.
1: Jim Davis, celým jménem James Robert Davis, se narodil 28. července roku 1945 a nejznámější je právě jako autor komiksových seriálů, zejména pak toho o Garfieldovi.
0: Rodák z Marionu ve státě Indiana vyrůstal na malé farmě, kde chovali skot plemene Black Angus. Zdá se vám to povědomé? Ano, je to tak. Nenáhodou se Davisovo dětství na farmě podobá životu Garfieldova majitele Johna Arbuckla.
1: I on vyrůstala na farmě se svými rodiči a bratrem, je rovněž kreslířem a i jeho narozeniny se slaví 28. července.
0: Ne, vůbec ten komiks není autobiografický, kde pak? Na střední škole se Jim Davis přidal k tamním studentským novinám a brzy se v nich stal uměleckým redaktorem. Právě tyhle noviny otiskly jeho první komiks, zřejmě inspirovaný školním životem. Nakreslil také většinu ilustrací pro ročenku svého ročníku, tedy ročníku 1963.
1: I na univerzitě studoval umění a obchod a jedním z jeho spolužáků byl slavný americký komik a moderátor David Letterman.
0: Na rozdíl od svého komiksového alter ega se pan Davis oženil, a to hned dvakrát. Pozor, jeho první žena Carolyn byla alergická na kočky.
1: Tomu říkám ironie osudu, manželka tvůrce té nejslavnější kočky na světě je nemůže vlastně snést.
0: No nic však nenasvědčuje tomu, že by to byl důvod rozvodu, po kterém následovalo Davisovo druhé manželství.
1: Pracovně zůstal Jim Davis vždy věrný své tvůrčí a producent. Činnosti. Na podzim roku 2006 pak svůj pracovní záběr rozšířil a nastoupil jako externí profesor na své alma mater, kde začal přednášet o tvůrčích a obchodních aspektech komiksového průmyslu.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Garfield and Friends, tedy Garfield a přátelé, je americký animovaný televizní seriál založený na komiksu Garfield od Jima Davise.
1: Ano, rozumíte tomu správně. Téhle kočce už noviny nestačily a rozhodla se nechat otisk své tlapky i na televizní obrazovce.
0: Seriál vysílala stanice CBS v rámci sobotního dopoledního programu pro děti, a to od 17. září 1988 do 10. prosince 1994.
1: Jednalo se o animované příběhy, adaptované z komiksového seriálu Garfield a také z dalšího Davisova díla US Acres.
0: Garfieldovi propůjčil svůj hlas Lorenzo Music. Po konkurzu byl prý do role líného kocoura obsazen okamžitě. Davis to později okomentoval takto.
1: Rozhlédl jsem se po místnosti plné dabérů a v rohu jsem uviděl Lorenza, jak se tiše olizuje.
0: Mr. Music propůjčoval Garfieldovi svůj hlas ve všech 12 speciálech, v seriálu, ve videohrách i v reklamách až do své smrti v roce 2001.
1: Jenže nic netrvá věčně. Ačkoliv měl Garfieldovský televizní seriál ve své době vysokou sledovanost, výrobní náklady rostly a zároveň v polovině 90. let začal ztrácet přitažlivost i formát sobotních ranních kreslených seriálů.
0: Z toho důvodu CBS sice navrhla prodloužení série o další sezónu, avšak s výraznými škrty v rozpočtu.
1: Producenti proto seriál ukončili v roce 1994 sedmou sezónou. Celkem bylo natočeno 121 epizod.
0: V době uvedení byly recenze titulu na pokračování obecně negativní. The Los Angeles Times v roce 1988 napsali: Garfield ztratil všechny své kočičí vlastnosti a stal se mrzutým mužičkem v kočičím kostýmu. S více než 3,5 tisíce produkty s Garfieldem na trhu opravdu ještě někdo potřebuje vidět víc?
1: No, my můžeme spolu se scénáristou těchto příběhů z kalendáře Jakubem Šafránkem po několika desetiletích vzkázat do LA Times. No ano, potřebuje. Garfielda totiž není nikdy dost.

0: Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je postava amerického novinového komiksu Kocour Garfield.
1: Kdyby zůstal jen komiksem v lokálních amerických novinách, asi bychom si o něm dnes nepovídali.
0: No uznejte, nemůžeme přece celé příběhy z kalendáře věnovat kdejaké kočce s nadváhou.
1: On ale nezůstal jenom tím komiksem, Honzo. Stal se světovým fenoménem, podmanil si několik generací čtenářů, vyšlapal si cestičku na televizní obrazovky, ale i to bylo tomuhle kocourovi málo, a tak se v roce 2004 objevil na stříbrném plátně.
0: Jasně, mohli byste si říct, že se prostě Garfield objevil v nějakém filmu. Jenomže tak to nebylo. On to byl jeho film. Garfield the Movie. To je americký komediální snímek z roku 2004, který kombinuje hrané scény s animací.
1: Vychází pochopitelně z komiksového seriálu od Jima Davise a neprodukoval ho nikdo menší než společnost 20th Century Fox.
0: V hlavních rolích se představili Breckenmeyer jako John Arbuckle, Jennifer Love Hewitt jako doktorka Liz Wilson a Bill Murray jako hlas Garfielda. Slavného kocoura tvůrci vytvořili pomocí počítačové animace.
1: A jak to někdy bývá, přestože recenze se nesly spíš v negativním duchu, snímek zaznamenal komerční úspěch. Během prvního víkendu se promítal ve více než 3000 kin a vydělal skoro 22 milionů dolarů.
0: Aha, to nezní jako propadák, viď?
1: Ještě vydrž. Ve Spojených státech a Kanadě film utržil více než 75 milionů dolarů a na zahraničních trzích téměř 133 milionů stejné měny.
0: Jestli umím sčítat, dohromady je to 208 milionů a vzhledem k tomu, že produkční rozpočet byl 1 050 000, za mě celkem dobré.
1: Taky si myslím. A stejného mínění evidentně byli i tvůrci, protože o 2 roky později bylo do kin uvedeno pokračování.
0: Tak vidíte, zlo lokálního komiksového stripu to Garfield dotáhl až na 2 celovečerní snímky na stříbrném plátně.
1: Tenhle žrout lazaní zkrátka není žádné Bčko.

0: Dnešní kočičí díl příběhu z kalendáře věnoval scenárista Jakub Šafránek asi tomu nejslavnějšímu kocourovi na světě.
1: Kocour jménem Garfield se poprvé objevil v novinách v roce 1978 a bylo to 19. června onoho roku.
0: Miluje lazáně a nesnáší pondělky. Přestože je tlustý, líný a samolibý, autor Jim Davis vytvořil postavu, která je zároveň roztomilá.
1: Ano, tahle skromná, vlídná charakteristika kolegyně vystihla hrdinu, jenž byl vytvořen s úmyslem, cituji, vymyslet dobrou prodejnou postavu.
0: A to se povedlo. Značka Garfield dnes ročně vydělává minimálně 750 milionů dolarů.
1: Zřejmě dobrý oddíl. Kromě různých produktů a komerčních partnerství dal totiž komiks vzniknout několika animovaným televizním speciálům, dvěma seriálům, dvěma celovečerním kinofilmům a mohli bychom ještě pokračovat.
0: Komu svěříme závěrečný citát, Honzo? Našemu hrdinovi nebo jeho tvůrci Jimu Davisovi?
1: Víš co, ono je to jedno. Je to vlastně jeden a ten týž. Dávejte pozor, cituji. Život je jako horká koupel. Dokud jste v ní, je to příjemné, ale čím déle v ní zůstáváte, tím víc vrásek se vám dělá.
0: To je hezké přirovnání a pravdivé.
1: Pokud máte doma nějakého samolibého, mírně obézního kocourka, poškrábejte ho za nás pod bradičkou. No a pokud ne, dejte nám šanci zase příště, třeba budeme mluvit o vašem tématu.
0: Těšíme se na vás i na další povídání. Mějte se hezky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí.

0: go.
1: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
2: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
1: Mrazivé léto.
2: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Izrael a Hizballah uzavřeli po měsících bojů příměří a policie pátrá po karvinském primátorovi Wolfovi, hrozí mu vazba. Zítra bude slunečno, během dne přechodně zataženo a hlavně v Čechách přehánky i silné bouřky. Nejvyšší teploty do 36 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Izrael a šíitské militantní hnutí Hizballah uzavřeli příměří. Klid zbraní vstoupil v platnost odpoledne. Podle agentury Reuters to potvrdila izraelská armáda a zdroj z americké administrativy. Izrael a Hizballah na sebe vzájemně útočili od března, kdy izraelská a americká armáda zaútočili na Irán, spojence a sponzora Hizballahu.
4: Příměří předcházel rozsáhlý izraelský útok na jihu Libanonu, při kterém podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřeli nejméně 40 lidí. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na infrastrukturu Hizballahu a přišla o 4 vojáky. I přes vyhlášení příměří v pátek odpoledne zněly jihem Libanonu další exploze. Na blížící se rakety z Libanonu zase v Izraeli několikrát upozornili sirény. Utichnutí bojů v Libanonu je součástí dohody o příměří, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Další detaily měly delegace obou zemí dojednat ve Švýcarsku. Teherán a Washington ale páteční schůzku zrušili poté, co Izrael ráno zaútočil na Libanon. Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Odborový svaz Kovo povede dál Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze ho dnes zvolili delegáti na dalších 5 let. Svazkovo je z 65 tisíci odboráři nejpočetnější. V posledních 4 letech mu přibylo podle Ďurča 16 tisíc členů. Úbytek členské základny to ale nedorovnalo. V Čechách se mohou v sobotu i neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Vyplývá to z výstrahy Hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
5: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, čelí trestnímu stíhání ve fotbalové korupční kauze a hrozí mu vazba. Jeho obhájce postup policie kritizuje s tím, že Wolf odjel na ohlášenou zahraniční dovolenou.
6: Porazí ve fotbale primátor Jan Wolf ve vazbě neskončil, dál vedl radnici. Jenže teď se podle žalobce Radima Dragouna změnila situace a důvody vazby tady už jsou.
7: Takzvaná koluzní neboli ovlivňovací vazba je situace, kdy je zde obava, že by mohlo dojít k ovlivňování spoluviněných nebo svědků.
6: Obhájce Filip Petráš chce na policistu, který primátora dal do databáze hledaných, podat stížnost.
8: Postup policie považuji za vytváření jako obrovského nátlaku v rámci vyšetřování na mého klienta.
6: Fotbalová asociace Janu Wolfovi uložila 3 milionovou pokutu a na 12 let mu zakázala působení ve fotbale. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Teď dovětek ČTK, primátor Wolf, po němž policie vyhlásila pátrání, řekl, že je v Chorvatsku, což podle něj policie ví, a uvedl, že se vrátí příští týden.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, během dne přechodně zataženo a místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 27.
1: Doprava.
3: D1 D10 směrem od Prahy je teď neprůjezdná po nehodě motorkáře na 45. kilometru, rychle narůstají kolony. Na výjezdu z Prahy po D1 pojedete asi 20 minut od 15. kilometru k omezení na 24. a zlepšuje se to. Na výjezdu z Prahy po Strakonické stále počítejte s kolonou od Hornbachu u Velké Chuchle, tahne se asi 40 minut ke sjezdu na Lipence. Tam už následky nehody odstranili, ale situaci komplikuje hodně aut přijíždějících ulicí na Baních. Zprávy končí. Hezké chvíle s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle pátečního odpoledne tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Toulky první republikou. Podtitul už 68. vydání pravidelného pořadu zní Kde domov můj, aneb jak se z propadáku stala státní hymna. Přeju klidný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
11: a Jiří Vyhorálek.
9: Díl 68. Kde domov můj, aneb jak se z propadáku stala státní hymna.
12: Tak tady to nepíšou a tady taky ne.
9: A nad čím to bádáte?
12: Ale... probírám se prozatímní ústavou z listopadu 1918, no. A nikde tady o tom není ani řádka.
13: Ale o čem?
12: O tom, jak má vypadat státní vlajka, znaky nebo hymna.
9: To máte pravdu. Prozatímní ústava tohle vůbec neřešila.
12: Ale to je přece důležité.
13: No jistě, že s tím se bude muset něco udělat a rychle.
9: A udělá se, ale nějakou chvíli to potrvá.
12: Dneska se tedy podíváme na to, jak se rodily symboly nově vzniklého státu.
9: A na závěr se vypravíme na vycházku na kopec, z něhož je moc hezký výhled na Prahu.
13: Neboť právě tam najdeme symbol svobodného státu, jaksi v přeneseném slova smyslu.
12: Mnohokrát jsme tu ten den připomínali. 28. říjen 1918. Šťastný lid v ulicích po celé zemi slaví samostatnost. Vlajky vlají, no. A teď mi řekněte, jak ty vlajky vypadají?
13: No, jsou na nich dva pruhy, nahoře bílý, dole červený.
9: Onen šťastný lid ani netuší, že o 10 dní dříve, v den, kdy byla publikována Washingtonská deklarace, poprvé zavlál stejný prapor na domě, kde ve Washingtonu bydlel předseda prozatímní československé vlády T.G. Masaryk.
13: Červeno-bílá vlajka je pěkná. Tyhle barvy jsou i v erbu Českého království. Tu bychom si mohli ponechat.
12: No, pěkná sice je, ale ne moc originální. Nebude se plést s tou polskou a rakouskou?
9: Bude to chtít nějaký nápad, aby v tom nebyl chaos.
13: Tak připojíme třetí barvu. Modrou, prostě trikolora.
12: To by šlo? Modrá je součástí zemských znaků Moravy, některých slezských oblastí, Slovenska i podkarpatské Rusy.
9: Takže tahle trikolora pěkně spojí všechny kouty meziválečného Československa dohromady.
13: A jaké zvolíme uspořádání?
9: To bude zapeklitý úkol. Nad tím bychom neměli hloubat my. Ať si s tím lámou hlavy odborníci na slovo vzatí.
12: A tak při ministerstvu vnitra vznikla znaková komise, která měla posuzovat jednotlivé varianty. Tak, co pak tu máme?
13: Různé šířky pruhů.
9: Heraldické figury, modrý kříž nebo modrá krokvice, husitský kalich.
12: 5 hvězd, které mají představovat jednotlivé země.
13: Návrhů, s nimiž přicházely významné osobnosti, se sešlo přes 30.
9: Promiňte, dobrý den.
13: Dobrý den.
9: Dobrý den. Prosím, mohl bych i já přispět se svou troškou do mlýna?
13: Tak pojďte.
12: No a vy? Jste kdo?
9: Jaroslav Kursa. Jméno mé, rodák z Blovic na Plzeňsku, no, bývalý učitel, nyní zaměstnanec archivu ministerstva vnitra. Mým koníčkem je heraldika.
13: A co má být?
9: No, víte, všechny ty nákresy vzešlé z per slovutných výtvarníků mi prošly rukama a ne, že by nebyly dobré, to bych si říci netroufl, ale něco mi na nich pořád nesedí.
10: Co? Jakože vy sám byste chtěl, co?
9: Ano. Ano, tady, no. Prosím, tady. Tady jsem to rozpracoval, podívejte. Tak, napřed jsem to zkoušel z pruhy, pak jsem přidal trojúhelníky a klíny.
13: Moment, ale to vůbec nevypadá špatně. Bílý a červený pruh a mezi nimi modrý klín.
9: Vidíte. A stačí do jedné třetiny? Nebo ho mám protáhnout do dvou?
10: No, já vám s tím klínem nevím.
13: No, taky ne, taky.
10: Je to nezvyklé.
13: No, je to.
10: A poněkud nevzhledné, nezdá se vám? A bude ta vlajka dostatečně viditelná a rozpoznatelná?
13: Tak to vyzkoušíme.
9: Praktické ověření zajistil zástupce Ministerstva národní obrany Antonín Valšík. Sám k tomu uvedl.
13: Vyhotovena byla vlajka. Jezdili pod ní dva parníčky asi 4 dny po Vltavě a pozorovali jsme tu vlajku jak v přírodě, tak ve městě za svitu slunce i za večerního šera. A shledali jsme, že svým seskupením i tvarem, co vlajka vyhovuje. Poněvadž je zdaleka rozeznatelná, působí určitým vážným dojmem a liší se od všeho toho, co již stává, nebo co by jí mohlo dát výraz jakési malichernosti.
10: Když se o tom všichni dostatečně dlouho poradili, usnesli se, že státní barvy Československa budou bílá, červená, modrá, a to v tomto pořadí, aby nedošlo k rozdělení původní dvojice.
9: Tak to právně zakotvila ústava z února 1920.
13: A zhruba měsíc na to, 30. března, vyšel zákon číslo 252 sbírky, který určil podobu vlajky, státního znaku a standardy prezidenta republiky.
10: Výslednou tvář státním znakům vtiskli náš už známý archivář Jaroslav Kursa a malíř František Kysela.
13: Vycházeli z historické heraldiky jednotlivých zemí.
9: Malý znak Republiky Československé jest. Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící. Úst rozžavených s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou. Vše zlaté barvy nesoucí na svých prsou červený štítek s 3 modrými vrchy. Z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší.
10: Onen štítek představuje znak Slovenska.
13: Mimochodem, v roce 1960 korunku na lví hlavě nahradila 5cípá hvězda.
9: Střední státní znak byl oproti tomu malému pěkně zabydlený. Vešlo se toho na něj spoustu.
10: Stříbrný, respektive bílý český lev na červeném poli a 2 orlice.
13: Moravská, stříbrně a červeně šachovaná na modrém poli, slezská, černá na zlatém podkladu.
9: Dále přibyl slovenský dvojramený kříž na modrém trojvrší.
10: A dokonce i medvěd.
13: A ten se tam vzal jak?
9: Zastupoval Podkarpatskou Rus.
10: Oh, Podkarpatí nemělo historicky zavedený zemský znak. A tak museli tvůrci vymyslet úplně nový. A nebylo to jednoduché.
9: Část obyvatelstva prosazovala modrožluté barvy, část červeno-bílé. A tak se tam kompromisně vešly obě kombinace. A medvěd proto, že se nacházel na lokálních znacích.
13: Chápu, prostě to byl takový typický místní huňáč.
9: Velký státní znak byl v skutku impozantní. Ve spodní části měl navíc 3 heraldické symboly historických zemí Horního Slezska, kde po první světové válce probíhaly hraniční spory s Polskem.
10: A také 2 zlaté, korunované dvouocasé lvy, stojící na lipových ratolestech.
13: Pod nimi na zlaté stuze moto pravda vítězí.
9: Tato slova, odkazující k dílu mistra Jana Husa, používal při formování československého státu Tomáš Garrigue Masaryk jako apel proti rakouské propagandě.
10: Velký státní znak byl i na prezidentské standardě.
13: Možná vás bude zajímat, že oddělení novodobých českých dějin Národního muzea uchovává zvláštní exponát.
9: To víte, že nás to zajímá.
10: A nemyslíte náhodou ten unikátní narozeninový dárek?
13: Uhodla jste? 7. března 1920 slavil TGM 70. a

0: A pak našla své místo v jednom z reprezentačních sálů s popiskou Dar hodonínských občanů velkému synu.
1: Tož ty naše hodonínské ženské byly šikovné a ta jich práca je včil v tom největším muzeu, aby všetci viděli, jak si tatíčka vážili.
2: Tak, vlajku a státní znaky jsme probrali. Teď si posvítíme na tom, jak se šlágrem všech šlágrů stala obyčejná písnička z obrozenecké frašky, která byla v době svého prvního uvedení v podstatě propadák.
0: 21. prosince 1834 měla ve Stavovském divadle premiéru hra autorského tandemu Till a Škroup Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka.
1: Původní česká fraška, proto se hrála odpoledne večery, patřili hrám v němčině.
2: Nastudovali ji Josef Kajetán Till a Jan Nepomuk Štěpánek. Postav v ní bylo jako na orloji, takže na jevišti museli vypomáhat herci z německého souboru i ochotníci.
1: Jedna z nich ale vešla do dějin. Slepý houslista Mareš, který ve čtvrtém obraze zaspívá písničku psanou v tónině E-dur ve čtyřčtvrtečním taktu v tempu andante con moto, neboli volně s pohybem.
0: Jak se jmenovala, to dodávat nemusíme.
2: Dva dny po premiéře vycházejí v pražském tisku dvě kritiky. Konstatují, že divadlo bylo dobře navštívené, hra se divákům líbila, ale místy se i syčelo.
1: V lednu následujícího roku má Fidlovačka první reprízu. Diváků ale přijde jenom hrstka a tak se z první reprízy stává zároveň i poslední.
0: Pak se nad hrou na dlouhá desetiletí zavře voda.
2: Fidlovačka sice mizí ze scény. Píseň Kde domov můj? Nikoliv.
1: Mareše při premiéře napsání samotného Škroupa stvárnil vynikající operní pěvec Karel Strakatý.
2: Písnička o hučící vodě a šumících borech mu patrně přirostla k srdci, protože s ní vystupoval, kde se dalo.
0: Na vlasteneckých akademiích a různých koncertech po všech koutech země.
2: V zahraničí ji hojně šířil uznávaný baritonista Jan Křtitel Píšek na koncertech ve Frankfurtu a dokonce i v Londýně u Královského dvora.
0: A tak píseň zanedlouho zlidoví.
1: Obrozenecký hit zní při slavnostních příležitostech, politických shromážděních, táborech lidu či při pokládání základních kamenů Národního divadla.
0: I na pohřbu Josefa Kajetána Tyla i Františka Škroupa.
2: Lidé při něm smekají a povstávají. Postupně se z něj stává neoficiální hymna celého českého národního hnutí. Fidlovačka se nehrála víc než 80 let. Mělo se za to, že je to nepovedený kus.
0: Teprve až Karel Hugo Hilar, dramaturg a režisér divadla na Královských Vinohradech, se jí odvážil vrátit na jeviště. Stalo se tak 9. června 1917.
1: Obecenstvo si vynutilo opakování Marešova songu a v stoje ho nadšeně zpívalo spolu s ním.
2: Inscenaci na Vinohradech dávali víc než 70krát a uváděla se i mimo Prahu.
0: Zlidovělý popěvek pak vítal svobodu v ulicích po rozpadu monarchie i návrat Masaryka z exilu do vlasti.
1: V polovině prosince 1918 Ministerstvo národní obrany stanovilo, že se písně Kde domov můj a Nad Tatrou sa blízka, respektive první sloka každé z nich, stávají státní hymnou. Mají se hrát jako celek a to pouze při slavnostních příležitostech.
2: Ještě bychom měli dodat, že slova Nad Tatrou sa blízka napsal student Janko Matůška na melodii známé slovenské lidovky Kopala studienku.
1: Reagoval tím na tehdejší politickou situaci, konkrétně na odvolání neúnavného buditele a duchovního vůdce slovenské omladiny Ľudovíta Štúra z Evangelického lycea v Bratislavě.
0: Tehdy ještě v Prašpurku.
2: Skupina 22 studentů školu na protest opustila a část z nich odešla do Levoče.
1: A právě v této době Matůškův text vznikl. Nejstarší

0: dochovaný zápis pochází z roku 1844 pod názvem Prešporský Slováci, budoucí Levočania.
1: Ne všichni ale považovali nápad udělat z Evergreenu svidlovačky státní hymnu za dobrý.
2: Prosím vás, a co ty Tylovy verše? Nepřipadají vám takové naivní? Nedůstojné svobodného národa?
0: Je to pozůstatek někdejší malosti a slabosti. Nedostatek odvahy a vůle k činu. Trapný přežitek.
3: Ano, ano. Ne, ta písnička je taková cukrkandlová, rozcitlivělá. Chybí v ní jaksi duchovní rozměr, že?
2: Oproti jiným hymnám je málo rázná. Výplod střízlivé Biedermajerovské mentality, plný usmířené rezignace.
0: A o čem to vlastně je? O tom, že je u nás hezky, nic víc?
2: Co je to za národ, který má ve své hymně otazník? A navíc se musí ptát, kde je jeho domov?
1: A tak dále, a tak dále. Tyhle názory bylo slyšet už dávno před vznikem státu.
2: Karel Havlíček Borovský si dělal legraci.
0: Kde domov můj? Zákony, kde píše vláda knutou národům na záda.
2: Jan Neruda vybídl Bedřicha Smetanu, aby zkomponoval českou hymnu a předložil mu nějaké texty.
0: Jemu se do toho ale nechtělo.
1: Pravá hymna národní musí vytrysknout sama ze srdce lidu, kterou píseň lid sám na svou hymnu povznesl, ta hymnou jeho také zůstane. Až dosud píseň Kde domov můj jest hymnou českého lidu, nechmeš ji zpívat i tak dlouho, pokud našemu lidu jiná do srdce nevnikne.
2: I Leoš Janáček nabídku složit novou hymnu odmítl. Ale domáhal se alespoň toho, aby některý z českých básníků nahradil její planý obsah opravdovější národní poezií.
0: Adolf Schubert, první ředitel Národního divadla, navrhl, aby se hymnou stal známý Smetanův sbor z opery Braniboři v Čechách a dodal vlastní slova.
2: Udeřila naše hodina. K svobodě znova národ vstává. Za svoji čest, jazyk, za svůj krov, za svoje práva v boji se dává. Kupředu kráčej každý vlasti syn. Nadšení změň se v mužný duchačin. Ke skvělé slávě věků minulých námi se nová připojí sláva.
1: Krátce po vzniku státu padaly návrhy, ať se vypíše autorská soutěž.
0: Pražský velkoobchodník Chmel do ní dokonce věnoval jako cenu 3000 korun.
2: Ale nic z toho nebylo.
1: Vítězslav Novák se pokoušel zhudebnit verše doporučovaného básníka Josefa Václava Sládka.
0: Ani to se neujalo.
1: Básník Otokar Březina si přál jako hymnu duchovní píseň. Nejlépe svatováclavský chorál, nebo alespoň husickou Ktož jsou boží bojovníci.
2: Zpěvánka slepého houslisty nebyla po chuti Edvardu Benešovi, Ferdinandu Peroutkovi ani prezidentu Masarykovi.
1: Nemůžeme žádat od Němců, aby se nadchli pro slovenskou hymnu, přestože by snad s náležitou úpravou zpívali náš Kde domov můj. Potřebujeme nové lidové hymny, která by se hodila všem státním příslušníkům.
0: Řekl TGM v květnu 1919.
1: Masarykovi se nezdálo také to, že máme hymny dvě. Chtěl by raději jen jednu, která by vyhovovala všem bez rozdílu národnosti.
2: Ale ať si říkal, kdo chtěl, co chtěl, Tylova a Škroupova písnička se ze sedla vyhodit nenechala.
0: V květnu 1933, pár měsíců po Hitlerově nástupu k moci, vyhlásilo Ministerstvo školství a národní osvěty vedle československé i německou a maďarskou verzi státní hymny.
1: Oficiální německý text zněl Wo ist mein Heim, mein Vaterland.
0: A maďarsky to bylo jak?
1: No, tak do toho bych se raději nepouštěl.
0: Dobře, dobře.
2: Během protektorátu se česká hymna hrála pouze v sepětí s německou Deutschland über alles, případně s nacistickou Horst Wessellied.
0: Megahit Kde domov můj mělo ve svém repertoáru snad každé hudební těleso v českých zemích.
2: No a co nějaké zvukové nahrávky? Ty by nebyly?
1: Oh, samozřejmě, že by byly. Jakmile rozvoj techniky dovolil zachytit zvukový záznam, hned se o to mnozí začali pokoušet.
0: K prvnímu předvedení fonografu v českých zemích došlo v létě roku 1891 na zemské jubilejní výstavě v Praze ve stánku číslo 86.
2: Dobový tisk uváděl, že jej navštívila skupina předních umělců Národního divadla a hned si to chtěla vyzkoušet. A tak basista Wilhelm Hesch zvěčnil na jeden fonováleček mimo jiné oblíbenou písničku O zemském ráji.
1: Potom přišla éra šelakových gramodesek. První, kdo na ní naspíval Kde domov můj, byl tenorista František Pácal, a to ve Vídni v roce 1901.
0: Pak už to šlo ráz na ráz. Nahrávalo se v berlínských či vídeňských studiích, ale i v Praze.
2: A vznikaly různé verze. Například jistá vojenská kapela ji natočila jako pochod. To bych vážně chtěla slyšet.
1: Otázku Kde domov můj si kladla třeba taky Emma Destinová během svého angažmá v newyorské metropolitní opeře v dubnu 1914.
0: Píseň se objevovala i v prvních českých filmech.
2: Poněkud neumělé ji přednesl herec a režisér Josef Rovenský v jediné zvukové vložce v jinak němém filmu Za rodnou hroudou.
1: A lehce operetně zase tenorista Nora Stalich ve snímku Zapadlí vlastenci.
0: No, a to by mohlo být ke státním symbolům všechno, ne?
2: No ale kde pak? No přece tady Jarda nám slíbil závěrečnou vycházku.
0: Pardon, málem bych zapomněl, že máme namířeno na ten kopec s vyhlídkou. Že vy jste myslel Vítkov?
1: Ach jo, jak jste to uhádl. No ano, chtěl jsem ještě poukázat na jeden symbol samostatného státu.
2: Rozumím. Na Vítkově totiž v meziválečné době vyrostl olbřímý komplex, který je dodnes neodmyslitelnou součástí panoramatu Prahy.
1: A především odrazem ideálu první republiky, v jejíž době nesl název Památník národního osvobození.
0: Vítkov sám o sobě má silný příběh už od středověku. Právě tady, 14. července 1420, husité pod vedením Jana Žižky porazili křižácká vojska.
2: V 19. století se tento vrch stal symbolem českého národního sebevědomí a konaly se zde tábory lidu.
1: A tak byl založen Spolek pro zbudování Žižkova pomníku. A myšlenka národního monumentu začala postupně zrát.
0: Rozhodující impuls přinesl až vznik Československa. Objevil se nápad postavit na Vítkově důstojný stánek nejen pro Žižku, ale také pro oslavu odboje a nabytí samostatnosti.
2: Už v květnu 1919 Ministerstvo národní obrany ustavilo památník odboje.
1: A ten v zápětí začal fungovat jako samostatný vojenský ústav. Do jeho čela se postavil spisovatel a legionář Rudolf Medek.
2: V roce 1926 už bylo jasno.
0: Spojíme dva cíle v jeden. Vznikne reprezentativní stavba, která skloubí pietu s vědeckou a muzejní činností. A u ní klidně může stát i Žižka z bronzu.
2: Tak byl zřízen sbor pro zbudování památníku osvobození a pomníku Jana Žižky.
1: Architektonickou soutěž vyhrál Jan Zázvorka, který navrhl majestátní objekt na vrcholu kopce a samostatnou muzejní budovu pod ním.
0: Stavět se začalo symbolicky k 10. výročí republiky za účasti prezidenta Masaryka.
2: Hrubá stavba byla hotová za 5 let. Následovaly práce na interiérech, slavnostní síni i umělecké výzdobě. Podíleli se na nich největší mistři svého oboru.
1: Mělo to být místo posledního odpočinku významných osobností prvního odboje a zároveň svatyně nové státnosti.
0: V našem rozhlasovém archivu jsme našli ukázku z roku 1937, na níž mluví ředitel památníku Rudolf Medek.
4: My všichni, kteří jsme jakkoliv pomáhali při dokončení tohoto díla, budeme šťastní, jestliže národ uvidí v památníku osvobození opravdový chrám nového československého ducha, skutečný pomník národní síly i budovatelské vůle, hluboký výraz naší touhy po svobodě. Vše, co tam uvidíte, je dílo československých rukou.
2: Vítkovský panteon měl vzdávat hold těm, kteří bojovali a mnozí i položili život za lepší budoucnost.
0: Aby se zdůraznil celonárodní význam stavby, padlo rozhodnutí, že veškerý použitý stavební materiál musí být domácího původu.
1: Dokonce se počítalo s tím, že hlavnímu sálu bude vévodit sarkofág pro prezidenta osvoboditele.
2: Následujícího roku byl objekt připraven k předání státu, ale plány překazil Mnichov.
0: A co ta Žižkova socha? Je obrovská, co?
2: No jo, však je to taky jedna z největších jezdeckých soch na světě.
1: Ale s její realizací to bylo složitější. Ve 20. letech se vypsalo několik soutěží na návrh, ale porota nikdy nevybrala vítěze.
0: Ne?
2: Ne, ale nakonec zakázku v roce 1931 svěřili přímo sochaři Bohumilu Kafkovi.
0: Kafka pracoval na modelu bezmála 10 let. Kvůli rozměrům díla si musel nechat postavit speciální ateliér na Ořechovce.
1: Sádrový model byl hotový v roce 1941 a krátce na to tvůrce zemřel.
2: Rajtujícího Žižku odlili do bronzu až po válce a slavnostně odhalili 14. července 1950, v den výročí bitvy na Vítkově.
1: Jenže v té době už se z prvorepublikového vyjádření úcty k legionářům a víry v demokracii stala svatyně komunistické strany Československa.
0: S bizarním mauzolém Klementa Gottwalda.
2: Ale výhled na Prahu je odtud naprosto jedinečný. Že jo, kluci?
0: No,
1: to jo.
0: No
1: jo, je to krása.
0: Jako, je to do kopce, jsem...
2: Je to krása, kluci.
0: Ale když vyjde počasí.
5: Tak to byla repríza už 68. vydání pořadu Toulky první republikou s podtitulem Kde domov můj, aneb jak se z propadáku stala státní hymna. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autorkami pořadu byly Petra Tanclová a Jitka Škápíková, dramaturgyní Marcela Hájková, kreativní producentkou Kateřina Radhouská. Režii měla Jitka Škápíková. Připomínáme, přátelé, že 69. premiérové vydání uvedeme v neděli ráno krátce po 8. hodině.
6: Nenechte si ujít v České televizi. Magické hudební světy Michala Pavlíčka. Zada skvělých muzikantů na jednom pódiu a kytara, která je poznat po prvních tónech. Záznamu koncertu Michal Pavlíček and Friends. Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
7: Radioservis představuje
8: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
9: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
8: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
10: Luis, Už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
8: Dej mi pokoj.
11: Tohle neskončí dobře.
8: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
12: Český rozhlas Dvojka.
13: Rádio, které vás baví.
12: Srdcovky od Dvojky.
14: Dobrý večer, téměř 5 minut po 6:30. Je pátek 19. června 2026 a právě teď začíná páteční srdcovková party. Všechno, co bylo přes den, teď necháme za sebou. Starosti vypneme, hlasitost zvedneme a tenhle čas si užijeme s hudbou, která má energii, srdce a dobrou náladu. A protože každý z vás je něčím nej, milí posluchači, první písnička dnešního večera patří právě vám. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

the best. Mimochodem, tuhle písničku jako první naspívala Bonnie Tyler, tak jenom abyste věděli, Tina Turner byla až druhá v pořadí. A dobrá zpráva je, že Bonnie Tyler se po několika týdnech umělého spánku opět probudila a je při vědomí. Máme páteční party a tak si dovolím teď zabrousit do 60. let. Mám tu písničku, kterou napsali kytaristé Harry Wanda a George Young, mimochodem starší bratr Malcolma a Anguse Youngových z AC/DC. Nahrávka byla stvořena v Londýně v roce 1966 a ta kapela, která ji nahrála, má svůj název The Easy Beats. A je to velmi jednoduché. Od pondělí do čtvrtka se prostě nějak přežívá, ale v hlavě už každému bliká pátek. Friday on my mind.

Jasně, že je to celkem nářez, ale teď máme pátek a nejenom v hlavě, ale reálně máme pátek 19. června 2026. Mám pro vás teď písničku, kterou si tady často, nebo alespoň jednou za několik měsíců, vždycky do toho nějakého playlistu dám a dávám si ji tam zejména z charitativních důvodů, protože písnička, kterou si za chvilku dáme, tak tuhle písničku si vzali David Bowie a také Mick Jagger trošičku do parády a udělali z ní v 80. letech jako velkou věc. A proto Dancing in the Street samozřejmě znáte. Ale také se povídá o tom, že v 60. letech, konkrétně v roce 1964, tahle písnička vyšla jako originál Dancing in the Street. Napsali ji Marvin Gaye, William Mickey Stevenson a Ivy Joe Hunter. Tahle věc má totiž jeden krásný podtext. Nejen to, že po nějakém velmi, řekněme, tropickém dni je dobré vyjít ven, když už se stmívá, ten někde, nechci říct úplně urazit hydrant, ale prostě tak nějak otevřít tu vodu a když na vás ta voda dopadá, tak si prostě zatančit. Každopádně ten druhý význam je, že v 60. letech a v této době byla samozřejmě doba, kdy to nebylo úplně fajn, co se týká rasismu. A tak tahle věc je zároveň trochu i příběhem svobody a nejednoho večera s chutí tance. Pojďme na to, tady jsou Martha and the Vandellas, Dancing in the Street v originále.

Pojďme na to, máme už 6:45 a to je čas, kdy bychom měli vyhlásit naší tradiční páteční anketu, když máme party, srdcovkovou party s Pepou. Takže, kde nás dnes posloucháte a co děláte? Hledáme nejvzdálenější posluchačku či posluchače. Někdo posílá dokonce i fotografie, to když je nějaký pěkný výhled, nebráním se tomu ani teď. Napište mi josef.melenzavináč.rozhlas.cz, to je e-mail. A nebo můžete také velmi jednoduše SMS bránu 702-222-220. Kde nás dnes posloucháte a co právě děláte? Jak jsem říkal, máme dnes opět anketu, kde trochu mapujeme, kde všude nás posloucháte. Pojďme si teď dát rodáka z Karlových Varů, jednoho Václava, který si ale Václav nikdy neřekl. Vašo Patejdl a jeho kamarádka Náděj.

Krásná věc, co říkáte. Tady se nám propsal do srdcovek nejen Valdemar Matuška, ale hlavně Jiří Voskovec, na kterého vzpomínáme, protože se narodil 19. června roku 1905. Jinak písnička Svítá je původně ze 30. let a kromě Voskovce je pod ní podepsán samozřejmě také Werich a Ježek. Máme 19. června s dalším ročníkem, a sice 1939, kdy se v Mississippi narodil americký soulový zpěvák Al Wilson. A právě tenhle muž si vzal v té době už asi rok, no, nedá se říct úplně známou, ale v tu chvíli už rok starou píseň, kterou nahrál a naspíval po svém a udělal z ní opravdový hit. Al Wilson by dnes oslavil 87. narozeniny a ta jeho píseň, přátelé, má název Show and Tell. Je to takový pohodový party čas, možná čas na dobrý drink. Zkrátka volume doprava, srdcovky jsou tu.

Al Wilson, mám tady hned dalšího člověka, byl to americký zpěvák a herec, jeden z velkých teenagerských idolů konce 60. let, Bobby Sherman. A tenhle muž nahrál hit, který se dodnes hraje a připomíná jako jedna z těch la la la písní. La la la, If I Had You, Bobby Sherman.

Bobby Sherman, La La La, If I Had You. 60. léta v našich party srdcovkách. Co nám píšete? Ahoj Pepo, jelikož jsme se nedávno narajzovali dost, nezdravíme ani z Holandska, ani z Itálie, nýbrž z Petřvaldu u Karviné. Všelijak se v tom hitu osvěžujeme, posloucháme báječné srdcovky, děkujeme za ně. Verča a Petr, děkuji moc za zprávu. Čau, Milan z Varnsdorfu, jsem na zahradě, poslouchám Pepu Melena a popijím chlazené prosečko, paráda. Je to super, díky moc. Já díky za tuhle zprávu. Pepo, ač stará, zdravím z Mladějovic. Právě ručně píšu blahopřání novomanželům Novotným, kteří mají zítra obřad na naší křížové cestě, píše paní Jana. Děkuji moc za tuhle zprávu. I vy ostatní mi napište, kde jste a co děláte. Hledáme nejvzdálenější posluchačku a nejvzdálenějšího posluchače. Jedeme dál, naše party srdcovky v tuhle chvíli. Třeba o někom, kdo už je v tahu. Petr Kotwald.

Máme páteční party a možná se vám to někdy stalo, když jste byli na nějaké oslavě nebo něco podobného a někdo vás vyhecoval k něčemu, třeba pojď tancovat a vy říkáte, já jsem nikdy netancoval, nikdy jsem netancovala, a nebo si řeknete, OK, mám do toho jít, a to je název další písně Should I Do It, písnička, která původně je od Tanya Tucker z roku 1981, ale v momentě, kdy ji udělali Pointer Sisters, tak je z toho prostě světová pecka. Should I Do It? Pojďte do toho!

Píšete zprávy, píšete dokonce i e-maily, ale zatím mi nikdo neposlal žádnou fotografii, žádný výhled nikam nemám, i když někteří z vás například, ahoj Pepo, přátelé srdcovek, dlím na hlavním nádraží v Koňském Perníkově a čekám na vlak do Prahy, Berlína, Rostoku a Trelleborgu ve Švédsku. Noc ve vlaku je romantika a dnes i ochlazení. Děkuji za všechny hity, šlágry, fláky a srdcovky leštící vzpomínky. V úctě lackavý posluchač Martin. Děkuji moc, Martine, za tuhle zprávu. I vy ostatní mi napište, kde jste, kde nás posloucháte. Hledáme nejvzdálenějšího posluchače a posluchačku. Máme 19. června a v roce 1962 se v Kalifornii narodila Paula Abdul. Mimochodem byla to vynikající tanečnice a choreografka, která pomáhala třeba i Janet Jackson. No a pak se z ní stala jedna z velkých popových hvězd přelomu 80. a 90. let. I naše party může trochu zpomalit. Právě teď Paula Abdul a Rush.

64. narozeniny slaví Paula Abdul, tak jsme si dali její asi nejslavnější píseň Rush. Rush. Ano, byl to rok 1991. Máme anketu, vy nám píšete, konkrétně mě píšete a dokonce i posíláte někteří z vás hezké výhledy tam, kde zrovna jste. Další zprávy, které posíláte, poslouchám v Německu, v Henningsen. Jsme zde s vnučkou Kristýnkou, díky za váš pořad, pane Melene, píše paní Marie. Děkuji moc, Maruško. Poslech hudby a rádia je super, jsem Parkinsonik a s vaším rádiem je mi super, díky moc, tak posíláme hodně pozdravu. Ten Matuška je super, tuto pěseň nepoznám, svítá poznám len v podání Vaška Neckáře z písně pro Rudolfa III. Píše Števo, děkuji moc za pozdravy ze Slovenska. Pak tady máme někoho dalšího, píši vám ze Spořilova u nás ve Stínu, na sever je 35 stupňů dusno, ráno v 8 už bylo 23, to jsou pozdravy, které posílá Adel, děkuji moc za tuhle zprávu. I vy ostatní mi napište a pošlete třeba nějaký ten hezký výhled. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, to je samozřejmě e-mail. No a SMS brána 702 222 220. Ať už jste kdekoliv, třeba máte ráno a zrovna snídáte, tak tahle píseň je té, co snídá. Jiří Korn.

Tohle písničku původně měl zpívat Michael Jackson, představte si to. Ale ten ji odmítl, následně se toho ujala Madonna, která tohle latino chtěla na rozdíl od Michaela Jacksona. No a u nás se toho chopila Ilona Čáková, La Isla Bonita. Pojďme se podívat, co nám píšete. Píšete mi nádherné věci a je jich opravdu hodně, takže se nedostanete do vysílání. Určitě všichni. Mám tady krásný vzkaz od paní Hanky, která poslouchá, pokud je to možné, každý podvečer dvojku, kterou poslouchá v Ostravě s výhledem na zapadající sluníčko. Ale jsou tady krásné věci, třeba tou písničkou Svítá jste mi připomněl tatínka, miloval Osvobozené divadlo Voskovce Vericha pro jejich fantastickou ironii a humor. A jejich písničky jsem znala od malička, protože je zpravidla v neděli pouštěl na gramofonu roztáčeném klikou. Pak je tady ještě další věc. Tenkrát bylo rádio jediným zvukovým nosičem kultury. Vzpomínám si, že jsem jako malá holka chtěla být zpěvačkou do rádia, ale velkou starost mi dělalo, jak se tam do toho rádia vejdu. Děkuju moc za tuhle zprávu. Je těch zpráv od vás hodně. Tady se podívám na fotografie, které mi píšete. Buď zdrav, Pepo, tady taky Pepa, psal jsem, zdravíme ze Spojeného království. Relaxace po práci na betli a rozhodování, kde dneska zakotvíme, čím zaplníme hlad a v čem, co to utopíme. Friday night, pěkný večer, námořník Pepa a koukám teda na pěknou hospůdku, která je a pak ještě něco dalšího a tohle už vypadá pravděpodobně na přístav. Další zprávy, které tady máme. Zdravím, Pepo, posíláme opět krásný výhled z naší chajdy na Vírovskou přehradu v srdci Vysočiny. Rádi vás posloucháme, díky za krásný pořad, krásnou hudbu, manželé Marek a Maruška. Děkuji opět za nádherný výhled na nádhernou fotografii. I vy mi můžete napsat a něco poslat na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete psát také na SMS bránu 702 222 220. Teď už tady máme kapelu Duran Duran. Je to záležitost, která je trochu novější, když kapela je od roku 78. Zítra slaví narozeniny John Taylor, baskytarista Duran Duran.

Jedna z mých oblíbených kapel Duran Duran, ale to pokud posloucháte srdcovky se mnou častěji, tak asi tušíte, jaký já mám hudební jídelníček, jaké je mé oblíbené hudební menu. Ale to neznamená, že si nedáme i něco, co je trošičku vzdálené tomuhle stylu. Každopádně teď tady máme jedny narozeniny. Kapela Heart, která vyrostla díky sestrám Anne a Nancy Wilsonovým, tak právě Anne slaví dneska 76. narozeniny. Ten úžasný hlas téhle kapely se projevil naplno, když si kapela Heart vzala tehdy už asi 4 roky starou písničku, kterou původně napsali Billy Steinberg a Tom Kelly, a má název Alone. Natočili ji v roce 1983, ovšem tehdy pod názvem I-10, tak se jmenovala původně. V roce 87 z toho kapela Heart udělala fantastickou baladu, která má prostě sílu, a myslím si, že k těm dnešním, k té dnešní připomínce Anne Wilson to prostě stojí za to. Tady jsou Heart a jejich Alone. Že to znáte? Nepochybuji.

Tři týdny je jedničkou v Americe, mimochodem tahle ta velká, říká se tomu power ballad, to znamená ta jako velká rocková balada, kapela Heart a Ann Wilson, která dneska slaví 76. narozeniny. Pojďme dál, podíváme se, co nám píšete. Ondra Bucky, Skotsko, zdravím tebe a posluchače za volantem cisterny se skotským národním Napoleonem. Hezký zbytek večera, díky moc a hlavně opatrně, samozřejmě. Zdravím Pepo po operaci kolene, zdravím z Brna z Marotky a ještě týden na rehábku na kole. Mám nároky, na kole mám nároky, asi jo? Z Brna rozpáleného jak navaření plotna, zdraví Pavel. Děkuji moc za tuhle zprávu. Mám tady další zprávy. Kamila a Tomáš píší, sedíme na terase, pijeme kávu, baštíme jehrovou bublaninu a máme tady nějaký nechirurgický zákrok, tak jak se to dá všechno dohromady, to vám přeji tady ze srdcovek. Srdcovky nám dělají skvělou společnost, děkuji a mám z toho obrovskou radost. Je vás hodně, co píšete, je to moc dobře, že jste s námi. Protože když se kdysi v 70. letech přemýšlelo, co bude až jednou, třeba, nevím, v roce 2000 nebo třeba 2006, no tak to byl katapult. Laďa Vostárek, samozřejmě, taky Olda Říha, až.

často zmiňuji vydavatelský dům Motown Records a mám tady další velkou pecku z roku 1965, protože právě 19. června roku 65, to znamená před 61 lety, se obrovským hitem v Americe a doslova jedničkou amerického billboardu stala, dá se říci, legenda tohoto vydavatelského domu Motown Records. Sice autorský tým Howland, Dozier Howland, kteří doslova až nakažlivě udělali píseň o kapely The Four Tops, The Sugar Pie Honey Bunch.

Tak se ještě pojďme podívat, co nám píšete. Barbora nám píše: dobrý večer, já vás poslouchám z Bratislavy. Zítra brzy ráno jdu do Prahy a při balení věcí na zítřejší cestu poslouchám váš výběr skvělých písní. Děkuji, zdravím vás všechny a pohodový víkend přeji. Děkuji moc za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Milý Pepo, jsme jako v Provence. Zdravíme z Levandulových Třebenic. Pepa a Lenka Bačovi, no pozor, vy budete asi moji bývalí sousedé. Třebenice, Vlastislav, ano, ano, tak tam jsem prožil svoje mládí. Tam jsem byl až do svých 17. Tak zdravím na sever, máte to tam nádherné, děkuju za fotografii. Pak tady máme pozdrav z chalupy, srdečně zdravím, jen tak dál, hrajete výborně, díky za tuhle zprávu. Zdravím do Prahy z práce z východoněmeckého Klingentálu, kousek od Kraslic, Aleš Cibulka a nebo Gondíkovi vědí, kde to je. My máme teď v práci stažené žaluzie, ale jinak mám výhled na Skokanský můstek, Vogtland Arena, který je celoročně otevřený a skaučou tu i čeští skokani na lyžích. Přeji hezký večer a víkend a díky za bezva pořad. Zdraví Monika. Krásné fotografie. Přímo z můstku, není to nic pro nikoho, kdo se bojí výšek. Tady máme paní Hana, píše: připravuji se na zítra. Bude tu 60 let od natáčení ostře sledovaných vlaků. No pozor, výborně. Tady máme další pozdrav, počúvám vašu skvělou reláciu v Martině a tak dále a tak dále. Je vás opravdu hodně, ale ten čas už, jak se říká, téměř vypršel. Dokonce i můj týdenní čas tady vypršel a já teď tedy předávám tu pomyslnou štafetu svému kolegovi, který to od pondělí bere pod svůj autorský klobouček a tím mým kolegou je samozřejmě rozhlasová legenda Miloš Skalka. Miloši, jak se ti dobře vysílá. Vám všem, milí přátelé, moc děkuji za to, že jste byli tady se mnou, na to, že jste celou dobu tady se mnou byli opravdu hodně, hodně v kontaktu. Teď už vám přeji příjemný zbytek dne, krásný zbytek také toho jara, protože brzy bude léto. No a mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Nedáš, dostaneš. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás další sportovní pohádku na dobrou noc z knížky Nedáš, dostaneš. A představte si, bude vám ji vyprávět koupací čepice, kterou nosí na hlavě brankář vodního póla. To je něco jako házená, ale ve vodě. Vodní pólo se hraje v bazénu se sladkou vodou, tak jak se mohlo stát, že je koupací čepice najednou v moři? Že by i podmořská havěť pořádala sportovní utkání? Pohádka s názvem O koupací čepici, která byla na pólo, začíná. Tak honem pod peřinu a poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Jsem koupací čepice. Říkají, že na pólo. Raději bych teda nebyla jen na polo, ale celočepice. Nikdo se mě ovšem neptal, tak jsem tu. Vodní pólo je docela zábava. Je to vlastně taková házená ve vodě. Na hlavu si mě narazil jeden borec v plavkách a šup se mnou do bazénu. Hned se hrne na naši polovinu hřiště. Z pozice, kterou tam zaujal, jsem pochopila, že budeme v bráně. A řeknu vám, je to pólodička. Chci říct, pohodička. V klidu si hovím na brankářově škebli, teda myslím jako na jeho hlavě. Voda nás pěkně nadnáší a pohupuje s námi, až vám z toho upadám do takového příjemného polospánku. Každopádně už se těším na poločasové občerstvení. Jsem zvědavá, co se bude podávat. Určitě polotovary. Víte, co to je? Něco, co je hotové jen na půl a musí se to dodělat. Třeba rybí prsty. A jako zákusek by mohly být rozmražené koláče z polohrubé mouky. I když pólo se vlastně nehraje na poloviny, ale na čtvrtiny, tak to se asi budou k jídlu podávat jenom čtvrt tovary. Pro boha, co to plácám? Asi jsem se moc nadýchala chloru. To jediné mi na pólu trochu vadí. Chlor, látka, co se přidává do bazénu, aby byla voda čistá. Tam mi teda nevoní. Kdyby do ní raději přidávali mořskou sůl a vůbec moře. Kdybych nebyla čepice na pólu, chtěla bych být potápěčskými brýlemi. No, už asi vážně mluvím z hladu. Jsem celá zesláblá, sotva držím brankářovi na kokosu, no, teda na hlavě. A už se asi neudržím. Sjela jsem mu z makovice a jdu rovnou ke dnu. Najednou se kolem mě setmělo a v tom pološeru dno vůbec nevidím. To je divné. Kam zmizeli všichni hráči? Taky je najednou úplné ticho. Já vím, pod vodou bývá ticho, ale tohle je jiné ticho než takové to normální ticho. Navíc se náhle pěkně ochladilo. Je tu zima jako na severním polu, to jsem blázen. Klesám čím dál níž, když v tom se náhle kolem rozjasní. Zaplať pán Bůh, rozsvítila tu svítilka mořská. Počkat. Mořská? To se sem musela dostat voda z moře? Asi potrubím. Panečku, podívejte, tamhle je spousta roztomilých plžíků. Ušeň červená, zavinutec tygrovaný a plážovka vejcorodá nádhera. A o kus dál jsou hvězdice, ježovky a hadice. No a tady už slavnostně přichází kreveta dlouhonohá v nových polobotkách a se svými příbuznými paní Langustou a panem Humrem. A těch ryb, co najednou připlavalo. Celá hejna sardinek, makrel a tresek, ale i spousta těch méně známých. Pluje sem dlouhá, úzká, mihule mořská. Támhle je králíčkovec liščí, za ním se svým holým pupkem plave na hobřich severní, vedle něhož se zubí věčně usměvavý zubatec obecný. Nesmí chybět ani známá dvojka, piskoun skvrnitý se slizounem pruhovaným. A úplně vzadu si to šine, věřte nebo ne, chrochtal prasečí. To je vrchol. Tak se vážně jmenuje jedna ryba. A aby se velectěné publikum nenudilo, svými kousky ho pobaví klaun očkatý. Nedělám si srandu, to není žádný šašek, ale rybka a dost slavná. Jestli jste viděli film Hledá se Nemo, tak víte, o kom mluvím. Kam to všichni plavou? Rychle tedy pluju za nimi. Po chvíli je to jasné. Míří na nějaký podvodní stadion. Proklouzla jsem s nimi na tribuny, kde už to pořádně vře. Všichni diváci něco skandují, ale nevím co. Víte přece, jak křičí plži, korýši a ryby. Mlčky. V zápětí jsem všechno pochopila. Na hřiště naklusali mořští koníci. No to mě podržte, tady se bude hrát koňské polo. Na souši hrají tenhle sport hráči na koních, kteří se snaží dostrkat míček pálkami do branky soupeře. Tohle bude zřejmě nějaká podmořská varianta. Stadion je nabitý k prasknutí. Není tu k hnutí, to je děs. Ne, to je děs. Děs mořský, tak to honem pryč, víte, jak má ostré zuby? O kus dál jsou hlavonožci a to taky nevěstí nic dobrého. Chobotnice, sépie a olihně. A tamhle žahavci, hlavně jedovaté medúzy, korunovky a talířovky. Kolem stadionu navíc krouží mečoun. Z toho jeho dlouhého meče, co má místo nosu, jde taky pořádný strach. Za mečounem se blíží i piloun, taková ohromně dlouhá paryba, co má nos pro změnu podobný pile. A za nimi kladivoun. Ten, aby tady chyběl. Je to žralok, co má za místo palice takové kladivo. Jak do vás bouchne, je s vámi konec. Jsem polomrtvá strachy, zachraň se, kdo můžeš. Já teda můžu. Pro mě si určitě co nevidět připlave můj brankář. Musí. Čepici má povinnost nosit každý hráč na hlavě po celou dobu utkání. Jinak nesmí hrát, je to v pravidlech. Tak kde se courá? Už tady měl dávno být. Ten kladivoun jde po mně, pomoc. Zjevil se přímo přede mnou. Už se napřahuje, to bude perda. Dostala jsem pořádnou ránu a vzbudila se, jak mě brankář z výšky radostně mrsknul do tašky. Z toho, jak si vesele povídal se spoluhráči, jsem pochopila, že jsme vyhráli. A já to zaspala. No jo, vždyť vám říkám, jak to tak ve vodě příjemně houpe. Někdy se prostě neudržím a malinko si schrupnu. Ale co, když už ležím v té tašce, tak si ještě trošku pospím. Zajímalo by mě totiž, jak to se mnou v tom snu dopadne. Jestli mě ten kladivoun nakonec trefí. A vy už taky spěte. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Kupec a národa obroditel, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí, v 21 hodin Muzikál Express a ve 22 hodin četba z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Rádi vás vítáme při dnešním 642. potulování českou historií. Čeká nás setkání s mužem, který se stal literárním hrdinou. A nikoli jen tak leciakým, nýbrž pár desetiletí přímo čítankově povinným. Nebýt jednoho před nějakým časem slušně napsaného, snad ještě lépe natočeného a co možná nejlépe zahraného televizního seriálu, tak by jím zřejmě zůstal dodnes. Chci říci povinným a ve skutečnosti neznámým. V kronice Aloise Jiráska dostal jméno F.L. Věk, ale ve skutečnosti se jmenoval jinak.
2: František Vladislav Hek.
1: Profesí?
2: Kupec.
1: A jinak?
2: Národa obroditel.
1: Jeho příběh vám přinášejí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Tento seriál byl inspirován knihami Petra Hory Hořejše. Režii má Jaromír Ostrý.

0: Příštího dne v pondělí 29. října ráno ubíral se věk do koleje. Bylo sichravo, nepěkně a mžilo. A nepodobalo se nikterak, že se zatažená nebesa vyjasní. Pořád panovala taková pohoda a právě dnes, v den prvního představení Dona Juana, tak škaredě. První bylo, když mladý filozof z domu vykročil, že se zastavil u nejbližšího rohu přesvědčit se, je-li opera ohlášena. Nebylo by divu, kdyby tam něco jiného spatřil, už ji několikrát odložili. Nežhle, cedule tištěná hlásá Ogi perla prima volta, Don Giovanni ossia il dissoluto punito. Parole di signor Abate da Ponte, musica del celebre maestro signor Amadeo Mozart. Zamyšlen bral se od cedule dále do Klementina, nechtěje ani dnešního dne zameškat hodiny profesora Vidry. Toho rána pak po přednášce matematiky provázel Vidru do jeho bytu. Učený pán sám zavedl řeč na Mozartovo dílo a těšil se na ně velice. Když pak věka propouštěl, sáhl do své sutany a vtiskl mu nějaké peníze do ruky. Věk se bránil a děkoval, ale profesor se usmíval, řka, vím, že nemáte na zbyt. Ode mě můžete. Máte to do divadla. Vím, že se těšíte. Věk se zapálil. Co by řekl? Vyznat se, že sám účinkuje a zpívá? To nebylo možno. Co by Vidra řekl? Nezbylo, než vzít profesorův příspěvek.
1: Těmito slovy líčí Alois Jirásek ve svém F.L. Věkovi v kapitole 16. nazvané Když Don Juan v Praze poprvé byl provozován, tedy líčí zde událost, na kterou se tehdy těšili všichni Pražané.
2: Byl jí příjezd Wolfganga Amadea Mozarta do Prahy.
1: Což my jsme již v tomto seriálu Jak náleží pojednali.
2: Dodnes se traduje, jak tehdy si zpěvné a hravé melodie z jiné Mozartovy opery z Figarovy svatby zpívali všichni. Strážníci, písaři, mistři nejrůznějších cechů, jejich učedníci. Cherubino, orci sei, che diamo incanta.

0: esso abbia fatto lo stesso, anch'esso quel che no. Io non impugno mai quel che no.
1: Zvláštní šum rozletěl se divadlem. Sem tam se ozvalo hlasitější ach. Přišel divadelní sluha do orchestru a rozdával partesy. Šli letem z ruky do ruky. Už jsou na pultech. V tom, jako když po zavanutí větru spustí náhlý liák a bouře, strhl se rázem po všech prostorách divadelních tleskot. Mocný, jediný, ohlušující. A ten, jehož tak vítali, nevelký mužík u šlechtilé tváře v bíle pudrovaných vlasech do copu v sametovém kabátě tmavozelené barvy, děkuje se s úsměvem, klanil se na všechny strany. Pak rychle zaťukal a v tom, když se divadlo utišilo, ozvaly se první zvuky úvertury k Donu Juanovi. Mohutné a slavnostní.
2: Ale bylo to opravdu tehdy tak, jak to vypsal pan Jirásek? Nezabásnil si pan spisovatel trochu? A byl opravdu F.L. Věk na historické premiéře Mozartova Dona Giovanniho památného dne 29. října roku 1787?
3: Ovšem, že tam byl. Na světové premiéře, ale...
2: Jaké pak ale?
3: Ono to bylo přece jenom všechno drobet jinak. Totiž...
2: Takže Alois Jirásek si přece jenom něco, tak říkajíc, vycucal z prstu, z palečku nejspíš, čili, jak se vznešeněji říká, vyfabuloval?
3: Trošku.
2: No, a nakonec proč ne? No, je to spisovatelovo právo. Nás však o to víc zajímá, jak to bylo s F.L. Věkem doopravdy, ve skutečnosti.
1: Náš hrdina narodil se 6. roku po skončení války 7leté. A to dne 11. měsíce dubna, jak lze doložiti ze žloutlým listem křestním, opatřeným tříkrejcarovým černým kolkem, v jehož poli se ještě pěkně na zadní nohy staví náš český lev.
2: Konstatuje v prvních řádcích první kapitoly prvního dílu svého nového románu F.L. Věk, autor Alois Jirásek. Vycházel tehdy na stránkách časopisu Osvěta od května roku 1888.
3: Zežloutlý list křestní si ovšem spisovatel vymyslel.
2: Jak to?
3: No, žádný neexistoval. A pokud existoval, tak schořel i se zdejší matrikou při velkém požáru do Brušky v roce 1806.
4: Datum si však autor nevymyslel, neboť ono dubnové úterý v skutku přišlo na svět nejmladší ze čtyř dětí dobružského kupce Josefa Heka, které dostalo jméno František.
3: Františkův dědeček ale místním rodákem nebyl. Ten pocházel až z města Venlo ze severního Limburska v Nizozemsku.
2: Další důkaz o tom, že nemálo činitelů našeho národního obrození pocházelo z úplně jiných kořenů než českých.
3: Předkové našeho Františka Vladislava Heka se psali různě.
1: Heken, Hexen, dokonce Haken.
2: Jenom tak na okraj. Hek znamená v nizozemštině plot, hradba.
3: Limburský dědeček se usadil v Jičíně a oženil se s Češkou.
4: Jeho syn Josef, zámečnický tovaryš, přišel do Dobrušky vlastně jen náhodou a naskok.
2: Ale uvízl tady na celý život.
4: Ono uvíznutí bylo dost kuriózní. Josífek přijel do Dobrušky na svatbu svého bratra jako družba.
2: O rodinném dramatu vypráví ve své autobiografii jeho syn František.
1: Josef zalíbil se nevěstě i rodičům tak, že si ženich z lásky k němu i k nevěstě, aby je učinil šťastnými, zaměnil s bratrem úlohu. Nabídl mu, aby si vzal nevěstu za svou choť. On, že se ženit nebude, že jim půjde za mládence. Dokonce zajistil bratrovi peněžní pomoc a zprostředkoval vše u rodičů i u nevěsty.
2: No, byla to situace dost neobvyklá. Dobružské sousedky na Podsíních, stejně jako sousedé u piva, měli co probírat.
3: Zámečnický tovaryš Josef Hek se tedy v Dobružce oženil a žil tu až do své smrti dalších 37 let.
4: Jeho žena, Františkova maminka, ho přežila o 7 let.
1: Františkův otec byl, jak vím, vyučeným zámečníkem.
2: To opakuje ve své knize o Františku Ladislavu Hekovi historik doktor Josef Johannides.
1: V literatuře se však přesto tradičně udržovalo mínění, že byl kramářem či kupcem. Platí to však teprve pro několik posledních let jeho života. Otevřel si v Dobružce vlastní dílnu, zámečnické řemeslo mu dobře vynášelo, získal si vážnost a byl zvolen do významné cechovní funkce. Jako zámečník dodával městu hřeby, šindeláky, plech, železo a nejrůznější železářské zboží. Půjčoval obci nářadí, opatřoval nové závory k městskému arestu, spravoval obecní kočár a městskou stříkačku, účtoval nákup dřevěného oleje, to jest dechtu na její mazání. Vedle zámečnického řemesla si však našeli ještě jiné zdroje příjmů. Dlouhá léta byl jedním z přísežných městských rychtářů. K stáru se stal výběrčím daní a sirotčím poručníkem.
4: Když otevřel ve svém domě na náměstí hned proti radnici krám, rejstřík jeho obchodu s městskou správou se ještě rozšířil.
2: Maminka, Kateřina Anna, byla sice katolička, ale její předkové se drželi bratrské víry.
3: Její prababička měla být dokonce účastnicí opočenské rebelie proti vrchnosti a její synové si údajně odpykali 5letý trest nucených prací v okovech.
4: Jinak se příliš mnoho stop po Hekových předchůdcích i po něm samém nezachovalo.
2: Požár je dokonale zahladil.
4: František zřejmě zasedl do lavic Dobružské městské školy, která je doložena už od roku 1361, což je pro takové malé městečko docela vzácnost.
3: Učil v ní František Ježátko. Rodák z nedalekého Nového Města nad Metují. Působil zde déle než půlku století.
2: V Jiráskově románu vystupuje pod jménem Havránek.
1: Brzy poté, když se Věkovi na náměstí přistěhovali, přivedla Věková, muž neměl kdy, Františka do školy. Nastávající žáček nesl si bukovou tabulku s červeným kohoutkem a znamenitě obstál, když se maminka pochlubila, že už ho napřed sama naučila písmenkám. Tak se s ním udála veliká změna. Přestala volnost, přestalo držeti se jen maminky. První starosti přišly. František vstoupil do školy právě onoho času, kdy se s ní udály veliké změny. Nad těmi se chóri et scholae rektor František Havránek tuze kormoutil a zlobil a s ním přemnozí. Pan děkan, pán učený a rozumný, kroutil hlavou a v soukromí řekl jednomu z pánů bratří ze sousedství.
3: Kam to jen vede? Kam se poděje naše řeč? Co z ní bude, když ji vyhánějí ze škol? Víte-li, pane bratře, co chtějí tam nahoře? Aby z nás, nebo vlastně z mladých pokolení, nadělali Němců.
2: Malý František Hekův ve škole prospíval. A to nejen v takzvaném triviu, tedy ve čtení, psaní a počítání, ale i v předmětu neméně důležitém, tehdy důležitém, dnes už dlouho ne, v hudbě a ve zpěvu.
4: Do kůrových nadací tenkrát vstupovali chlapci dostatečně pevní v taktu a schopní číst noty z listu.
3: A došlo i na desetiletého Františka, díky agilnímu učiteli Ježátkovi. Čekala ho Praha a v ní klášter.
1: U fortny kláštera zahlédl František nejdříve vrátného, jenž trochu šilhal a měl veliká ústa.

0: Pravděpodobně křížovnický klášter na Zderaze, nikoli benediktinský, jak tvrdí Jirásek.
1: Během těch 6 let vystudoval gymnázium
0: a zažil leckterou příhodu, zaznamenanou na stará kolena nejprve samotným účastníkem, později pak převyprávěnou a notně upravenou panem spisovatelem.
2: Zřejmě nejznámější je náhlé z mrtvých vstání mnicha Matyáše, na čemž měl chlapec František svůj podstatný podíl. Jednou se totiž při příchodu opozdil, protože mu zrovna z Dobrušky přivezli zásilku buchet, a tak ho čekala noční cesta tou částí kláštera, kde se ještě předtím neoctl.
3: V dolejších končinách klášterních nebyl tak doma jako nahoře. V tom mu připadlo, že tady dole je někde umrlčí komora, že sem dávají umrlé mnichy, nežli je pochovají. Hned se mu myhl páter, Matyáš, ten, jehož se v celém klášteře nejvíc bál a co před polednem zrovna toho dne zemřel. František se ho bál zaživa, a co teprve nyní, v tu noční chvíli, v tom tichu, v opuštěné chodbě halící se všero, jímž se jen slabý zákmit světla třásl. Teď mu připadal mrtvý páter bibliotekář ještě hroznější. Požehnal se křížem a dal se chodbou. Otevřel tiše dveře do domácí kaple, kterou musel projít. Obklopila ho čirá tma. Bylo tam nějak vlhko, vzduch zadušený, nepříjemný. Mladý choralista pustil se do pustého černa. Šoural se, nohou vždy půdu ohledává je, jako by se blížil ku propasti. Rukou tápa je a polonahlas chvatně se modle. Najednou ucítil studený kámen. Byl u zdi. Ruku měl vzhůru, hledaje kliku u dveří, ke kterým, jak myslil, zrovna mířil. Nahmatal nějaký výstupek ve zdi a nyní, hle, toť dřevo. Ale ne dveře, prkno nějaké. V tom, jak se ho potmě nevěda chytil, povolilo, převážilo a rachotic spadlo. S ním však také skulilo se něco těžkého zrovna k jeho nohám. František leknutím upustil škatuli z koláči z domova, ale v tom se mu myhlo, že ji tu nesmí nechati, že kdyby ráno sem někdo přišel a našel ji, vše by se vyzradilo. Sehnul se, aby škatuli z koláči sebral. Však slyš, děsný zvuk. Něco zasténalo, strašlivě, až mu tělem projelo. Jak klečel, chtěl vyskočit, ale v tom ucítil na hrdle studenou ledovou ruku. Hrůza ho pojala, div, že neomdlel. Vykřikl ve smrtelné úzkosti, vytrhl se té ledové ruce a nedbaje sténání a chrčení vyskočil jako štvaný a nedbaje tmy hnal se pryč. Jak se dostal ven, jak dveře našel, to nevěděl. Ani kudy to letěl. Když mniši sešli se světly dolů do kaple, stanuli. Bratra jejich, pátra bibliotekáře, nebylo na prkně. Prkno leželo na zemi, vedle pak na schůdku on, neboštík, s otevřenými ústy, vzduch chlapaje, očí skalených, na smrt ještě bledý, čela potem skropeného.
4: Pan páter bibliotekář vstal z mrtvých a Bohdá se uzdraví,
3: pravil přivolaný lékař.
4: Jeho štěstí bylo, že ho ten kluk schodil z prkna, ale ten to třeba smrtí zaplatí.
2: Nezaplatil, jak dobře z románu i z Hekova vlastnoručního popsání víme, ba naopak, jako bonus ho čekal volný přístup do klášterní knihovny, kde se díky bratru Matyášovi brzy seznámil i s knihami zakázanými, ba na řetěz uvázanými.
0: Z gymnázia se měl František Hek dostat na filozofii.
2: Aspoň to tvrdí ve vlastním životopise.
0: Jenomže to už je autorská licence.
4: On totiž tím, že absolvoval 3. třídu gymnázia, se studií skončil. Ve svém dalším životě byl samoukem.
0: Což rozsah jeho vzdělání neumenšuje.

0: Je, tedy alespoň na venkovské poměry bylo mimořádné.
1: Podle jeho paměti byl jeho život plný osudových náhod.
0: Nějaký čas se protloukal jako vokalista.
2: Když však svého Regenschoryho přistihl nechtěně in flagranti, dostal od něho polenem do hlavy a tak se ocitl ve špitálu u milosrdných bratří.
0: A když byl propuštěn, řízením osudu zabloudil před budovu Národního divadla.
1: Neboli Nacionaltheatru, čili divadla Nosticova, dnešního Stavovského, na pražském Ovocném trhu.
0: A tam jako z udělání potkal známou osobnost pražského hudebního života, ředitele kůru v Týně a u staroměstských křížovníků Václava Praupnera.
3: Ředitel se ohlédl, zavolal mě k sobě,
1: vzpomíná František Hek,
3: a ptal se, mám-li teď něco důležitého na práci. Když jsem na tuto otázku odpověděl záporně, tázal se mne, zda bych jim nechtěl vypomoci při právě začínající hudební zkoušce. Jeho první sopranista prý onemocněl a Mozart, který bude zkoušku dirigovat, ho naléhavě žádal právě o to, aby opatřil dobré zpěváky. S radostí jsem přivolil, neboť mne těšilo, že slavného skladatele uvidím zblízka.
0: A podle všeho uviděl. Mozart seděl u čembala, protože se tehdy piano forte v Praze ještě neužívalo.
2: Hek mu byl představen a Mozart mu okamžitě přistrčil zpěvní part a ptal se, jestli si troufá prima vista dobře zaspívat árii Donny Anny.
0: Hek byl zaskočen a mlčel, ale ředitel Praupner se na Mozarta významně usmál.
2: Mistr udal takt a po krátké předehře zkouška začala.
0: Dopadla dobře. Stejně jako souborná zkouška ostatních čísel nové opery jménem Don Giovanni, která ještě nebyla dokončena.
3: Na několika místech Mozart hlasitě volal bravo, z čehož měl pan ředitel Praupner skoro větší radost než já. Lichotilo mu, že má dobré hudebníky. Já jsem byl naproti tomu vděčen Pánu Bohu, že mi propůjčil tento dar. S přednesem závěrečného sboru prvního jednání, kde je vložena umělá motatina v různých taktech současně a kde se i zkušený hudebník může snadno mýlit, nebyl Mozart zcela spokojen. A proto žádal ředitele, aby zítra v tutéž hodinu znovu přišel se svými hudebníky. Když jsem chtěl jít domů, vtiskl mi ředitel dvacetník do ruky. Když to Mozart viděl, tázal se mne, zda patřím k Praupnerovské kapele. A řediteli řekl, ten musí zítra přijít. A tázal se mne, zda přijít chci. Když jsem přisvědčil, dal mi dva dvacetníky.
1: Hudební historici rekonstruovali, že mladý Hek zpíval ve sboru při slavnostním představení Figarovy svatby a lze předpokládat, že se jako sborista mohl zúčastnit i premiéry Dona Giovannio.
0: V té době se však pokoušel o první skladatelské kroky.
2: Měl zalíbení v populárním mozartovském hudebním slohu a pokoušel se zhudebnit
3: verše, které mě naučila matka.
2: U některých se mu to prý i podařilo.
3: Při jednom muzicírování u Praupnera mě zastihl i Mozart.
2: Zdá se mi, že skládáš podle mne. Ukaž, co píšeš.
3: Skromně jsem předložil svou počínající sbírku písňových melodií. Mozart si ji prohlédl, smál se a řekl řediteli Praupnerovi.
2: Ten chlapec má dobré vlohy, ale nemá ještě základy. Chci ti zanechat užitečnou památku. Zdržím se v Praze několik měsíců. Od 11. hodiny dopolední mne můžeš denně navštěvovat a učit se u mě skladatelskému umění.
1: Jenže Mozart se v Praze nezdržel tak dlouho, aby Heka stačil něco naučit.
0: Ten prý v zápětí složil zkoušky na filozofii.
1: Což nejspíš není pravda, jak jsme si už řekli. Víc než 70-letý František si zřejmě při psaní svých vzpomínek skutečnost tak trochu upravil.
0: A pak se dozvěděl, že pan ředitel Praupner skládá svou funkci a odchází do ústraní.
1: Což znamenalo, že Hek byl od této chvíle odkázán sám na sebe.
0: Ve stejnou chvíli ho v Praze navštívil jeho otec.
3: Přinášel mi pěkné pozdravy od matky a vyjevil její i své svrchované zneklidnění nad tím, že jsem odešel od pátera Regenschoryho a dal se bez jejich vědomí ke komediantům. Matka je zdrcena, sděloval mi. Vidí-li tě ve styku se společností, v níž tvému neskušenému mládí hrozí nebezpečí a jež by musela vést ke tvému zkažení. Nedala mi klidu a neustále naléhala, abych neprodleně jel do Prahy, abych je odvezl domů, poněvadž se nechceš stát knězem.
0: Otec prý byl ochoten zaplatit synovi. Vytáhl již váček z penězi, protože od studentů přislyšel, že syn má nouzi.
2: Syn však vytáhl z kufru spořitelníčku a ukázal mu, že má nějaké peníze nastřádané.
0: Otec jednal rázně. Do kufru složil synovi šaty, nařídil Františkovi složit tam knihy a písemnosti, sám svázal peřiny, plný kufr zamkl a klíč vstrčil do kapsy.
2: Nosič odnesl zavazadla do zájezdní hospody, kde nocoval, čímž se starý Hek zajišťoval, aby se syn nemohl zepřít a s věcmi neutekl k některému ze svých přátel. Dal mu jen odpoledne, aby se rozloučil s přáteli. Ještě večer se sešli v zájezdní hospodě, kde mladý Hek strávil svou poslední pražskou noc.
3: Byla to poslední noc, kterou jsem uzavřel první období svého života. Vycházel jsem druhého dne ze života studentského do života občanského.
4: Doma ho čekal kupecký krám.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 642. schůzka s toulkami českou minulostí, 643. s podtitulem Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremná. Uvedeme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Stříbrný vítr na Dvojce.
3: Divadlo je trampolína, na které se musíte naučit skákat a pak můžete skákat do nebes, říká naše přední herečka, moudrá a vtipná žena Eliška Balcrová. Čím je kdysi v Národním divadle nadchly sešitky, které si vedla Dana Medřická, na kterém ze svých mužských kolegů mohla Eliška nechat oči? A co jí v životě stálo nejvíc odvahy?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
3: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Nehrotí tu situaci příliš?
2: Jak to vidí?
3: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
7: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Jak se proměnila americká demokracie za 250 let nezávislosti? Blíží se usmíření Spojených států a Iránu. Jakou roli v tom může ještě sehrát Izrael? Co říkají Američané na pompézní oslavy Trumpových 80. a jak hodnotí jeho kondici? To jsou některá z témat, kterým se chceme věnovat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
7: Dnes by mělo být ve Švýcarsku stvrzeno memorandum mezi Spojenými státy a Íránem, které prezidenti obou zemí elektronicky podepsali ve středu pozdě večer. Ve chvíli, kdy si povídáme, ještě není jasné, jestli k ceremoniálu dojde. Znamená to ale, že skutečně se blíží konec konfliktu na Blízkém východě?
8: Chtěla bych říci, že ano, ale nevím, jestli by to nebylo přání otce myšlenky, protože těch neznámých a přitom zcela zásadních momentů v tom memorandu, které je snad na stránku a půl, těch je tam velice mnoho a jedna z prvních je například ukončení všech bojů, takže i bojů, které stále Izrael vede v jižním Libanonu. Dalšími velmi zásadními otázkami, které jsou tam vlastně nevyslovené, je otázka obohacování uranu přímo na území zemí Iránu, Hormuzský průliv. Takže těch témat, které budou mít ty týmy k probrání během 60 dnů, které se tady v tomto memorandu s nimi počítá, tak je skutečně velice mnoho. A jenom připomínám, ta Obamova administrativa, jejich tým potřeboval 20 měsíců, aby domluvil něco, co tedy Trumpova administrativa odmítla jako nejhorší deal ze všech dob.
7: Může ten výsledek prozatímní Donald Trump prezentovat jako své vítězství?
8: Může, prezentoval a bude prezentovat. To si myslím, že je jako jediné jisté, co v tomto směru víme. Myslím si, že trochu problém je, že i Irán to potřebuje prezentovat jako své vítězství a také to prezentuje jako své vítězství. A když máme mezi těmi dvěma vítězy tak velký jako rozdíl v tom, co tvrdí, tak nastává jistý problém. Takže obě strany si chtějí zachovat tvář. To, že Donald Trump bude deklarovat vítězství, si myslím, že můžeme si tím být jistě nadále. A on také za to vlastně neponese tu politickou zodpovědnost, protože on už nikde na kandidátce nebude mít jméno. Takže je otázkou, do jaké míry ho tíží, že to vlastně se nějakým způsobem neshoduje s realitou.
7: Čeho ale fakticky tím ozbrojeným střetem dosáhl?
8: No, Já myslím, že ničeho lepšího než to, co tady bylo již před tím únorovým útokem, před tou válkou. Režim zůstal, jaderný program obohacování uranu zůstává dokonce na íránském území teďka. Myslím si, že naopak vlastně posílil tím tou nepovedenou válkou, můžeme-li to takhle již hodnotit, tak posílil Irán. Irán má novou zbraň a to je v podobě Hormuzského průlivu, který najednou se stal takovým tím v uvozovkách weaponizovaným, takovou tou zbraní, kterou do té doby si neuvědomovali, že mají. Tak teď ji teda opravdu mají a myslím, že otázka poplatků nebo způsobu průplavu bude klíčovou záležitostí.
7: Jak podepsání mírové dohody může poznamenat americko-izraelské vztahy?
8: No, on už je poznamenal, že jo, protože nejlepší kamarádi se najednou začali přes sociální sítě, zvlášť teda ze strany prezidenta Trumpa, častovat skutečně jako nevybíravými invektivy. Ta nejslušnější byla asi, že ztratil rozum Netanyahu. Myslím si, že napříč politickým spektrem jsem zaznamenala v Izraeli mínění, že ten mistr dobrého dílu Trump vyjednal skutečně velice špatný díl pro Izrael, jo. Mm-hmm. Takže je otázkou, do jaké míry americká administrativa bude úspěšná v tom, aby v uvozovkách si zkáznila Izrael a ukončili se skutečně ty útoky, protože jestli budou pokračovat, tak v tom případě prostě bude pokračovat i válka s Iránem.
7: Donald Trump ohlásil, že dohoda na spadnutí už nesetněkrát, naposledy to mělo být v neděli k jeho 80. narozeninám. Ty ale oslavil opulentně a zřejmě podle vlastního gusta přihlížením zápasnické show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Jak na tohle pohlížejí běžní Američané?
8: To je otázka, kdo je ten běžný Američan. Já jsem poslouchala komentátory z National Public Radio, kteří říkali, že ta jakoby fanouškovská základna těchto smíšených bojových umění, že je zhruba tak 10% americké populace. Připomeňme, že to je opravdu takový jako gladiátorský nevybíravý způsob boje, kdy v zásadě se musíte jako udržet živý a nezabít toho druhého, ale jinak všechno je dovolené. A dokonce v některých státech to bylo zakázané a Donald Trump poskytnul svoje kasíno v Atlantic City, v tom Taj Mahalu, tam poskytnul jako prostor pro provozování těch sportů ještě v dobách, kdy vlastně oni byli takový trošku jakoby na okraji těch vůbec přijatých forem sportovních zápasů. No dneska jsou, nebo byli na tom jižním trávníku, takže vlastně jako velký úspěch pro tenhle ten druh sportu. Víte co, běžní Američané, ostatní Američané, které já znám, tak ty se z toho hroutí a prostě dávají si hřmánkový čaj a ostatní jsou nadšený a je to taková prostě pouť jak na Matějskou. Co víme je, že na ten jižní trávník dostali lístky, to nebylo spoplatněné, ale musel jste mít lístek, takže tam snad byly fyzické parametry, které vám umožnili tam jít, takže vojáci, kteří byli tou jako nejvíce zastoupenou skupinou mezi tím diváctvem, tak museli mít nějaký jako správný 90, 60, 90 nebo něco prostě správné míry, aby vypadaly dobře, aby prostě ta Amerika měla ten správný formát. No, co se tady děje? Možná je to jenom prostě, že je Donald Trump skalním fanouškem, ale možná se tady taky dělá nějaká vlastně chytrá docela kulturní signalizace, taková ta toxická maskulinita, která by mohla zase posílit tu vazbu na nějaké části těch běžných Američanů, kteří jsou třeba naštvaní na ten politický establishment zprava zleva, ať už kvůli čemukoliv, připadají si kvůli něčemu prostě z toho vyloučení a tohle vlastně mluví jejich jazykem, není to nic elitářského, chcete-li.
7: No, zároveň to měla být i oslava 250. výročí založení Spojených států. Je to důstojná forma?
8: Je důstojná forma. Zesnulý skvělý státník John McCain, který měl kandidovat na prezidenta Spojených států amerických a možná by se ta historie a to dnešní povídání odvíjelo úplně jinak, kdyby předčasně nezemřel, tak nazval tyhle boje kohoutími zápasy v lidské podobě. Takže důstojnost asi úplně není v tom rejstříku, kterým bych to popsala. Nicméně, abychom zase se podívali na to z větší perspektivy, ty oslavy 250. 60. výročí USA mají trošku delší a rozsáhlejší podobu. Ty 80. Donalda Trumpa to tak trošku jako odstartovali a správně říkáte, že se to tak jako sfúzovalo zajímavým způsobem, že jako prezidentové výročí je také výročí země, takže ty oficiální oslavy budou teď začínat nebo pokračovat další víkend až do půlky července nejrůznějšími koncerty, ale také tam nastaly jakési problémy, protože ty koncerty na poslední chvíli utrpěly tím, že umělci začali rušit ty svoje angažmá, říkali, že nevěděli, že je to vlastně politická akce. Původně je na to pozvalo snad ministerstvo zemědělství, říkají. Takže ty oslavy 250. výročí USA budou rozhodně širší než jenom tady tahle ta řežba těch kohoutích zápasů.
7: Šéf amerického federálního úřadu pro vyšetřování oznámil, že FBI ve spolupráci s policií zmořil útok, který se měl při té příležitosti odehrát. Ví se o tom něco víc?
8: No, já tohle vím jenom to, co píš, nebo dokonce Guardian o tom měl, že to byly prostě nějaká asi pětice lidí, je tam pět podezřelých, kteří snad měli drony chtít exportovat exploziva právě do prostor toho jižního cípu Bílého domu, kde se odehrával ten turnaj. A já si myslím, že jako vlastně vyšetřuje se to a nic dalšího úplně přesně nevíme. Snad to vyšetřování a echo na to, že se něco takového chystá, mělo přijít od maminky jednoho z těch podezřelých, jo? Takže do jaké míry třeba FBI tomu byla vlastně jako v patách, uvidíme, jo? Ale v každém případě dostali na to nějaké echo. Já bych to zase četla trošku širším způsobem. Já si myslím, že ty 250. narozeniny USA zastihly tu zemi opravdu v takovém jako složitém momentě. A když poslouchám komentátory, kteří zažili třeba ty 200. oslavy, tak vzpomínají, což bylo v roce 1976, a Amerika vyšla od Nixonovy vlastně aféry a vlastně postavila se společně proti korupci, postavila se proti tomu špatnému, co se dělo. Měla za sebou tu dekádu 60. let, která přes všechny dobré momenty taky byla dekádou třeba politických vražd, vzpomeňme si na atentáty, tak vlastně tehdy ten etos byl takový to my dohromady. Jo? A to je něco, co opakovaně všichni komentátoři říkají, že tam letos vůbec není, že lidi to vnímají jako spolitizovanou akci, kde prostě vlastně se od toho odklánějí a mají o to velmi malý zájem.
7: V neděli měli opět pokračovat protesty organizované iniciativou No Kings. Jak byly masové?
8: Ty byly docela rozsáhlé, nejsou potvrzená přesná čísla, ale ty odhady se pohybují někde kolem 8-9 milionů lidí napříč USA. A co je na tom opravdu pro soudobou politickou geografii Ameriky dost významné, je, že to nejsou jenom ta velká města. Jo? Velká města mají přirozenou tendenci mít víc lidí, kteří jsou v těch profesních jobech, výše vzdělaní lidi, kteří jako inklinují politicky trošku někam jinam, než je třeba Donald Trump. A naopak ten zbytek rurální Ameriky, menší města, jsou právě tou základnou hlasu pro republikány. A co je na tom významné, je, že těch 9 milionů lidí se vlastně sebralo z těchto různých částí a je to dvakrát víc, než když to hnutí Žádní králové začalo loni v souvislosti s těmi zátahy proti imigrantskými v Los Angeles. Takže je to významné. A zase jeden z komentátorů, kterého jsem poslouchala, tak se k tomu vyjádřil hrozně, jako myslím pěkně, kdy říkal, já prostě na tom je vidět, že některé věci považujete za automatické, dokud vám je někdo neveme. Jo? Takže taková ta svoboda projevu, to, že není možné, aby vás někdo na ulici sebral jen tak pro nic za nic, tak to se najednou děje v dnešních Spojených státech amerických a lidé to vidí a jak teda vidno z těch 8-9 milionů, což není málo lidí, tak asi jim to začíná vadit a začínají se teda proti tomu nějakým způsobem dost stavět.
7: Trumpova popularita klesá. Dubnový průzkum veřejného mínění pro deník Washington Post a stanice ABC News ukázal, že se méně než polovina dospělých Američanů domnívá, že Trump je dostatečně duševně svěží a fyzicky zdravý k efektivnímu výkonu funkce. Jakou má teď podporu?
8: Ta podpora je velice nízká. Dokonce i ve srovnání s nízkou podporou, kterou touhle dobou rok do úřadu měl v tom prvním svém období. A vlastně smíchá se tam nepopularita kvůli válce v Iránu, ale také nepopularita a pochybnosti o jeho vlastně zdatnosti a schopnosti vykonávat úřad. Takže politická témata jsou velice nepopulární napříč, zejména kvůli válce v Iránu. Co se týče jeho věku, který tam je také přetřásaný, tak víc než polovina, 6 z 10 podle Ipsos posledního průzkumu, se domnívá, že jako trpí takovými vrtochy stáří, by se to dalo říct, jo? Což si myslím, že je docela vlastně dobrý popis toho, co se děje. Probírají se ty jeho mikrospánky na jako nějaký basketbalový hře, kterou nebo zápase Madison Garden, který ostatní považují za naprosto jako infarktní zápas a on tam prostě pospával a tak dále. Já bych k tomu řekla, že v Americe obecně je téma toho stáří nebo ne úplně té 150% zdatnosti, tak je citlivé téma. Bratři Koeni na to natočili film Tahle země není pro starý. Ale takže myslím si, že v tomhle celém je to citlivé. Bývalý spojenec prezidenta Trumpa, dnes velký kritik Tucker Carlson, říká, pro něj je to extrémně ožehavé téma. Ale já bych řekla, že ty průzkumy veřejného mínění odráží možná i něco jiného, takového víc státotvorného. A to je to, že vlastně, když se týká připomínáme těch 250 let, takže ti otcové zakladatelé se vlastně nejenom, když si podíváte na nějaký prostě dopisy Alexandra Hamiltona, Jeffersona a tak dále, tak oni řešili nejenom, jak rozdělit tu vládu mezi tu exekutivu, legislativu a ty další prostě funkce, ale řešili taky něco a úplně výslovně, co se týkalo integrity, morálky, která vás vlastně jako předurčuje pro to, jestli jste dobrý lídr nebo nejste. A tam si myslím, že ti Američani v tomhle směru možná jako v těch průzkumech hlasují i o tomhle.
7: Hostem hovoru je amerikanistka Kateřina Březinová.
2: Jak to vidí
4: Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
7: Vy jste už řekla, jak se chystají Spojené státy oslavit 2,5 století od deklarace nezávislosti, připadá to na 4. července. Adam Vrubel nadepsal svůj komentář na webu ČT24. Americká demokracie oslaví 250 let, ale chřadne. Zpráva švédského institutu VDM uvedla, že úroveň demokracie v USA v minulém roce zažila nejprudší propad v moderních dějinách země. Kde se to podle vás projevuje zejména?
8: No, projevuje se to v tom, co můžeme sledovat na dálku, ale to, co běžní Američané zažívají na vlastní kůži. Začnu tím, že třeba kdokoliv byl součástí té státní správy, tak to byl vlastně takový jako fine job pod penzí. Jo? A víme dobře, že na základě maskových zvláštních zapojení do té druhé Trumpové administrativy se dělaly velké čistky v tom státním aparátu. Mnohem více se vnímá pozice státního úředníka s politizovaným způsobem. Takže tam to prostě lidi zažili hned a my to vidíme na těch číslech, kdy se prostě propouští ministerstvo školství, bylo teda téměř rozpuštěné nebo úplně rozpuštěné. Kde to potom vidíme dále, je, že se vlastně nevládne přes kongres, ale vládne se těmi takzvanými výkonnými rozhodnutími prezidenta. A to je prostě, v tom je Donald Trump, ale pozor, i Joe Biden a už před ním Barack Obama byli vlastně prezidenti, kteří objevili tady tuhletu svoji vlastně výkonnou pravomoc. Proč? Protože kongres byl zaseknutý a vlastně nečinný, takže nebyl schopný nic rozhodnout. No a v tu chvíli ty prezidenti potřebují tlačit, přinejmenším kvůli svému elektorátu, potřebují tlačit nějaká témata. No a teď to vlastně dělají právě těmi exekutivními příkazy, které ale následník jejich může krásně přijít a začít zase rušit. Není to tak snadné, potřebuje k tomu soudy. Takže zase, jak to zažijou Američani, neustále se chrlí exekutivní příkazy, okamžitě se proti nim zahájí soudní procesy. Všechno to trvá strašně dlouho a vy vlastně nevíte, v jaké té realitě žijete, protože něco, co zatím platí, tak musíte prostě respektovat, ale víte, že to za chvíli třeba platit nebude. Krásný příklad tohodle lidí vlastně chycených v tomhletom divném pnutí jsou lidi, kteří jsou v nějakém jako imigrantském statusu ve Spojených státech amerických. Třeba dostali tam přiznaný azyl. A teď najednou je jedno výkonné rozhodnutí, které ruší jejich právo na ten azyl. Jsou různé soudní procesy, které to vlastně zpochybňují, ale jak to dopadne a za jak dlouho, to je otázka.
7: Dvě a půl století to vlastně není tak dlouhá doba. Jak se americká demokracie historicky vyvíjela?
8: No, ta se vyvíjela, když jsem se vlastně dívala na ty samotné začátky, tak na mě zapůsobila taková vlastně křehkost a svým způsobem nejistota těch otců zakladatelů, že tak říkám otcové zakladatelé, protože to byli samí muži. Oni vlastně jako nebyli si úplně stoprocentně jistí, jestli ten jejich radikální experiment s republikou, jestli jako vydrží. Takže oni strašně šli po sobě, zvlášť prostě Jefferson s Hamiltonem, George Washington byl takový vlastně jako úřada, který si nechával psát, jako, protože neměl nějaké větší charisma, ale tyhle ti dva zejména se tam dost jako byly. Byly se o to, že ta země musí mít velký kredit mezinárodní, to je na tom zajímavé a mělo to být přes právě takové to mravní chování, takové to příkladné chování a ačkoliv spolu se svářili, jak mohli, tak z toho vyplývá, že všem jim šlo o to, aby to přežilo, ten jejich experiment. Takže vlastně taková ta křehkost a zároveň přesvědčení o tom, že tady to, co jsme si vymysleli, tak se nějak jako za pochodu dá vylepšovat a nějak jako se to může, to si myslím, že jakoby provází ten americký projekt úplně od začátku.
7: Zůstávají Spojené státy stále v pravém slova smyslu multikulturní zemí?
8: Co znamená multikulturní země? Když vezmeme, jak Amerika vypadá, když vystoupíme prostě někde prostě v New Yorku, tak vidíme, že lidi vypadají různě, jo? Jako je tam prostě imigranti odevšať a je to součást toho americství, toho, že jste normální Američan. Jestli tu zemi dělá multikulturní, nějaké jako multikulturní předivo, které je ještě trošku jako komplexnější, než jenom já vypadám nějak a vy jinak. Vy jste Černoch, já jsem Asiat. Tak tam si myslím, že přesně to je to, na co teďka ta poslední administrativa dosti útočí. Jo? Takové ty prostě diversity aktivity spojené s uznáním a s přijímáním té různorodosti ve všech jejich polohách a formách. Tak tam si myslím, že teďka jsme v takovém jako stádiu únavy nad tímhletím. Ale zase bych se vrátila, protože když jsem se věnovala třeba výzkumu toho, jak Amerika se rozšiřovala historicky, tak významné rozšíření bylo třeba na úkor Mexika, na tom dnešním jeho západě. A tam žila spousta Mexičanů, část mexického obyvatelstva tam zůstala a oni vlastně jako bylo jim přislíbeno, že budou těmi americkými občany a budou mít všechna práva. V reálu to úplně tak třeba nebylo, ale někteří z nich se prostě zapracovali do toho základního předěva. Dodnes prostě Los Angeles, San Francisco jsou vlastně původně Španěly a Mexičany pojmenovaná města. Takže jakoby myslím, že v té Americe ta nominální různorodost, ta nominální multikulturnost je prostě neoddiskutovatelná. Je otázkou, jestli i ta politická nebo ta politická vůle a ta vzdělávací vůle, jakým způsobem čteme historii, jakým způsobem se prostě zabýváme naší kulturou.
7: No, jak moc se manipuluje výklad dějin? Například Smithsonův institut v tomto směru chronicky čelí obrovskému tlaku ze strany Trumpovců.
8: Velký tlak, on dokonce už, když se stal podruhé prezidentem, tak okamžitě jmenoval J.D. Vance do takového boardu správní rady. Připomeňme, že ten Smithsonian je něco jako taková národní galerie, jo? Je to opravdu jako velký komplex muzeí a galerií. A oni začali s tím, že je potřeba vlastně se zbavit děl, které nějakým způsobem trošku jako znečišťují tu dobrou verzi americké historie o témata, která jsou spojená třeba s otrockou minulostí, s nějakými jako ne úplně, s nějakými imperiálními výpady třeba směrem do střední Ameriky, do Karibiku. Takže spousta třeba v té Národní obrazové galerii, spousta autorů, kteří tam měli svá díla, tak najednou zjistila, že už tam nejsou či nebudou, protože prostě zobrazují témata, která jsou nechtěná. No a umíte si představit, co to vyvolalo za kontroverze.
7: Správní rada se před rokem zavázala, že udělá vše proto, aby instituce zůstala, cituji, nezávislá na politických nebo stranických vlivech. Daří se jí to?
8: No, daří a nedaří. Já si myslím, že teďka se jsme svědky toho, že má ta administrativa jiné trošku problémy. Takže podobně jako další prostě části agendy, které nejsou úplně ty nejvíc top, tak teď jsou jako trošičku ve stínu a říkají se, že to možná ještě překlepou. Ale vidíme, že jako i na ostatních institucích vys připojení Trumpova jména, na nějaké významné kulturní instituce za jeho života neslýcháno prostě. Tak,
7: teď ho sundali z Kennedyho centra, to byla velká potupa.
8: No, byla to velká potupa, ale zároveň úplně jako vlastně obrovská facka Kennedymu, protože když se vlastně jednalo o tom, jak uctít památku prezidenta Kennedyho, tak tohle byla ta památka. Takže najednou spojit jediný Kennedyho vlastně pomník ve Spojených státech amerických s jménem žijícího prezidenta bylo i pro nějaké prostě konzervativní fanoušky jinak, tak bylo i tohle dost. No.
7: 3. listopadu čekají Spojené státy důležité volby do kongresu, známe jako midterms. Jak může dopadnout toto faktické referendum o Trumpovi?
8: Já se domnívám, že tam je několik věcí ve hře, správně to nazýváte referendem, ale zároveň Trump nebude na tom lístku volebním, že jo? Bude to jeho strana. A on se tedy velmi aktivně činí zajímavým způsobem. Ezra Klein v tom svém podcastu nedávno rozebíral s nějakým republikánským strategem, jestli náhodou nechce Trump prohrát midterms tyhle ty volby, protože dělá všechno pro to, aby jo, říká Američanům, mně je jedno, že je inflace, takovéhle jako věci, které by asi běžně člověk prezident, který chce, aby vyhrál, jeho strana nedělal. Co dělá určitě, je, že se snaží sjednat si naprosto velkou lojalitu v rámci té své strany republikánů. To je, prostě podporuje kandidáty, kteří jsou sešikováni vedle něj, naopak jde jako sršáň po lidech, kteří se nějakým způsobem vyslovili proti němu, vys třeba hlasování o impeachmentu. Další, co už teďka jsme viděli, je v těch primárkách, je, že jsou už teď vlastně velké snahy prohlásit ten proces za skorumpovaný a v podstatě za blamáž. V podstatě to jakoby vytvořit představu, že tam byly nějaké ukradené volby, tam už jsme samozřejmě byli, pamatujeme si 6. ledna 2021, takže to podrývání důvěry si myslím, že je taky něco, co tam v těch volbách v listopadu bude hrát roli. No a třetí ten velký moment je, že vlastně teď už se nebavíme jenom o tom, jaký je ten který kandidát demokratů a republikánů, ale taky jak se překreslí ty okrsky, aby to bylo spočítané. Takže jak to dopadne v těch listopadových volbách, to je teda skutečně ve hvězdách.
7: To byla Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Děkuju. Naschledanou.
8: Děkuji za pozvání.
7: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
4: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Trojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
2: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
3: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
1: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. A začneme aktuální informací.
1: Nedávno jsme vám v Muzikál Expressu přinesli zprávu o letní produkci muzikálu Janošík a neb na skle malované Městského divadla Brno, která od začátku června probíhá na tamním biskupském dvoře. Vlastně open air inscenaci ale připravuje také plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla a jak jsme vás už před několika měsíci informovali, jde o jukebox muzikál z hity skupiny ABBA, tedy Mamma Mia.
0: Romantický a humorný příběh se odehrává na malebném řeckém ostrově, kde se mladá Sofie pokouší v předvečer své svatby zjistit, kdo je jejím pravým otcem. Ostatně kvůli tomu na ostrov tajně pozvala tři bývalé lásky své temperamentní matky Donny. Celý děj je protkán nesmrtelnými hity už zmíněné švédské skupiny ABBA, které v každém divákovi probudí letní nostalgii i obrovskou vlnu energie.
1: Diváci ovšem mají jen tři možnosti, kdy plzeňskou inscenaci vidět. Představení se totiž konají pouze 25., 26. a 27. června letošního roku v režii Lumíra Olšovského. V hlavních rolích se divákům představí prvotřídní plzeňští interpreti jako Soňa Hanzličková, Josef Ruškoci, Kateřina Chrenková, Pavel Režný, Eva Staškovičová a další. Bonusem je pak hostování předních českých hereckých hvězd Terezy Bebarové, Martina Písaříka, Marka Němce a nebo i zmíněného Lumíra Olšovského vždy v jednom z trojice představení.
0: Každoroční letní operní či muzikálové open air produkce plzeňského divadla vždy slibují velký zážitek a i letos se publikum může těšit na velkolepou scénografii, živý orchestr a téměř 200 účinkujících. Zájem veřejnosti byl od počátku obrovský a polovina vstupenek na trojici představení v téměř 8000 mlochotínském amfiteátru zmizela během prvních hodin od spuštění předprodeje. Zájemci však ještě mají šanci, poslední vstupenky stále zbývají.

0: A v Plzni ještě chvíli zůstaneme. Tamní muzikálový soubor minulý měsíc uvedl ve světové premiéře svůj čtvrtý počin letošní sezóny, a to původní český muzikál Obejmout vlny. Premiéru navštívil náš korespondent Lukáš Helcelet a zaslal nám následující řádky.
1: Komorní muzikál z pera autorské dvojice Zdeněk Král a Tomáš Syrovátka je inspirován posledními dny života německého romantického dramatika a básníka Heinricha von Kleista a vznikl na motivy Syrovátkovy rozhlasové hry Heinrich a Henrietta. Divákům se titul představil v premiéře 23. května na malé scéně Plzeňského divadla.
0: Děj muzikálu se odehrává u jezera Wannsee, nedaleko Berlína roku 1811, kde se Heinrich von Kleist po předchozí četné korespondenci konečně osobně setkává s Henrietou Foglovou, která právě opustila svého manžela. Zde se oba pokouší nalézt útočiště před neklidným světem i vlastními vnitřními nepokoji.
1: Režisérkou inscenace je nová posila plzeňského muzikálového souboru Gabriela Petráková, která staví inscenaci na symbolických obrazech a citlivě vystavěné atmosféře. V hlavních rolích muzikálu, který byl napsán přímo pro malou scénu divadla Josefa Kajetána Tyla, se jako Heinrich Kleist představil umělecký šéf souboru Josef Hruškoci a Henrietu stvárnila hostující Kateřina Marie Fialová. Trojlístek herců pak doplňuje Pavel Režný jako Henrietin manžel.
0: Muzikál Obejmout vlny přináší nevšední komorní a intenzivní drama, které se nesnaží o věrnou rekonstrukci reálných událostí, ale spíše o náhled do vnitřního prožívání postav a jejich rozpolcených citů, což činí s neobyčejnou poetikou. S tím koresponduje také emotivní hudba Zdeňka Krále, která ilustruje jemné citlivé momenty i kontrastní dramatické okamžiky.
1: Atmosféru příběhu skvěle doplňuje také vizuální stránka, ať už jde o nápaditou scénu, efektní projekce a světla či krásné kostýmy. Významnou roli konkrétně při této inscenaci hraje také intimní prostor malé scény díky bezprostřednímu kontaktu diváka. Divadlo Josefa Kajetana Tyla tak do svého repertoáru připojilo poměrně netradiční muzikálový žánr, který má potenciál stát se divácky úspěšným titulem pořadu sezon.
0: Hudební ukázka z inscenace Obejmout vlny ještě k dispozici není, a tak sáhneme po jiné, starší inscenaci na plzeňské malé scéně. Jak určitě poznáte, byla to známá semaforská dobře placená procházka.

tak jako děti na tichou poštu hrá. V krajině exotických pohlednic z mrtvého moře se pak

0: 21. května uplynulo už 30 let od smrti české herečky, zpěvačky a šanzoniérky Ljuby Hermanové. Během svého dlouhého života stvárnila desítky rolí na divadelních prknech i ve filmu, naspívala několik solových alb a účinkovala ve stovkách koncertních a estrádních vystoupení.
1: Ljuba Hermanová se narodila 23. dubna 1913 v Neratovicích. Když jí bylo 11, rodina se přestěhovala do Prahy. Studovala na gymnáziu, brala hodiny francouzštiny a učila se hrát na klavír. Od mládí ji to ale táhlo k umění a protože nikdy nepatřila zrovna k vzorným studentkám, rozhodla se přestoupit na konzervatoř.
0: Přijímací zkoušky sice složila, studovat však nikdy nezačala a dala přednost praxi. Už od 17 tak vystupovala v profesionálních divadlech, a to zejména v operetách. Nějakou dobu však působila také jako hlavní ženská hvězda Osvobozeného divadla. Hermanová měla tak říkajíc toulavé boty a bavilo ji neustále střídat styly i působiště, proto v žádném angažmá nevydržela příliš dlouho.
1: Během druhé světové války nesměla kvůli částečně židovskému původu vystupovat. Hned po osvobození se však opět vrátila k divadlu a hrála v operetách, hudebních komediích, účinkovala v estrádách i vlastních recitálech. Zpívala ale také například v premiérovém uvedení písničkového pásma Jiřího Suchého a Ivana Vyskočila Kdyby tisíc klarinetů na konci 50. let. Bývá také označována za zakladatelku českého šansonu, která předznamenala pozdější tvorbu Evy Olmerové nebo Hany Hegerové.
0: Neodmyslitelně spjata je ale i s prvním muzikálem u nás, a sice Divotvorným hrncem v divadle Voskovce a Wericha v roce 1948. A právě z něj bude i naše hudební ukázka.

0: schopnosti Walta Disneyho Aladdin. Stalo se tak v květnu 2016 v divadle Prince Edwarda. Divadelní adaptace Aladdina vycházela ze stejnojmenného filmového muzikálu Disneyho studia z roku 1992 autorů Alana Menkena, Tima Rice a Howarda Ashmana. Jeho autoři se nechali inspirovat známou knihou pohádek Tisíce a jedné noci, ovšem do příběhu o chlapci Aladinovi, jeho lásce k princezně Jasmíně, kouzelném džinovi z lahve a létajícím koberci vetkali i několik dalších motivů a témat.
1: Broadwayská verze výpravného muzikálu Aladdin měla premiéru v roce 2014. Obě inscenace samozřejmě kromě příběhu a skvělých výkonů nabídly divákům řadu spektakulárních jevištních triků, především v podobě zmíněného létajícího koberce a také překvapivého zjevování tajemného džina z lampy.
2: You must feel trapped inside these walls. We'll run away. Just you and me. Why not escape as evening falls? There's a whole world you've yet to see.
3: If I go with you, will it be safe?
2: Sure. Do you trust me?
3: What did you just say?
2: Do you trust me?
3: I'm not sure why, but yes.
2: I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take

0: Magický hrad Karlštejn už 10 let ožívá divadlem, které ideálně patří přímo tam. Tedy před 10 roky a po 45 letech od svého filmového vzniku tam byl uveden muzikál Noc na Karlštejně s písněmi Karla Svobody a Jiřího Štajdla. Představení tam od té doby účinkují herci a zpěváci známí z muzikálů i filmů, tedy legendy Stříbrného plátna i držitelé ceny Thálie. Samozřejmě v představení zaznívají oblíbené skladby jako Lásko má já stůňu, Asi do věží, Hoja hoj a další.
1: Nádvoří hradu vytváří pro představení nezaměnitelnou kulisu a přímo magickou, autentickou atmosféru historického prostředí, kde skutečně pobýval Karel IV. A kde se samozřejmě natáčela i slavná filmová předloha muzikálu.
0: Dodejme, že divadelní verze Noci na Karlštejně měla svoji premiéru v prvních letech našeho milénia. Muzikál uvedlo Hudební divadlo Karlín o letních prázdninách na nádvoří dnešního ministerstva kultury na Malé Straně. Karlínské divadlo bylo tehdy v důsledku povodní v roce 2002 mimo provoz. Dnes už ale lze muzikál spatřit i na dalších scénách v České republice. Yeah.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: 29. července letošního roku čeká všechny příznivce světové populární hudby velký svátek. V dnes už zmiňovaném amfiteátru Lochotín v Plzni vystoupí u nás vůbec poprvé legendární soulová zpěvačka a herečka Diana Ross. Její čeští fanoušci na ní čekali dlouho, její už 82 let. Poprvé a naposledy koncertovala v zemích bývalého východního bloku v roce 1996 v Budapešti.
0: Z Diany Rossové se stala ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. I japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě.
1: Diana Ross se nesmazatelně zapsala i do dějin světové kinematografie a hudebních filmů. A proto jí věnujeme dnešní druhou část Muzikál Expressu.
0: V roce 1972 si zahrála Diana Ross hlavní roli ve filmu Billy zpívá blues a dostavil se doslova celosvětový úspěch. Role slavné americké bluesové zpěvačky 30. a 40. let minulého století Billie Holidayové ji přinesla nejen Zlatý globus a nominaci na Oscara, ale i první místo v albovém žebříčku amerického hudebního časopisu Billboard. Jen ve Spojených státech se soundtracku s písněmi z filmu Billy zpívá blues prodali více než 2 miliony desek.

Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala za svůj život více než 100 milionů desek po celém světě. My si teď poslechneme její největší hit, který se jmenuje Upside Down, a koncerty Diany Rossové jsou bez něho nemyslitelné. Díky této písni, která zazněla i v mimořádně úspěšném americkém seriálu Netflixu Stranger Things, poznala Dianu Ross i ta nejmladší generace.

Film Billy zpívá blues byl filmovým debutem Diany Rossové a teprve druhá nominace na Oscara v historii pro Afroameričanku v hlavní roli. Oscara tenkrát získala Liza Minnelli za film Kabaret. Šlo o mimořádný ročník, kdy proti sobě stály dva silné ženské portréty. Dekadentní kabaretní zpěvačka Sally Bowles a zranitelná jazzová legenda Billie Holiday. Přestože Diana Ross nevyhrála, její výkon zůstává jedním z nejsilnějších debutů 70. let.

0: Druhý film Diany Rossové vznikl v roce 1975. Jmenuje se Mahogany a jeho příběh se odehrává v prostředí módního průmyslu. Jejími partnery v něm byli herci Billy Dee Williams a hlavní hvězda Hitchcockova thrilleru Psycho Anthony Perkins.
1: Diana Ross si ve filmu Mahogany zahrála roli drzé, ale odhodlané mladé ženy žijící na předměstí Chicaga, která sní o kariéře módní návrhářky. Svědomitou prací se vypracuje z prodavačky na sekretářku a následně na asistentku majitele luxusního obchodu s oděvy. Ten počase začne po představitelce hlavní role chtít, aby se vzdala svých ambicí ve prospěch jeho zájmů. Tracy Chambersová v podání Diany Rossové proto uprostřed noci opustí Chicago a odletí do Říma, aby se naposledy pokusila zahájit vlastní kariéru. V Římě se na ní usměje štěstí, když se stane múzou v očích jednoho ze svých bývalých klientů.
0: Ambiciózní projekt Mahogany, od kterého si Diana Ross slibovala, propadl na celé čáře, jak u odborné kritiky, tak i u diváků. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin filmu, jsou písničky, které v něm zazněly.

0: Tím, čím jsou pro naše děti pohádky Božiny Němcové, jsou pro americkou omladinu příběhy čaroděje ze země Oz. V roce 1939 byl natočen film Čaroděj ze země Oz s Judy Garlandovou v hlavní roli. V roce 1978 vznikl film Čaroděj, velkolepý barevný muzikálový kaleidoskop vzdávající hold spisovateli L.F. Baumovi a jeho klasickému pohádkovému příběhu.
1: Režisér filmu Čaroděj, Sidney Lumet, zasadil prolog příběhu místo slunného Kansasu do newyorské čtvrti Harlem a do drtivé většiny rolí obsadil herce a zpěváky afroamerického původu. Místo copaté Dorotky dostala přednost už tehdy slavná zpěvačka Diana Ross a roli strašáka získal začínající Michael Jackson. V podání těchto zpěváků si teď poslechněme jejich duet z filmu Čaroděj, nazvaný Ease on Down the Road.
2: Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road.

0: Poslední filmovou rolí Diany Rossové se v roce 1999 stala role Olivie Kingové ve filmovém muzikálu Krutá daň. Diana ve filmu zazářila po boku mladé zpěvačky Brandy Norwoodové a hrála ženu, která odešla od své dcery Kylie, aby se mohla věnovat pěvecké kariéře. Po 20 letech se ale vrací a doufá, že ztracené roky bude moci nahradit.
1: Kylie sní o kariéře zpěvačky a tak její matka se svými kontakty pomáhá realizovat její sen. Křehké pouto matky a dcery je ale rázem vystaveno zatěžkávací zkoušce. A to v okamžiku, kdy úspěch Kylie ohrožuje samotnou matčinu popularitu. Diana Ross ve filmu Krutá daň zpívala mimo jiné píseň He Lives in You, vám dobře známou z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král. Za chvíli si ji poslechneme.
0: A vy nezapomeňte, že už 29. července bude popová diva a osminásobná babička Diana Ross koncertovat v amfiteátru Lochotín v Plzni. Mimochodem, jejími hosty budou 4 tenoři a ani v jejich repertoáru jistě nebudou chybět muzikálové melodie.
1: Dnešní Muzikál Express končí. Za autorské spolupráce Jana Adama ho připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. Loučíme se slovy, naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Leoš Mareš už dosáhl snad všech svých cílů. Jeden mu ale zatím chybí. Oslavit kulatiny v přímém přenosu toboganu. Tenhle sen se mu vyplní už v sobotu. K tomuhle setkání zahraje a zaspívá jeden z nejúspěšnějších slovenských zpěváků současnosti Adam Ďurica.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh čtyř žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Maruška. Po Stalinově smrti se uvolnila i atmosféra na ministerstvu. Jan Zábojný si začal kupovat hedvábné kravaty a v očích mu plál úplně jiný oheň. Tušila jsem, že dostal svůj životní nápad. A měla jsem zároveň jistotu, že mě ten nápad nezahrnuje. Po Chruščovových projevech a mezi nádechy studené války jsme i my, kancelářské myši, dostali pozvánku na setkání na ruské ambasádě, kam, jak mi se nadšeným výrazem pošeptal můj milenec, přijdou i nějací Američané. Ovanula mě v té chvíli vzpomínka na blízkost tepla jeho nahého těla. A někdo mi břitvou přejel po břiše. Party to byla zahradní a velkolepá. Spousta kaviáru a ještě větší spousta nejistoty na všech stranách. Byli tam i tři slibovaní Američané. První a druhý tajemník z jejich ambasády a mladá plavovlasá sekretářka s kozím obličejem a hladkou alabastrovou pletí. Jen Zábojný mě představil a mě překvapilo, že umí lámaně anglicky. Nikdy mi neřekl, že se dokáže domluvit. Poletoval kolem Američanky jménem Jane jako šatní mol z mé břichaté skříně. Nechci mít odvahu, nechci být zbabělá, nechci nic z těch velkých těžkých pocitů. Chci mít jen věci uspořádané a na svých místech, aby spolu ladili, aby nespůsobovali zmatek. Věděla jsem, že Jana ztrácím. Už si nebudu pohrávat se zvukem jeho jména. Nevěděla jsem, kdy k tomu dojde, ale byla jsem si jistá, že brzy. Dva dny po večírku, který se do historie podobných událostí zapsal jako největší pijatika s Rusy od skončení války, u mě zazvonil. Byly 2 hodiny ráno. Obličej měl strhaný a bílý jako led, co si předevčírem házel do stakanu, a v očích mu sedělo příkré odhodlání. Já vím, že mi musíš něco říct. Snažila jsem se mu to ulehčit. Asi tě to zraní. Asi ano, povzdechla jsem si. Já nebudu chodit kolem horké kaše. Ne, nechoď. Chci pryč. Chci na západ, vyrazil ze sebe. Prohlédla jsem si pozorně jeho tvář. Úzkou linku nosu, hezké hnědé oči a ženské rty vykrojené do srdíčka. Dostala jsem na ty rty, co mi určitě nepřinesly dobré zprávy, vztek. A pak začala přednáška. Stejně přesvědčivá, jako když kázal o slovanské duši a propletenosti slovanských kořenů a osudů. Jenže to mělo opačné znaménko. A navíc, kdyby Jana Zábojného zaměstnával ďábel, nemohl by si vybrat lepšího advokáta. Nic tady nedokážu změnit. Všude nastrkali průměrné diletanty, navozili je sem z kdoví které díry a teď se kvůli nim nedá vůbec s ničím pohnout. Přistihla jsem se, že ho neposlouchám. Jen jsem toužila, aby už byl po všem. Abych se téhle hádky nebo rozchodu nebo co to vlastně bylo, nemusela účastnit. Chtěla jsem jen, aby věci zůstaly tak, jak jsou, den za dnem. Nebylo to ale možné, protože do mého přání jako kapky špinavého deště dopadaly Janovi řeči. Prostě chci zdrhnout, dezertovat, vypadnout, protože tady už nic nedokážu. Stává se ze mě šedivá nula. Z těch Američanů jsem vycítil, že bych tam měl určitě šanci. To věčný chození po schůzích a úřadování k ničemu nevede. Dusím se. Jestli to takhle půjde dál, tak mě stejně zavřou, protože už mě nebaví si všechno nechávat pro sebe. Mohl by už mlčet. Toužila jsem potom, aby teď hned zavřel svá chytrá ústa. A já? Ty? Udiveně se na mě podíval. No já přece nemůžu chtít, abys tady všechno nechala. A co všechno? No nevím, svoje kamarádky, Prahu. Takže mě nechceš vzít sebou, ujistila jsem se. Mlčel jen chvíli.
Kdyby ta pauza o chvilku byla delší, uvěřila bych, že je to pro něj těžké. Ne, to není nic pro tebe. Budu muset přes hranice do západního Berlína a nemám peníze pro oba. A ty jsi jiná než já. Po čase bys byla nešťastná, že jsi odešla. Takže rozhodl za mne. Ani se nepotřeboval ptát, bylo mu jasné, kde bych si zvykla a co bych cítila. Musíš konečně dospět, jsi příliš závislá na jiných, na mně. Ozvěna těch slov, zadřená tříska, co zarostla do masa a nedá se vytáhnout. Taky jsem ti našel práci v knihovně v Praze 6. Cože? Konečně jsem se probrala ze stuhnutí, jež mě celou obklopilo. No jestli uteču, začnou kolem mýho života doopravdy čmuchat. Přijdou na to, že jsme byli milenci a mohlo by ti to hodně ublížit. Ulevilo se mi. Někdo zmizel a ještě za mě naplánoval další osud. Ale přeci jen to byl nějaký plán. Měla jsem se čeho chytit. Podala jsem výpověď a uvedla studijní důvody. Tvrdila jsem, že bych chtěla začít dálkově studovat na vysoké škole a že se v knihovně budu moci lépe připravit na přijímací zkoušky. Jaromírovi jsem teď už mohla psát jen neověřené klepy pochytané od bývalých kolegyň, které za mnou prvních pár měsíců občas nevěřícně do malé knihovny zašly. Od nich jsem si taky dozvěděla, že Jan Zábojný skutečně odjel. Poté, co se oženil s Američankou z ambasády. Pak jsem prostě žila dál. Dny přicházely a odcházely. Dopis za dopisem. Už jsem je neházela do kastlíku na kolejích, ale chodila jsem s nimi do nejrůznějších vědeckých ústavů, kde jsem je nechávala na určených poschodích vedle dané kanceláře v koši na odpadky. Nosila jsem velké brýle s perličkovým řetízkem a ta práce v knihovně byla pro mě skutečně jako stvořená. V tom jsem musela dát Zábojnému za pravdu a být mu vděčná. Občas jsem se letmo zamilovala, na chvíli, ale vždycky jsem byla příliš ve střehu, příliš napjatá a to muži poznají. Chtějí někoho, kdo má v sobě uklizeno. A já, ať jsem se snažila sebe víc, od té doby, co za Janem zaklapli dveře, jsem měla všechny přihrádky v životě přeházené. Už jsem sice na nikom nebyla závislá, přesně jak si to Jan přál, ale hlavně proto, že ani nebylo na kom. Když Jaromírovi dopisy přestaly chodit a přijela Luisa, ucítila jsem, že ona je ta správná hospodyně, co mi pomůže dát všechno do pořádku. Vléčet mě jsem se sice mohla dosyta a pod profesionálním dohledem vypovídat, ale nikdo doopravdy nechápal, o čem mluvím. Chyběla ta opravdová bodrá ženská ruka, co se pustí do úklidu tak, že ze všeho nejdřív poleje podlahu horkou vodou. V parách, co stoupají, se pak rozpustí strach, že něco při úklidu zůstane zaprášené. Mluvili jsme a mluvili, upíjeli společné minuty jako nějaký sladký drink v kavárně a nebyly u toho bílé nemocniční zdi, ale moje barevné, jejíž omítka tiše pohlcovala úzkost. Luisa nebyla vzdělaná ani sečtěla a často pronášela klišé typu ano, alespoň si poznala, co je to milovat. Jednou taky slavnostně s přivřenýma očima zarecitovala, když chceš zakusit štěstí lásky, zapomeň na svou duši. Tak to už jsem nevydržela. Kde jsi, prosím tebe, vzala takovou patetickou slátaninu? Přimouřila oči a z ničeho nic připomínala slastně se protahující vševědoucí kočku. Já ani nevím. Mám dojem, že to bylo v památníku, co jsem dostala od maminky k 15. narozeninám. Hezká věta, viď?
Ale já jí nakonec uvěřila. Uvěřila jsem, že jsem skutečně poznala lásku. Luisa mi pomohla znova najít nit. No co na tom, že pozdě? Taky často říkala pozdě, ale přece, což znělo ještě příšerněji, než je důležité pocítit rozkoš základních věcí. Výkřik nějakého jejich brazilského patéta. Ale když mě donutila jít poprvé v životě do sauny nebo se ostříhat na úplně odbarveného krátkého ježka, jak jsem si vždycky přála a obdivovala na modelkách v časopise, musela jsem tomu jejímu pozděle přece dát za pravdu. Úhelným kamenem Luisiny terapie se ovšem staly japonské skládačky origami. Jak v koupelně na zrcadle zahledla moje krabičky Deprexu, povzdychla si. Do prdele, tak ty seš doopravdy marot. Hned se rozběhla k telefonu a co si důležitě přikazovala Martě a pak zase volala Leně a všechny odpoledne přinesli a položili na stůl do obývacího pokoje haldy barevných papírů a velké akvárium. To Luisa naleštila tak, že téměř nebyl rozdíl mezi sklem a okolním vzduchem. Čekala jsem, co se bude dít. Luisa mi vysvětlila, že podle její japonské sousedky se prý dá uzdravení nemocného člověka spolehlivě zařídit. Musí se ale poskládat tisíce malých barevných ptáčků o rizuru z papíru. Soustředění a to, že na nemocného při skládání těchto myslí je nejlepší lék na světě. Pořád jsem to ale nechápala. Co mají společného nějací barevní ptáci z papíru s depresí? Luisa se na mě poprvé za celou dobu, co jsme se znali, rozkřikla. Tě mám fakt plný zuby, teda toho tvého nezájmu o duchovní věci. Duchovní, rozumíš? Duše, duševní, duchovní, duchovno, recitovala umanutě. Nebo taky duchařiny, duše a duchny. Jdi s tím někam. Pokusila jsem se všechno dostat do nějaké zábavnější roviny. Jenže Luisa se tvářila smrtelně vážně a bylo vidět, že je opravdu rozlobená. Když ti vyprávím, že vedle soch na tom překrásném dramatickém Karlově mostě vidím sedět černý postavy, který na mě čekají a že mě stojí veškerou energii, co jí v sobě mám, abych jim nedala šanci, aby mi ublížili, tak chápu, že mi nevěříš ani slovo. Jak bys taky mohla? Nejsi moc senzitivně naladěná a pro tyhle věci nemáš cit. Ale když ti nabízím pomoc, tak mě sakra sereš, nechápeš, co dělám. Tak dobrá, tak mi ty ptáky vysvětlete. Ještě jednou, povzdychla jsem si a řekla jsem to jen proto, že mě mrzelo, že se jinak za všech okolností trpělivá Luisa tak rozčílila. Marta se podívala na Lenu, obě byly v rozpacích z naší hádky a tak to se mnou Lena zkusila ještě jednou. Je to jednoduchý, Maruško, prostě složit origami zabere nějaký čas, chce to trpělivost. A tím, že pro tebe budeme orizuru skládat, věnujeme ti čas a pozornost a ten čas nám nikdo nevrátí. Dáme ti ho jako dárek. Chápeš to? Začali. Všechny tři to kupodivu uměli stejně rychle. Martu a Lenu skládat květiny, malé hvězdičky a zvířata naučili jejich japonští kamarádi ve škole, no a Luisu sousedka. Tři moje zachránkyně hebitě kladly prsty na malé trojúhelníky, z nich se pak stávaly kosočtverce, přihlazovaly nechtem hrany a po malé chvilce jim spod rukou vzlétly troboucí, křehcí orizurové. S každým dalším malým ptáčkem potichu mizela nedůvěra, poražené či nikdy nesněné sny a strach z duté nicoty ukryté pod vrstvami jalových let. V hlubokém akváriu stejně jako ve mně se třepotali titěrní papíroví tvorové, usazovali se kolem stěn a lákali mě do krajiny utkané z prostých radostí.
Hebité prsty, společné mlčení a ulehčený výdech, když se povedl další orizuru. Všechny jsme mlčeli a snažili se zaplašit každou nepřesnost. Asi týden jsme plnili akvárium. Po mnoha nezdařených pokusech jsem se k ním přidala. A my, zpočátku všelijakými nedokonalostmi postižení ptáčkové, mohli usednout k barevnému hejnu. Když jich bylo přesně tolik, kolik jich mělo být, jen jsme se na ně dívali. Bylo nám s nimi dobře. Krabičky s Deprexem jsem sice vyhodit nemohla, abych neporušila dohodu s lékařem Blázincem.

někým, kdo jí porozumí. Bude s ním povídat, možná spát v posteli, každé ráno si pro něj bude natahovat modré džíny, kupovat si hedvábné spodní prádlo a chodit s ním v pohodlných pohorkách po kopcích. Pomalu se budeme od sebe vstalovat a už teď cítím tu náhlou lítost. Naše přátelství, které splodila čirá nenávist, je tak vzácné, že si tuhle banální lítost nezaslouží. Cítím, že bych si měla koupit nový diář a poprvé se vydat na skutečně dlouhou cestu. Luisa mi vtiskla do dlaně klíče od svého domku ve čtvrti Moema, vysvětlila mi, kde se rozsvěcí světlo v kuchyni, kde nechala cukr a jak mám správně udržovat peřiny, aby je nezničilo vlhké podnebí. Na cestu mi dala památník potažený vybledlým červeným plyšem, co dostala k 15. narozeninám. A já jí vložila do dlaně klíče od žižkovského bytu a ještě předtím jsem všechno své oblečení zanesla do charity. Vyšívané šaty jsem darovala Martě. Plánovala jsem si, že v Brazílii budu chodit jen v lehké sukni, nových džínách a v plátěných halenkách. Toužila jsem se stát někým jiným, zjednodušit svůj svět, nebo ho alespoň nechat celý v Praze. A pak už jsem mohla vyrazit. Letěli jsme s Martou společně a společně jsme také měli bydlet. Těšila jsem se na to. Vždycky jsem si přála dceru a Marta mámu asi taky nevyhrála zrovna v loterii. Spíš v nějakém hodně mizerném bingu. Slibovala mi velká muzea, zasazená do betonové architektury porostlé popínavými rostlinami, tisíce pachů a odstínů smogu, moderní kina, malá divadla, japonské trhy s jídlem a koupání v moři plném medúz. Trochu mě znervozňovalo, jak říkala, že v Paulu, vždycky to takhle zkracovala, se nic nedá naplánovat. Maruško, v Paulu je všechno úplně jinak, než si člověk naplánuje. To jinak spočívalo, jak jsem se později přesvědčila, v příjezdech městských autobusů, v nejroztodivnější zavírací době obchodu, nefunkčních peněžních automatech, válkách gangů, co dokázali i na týden ochromit město a vlastně ve všem tom živočišném chaosu tepající příšery, v jejímž obrovitém chřtánu jsem se rozhodla na zbytek života zkusit štěstí. Moema je nádherná, prorostlá houštinami lián, v nichž probleskují velké oranžové květy jako zmenšeniny lampionu. Procházím kolem stromů s vlhkou kůrou posetou trny a sbírám ty spadané oranžové květy, jimiž jsou některá místa na chodníku vyzdobená jako umírajícím kobercem. Marta je najednou jiná. Mnohem roztržitější, těkavější a nespokojenější. Neustále něco kritizuje, srovnává, poměřuje. Jakoby blízkost matky nenechala na pokoji, ať se hne kam chce. Taky jsem s tou paní měla tu čest hned první týden, co jsme se nastěhovali. Zbláznila jste se nebo co? Letět tak daleko, aby se tady mohla umřít a moje dcera by vám u toho ještě asistovala. Pověděla mi na uvítanou a vyzývavě čekala, co já na to. Neměla jsem odpovědi na takové věci. Nikdy jsem nebyla pohotová ani příliš přesvědčivě výmluvná. Tak jsem mlčela a dolila jí do hrnku kávu. Pochopila jsem, jak moc těžké to pro Martu musí být. Být jediným člověkem, co téhle elegantní čarodějnici celý život naslouchat prostě musí, protože je její dcerou. Odporoučila se po dvou hodinách, zanechala po sobě kouř z cigaret a pachuť luxusní voňavky. Vyvětrala jsem a oddechla si. Mohla jsem začít plánovat výlet k Leně na farmu.
Chtěla bych se naučit jezdit na malých hodných konících, o nichž Milena tvrdila, že na nich může svést i děvče, co má přes 70. Ginny už máš, ještě ti někde seženu dětský kožený boty na tu tvoji trpasličí nožku a můžeš rajtovat, jak budeš chtít? Slibovala mi rozjařeně do telefonu. Rozhodně jsem ve svých plánech neuvažovala o žádném umírání a přece bych tady asi umřít chtěla. Proč ne? V Praze by to bylo umírání v malých dávkách. Udýchané procházky po skromných parčících kolem Vltavy a zpátky tramvají na Žižkov, pokývání na pozdrav lidem, které potkávám už desítky let. Smrt by se přibližovala šouravě a jednoho dne by mě příliš rychle překvapila. Tady na ní myslím mnohem víc. Rozhodla jsem se jí každý den zacpávat ústa dosud nevyzkoušenými věcmi, nějaký pořádně zabavit, aby neměla čas přikrást se ze zadu. Umírání je tady ve vzduchu neustále. Když se přiblížím ke slamům, což je vždycky, když se vracím z pekařství, cítím zápach hory odpadků a střelných zbraní. Vytáhlo mě to z pohodlného limbu, v němž jsem se tolik let pohupovala. Nikdy teď nejdu po ulici bezmyšlenkovitě nebo zasněně. Kreditní kartu mám pro jistotu fešácky zastrčenou v podprsence. Nebo jdu jen tak nalehko s pár drobnými a dobře se dívám, kdo a jak přechází ulici. Je to únavné. A zároveň to udržuje smysly ve střehu a připomíná mi to, že konečná je příliš blízko a že já jsem přece ještě ráda živá. Někdy se v podvečer vydávám k těm krabicím uplácaným ze všeho možného. Všichni jsou venku a hrají na tamburíny a staré plechovky, útočné pagode. Stojí většinou kolem ohně, přestože je vedro, a pálí na něm smradlavé pneumatiky. Zpočátku jsem měla strach. Marta se na mě zlobila, když zjistila, že večer občas vyrážím ven. Jenže mě ty zvuky, třpit ohňů a pachy smažených sardinek lákají. Jsem si teď už jistá, že se mi nic nestane. Když jsem se poprvé přiblížila a oni mě uviděli, měla jsem trochu obavy, aby si mé okounění nějak špatně nevyložili. Ale když jsem přicházela pravidelně a postávala opodál, začali mě zvát, abych si poslechla zblízka, co zpívají. Moc jsem jim nerozuměla. Jejich portugalština na rozdíl od té Luiziny byla rozvláčně měkká a jednotlivé hlásky se slévaly v něco sladce nesrozumitelného. Jejich výslovnost připomínala hustý rybízový džem. Pak jsem to začala chápat. Oni byli jen neradi přesní. Nechtělo se jim slova dotahovat do konce. Nechávali je zaznít ve vzduchu jen na půl a v tom byl ten trik. Nespřátelila jsem se s nimi. Nepřinášela jsem jim staré oblečení, ani jsem neskoumala, jak žijí. Byli mi lhostejní. A já? Jim. Jen jsme se navzájem pozorovali, jako když se díváte na obrázek v knížce, namalovaný extravagantně barevnými odstíny. Děti po mně ku podivu nechtěli peníze, ani se mi nevěšeli na paty. Do jejich očí se vpíjela má dávná nechuť cokoliv měnit, mé vlažné, na několikrát ohřívané bytí a touha potom, aby věci měly řád a smysl. Jednu z písní, vyklepanou na masnou plechovku, jsem si tiše pobrukovala několik dní. Zpívala ji asi 12letá holka ve špinavé zástěře s volánem, točila u toho rukou a vždycky na konci sloky zlostně dupla. Tohle bych si chtěla nechat zahrát na pohřbu. Pozvala bych jen tu holku, aby při každém zvuku hlíny dopadající na rakev dupla, rozvlnila volán a zaspívala: hodil jsem cosi do moře a moře to pohltilo. Hodil jsem na tmavou holku svou lásku a ona mi odpustila. Ti lidé dokázali celé dny dřepět vedle svých nedokončených krabic u silnice
a pozorovat svištění aut úplně stejně, jako se buddhističtí mniši učí nehledat smysl v neustálé proměně plujících mraků. V očích jim někdy úplně chyběl jakýkoliv výraz. Hleděli někam do hlubin smogu. Připadala jsem si jako duch staré bílé ženy, co se občas večer přišel podívat, jestli už dosáhli nirvány.

0: Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí předposlední 11. část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovala Jana Andresíková, režii měl Vlado Rusko. No a poslední 12. část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Toulky první republikou.
2: Světla a stíny doby.
1: První republika byla dobou velkých změn a ty se nevyhnuly ani divadlu.
3: S rozvojem jevištních technologií se měnila scénografie, umělecká výprava i režijní postupy. Divadlo se vydávalo novou, moderní cestou.
2: Změnami procházela i opera, a to hlavně zásluhou Otakara Ostrčila. Obklopil se schopnými spolupracovníky, kteří měli stejně jako on smysl pro moderní divadelní cítění. Toulky první republikou.
1: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
2: Radioservis představuje
4: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači, začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá Zuzana Maléřová. Dnes jsem pozvala slovenskou překladatelku, spolutvůrkyni několika mezinárodních festivalů, jako jsou Divadelní Nitra, či v Praze Festival mladých tvůrců Nová komedie, nebo Měsíc Ukrajiny, divadelní teoretičku Romanu Štorkovou Mality. Její překlady uvedla divadla od Slovenského národního přes Žilinu až po Trnavu. Díky svým kořenům nasávala odmala mnohobarevnost a kulturní i estetickou rozličnost světa. Vzdělaná, kultivovaná, výrazná ženská osobnost a milý, tolerantní společník k našemu večernímu stišenému povídání. Dobrý večer, Romano, vítám tě.
1: Dobrý večer, ahoj Zuzana, děkujem za pěkný úvod.
0: Ty se z Romano narodila v Bratislavě, ale jak už jsem zmínila, ty tvé kulturní kořeny jsou bohatší. Jaké jsou?
1: Kulturné korene, ktoré vytvárajú gény mojich rodičov, sú bohatšie. Mama je Slovenka a otec pochádza zo Severného Osecka, čo je na Kaukaze.
0: Áno, a ty si kromě divadelní vědy vystudovala i etnologii, čili studium lidských kultur a etnik. Myslíš, že to s tím trochu souvisí s tou tvou osobní zkušeností?
1: Myslím si, že áno, že som vlastne inklinovala k tradičnej kultúre, k duchovnej kultúre. Zaujímala ma vždy mytológia, rada som si čítala mýty. Takže asi tam niekde môžeme hľadať zdroj tej inklinácie k tomuto odboru, ale bola to aj vlastne taká nejaká zhoda náhod, že otvárali toto dvojodborové štúdium medzi VŠMU a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského.
0: V případě té divadelní profese souvisí s tím zase trochu ten zájem tvůj o východoevropskou oblast divadelní?
1: V tomto případě ano, absolutně. Inklinovala jsem vždy k východoevropskému divadlu, vždy ma zaujímalo, vždy jsem mu nějako rozumela, si myslím teda, myslím, že som ho dokázala interpretovať a vďaka tej jazykovej výbave, teda v mojom prípade ruštine, bol ten kontakt taký prirodzený a rada som chodila, keď to ešte bolo možné.
0: A asi tam bylo i takové to propojení toho chápání těch kultúr, že jo?
1: Asi áno, asi to nejak človek prirodzene v sebe má. Hoci ja si myslím, že človek nemusí mať v sebe, nemusí byť ako mať nejakú viacnárodnostnú identitu, aby bol otvorený a aby akceptoval rôzne kultúry. To asi úplne s tým nesúvisí, ale môže to tomu pomôcť.
0: No a musím, když se hned v úvodu ptám na ty vlivy a kořeny, tak musím zmínit maminku. Dramatička, překladatelka významná slovenská Eva Mality Fraňová. Ovlivnilo tě ta její profese? Vnímala si tu její profesi?
1: No celé dětstvo jsme počúvali klopkanie písacího stroju. Takže asi to někde tak zostalo. A samozrejme inklinovali sme k humanitným vedám alebo k humanitnému prostrediu, k umeleckému prostrediu. Vlastne všetky tri sestry, mám teda dve sestry, takže asi tam nejaký vplyv od mami aj bol. Neviem, či som zdedila talent, ale vplyv áno.
0: Takže ja ešte jednou vítam prekladateľku Romanu Štorkovou Mality. Dobrý večer vám všem.

0: Romano, máš ráda Čechovovi Tři sestry? Neboli jaké to je být ta prostřední?
1: Prostředná pozice je že vraj nejtěžší.
0: Ano.
1: Myslím si, že je, ale myslím, že rovnako ťažké byť prvý a nie je jednoduché byť ten vytúžený posledný. Mm. Takže Čechovové Tri sestry, práve nedávno moje sestry boli v Prahe a sme sa fotili a sme sa vlastne aj takto označili, že Tri sestry od Čechova.
0: Jaký je medzi vámi rozestup vekový?
1: 4 roky. Z jednej z druhej strany.
0: Áno. Jaký byl ten tvůj příchod na svět? Bylo tam něco, co si myslíš, že tě nějakým způsobem formovalo vlastně?
1: Můj příchod na svět byl v roku Charty a byl dramatický, protože jsem se narodila předčasně v 32. týždni a strávila jsem nějaký čas v inkubátore. Takže myslím, že to asi nebolo úplne jednoduché pre rodičov, ale dopadlo to dobre.
0: A zamýšľala sa niekdy nad tým, jestli ty první, teda zhruba 3 měsíce života, že jo, jestli počítam dobře, jestli to mělo na tebe nějaký vliv, nebo jestli ty si to v té hlavě nějak tak uspořádala?
1: No, my máme také rôzne vtipné príhody v rámci rodiny, alebo teda i s mojím manželom o tom, ako ma ten pobyt v inkubátore ovplyvnil a vlastne vytvoril takú tú moju potrebu občas byť pod nejakým skleneným zvonom a odpojiť sa a nedotýkať sa a byť sám za seba. Jedna z tých príhod je z takého útlého detstva, kedy ma rodičia, myslím, že to bol úplne prvý deň v materskej škôlke a rodičia tú situáciu veľmi prežívali, báli sa moje reakcie, či to zvládnem, takže ma nechali v tej škôlke a zakrádali sa popri tej škôlkovej záhrade niekam do práce a zrazu uvideli také tie moje dve veľké oči spoza nejakého kríčku, vydesený, si mysleli, že sa spustí plač a ja som im len povedala choďte do obchodu. Takže myslím, že som vždy vedela nejak byť sama a vedela som sa zariadiť. Hmm.
0: Jaké tví rodiče, jaké studovali obory nebo potkali se předpokládám jako studenti?
1: Ano, oni jsou velmi skorá studentská láska. Stretli se v Moskve na univerzitě. Mama študovala etnografiu a históriu a otec študoval filozofiu v tom čase marxismus a leninismus. Mm-hmm.
0: Takže tam vlastně založili rodinu?
1: Tam založili rodinu, tam mali svatbu, tam se narodila moja sestra, najstaršia z nás. Takže celý ten príbeh začal v Moskve a po pár rokoch po konci štúdia sa presťahovali do vtedajšieho Československa, teda do Bratislavy.
0: To znamená, že ty ses narodila už v Bratislave?
1: Áno, áno.
0: Jak byli mladí, byli hodně temperamentní, jak si ty pamatuješ na jejich soužití?
1: No, boli temperamentní. Myslím si, že my sme neboli taká typická slovenská rodina.
0: Tak Slováci sú temperamentní.
1: Slováci sú temperamentní, ale Slováci zároveň aspoň teda sídliskoví Slováci, ja som vyrastala na sídlisku. Sídliskoví Slováci vedia ukrývať svoje emócie.
0: Tak to sa u vás nedialo.
1: To sa u nás nedialo. Otec samozrejme má v sebe ten temperament a v mladosti ho mal, myslím si, výraznejší než dnes určite. A mama za ním nezaostávala.
0: A ty přitom působíš plaše, nebo se mýlím?
1: No tak to je tiše spíš. Možno tou strednou pozíciou tej strednej dcery. Lebo myslím, že moja staršia sestra je expresívnejšia než ja a mladšia je vlastne pokojná.
0: Putují životem pořád spolu rodiče? Dávají to?
1: Áno, oni sú spolu naozaj od útlej mladosti. Mama mala 19 rokov, keď sa narodila moja staršia sestra a vydržali. Sú to držáci.
0: Ty si už zmínila, že si maminku pamatuje, že si pamatuješ toho dětství, toho klepání psacího stroje, ale vnímala si i to její ponoření třeba do té profese, že když píše, tak vlastně nevnímá svět kolem.
1: Áno, áno, to vlastně bylo velmi časté. Moja mama asi v období, keď byla na materské dovolenke, si musela nějako privyrábať, takže dost často je prekladala titulky pre filmy a vtedy naozaj si to čítala nahlas a vůbec nás nevnímala a my jsme teda samozřejmě jako děti tu situaci zneužívali různým způsobem. Například jsme si vybrali peniaze z peňaženky a len jsme tak oznámili, berem si z peňaženky a mama ano, ano a už si tam rozprávala tie.
0: Ale vy jste věděli, že to prakticky nevníma.
1: Prakticky to nevnímala.
0: Táta byl ten přísný, nebo měl v sobě takovou tu přísnou jakousi etiku?
1: Ano. Otec byl přísný, byl zásadový a stále je. Je to, myslím si, teda naozaj to súvisí s tým Kaukazom, kde to, čo sa povie, tak sa musí splniť, kde donedávna existovali veci ako krvná pomsta, kde sa unášali ženy a vracali sa už ako vydaté nevesty. Takže určite otca tento svet formoval a bol to prísny otec, hlavne teda keď už sme boli v puberte a keď už sme začínali sa zaoberať vzťahmi a chlapcami. Mm. Tak to nebolo vždy jednoduché.
0: No, ale než se vydáme na ten Kavkaz, tam byla bratislavská rodina. Tam byla babička z maminčiny strany. Jaký to byl vesmír?
1: Nie, moja babička Jela Fraňová a my sme ju teda volali mamama, lebo ona sa stala veľmi mladá babičkou. Ako som už spomínala, mama mala 19 rokov, tak odmietla prijať označenie babička, stará mama a podobne.
0: Takže
1: si vymyslela mamama. Áno, mamama. Takže naša mamama to bol môj človek. A u nej som trávila veľa času a v tej puberte ťažšej som sa tam chodila vlastne skrývať a oddychovať a áno, musím povedať, že keď si predstavím Bratislavu a moji rodičia z hodou okolností teraz žijú v tom byte po babičke, takže vlastne mám možnosť sa vracať aj do toho bytu, v ktorom som trávila mnoho víkendov a mnoho chvíľ.
0: Ona pracovala taky v kulturní oblasti?
1: Áno, moji obidva starí rodičia boli od filmu. Detko, ktorého som nepoznala, bol režisér v krátkom filme a babička robila v dabingu. Uh-huh. Mama robila v dabingu vedúcu výroby.
0: Uh-huh. A byla i taková ta babička, co uvařila, nachystala?
1: Áno. Babička bývala pri takom známom, babička, to mi je také zvláštne, budem hovoriť mamama. Mamama bývala pri takom známom bratislavskom kúpalisku Delfín, vlastne vedľa toho kúpaliska, takže my sme celé léta trávili na Delfíne a ona nám cez ten plot kúpaliska podávala napríklad marhulové gule, knedlíky v prezlach, v strouhanke opraženej. A tým sme sa tam napchávali, takže mám také obľúbené jedlá, krupicový trhanec, tieto marhulové gulky alebo šulance, ktoré vlastne mám spojené s tým letom, s kúpaliskom a s maminou rukou cez plot.
0: Naučila sa to?
1: Niečo som sa naučila, niečo som od nej odpozerala, ale ten krupicový trhanec alebo kaiserschmorn, alebo šmorn po bratislavsky, alebo po zahoracky, neviem, babička bola zo Zahoria, tak neviem, odkiaľ ten šmorn, ale asi stade, som sa nenaučila. A neviem to, nevieme to nikto už nejak zrekonštruovať.
0: Chybí ti?
1: Veľmi. Veľmi. Vlastne, keď mal môj syn necelý rok a pol, tak umrela a veľmi mi chýba, často vlastne si na ňu spomeniem, často s ňou vediem taký nejaký malý dialog. Aj teraz nedávno som mala promócie doktorské a vlastne počas toho ceremoniálu som myslela aj na rodičov, aj na mamamu, aj na iných ľudí, ktorí už nie sú.
0: Nieco sa s ní uzavřelo.
1: Áno.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
2: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
1: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
3: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
1: Žena z antisvěta.
0: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. I dnes v noci pro vás Český rozhlas dvojka živě odvysílá Noční proud. Věřím, že si jej společně užijeme. Dlouho jsem nepozdravil taxikářky a taxikáře, kteří o víkendu mají napilno. Zdravíme vás všechny, kteří jste v jakékoliv službě, musíte pracovat. Zdravíme i vás, kteří máte volno na vaše chaty, chalupy, do vašich domovů, na vaši dovolenou, protože i ty už v podstatě také začaly. Je pátek, je 19. června, 23. hodina, 31. minuta. O tomto víkendu v neděli v 10.24 oficiálně odstartuje léto roku 2026. U mikrofonu je Robin Šalamon, tak si pojďme společně užít první letní víkend tohoto roku.
1: Český rozhlas dvojka.

Pokud jste se nemohli dočkat horkého letního počasí, i když oficiálně ještě stále máme jaro, tak jsme se dočkali. Je tady 23. hodina, 35. minuta, ideální čas na to provětrat naše domovy, otevřít okna. V Česku dnes padly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde jste naměřili 630 stupňů Celsia. Nad 30 se budou teploty pohybovat i o víkendu. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech mohou opět přesáhnout 34 stupňů Celsia. Pozor, je tedy výstraha před horky, platí až do odvolání. O víkendu do Čech dorazí také silné bouřky, doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. A ta bouřková výstraha platí v sobotu i v neděli od 12 hodin do půlnoci. Tak já se oficiálně těším samozřejmě na léto, nebudeme myslet na bouřky, i když vlahý letní déšť také není špatný, ale samozřejmě nesmí to být ty extrémní bouřky. Tak tady je další písnička o létě, In the Summertime.

To byl jamajsko-americký zpěvák jménem Shaggy, písnička In the Summertime. Přejeme vám klidnou anebo veselou noc s Českým rozhlasem Dvojka. Před námi je písnička, kterou známe z fotbalového mistrovství světa. Postará se o ni Shakira, jinak fotbalisté Spojených států. Už mají jistý postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Vyhráli i druhý duel ve skupině. Austrálii zdolali 2-0. Připomínám, že o půlnoci českého času začne duel Skotska s Marokem. O půl třetí ráno pak nastoupí Brazílie proti Haiti a v 5 hodin ráno odstartuje utkání Turecka s Paraguají.

to, co ani nečeká.

0: To byla Eva Farna a její nová písnička Neříkej, co má se stát. Stihla ji vydat ještě před koncerty v Edenu. Ano, v tomto týdnu, nebo vlastně minulý týden a částečně v tomto týdnu koncertovala v Edenu celkem třikrát. O těch koncertech už toho bylo řečeno i napsáno strašně moc. Nenechala se její show ujít i Helena Vondráčková. Moc se jí líbila. Navíc přesně za rok se i Helena Vondráčková ocitne v Edenu. Tak věřím, že načerpala se svým týmem inspiraci. Pokud to ještě nevíte, příští rok, přesně za rok, 19. června 2027, Helena Vondráčková v Edenu oslaví kulatou osmdesátku.
1: Legenda nočního proudu.
0: A když nám začíná ten letní víkend, první letní víkend roku 26, pustíme si tuto písničku.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

ještě zhruba 8 minut, tady bude pátek s datem 19. června, to znamená, že ještě 8 minut může Leoš slavit svůj svátek, tak vám, pánové, blahopřejeme. Jinak Leoš Mareš přijde do sobotního toboganu, sem k nám na dvojku, odvysíláme jej zítra, tedy v sobotu 20. června mezi 11. až 12. hodinou, protože Leoš Mareš letos v dubnu oslavil kulatou 50. tak i přijde oslavit právě za Alešem Cibulkou. No a jedním z těch gratulujících bude i Adam Ďurica. I on přijde do toboganu. Tak si to nenechte na dvojce ujít v sobotu mezi 11. až 12. hodinou.

Nelutujem, to byl Adam Ďurica v nočním proudu na dvojce. Dívám se na hodiny, je tady 23. hodina, 56. minuta, což znamená, že do půlnoci stihneme už jenom jednu písničku, bude o skupiny Jojo Band. Po půlnoci se noční proud vrátí, počká tady na vás Robin Šalamon, tak doufám, že zůstanete i ve popůlnočních zprávách, ve kterých Monika Chmelová bude hovořit třeba o tom, že pražská zoo v sobotu oslaví Světový den velbloudů. Dozvíte se, jak konkrétně. Tak teď si pustíme skupinu Jojo Band a písničku Velbloud.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je na dovolené v zahraničí a policii prý o tom informoval. Izrael a Hizbaláhu zavřeli po měsících bojů příměří. Fotbalisté USA si zajistili postup do vyřazovací části světového šampionátu. Austrálii porazili 2-0. A dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 36 stupňů. Je sobota 20. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu pokutu 3 miliony korun. Wolf veškerá obvinění odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o tom byla dopředu informována.
2: Nikdo od policie do této chvíle mne nekontaktoval, ani mé právní zástupce. Přesto jsem se z médií dozvěděl, že policie České republiky zveřejnila, že po mé osobě vyhlásila celostátní pátrání. Toto se mi zdá nestandardní.
1: Wolf dodal, že se má do Česka vrátit v příštím týdnu. Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Tu ale v Polsku viní z masakrů polského obyvatelstva za druhé světové války.
3: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Izrael a šiitské militantní hnutí Hizbaláhu zavřeli příměří. Začalo platit v pátek odpoledne. Podle agentury Reuters to uvedla izraelská armáda a zdroj z americké administrativy. Později informaci potvrdili i libanonské zdroje.
4: Příměří předcházel rozsáhlý izraelský útok na jihu Libanonu, při kterém podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřeli nejméně 40 lidí. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na infrastrukturu Hizbaláhu a přišla o 4 vojáky. I přes vyhlášení příměří zněly jihem Libanonu další exploze. Na blížící se rakety z Libanonu zase v Izraeli několikrát upozornili sirény. Utichnutí bojů v Libanonu je součástí dohody o příměří, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Další detaily měly delegace obou zemí dojednat ve Švýcarsku. Teherán a Washington ale páteční schůzku zrušili poté, co Izrael ráno zaútočil na Libanon. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil plánovanou cestu do Spojených států. Urazila ho slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pro italskou televizi La Seta řekl, že na summitu G7 premiérka Giorgia Meloniová škemrala o společnou fotku. Ta se proti tomu ohradila.
5: Meloniová reagovala slovy, že je ohromená a že jde o kompletně vymyšlený popis. Já ani Itálie nikdy nežadoníme, dodala a vytkla Trumpovi, že se k nepřátelům západu chová vstřícněji než ke svým spojencům. Trumpovo vylíčení středeční schůzky jednomyslně odmítla i italská vláda. Spor navíc přichází jen pár dní poté, co summit G7 naznačil uvolnění předchozího napětí mezi pravicovými lídry, které vzniklo kvůli rozdílným postojům k válce v Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Česku chybí peníze na práci s lidmi propuštěnými z vězení. Stát jim nařizuje terapie. Ministerstvo spravedlnosti ale letos nedalo žádné peníze na probační programy pro dospělé. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Hrozí tak omezení dosavadních programů a návrat odsouzených za mříže.
6: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
7: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
6: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
8: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
6: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Česko ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v Bruselu na summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země.
9: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
10: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
9: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. NATO ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Navštívit můžete 3 komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
11: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
12: S Pepinou do lesa, louky a nebesa.
11: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si děčtí herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
1: Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Před chvílí začal duel Maroka se Skotskem, který sleduje reportér Jan Suchan.
13: Hraje se teprve 8. minuta, ale Maročani už po brance Saibariho z pravého křídla razantní střela pod břevno to byla, vedou 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Půl třetí ráno českého času začne souboj Brazílie s Haiti a od 5 hodin bude Paraguay hrát s Tureckem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport vysílají všechna utkání v pravidelných vstupech. A tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 za Studénkou a nehoda na silnici u Svitav. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 331,5 stojí porouchaná dodávka. Na místě mají silničáři šipku, už je tam taky odtahovka a je tam také policie s majáky, takže je to dobře vidět. U Svitav pozor na nehodu na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem havarovalo nákladní auto. Je to s opatrností průjezdné. Za Vysokým Mýtem vás zpomalí převoz nadměrného nákladu. Vezou strojní zařízení do teplárny Komořany. Ty jsou za nájezdem na dálnici D35 za Stradouní, pojedou na Hradec a Prahu. Špatně se to předjíždí, počítejte se zdržením. A u Slaného zpomalte na silnici 118 do Zlonic. Na rovince před odbočkou na Otruby jde po vozovce neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme horké a taky dusné počasí, bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, a to hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo i silné bouřky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
15: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 31 až 36 stupňů, na horách bude většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
16: Máme 10 minut po půlnoci, už je tady sobota, 20. červen roku 2026. Květa dnes slaví svátek, tak vám dámy z nočního proudu z Dvojky přejeme jen to nejlepší. Užijte si ten svůj den podle svých představ. Od mikrofonu Dvojky vás zdraví Robin Šalamon. Noční proud tady bude až do 2. hodiny raní.
0: Český rozhlas Dvojka.

V nočním proudu David Guetta, taky Bonnie Tyler v písničce Together. David Guetta bude letos v létě několikrát hrát na Ibize, pokud tam pojedete na dovolenou. No pojedete, poletíte samozřejmě, tak třeba na něj budete mít štěstí, anebo nemusíte až na tento španělský ostrov, můžete klidně na Slovensko, kde bude David Guetta hrát začátkem srpna na Love Stream Festivalu. Jinak říkal jsem, že spolu s Davidem Guettou v této písničce hlavní roli stvárnila i zpěvačka Bonnie Tyler. Jsem moc rád, že se Bonnie před několika dny po 5 týdnech probudila z umělého spánku, do kterého byla uvedena po akutní operaci střev. Její stav nadále zůstává vážný, tak je na dálku zdravíme, držíme palce, přejeme brzké uzdravení a myslím si, že nás je mnoho, kteří milujeme ten její chraplavý hlas. Takže si Bonnie Tyler užijeme ještě jednou, dáme si double nočního proudu. Myslím si, že naprosto famózní je Bonnie v písničce Islands.

Chris Gibson má dnes 72. narozeniny, známého z kapely Gibson Brothers. Tato legendární partička stále koncertuje, momentálně jede turné po Spojených státech amerických a zrovna teď bude mít v uvozovkách svůj koncert i v nočním proudu. Tady jsou

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Včera v pátek odstartoval Metronom Prague. Tento festival potrvá do neděle. Ostatně v neděli se na pódiu ve 14 hodin objeví právě Marcel. Věřím, že dojde i na Vanilkové nebe. Sobotní hlavní hvězdou jsou bezesporu Manic Street Preachers, taky třeba Nick Cave se svojí kapelou The Bad Seeds. No a za nedělní hlavní hvězdu bych bezesporu považoval zpěváka Stinga. Ten nám teď zaspívá Istinu Turner. Pojďme na tuto dámu zavzpomínat v písničce On Silent.

0: Věřím, že jste včera provětrali plavky, že vám v podvečer usnuli na šňůře. O tomto víkendu nás v Česku čekají tropické teploty. Myslím, že venkovní koupaliště budou v obležení. Možná dáte přednost procházce v lese, protože vám třeba vyhovují stíny stromů, nebo budete jen tak polehávat na zahrádce a užívat si klidu a pohody. Anaka se taky snaží zpomalit, taky si ráda užívá zahrádky i se svým psem Gastonkem.
1: Legenda nočního proudu.

0: To byla Anaka.
1: Ještě svítí.
0: Moudřejší než noc. Tady u nás na dvojce. Máme 38 minut po půlnoci. Fotbalové mistrovství světa nabízí další zápasy ve skupině. Domácí Spojené státy už včera porazili Austrálii 2-0, takže zvítězili ve svém druhém utkání na turnaji a mají jistý postup do vyřazovací fáze. Kdo ví, co teď dělá skotský zpěvák Louis Capaldi? Možná, že se dívá na televizi, protože program světového šampionátu pokračuje utkání Skotska s Marokem. Moc radosti asi zatím nemá, protože probíhá 39. minuta prvního poločasu. No a Skotsko prohrává 0-1.

Takto parádně to ve svých 77 letech umí rozjet Lionel Richie. Narozeniny má právě dnes, tak mu blahopřejeme. Jinak narozeniny dnes slaví i jiná americká kolegyně Lionel Richieho, zpěvačka Paula Abdul. Ta má 64, začínala někdy v roce 1980 jako roztleskávačka basketbalového klubu. No a její talent objevil jistý choreograf, obsadil ji do několika videoklipů a později prorazila jako zpěvačka. Tak si připomeňme její velký hit Straight Up.

0: Pět minut před jednou hodinou posloucháte Dvojku, posloucháte Noční proud. Před chvílí s námi byla Paula Abdul, zpěvačka, která působila i jako porotkyně v soutěži American Idol. Toto byla československá superstar tady u nás na Dvojce. Zpěvačka Aneta Langerová samozřejmě prorazila v této soutěži. No, myslím si, že i ona si pamatuje na to, když předstoupila před porotu. V té porotě, pokud se nepletu, v té době byl Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, Ondřej Soukup a taky Milan Herman. Aneta Langerová bude mít dnes v sobotu 20. června o 20:30 večer koncert ve Varnsdorfu. Kdo ví, jestli si vzpomene na to, co zažila 20. června 2004, tedy přesně před 22 lety.
1: Máme neděli 20. června a historicky první.
2: Českou superstar se stává
3: Aneta Langerová!

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
2: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
3: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
1: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00. Protože Ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
1: Toulky první republikou.
0: Světla a stíny doby.
1: První republika byla dobou velkých změn a ty se nevyhnuly ani divadlu.
4: S rozvojem jevištních technologií se měnila scénografie, umělecká výprava i režijní postupy. Divadlo se vydávalo novou, moderní cestou.
0: Změnami procházela i opera, a to hlavně zásluhou Otakara Ostrčila.
5: Obklopil se schopnými spolupracovníky, kteří měli stejně jako on smysl pro moderní divadelní cítění.
0: Toulky první republikou.
1: Už v neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Na sekundu přesně právě teď odbyla 1 hodina. Vy posloucháte dvojku, je sobota, je 20. června. Školáci, ti už se těší na hlavní prázdniny. Dospělí zase na svoji dovolenou. Noční proud si dovolenou nebere, nás to baví, my jsme s vámi rádi každou noc od pondělí do neděle. V pondělí noční proud chystá Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek je u mikrofonu já, Robin Šalamon, v sobotu pak na střídačku pánové Hrdinka Skalka Vrba. A nedělní noční proudy patří Zdeňku Vrbovi.
0: Český rozhlas Dvojka.

Léto roku 2026 je za dveřmi, oficiálně začíná zítra v 10.24 dopoledne. Už teď si ale užíváme v podstatě tropickou noc. Myslím si, že je venku opravdu nádherně. Přes den čekáme taky vysoké teploty, tak myslete na pitný režim, hlavně na vodu. To pivečko nebo něco jiného dobrého, koktejlového si dejte raději až večer, až bude venku trochu dýchatelno. My si teď pustíme písničku Never Can Say Goodbye, což je písnička, kterou v roce 1974 naspívala Gloria Gaynor. My si tu písničku za chvíli pustíme ještě jednou v češtině. Víte, kdo ji přespíval do češtiny? Odpověď za chvíli. Ale že jste to vy, tak vám dám malou nápovědu. Písničku Never Can Say Goodbye do češtiny přespívala dáma, která včera v podvečer koncertovala na Bernard Festu v Humpolci. A to je velká nápověda.

To byla Gloria Gaynor, písnička z roku 1974, Never Can Say Goodbye, i když původně ji nespívali Jackson 5, někdy v roce 1971. Tuto skladbu do češtiny přeložil, respektive o český text se postaral pán, který letos v září oslaví narozeniny, budou to kulaté 90. narozeniny. Písničku otextoval Miloní Čepelka. No a pod názvem Jen hloupí lidé se loučí s láskou ji naspívala Marie Rotrová. Tak tady je!

0: To byla Marie Rotrová v 1:14 v nočním proudu na Dvojce. Marie Rotrová včera v podvečer zpívala v Humpolci na Bernard Festu. Tento festival samozřejmě pokračuje i dnes. V 15 hodin se tam objeví Jiří Korn, pak tam bude skupina Olympic a večer Dimitri nebo Lucie.
1: Legenda nočního proudu.
0: Pojďme si dát Marie.

0: To byla Monika Absalonová, písnička Láska. Možná vás to nenapadlo, ale byla to v podstatě pozvánka do pražské Lucerny. V pražské Lucerně totiž zpěvačka Hana Zagorová odspívala spoustu koncertů. A do Lucerny se vrátíme 24. listopadu, kdy Český rozhlas Dvojka uspořádá koncertní poctu k nedožitým 80. narozeninám mnohonásobné zlaté slavice paní Hany Zagorové. Jednou z těch vystupujících bude právě Monika Absalonová. Zaspívat přijde i Marta Jandová, Eva Burešová, Kateřina Marie Tichá, taky Tereza Mašková. Nebude tam chybět i Jindra Polák ze skupiny Jelen. Doprovodí je Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Večerem vás provede Václav Kopta, tak pokud jste měli a stále máte rádi Hanu Zagorovou, přijďte na ně zavzpomínat 24. listopadu do pražské Lucerny. Začínáme v 18.30 a vstupenky už jsou v prodeji.
1: Legenda nočního proudu.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Legenda nočního proudu.

To byla vzpomínka na Mackyho Žbirku. Písničku V slepých uličkách s ním zpívala Marika Gombitová. Marika ta si už odnesla několik ocenění za svůj zpěv. Vždycky z nich má radost, ale zároveň je bere jako závazek, aby na sobě ještě víc pracovala. Nějaké profesionální sny ještě má, ač se ne všechny dají splnit. V jednom rozhovoru na otázku, s kým by chtěla něco naspívat, nedokázala jednoznačně odpovědět. Každopádně ráda poslouchá rádia. A možná se budete divit, z těch novějších umělců má velký respekt ke zpěvačce jménem Lady Gaga.

0: času je věc můj.
1: Za 5 minut bude 3:15. Noční proud poslouchají i páni zvukaři, kteří včera zvučili koncert skupiny Činasky v Litoměřicích. Takže zdravíme všechny zvukaře i celou skupinu Činasky. Ostatně v úterý 23. června uplynou 4 roky ode dne, kdy šel do českých kin film Prezidentka. A v něm se objevila písnička s názvem Dvě srdce vejpůl.

0: je mi nejlíp.
1: To byla skupina Činasky v nočním proudu tady u nás na Dvojce. Máme 20. června. My se teď vrátíme o 45 let zpátky do 20. června roku 1981, protože toho dne se Stars on 45 dostali na vrchol americké hitparády, a to se směsicí hitů skupiny Beatles.

Trojce 8 minut před druhou hodinou dospíval dnešní narozeninový oslavenec Petr Kolář. Petře, k dnešní 59. ti přejeme hodně zdraví a ještě spoustu parádních koncertů. Mimochodem, Petr Kolář dnes v sobotu ve svůj narozeninový den nebude zahálet, odehraje hned dva koncerty. Ve 14 hodin ho můžete vidět v Petrohradu na zahradní slavnosti a v 21 hodin potom na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Holicích. Páteční sobotní noční proud je u konce, o ten další se dnes ve 23.30 postará mistr Miloš Skalka. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám krásný víkend. V neděli oficiálně vstoupíme do léta 2026, tak ať to letošní léto stojí za to, ať máme spoustu zážitků a hlavně ať si jej užijeme ve zdraví. Budu se na vás těšit příští sobotu 27. června v Horečce sobotní noci. No a tento noční proud uzavřou ti, kteří budou v nadcházejících dnech koncertovat v pražské O2 aréně. Respektive takhle, dívám se, že v případě Rickyho Martina jsou nějaké změny. Koncert byl zrušen z důvodu nepředvídaných okolností, které umělec a jeho produkční tým nemohli ovlivnit, ale měl vystupovat v O2 aréně 29. června. Nevadí, my si ho v nočním proudu pustíme. Co se ale rozhodně nemění, tak to je skupina Duren, která do Prahy přijede. V O2 aréně bude mít koncert 24. června. Tak vezmeme to asi tak nějak po pořadě. Takže prvně Duren, pak Ricky Martin a potom už repríza Toboganu z minulého týdne. Přeju hezkou noc s dvojkou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

0: Hezké dobré dopoledne přeji vám všem, kteří jste právě na příjmu dvojky a pohody. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Ano, právě teď měl znít potlesk nabitého pražského stavovského divadla a na jeviště měla vcházet jubilantka Iva Janžurová. Ale jak už víte, všechno je bohužel jinak. Pro následující hodinku je připravená repríza oslavy Iviných osmdesátin. Ještě než se vrátíme v rozhlasovém archivu o 5 let zpátky, spojíme se právě teď s Ivou Janžurovou, abychom zjistili, jak se má. Dívám se do režie, Iva Janžurová je napříjmu. Paní Ivuško, přejeme krásné dobré dopoledne. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
1: Já vám moc děkuju.
0: Paní Ivo, všichni fanoušci určitě s napětím sledují, jak se máte, jak se vám daří, a já mám teď šanci se za nás za všechny zeptat přímo vás, jak tedy je, jak se máte.
1: Tak já se nerada rouhám, ale doufám, že tím, jestli se tak řeknu, zlepšil se a mám 17. kontrolní CT a věřím, že to dopadne výborně.
0: Budeme držet palce. Víte, na co se zeptám? Ten zápřeh kolem těch narozenin byl opravdu obdivuhodný, ale teď s odstupem, s těmi všemi těžkostmi, které vás potkali, stihla jste si ty narozeniny samotné aspoň trošičku užít, aspoň na chvíli?
1: No, já si je užívám ještě dlouho a budu užívat, protože mám telefon plný zpráv a blahopřání, na který chci minimálně srdíčkem odpovědět. Mm-hmm. Ale musím říct, že vlastně tři představení, z nich jedno bylo ve studiu, dva jedno v divadle Kalich a jedno nakonec 19. toho správního dne v Národním divadle Kytice. Všechny tyhle tři představení, ta tři divadla mi připravila na děkovačku oslavu s publikem. A to bylo něco, co si promítám v paměti, teď poměrně ještě krátké, ale bylo to nádherné a myslím, že jsem si vlastně těmito třemi dny ty narozeniny užila až na půdu, že mě pak postihla ta nemoc, ta znamenala, že už toho mám dost. Nesmím
0: nechat rozmacovat. Ano, no, přísný pan doktor neužil vám, naordinoval klid. Paní Ivo, jaké teda bude vaše léto? Můžu se zeptat, už jste o tom přemýšlel, vy nejste ten typ, který by asi vydržel nic nedělat. Co jste naplánovala?
1: Jo, tak plány já bych nerada zveřejňovala, protože už mockrát jsem sama sebe mnoha předsevzetími zaskočila a pak následuje takový nemilý stav mysli, že člověk něco zanedbal nebo nesplnil, tak já budu především odpočívat, protože ta nemoc bude ještě unavná nějaký čas a neplánuju si žádný výlet, nic, kromě samozřejmě chalupy a i pražská zahrada je krásná pro mě. A teď se dívám na terasu a tam vidím růže, jak vyrůstají, tak je mi krásně při tom pohledu. A těším se na tu přírodu a doufám, že ji budu moct využívat v pohybu, aktivitě. Hlavně, aby člověk měl před sebou skutečně konkrétní nějaký malý, drobný úkoly, který se dá.
0: Je pravda, že ta příroda je nabíjí.